0: Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknu daleko, daleko od břehu.
0: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
0: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny, zlobil se Hasan. Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
1: Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád.
0: Tak pojď, zápraveš si taky, ropucho. Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se 3 hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pušte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil Silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel Nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti 2 jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, Nubiec pokročil k lékaři, lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslet, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl, Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou ubohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě. pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami. Pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.

0: jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom do stavidla,
0: skoprněl Žblabuňka.
1: To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanón zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanón koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanón podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával a nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil a tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanónu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě.
2: 1000 pulců rohatých,
0: zalomil Žblabuňka rukama.
2: To jsem tomu ale dal. Je já na ten kanon vůbec šahal, bědoval. Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup, už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě, ani nedutal.
1: Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl, ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
0: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
1: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
0: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
2: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
1: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
0: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
1: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
0: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
1: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
2: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šahal. Že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
1: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
2: Dále,
1: vyhrkl vodník.
2: Tedy chci říct, co se děje?
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
2: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně.
2: Ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt.
0: Ustřelil jste starostovi komín.
1: Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír.
0: Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
1: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
0: Tady, prosím,
1: řekl a rozhrnul rákosí.
0: Tady je.
1: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
0: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
2: Vodník Žblabuňka,
1: řekl zvadle vodník.
2: Někdy taky Hasterman.
0: Narozen?
2: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
0: Pohlaví?
1: Zeptal se ještě.
2: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
0: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
2: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
2: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum! Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval kominík ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Kominík se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert.
2: padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla.
1: Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí.
2: Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval. Že já jenom na ten kanon šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta.
2: Vodník zbledl. Je, to je ale nadělení,
1: zavzdychal.
2: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevyschnul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
0: Tak, jsme tady,
1: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
2: Já vím,
1: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
0: Jojo, kmotře,
1: smál se starosta.
0: Už to mám tady pro vás připravené. No víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
1: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
0: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
1: A pak mu ještě připnul na kabát medaili zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100. Ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu zvunk, zvunk, až bláto stříká. Ale jsou zase takový nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plínku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždy tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub a hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let, jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho jmenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník, vodník kvakvakvokoax a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kvakvakvokoax se zamiloval. Kvakvakvokoax viděl princeznu Kuakuakunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuakuakunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou. A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě. No, co by bylo? Kuakuakunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvakvakvokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak. Co udělal kvakvakvokoax? Ptal se Zelinka. No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kvakvakvakva, kvakvakvakva. A pak si chtěl vzít život, proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kvakvakvokoax byl první. A co udělal ve vzduchu? Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kvakvakvokoax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kvakvakvokoax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvak a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu.
1: Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: Kvakvá! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
2: A co bylo dál?
1: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
2: A kdo to dokázal?
1: Kvakvakvokoax.
2: Ať žije kvakvakvokoax
1: a kuakuakunka.
0: V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají. I popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřejnulo. Jeden koláč pokud

0: už jsem pěkně rozpálená. První půjdou koláče.
1: Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku.
2: Zloděj! Křičelo za ním vánočkové těsto.
0: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu.
1: Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo.
3: Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace.
4: Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek.
1: Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl.
0: Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku.
4: Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
0: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba.
1: Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si, prosím, nemohu vzít na zodpovědnost.
4: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
0: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost?
1: Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat?
0: Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení.
1: Když Vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl, prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
4: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
1: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém.
4: Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala.
1: Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.

0: Mé jméno je Izmael a budu vám vyprávět svůj příběh. Příběh o pomstě, která uvrhla tolik lidí do skázy. Příběh o bílé velrybě, o kapitánovi Achabovi, příběh o opravdovém přátelství a příběh, jehož hrdinou jsem já sám. Stalo se to všechno, když jsem byl vlastně ještě kluk. A bylo mi 16 let a tolik jsem toužil vydat se na moře, na velryby. Už jsem měl dost té každodenní dřiny u nás doma. Sotva ráno otevřu oči, už na mě máma volá. Izmaeli, kde pak jsi? Musíš doběhnout nakoupit do přístavu čerstvé ryby. A taky vydrhnout podlahu na zápraží. A nanosit vodu ze studny. Tak kde se zase schováváš? To je přesně ono. Já přece nebudu celý život běhat nakupovat na trh, když mě volá jiná práce. Mám v srdci jedinou touhu. Vydat se na moře a plout. Poznat daleké kraje a zažít dobrodružství. A naučit se rozumět velrybám. Mají svou řeč a taky mají svoje písně. A já s nimi budu mluvit. Jenže kde pak máma? Ta by tomuhle nemohla rozumět. Izmaeli, tak kde vězíš? Že tě vytahám za uši. Musíš na trh. Kolikrát ti to mám říkat? A tak jsem se vzkopil. Mami, poslouchej. Já půjdu do přístavu, ale už se nevrátím. Já musím na moře. Tohle políbení, to je na rozloučenou. Mám tě rád, maminko, mám tě moc rád, ale musím jít. Za dobrodružstvím. Takhle nějak jsem to mámě tenkrát řekl. Děsila se a lamentovala, že jsem ještě dítě, že mě nepustí, že musím zůstat pěkně doma, jenže já jsem už byl rozhodnutý. A máma to na mě poznala. Tak si běž, řekla nakonec. Já to stejně věděla. Jseš po tátovi. Musíš na moře lovit ryby, musíš za dobrodružstvím. Izmaeli, slyšíš mě, synku? Dej na sebe pozor a vrať se mi. A tak jsme se rozloučili. Utíkal jsem do přístavu, co mi nohy stačily, a srdce mi bušilo jako zvon. Já pojedu na moře, já pojedu za dobrodružstvím. Sotva jsem dorazil do přístavu, začal jsem se vyptávat. Halo, námořníci, rád bych se dostal na velrybářskou loď. Nevíte, neschání nějaký kapitán plavčíky? Zpočátku všichni kroutili hlavou, jakože o nikom nevědí. Až nakonec jeden námořník povídá. Jo, mladej, o jednom bych věděl. Kapitán Achab přece schání chlapy, jede na velryby. Na velryby? Srdce mi poskočilo radostí. To musím jet s ním. Jenže námořníci se rozchechtali. Ale ty jsi pískle, ty bys nám nebyl k ničemu. Já a pískle, rozuřil jsem se. Dejte si na mě pozor, já se budu prát. A hned jsem zatěl pěst. Chlapi mě obestoupili a začali do mě šťouchat. Tak se ukáž ty pískle, no ukáž svaly, ty tvoje pěstičky. Prát? Tak tomu se musíme jenom smát. Než bys řekl švec, ležel jsem na zemi a jeden tlustý námořník mi seděl na zádech. Nemohl jsem se ani hnout. Konečně se jim mě zželelo. Jeden z nich se nade mnou naklonil a povídá. Přijď zítra za svítání. Kapitán Achab bude na lodi. Třeba tě vezme. A můžeš drhnout palubu. Vyskočil jsem na nohy a řekl bojovně. Přijdu. Kde pak palubu? Budu šplhat po plachtový a vyhlížet velryby. Uvidíme. Zavrčeli ti mořští vlci a odpotáceli se do nedaleké hospody. Zítra, už zítra. Nemohl jsem se dočkat. Chtělo se mi zpívat. Teď jen kde přenocuju. Chvíli jsem se rozhlížel a naštěstí hostinec nebyl daleko. Zaklepal jsem tam. Pane Hostinský, mohl bych tu přenocovat? Musím být zítra časně ráno v přístavu. Nemám volný pokoje, houkl na mě. Ptej se jinde, ty pískle. Už zase. Já nejsem žádný pískle. A můžu zaplatit. Mám peníze. Bránil jsem se. Jak slyšel o penězích, hned otočil. Peníze? Ukáž. Tak víš co? Pustím tě do pokoje číslo 13. Bydlí tam sice už jeden chlap, ale chodívá domů až po půlnoci. Ty usneš dřív a vejdete se tam oba. Pánečku, to byl hezký pokojík. A ta postýlka. Hned jsem začal zívat a šlo na mě spaní. A tak jsem zasunul kufr pod postel, zalezl jsem pod peřinu a zavřel oči, abych byl zítra čerstvý na toho kapitána. Ze spánku mě probudilo příšerné zaječení. Uja umba kukosum! Přede mnou stál chlap jako hora, celý potetovaný, a příšerně se na mě šklebil. Vyrazil jsem ze sebe. Pomoc, pomoc! Co je to za strašidlo? Ten chlapík zamrkal a rozchechtal se. Ty jsi jen kluk, ty jambaba! Vlasy měl rozcuchané a chechtal se teď od ucha k uchu. Co tady děláš, kvíkvéko? Hospodský říkal, že tu můžu přenocovat, vysvětloval jsem. Zaplatil jsem. Domorodec nesouhlasně vrtěl hlavou ze strany na stranu. Oj, karamba, pokoj můj! Vůbec se mi nechtělo o ničem dohadovat. Rychle jsem vyskočil a začal jsem hledat pod postelí kufr. Tak já odtud zmizím, mumlal jsem. Trochu se tě totiž bojím. K mému překvapení se na mě domorodec vlídně usmál. Kvikvek, nic nedělat. Ty dobrý? Já dobrý? Usmál jsem se taky. A ty? Můžeme být kamarádi? Opakoval to slovo po mně. Kamarádi? To neznat. Pak z ničeho nic zaječel. Kukujumba! A to mě rozchechtalo. Kukujumba? Kukujumba? Kukujumba? Kukujumba? Opakoval domorodec pořád dokola a já se k němu přidal. Kukujumba! Kukujumba! Kukujumba! Chvíli jsme skákali po posteli a házeli po sobě polštářema. Pak jsem úplně vyčerpaný zůstal ležet na zádech. Dobrou noc, kamaráde, řekl jsem unaveně. Hašaša, usmál se a znělo to trochu jako hajaja. Ty, a jak se vlastně jmenuješ? Zeptal jsem se ještě. Kvíkvek, zněla odpověď. Docela legrační jméno, pomyslel jsem si a prozradil Kvíkvekovi, že já se jmenuju Izmael. Tak budem kamarádi? Zubil se na mě a pokyvoval hlavou. Kukujumba. Tak krásný sny, Kvíkvéku. Popřál jsem mu ještě a pak jsme oba usnuli tvrdým spánkem. Musím říct, že takhle dobře jsem se ještě nikdy nevyspal. Sotva ráno kohout zakokrhal, potichoučku jsem se vysunul z postele, abych Kvíkvéka neprobudil. Těšil jsem se do přístavu. A jak najdu kapitána Achaba, tak jen potichu, abych neprobudil Kvíkvéka. Jenže Kvíkvék byl okamžitě na nohou. Kukujumba! Řekl trochu vyčítavě. Probudil jsem tě, kamaráde. To jsem nechtěl, omlouval jsem se. Kukujumba, bajakuda ramba! Mračil se Kvíkvék a já mu rozuměl. Takhle se přece kamarádi nerozcházejí. Tak pojď se mnou. Třeba tě na lodi budou potřebovat taky, navrhl jsem. A tak jsme šli. Kvíkvek celou cestu radostně poskakoval a něco si broukal. V přístavu jsme byli hned. Byla tam spousta námořníků a hlasitě pokřikovali. Tak co, najde se nějaký mořský vlk, který chce jet s námi, s kapitánem Achabem na velryby? Já chci jet, volal jsem z plných plic. A Kvíkvek se hned přidal. I já chci jet. Námořníci si ho prohlíželi a kouleli očima. Moc se jim nelíbil, naháněl jim strach. Toho kluka berem, ale toho divného domorodce, toho ne. Kdo ví, co je zač? Ještě by nám to přineslo neštěstí. Rozhodli se. Začalo to vypadat, že Kvíkvéka na loď prostě nechtějí. Kvíkvék všechno chvíli pozoroval, pak z ničeho nic vytáhl luk a šípy. Pomalu napnul tětivu, vykřikl, umalu mači! A vystřelil šíp, který se trefil přímo do prostřed terče, který visel na přídi. Mezi námořníkama to obdivně zašumělo. Chlapi, koukejte, jak umí střílet. To je frajer, panečku. Hej, umíš to i s harpunou? Ty, jak se jmenuješ? Kvíkvék, odpověděl. Námořníci se rozchechtali. Srandovní jméno. Ty, Kvíkvéku, udělej to ještě jednou. Jestli to nebyla jenom náhoda. Já vyhodím do vzduchu plechovku a schválně, jestli se trefíš. Kvíkvék se jen ušklíbl a vyskl zase. Umalu mači. No a trefil letící plechovku. Námořníci z toho byli úplně vedle a hned se překřikovali. Chlapi, toho berem. Ten střelí každou velrybu.
1: A toho kluka taky bude drhnout polovu.
2: Joho, to je plavba naše, plujem mořem, plujem časem, řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem. Joho, to jsou věci, joho, to jsou věci, joho, cesta zlá a kdo se to vyzná.
0: Tu chvíli se ozvaly rány, jako by někdo bušil dřevěnou palicí do podlahy. A na palubě se objevil kapitán Achab. Na hlavě měl černý klobouk naražený do čela. takže mu nebylo moc vidět do tváře. Na sobě měl černý plášť, spod kterého vykukovala bílá dřevěná noha. To ta vydávala ten zvuk. Loupl po nás okem a zařval.
1: Co je to tu za randál? Přestaňte! Což nevíte, že máme vznešený cíl? Jedeme strestat netvora za to, co si dovolil. Jedeme zničit Moby Dicka, bílou velrybu. A přísahám, že nepřestanu, dokud jí nedostanem. A přísahám, že každého, kdo se bude vzpouzet, hodím vlastnoručně přes palubu. A teď už všichni spát. A hned.
0: Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke Kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl. Celou noc mě budili kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. A k tomu Kvíkvék kvílel ze spaní. Na druhý den mě námořníci budili.
3: Tak kde je to pískle?
1: Co bude s tou palubou?
4: No tak, mladej.
3: Opadni ryžák.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala.
3: A teď druhou palubu.
0: Chechtali se chlapi a hned mě pozbuzovali.
2: A šup, a šup, a šup.
0: Byl jsem spocený jako myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapi mi nedali odpočinout.
1: Ještě horní palubu. A kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, šup, šup, šup, šup.
0: Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Ku podivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel. Na druhý den jsme spatřili v dálce první velrybu. Chlapi, volali námořníci, gejzír, viděli jste? A tamhle druhý, třetí, velryby jsou tady, jde se lovit. A lov začal. Hotová jatka. Kvíkvék střílel harpunou jak o závod. Všichni žasli, že se po každé trefil. Námořníci velryby vytahovali na palubu a porcovali je. Všichni se radovali a jenom mně jich bylo tak líto.
1: Napněte plachty.
3: Připravte lana.
1: Velryba na obzoru. Chlapi, ještě je tam druhá.
4: Tak sem s ní.
1: Kvíkvéku, střílej. Tak, máme ji.
4: A teď na palubu.
2: A šup, a šup, a šup.
1: To byl dneska dobrý lov, co?
4: A tak se na to napijem.
2: Joho, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem.
4: Joho, to jsou věci, joho. To jsou věci, joho. Cesta zlá, a kdo se v tom vyzná?
0: A tak to šlo den za dnem. Týden za týdnem, měsíc za měsícem. Často jsem večer stával na přídi a bylo mi smutno. Ach, velryby, moje milé, já vás nechci zabíjet. Já vás mám rád. Chtělo se mi domů za mámou. I ostatní námořníci už byli unavení a nadávali na kapitána, že nás pořád žene dál a dál.
1: Chlapi, já už mám toho všeho dost.
0: Chci domů.
1: Já taky.
0: Za ženou a za dětmi. Tak dlouho jsem je neviděl. A já za mojí milou maminkou a za dědou a za babičkou. V tu chvíli zahrmělo. A Kvíkvék začal kvílet, jako by tušil, že se něco stane.
1: Wow, wow, wow, wow, wow.
0: To se nám, chlapi, asi těžko podaří, dostat se domů. Slyšíte Kvíkvéka? Všiml si jeden z námořníků. Tahle bouře bude zlá, jste jen tak nevyváznem. Hrmělo a nebem lítaly blesky, jaké jsem nikdy neviděl. Byli jsme promočeni na kost, jak jsme se snažili udržet loď ve správném směru v té bouři. Kvíkvék nepřestával kvílet, kde si v plachtoví. V tu chvíli se objevil na palubě kapitán Achab a obořil se na něj.
1: Co tady kvílíš, Kvíkvéku? Snad nemáš strach? Tohle je ta správná chvíle, kdy se objeví můj sok. Bílá velryba. To díky ní teď kulhám jako stará bába. Ukousla mi nohu. Ta obluda. Moby Dick.
0: Dodal jsem si odvahy a promluvil jsem ke kapitánovi.
1: Kapitáne, měli bychom obrátit loď a plout zpátky. Je tady zima a bouře střídá bouři.
0: Otočil se ke mně a z jeho očí jakoby lítaly blesky.
1: Co ty, holobrátku, mlíko ti teče po bradě. Máš strach?
0: Nemám strach, bránil jsem se. Ale měl bys už tu svou velrybu nechat plavat. K čemu sem stít?
3: Vždyť je to jen zvíře. Kapitán se jen rozchechtal. To není zvíře, to je démon, ďábel sám.
0: V tu chvíli jsme ho spatřili. Z vody se vynořil obrovský bílý hřbet, posetý harpunami, plný jizev po předešlých bojích.
3: Konečně, zajásal kapitán. Tamhle je, jako na zavolanou. Kvíkvéku, popadni harpunu a střel. Tvůj kapitán to proučí.
0: Kvíkvek dál kvílel v plachtoví a námořníci se ho zastávali. Nenuď ho, kapitáne, vždyť je bouře, blesky osvětlují nebe, plujeme do záhuby. Pojďme pryč odsud, než se něco stane. Ale kapitán se jen smál. Jediné, co se stane, je, že se náš osud naplní. Námořníci se po sobě zděšeně podívali. Co pak opravdu přišel o rozum?
3: Otáčím kormidlo ke břehu,
0: vykřikl jeden z nich a hnal se ke kormidlu.
3: Svinuju plachty!
0: Přidal se druhý a třetí a hned se do toho dali.
3: Tohle je vzpoura,
0: zuřel kapitán.
3: Do člunu! Jdem zabít toho netvora. Kvíkvek a Izmael, okamžitě do člunu. To je rozkaz. Jdem zabít bílou velrybu.
0: Ještě jsem se ho snažil odvrátit od jeho šíleného nápadu. Ach, kapitáne, zastav se přece a volej k Bohu o pomoc. Zase po mně šlehl tím svým pohledem.
3: Bůh se stará o jiné věci. Tohle je moje pomsta. Jedeme!
0: A tak jsme nasedli do člunu. Blízko nás, z ničeho nic, vytryskl gejzír k obloze. A pak se velryba dala do zpěvu. Zpívá, že život je nádherný dar. Slunce i bouře, déšť i klidné moře. Zpívá, že brzy dorazíme za obzor. Ale kapitán se nedal zastavit. Vytrhl Kvíkvékovi harpunu z ruky a zakřičel: teď hodím harpunou já a tebe, Moby Dicku, navždy pošlu do hlubin. Pomsta bude sladká. Kapitán vystřelil harpunu, ale protože byla připoutána k jeho zápěstí, letěl za ní. Zabodla se Moby Dickovi dozad a kapitán se marně pokoušel vyprostit. Moby Dick vyskočil do výšky a v zápětí se i s kapitánem Achabem potopil. Po chvíli vyskočil znovu a překousl loď vejpůl. Byl to obr a měl strašlivou sílu. Blesk sijal do lodi a ta se začala pomalu potápět a táhla za sebou náš člun. Věděl jsem, že je to konec, že nás stáhne do hlubin a volal jsem ze všech sil: Kvíkvéku, pomoz mi, Kvíkvéku. A pak jsem ho spatřil. Stál na potápějící se lodi a z posledních sil přeťal lano a uvolnil tak ráhno, na kterém jsem se nakonec zachránil. Celé posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. A Kvíkvek? Jako bych pořád slyšel jeho smích. Děkuju ti, kamaráde. Děkuju. Kukujumba! Kukujumba! Tak to byl můj příběh. Příběh o bílé velrybě. O nenávisti, ale taky o přátelství. Příběh, na který nikdy nezapomenu. Kukujumba! Kukujumba!

0: jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
1: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
0: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se vzpouzel? Naopak.
2: Nahory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
0: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kamil.
3: Krkonoši, jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
0: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
3: Jedete taky do Krkonoš?
0: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
2: K moři nejedeme
1: a obešli bychom se i bez dozoru.
3: Jen abyste mě nahoru nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
0: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no, jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku. S pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo a kohout hned křičel na kosy.
3: Podívejte se, jak jim to klouže. Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná.
0: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
3: Nakonec si tady někdo pořádně natluče,
0: usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela. Lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali kosové a hrnuli se na ně.
1: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
0: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
3: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout.
0: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
1: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
2: My se to učit nemusíme, my létat umíme.
3: A neměli bychom jim nějak pomoci, aby se to naučili dřív, řekl Kamil
0: a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
4: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich, se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva kosové a to není dovoleno.
0: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z amplionu se neslo nové hlášení.
4: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
0: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem.
3: Helo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím.
0: Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
4: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
0: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
3: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
0: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznali.
1: Kamil je stejně moc prima kamarád.
2: No, prima kamarád.
0: A tím vlastně řekli úplně všecko.

pan Honza a děti na výletě. Už dlouho maminky nezažili, aby kluci i děvčata tak rychle snědli oběd jako dnes. Všichni se totiž těšili na výlet a na to auto, co mluví. Doma nic o autě neřekli, protože věděli, že by jim to nikdo stejně nevěřil. A hlavně oni tomu sami nemohli pořádně uvěřit. Tak se tedy seběhli u Honzovy garáže a poslouchali, jestli něco neuslyší. Ale v garáži bylo ticho. A to už přijela paní Helenka a přišel pan Honza a že se pojede do lesa na houby, protože, jak Honza s úsměvem prohodil, třeba má golfík rád houby s vajíčkem. Ty děti, co jeli s Helenkou, trochu záviděli Patrikovi, Filipovi, Michale a Jirkovi, že mohli jet s Honzou, ale on jim slíbil, že na zpáteční cestě si místa vymění. Honza stál na křižovatce a čekal, až bude zelená, ale policista pouštěl dlouho auta z druhé strany. A tu se najednou golfík ozval. Pane policajte, dělejte něco, co pak nás nevidíte? My jedem na houby. Policista se přísně otočil na pana Honzu. Co jste to povídal, pane řidiči? Chcete, abych vám dal pokutu? Já jsem vůbec nic neříkal, volal na policistu Honza z okénka. A v té chvíli se ozvalo. Tak prosím vás, policajte, dělejte něco. Já už chci opravdu jet. A překvapený policista zjistil, že ten hlas vychází ze silnice, jakoby pod tím golfem. Dal tedy rychle Honzovi zelenou a pak se ještě dlouho za ním díval, vrtěl hlavou a přemýšlel, co to vlastně slyšel. Děti v autě se moc smály a pan Honza už tušil, že s tím svým novým autem asi ještě leco zažije. Konečně přijeli k lesu. Honza s Helenkou znali místa, kde rostly krásné hříbky. Když vystoupili z auta a radili se, kterým směrem půjdou, ozvalo se najednou. Tamhle u pařezu vidím překrásného hřiba. Honzovi skoro vypadla překvapením z ruky jeho turistická hůl, kterou si vždy sebou bral na výlety. A Jirka volal. Já se zblázním, to auto taky vidí. A utíkal k tomu pařezu a pod keřem opravdu našel schovaného krásného hřibka. Když se vrátili z lesa s košíčky plnými hub, rozhodla Helenka, že se staví na zpáteční cestě v cukrárně. Malá Michala, která vždycky s klukama dělala jejich různé lotroviny, si dort vzala a způsobně řekla děkuju moc krát, ale zabalila si ho do ubrousku a když se vrátili na parkoviště, zeptala se golfíka, jestli nemá chuť na kousek dortu s jahodama. Všichni slyšeli, jak odpověděl děkuju, dal bych si, ale až budem brát benzín, skoro žádný nemám. Pan Honza se v duchu trochu zastyděl, že málem na benzín zapomněl a rychle zajel k první pumpě. Když se ho pumpař zeptal, jestli ještě něco nepotřebuje, požádal ho, aby otevřel kapotu, že chce dát autu ještě kousek dortu. Pumpař myslel, že se přeslechl a tak otevřel kapotu a v tom uviděl, jak Honza s Michalou dali do otvoru pro nalévání oleje kus dortu. Proboha ne, volal pumpař, vždyť ten motor zničíte. Ale z motoru se ozvalo, Jence, neboj, já mám dorty rád a dal bych si vlastně ještě trochu čokolády. A to už bylo na pumpaře moc. Myslel, že se mu to zdá a šel si rychle umýt obličej studenou vodou, aby se probudil. No a když přijeli domů, děkovali všichni Honzovi i Helence za prima výlet a nesli si domů každý košíček hub. Už se nemohli dočkat, až budou doma vyprávět, cože to má pan Honza za zázračné nové auto.

Nejstarší české pohádky. Část čtvrtá. O tom, co je dobré a co špatné. Nezdárný syn. Jak se vypravuje, žil kdysi muž, který ze všeho nejraději vysedával v hospodách a hernách. Horší ale bylo, že tam sebou vodil i svého synka. Když chlapec poodrostl, byl už tak uvyklý kostkám a životu v krčmách, že bys ho odtud nebyl vytáhl ani párem koní. A když mu scházely peníze do hry, jal se krást. Nejdříve okradl otce a pak sousedy. Ale otec ho přísně nepotrestal, jenom ho po dobrém napomínal. I nedal nic na ty domluvy, sklouzali po něm jako po huse voda. A tak se stalo, že když dospěl v muže, byl přistižen při krádeži jednou a podruhé. Otec poobakrát nahradil škodu a zachránil ho před šibenicí. Potom byl nezdara chycen potřetí a tentokrát už neušel soudu. Když ho pak vedli na popraviště, prosil pro Boha, aby mu přivedli otce. Ten přišel plačky a syn ho poprosil, aby ho políbil a prominul mu, čím se na něm provinil. I objal ho otec, ale syn místo, aby vyčkal políbení, zahryzl se mu do obličeje tak, že mu ukousl nos. Když ho přítomní kárali za ten čin a připomínali mu, že ho otec dvakrát zachránil před oprátkou tím, že za něho složil peníze a že by to byl rád udělal i po třetí, kdyby byl mohl, odpověděl syn. Stalo se mu dobře a po právu, neboť on zavinil, že skončím na šibenici. On totiž dopustil, abych si od malička žil podle své vůle a nikdy mě nepotrestal za prohřešky, jich jsem se dopustil. Stoleček pro otce. Byl jednou jeden hospodář a ten měl syna. Syn se vydařil po otci, ještě za mlada se naučil dobře hospodařit a byl v těch letech ve všem otci k ruce a v nejmenším ho nerozeněval. Když dospěl, oženil se. Měl utěšenou ženu a potom i děti. A tak se nějaký čas všichni pokojně snášeli, až otec zestárl a syn místo něho spravoval rodinný statek. Ale jednoho dne si vzal syn otce stranou a požádal ho, aby mu statek postoupil. Sliboval, že ho za to bude až do smrti opatrovat a že ho nikdy neopustí. Dotázán vysvětlil, proč o to tak stojí. Prý, když chodí místo otce do obecní hromady, nikdo tam na jeho slovo nic nedá. Stařec ho vyslechl a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou. Uvážil, že syn není hráč, opilec ani marnotratník a že by ho zarmoutil, kdyby mu nevyhověl. I rozhodl se, že mu hospodářství postoupí a tak se rázem stal ze syna tuze bohatý sedlák. Jenom co převzal statek, popustil si nový hospodář pásek o jednu dírku, začal chodit častěji mezi lidi a sám nezřídka hostil i sousedy. Jeho otec, bezzubý stařec, jedl už jenom pomalu a pořád mu u nosu visela kapka. Syn si to ošklivil a hanbil se za to před hosty. I jal se přemýšlet, jak by otce uklidil před návštěvami, až dostal nápad. Udělá zvlášť pro něho stolek, aby na něm jídal sám v koutě u kamen. Dal se tedy do díla a děti hned okolo něho, však víte, že vždycky rádi přihlížejí, když se něco děje. A nejstarší synek se ho zeptal, co pak to táto děláš? A on odpověděl, ale stolek pro vašeho dědka. Vždyť mlaská při jídle jako čuně a kape mu z nosu. Stydím se za něho, když k nám někdo zavítá.
Ať si támhle u kamen, kde nebude nikomu na očích, vždycky spořádá ten svůj žvanec, jak je mu libo. Synek na to, a až ty budeš starý, to ti taky postavíme stolek ke kamnům? Ta slova těla hospodáře do živého. Připomněl si, že tohle otci nesliboval, když ho žádal, aby mu odevzdal statek. A kdyby se měl stejného dočkat zas on od svých synů, že by mu z toho vzešla nemalá hanba a posměch. Nemeškal, rozbil na třísky ještě nehotový stolek a napříště usazoval otce až do jeho smrti za veliký stůl v jizbě, ať už se u něho sesedla jenom rodina, nebo i přibylí hosté. V nouzi přítele poznáš. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, kterého velice miloval. Když syn dospěl, předstoupil, jak bylo zvykem, před otce a požádal ho, aby mu dovolil vydat se na cesty. Prý by si na nich především chtěl najít přátele. Otec ho vyslechl a řekl, ten tvůj úmysl se mi docela zamlouvá, jenom se měj na pozoru, aby tvá snaha nebyla nadarmo. Princ si vzal otcovu radu k srdci, rozloučil se s ním a potom jezdil po rozličných zemích plných 7 let, aniž se mezi tím podíval domů. A když uplynulo těch 7 let, navrátil se k otci. Ten se velice zaradoval a řekl mu, milý synu, pověs mi, jakou jsi získal přízeň a mnoho lis našel přátel. Princ odpověděl, co se týče přátel, mám 3. Prvního z nich miluji víc než sebe samého, druhého tolik jako sám sebe, třetího pak míň než sebe a udělal jsem pro něho také jenom málo. Na to král, což o to, mít přátele je dobrá věc, jenomže je napřed musíš vyzkoušet, než se ocitneš v nouzi. Já ti něco poradím. Zabij vepře, dej ho do pytle, pytel vem na záda a zajdi s ním v noci postupně ke všem 3. U každého zatluč a řekni. Milí příteli, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka. Dopadnou-li mě, zaplatím za ten čin hlavou. Prosím tě proto, pomoz mi v té nouzi a zachovej mě při životě. A tělo toho zabitého uschovej u sebe v domě, ať mě s ním nechytí. Podle toho, co ti kdo z nich odpoví, poznáš, který je tvůj opravdový přítel. Princi se ta rada zalíbila a slíbil, že se podle ní zachová. I nemeškal, naložil s vepřem podle otcových slov a pak se s ním v noci odebral k domu přítele, jehož miloval víc než sebe. Když tam přišel, zabušil na dveře. Přítel to zaslechl, vstál a zeptal se, proč ho vzbudil a co chce. On odpověděl, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka a teď nesu tělo na zádech v pytli, prosím tě, pomoz mi v mé nouzi a ukryj mrtvého ve svém domě, ať zůstanu při životě. Když to nejmilejší přítel uslyšel, řekl, víš ty vůbec, co na mě chceš? Sám si koho si zabil, ani ses napřed se mnou neporadil, tedy za to pikej. Kdyby tělo našli u mne, odpikal bych si to já. A to se mi věru nechce. Ale protože jsi mi byl přítelem a miloval mě víc než sebe, doprovodím tě na popraviště a dám ti 3-4 lokty plátna na rubáš, máš-li skutečně přijít o hlavu. Na ta slova se princ odebral k druhému příteli, také u něho zatloukl a prosil ho, aby mu pomohl v jeho nesnázi a schoval to tělo ve svém domě. Ale on se mu vysmál. Takový blázen, jak si asi myslíš, přece jenom nejsem, abych za tebe položil život. Víš přece dobře, co by se se mnou stalo, kdyby mrtvého u mne našli. Ale protože jsi byl můj přítel a miloval mě jako sebe, doprovodím tě na popravu a budu tě těšit, jak budu moci.
a vůbec si nestýskej, vždyť bys smrtelný člověče tak jako tak jednou musel zemřít. Když to princ uslyšel, opustil ho, vyhledal dům třetího přítele, jehož miloval míň než sebe, a zabušil u něho na dveře. On hned se zeptal, co chce a co ho přivádí. Princ odpověděl: milý příteli, ostýchám se ti to říci, protože jsem pro tebe nikdy nic neudělal, ale vidím, že musím s pravdou ven. Na neštěstí jsem zabil člověka a teď nesu jeho tělo v pytli. Prosím tě, ukryj je ve svém domě a zachovej mě tak při životě. Jinak, budu-li s ním lapen, je po mně veta. A tehdy promluvil ten, od něhož to princ nejmín čekal, taková slova: dej sem tělo, budu je nosit na zádech místo tebe a bude-li třeba, půjdu za tebe i na smrt. A když potom vzal pytel a rozvázal ho, našel v něm jenom zabitého vepře. Ale princ už zatím zvěděl, co vědět potřeboval. Kdo je jeho opravdový přítel?

V jedné malé chaloupce na stráni žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, do červena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou hop stalíře a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí. Koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde, a kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška a najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: vítám tě, koblížku, u nás v lese. Jsi tak hezonký, červenoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi, uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého koblížka snědla. Tak místo dědečka si na koblížku pochutnala chytrá Liška.
Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už koblížek vychladlý. Ale koblížek nikde. Dědečku, koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červenoučkých koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červenoučkých a voňavých koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček a babička byla ráda, že dědečkovi koblížky chutnají.

0: bylo nebylo, ale tohle, o čem budu vyprávět, opravdu bylo. V jedné vesničce pod horami žila matka s dcerou. Jejich malý domek stál tam, kde lidé od nepaměti pěstují len, spřádají jej a pak z něj tkají lehounká, nadýchaná plátýnka. Jsou jako peříčko, jako obláček a košilky z něj dávají pak člověku křídla. Obě ženy si žili dobře, jak život dal, ale jak už to bývá, není ráje bez pekla. Matka měla jedno veliké soužení. Její dcera Liduška byla hezká jako obrázek, hodná byla i uctivá, jenže tuze líná. Tak líná, že to bylo snad proti všem zvyklostem. Celý den dovedla sedět a nehnout ani prstem, jen zevlovat z okna. No prostě nevídáno, neslýcháno. Matka se trápila, občas si poplakala, ale děvče ne a ne se pustit do díla. Matka prosila.
1: Liduško, Vřetánko čeká.
0: Matka přemlouvala.
1: Lidko, sedni už k tomu kolovrátku.
0: Láteřila.
1: Tak Liduno, bude to. Koukej příst, a to hned.
0: Ale dcera nic. A tak se stalo, co se stát muselo. Jednoho dne se matka neudržela a milé dcerušce všechno vysvětlila po svém. Láska, neláska, nějaké to důraznější pohlazení taky padlo. Zkrátka a dobře, milá Lidunka dostala za vyučenou. Do klidu a ticha venkovské světničky vpadly deště slz a usedavé štkaní. Něžné srdéčko kapalo, tálo.
2: Ach, já nešťastná, co mě to jenom potkalo. Vždyť já za nic nemůžu, maminko moje, co jsem udělala.
1: Nic si neudělala, to je to. Nic. Takhle to nejde, kdo pak by tě živil, dcero nevyvedená. Já hloupá se těšila na odpočinek, až budu stará, že mi uděláš radost. Ve snech jsem viděla vnoučátka, jenže kdo by si takovou vzal, ty lenošnice? Vždyť bych se musela hanbou propadnout, kdyby se nějaký chasník staral, co bych mu měla vykládat? Že nepřeloží stéblo? Vždyť si nemůžu ani nic vymyslet, ty nic neumíš.
0: A dál crčely slzavé potůčky a vánek roznášel přerývaný pláč. Byl v tom takový smutek a beznaděj, že i kravička ve chlévě žalostně zabučela, pes teskně zavil a kočka na okně plačtivě zamňoukala. Toho dne, zrovna jako na zavolanou, neměla tamní paní královna nic lepšího na práci, než se projíždět po svých krajích. Co čert nechtěl, cesta jí vedla rovnou k té naší výsce. Jak se tak její kočár kodrcá po prašné kamenité cestě, z ničeho nic jí překvapí vzlikot a škytání. Napřed slabé, čím dál tím silnější. Královnu, když tomu chtěla přijít na kloup, nemohlo napadnout nic jiného, než se za těmi srdce rivnými zvuky vydat.
3: Kdože tu tak trpí a smutní? Hledme, domeček jako klícka, pěkný, udržovaný, dobře se starají, ale co tu slyším? Tady asi najdu původ té lítosti. Už to tak bude. Pozdrav pánů. Dobrý den. Je tu někdo? Kde pak jste? Co se to tu děje?
0: Ozvěnou jí bylo jen pár vzliků a tichounké popotahování.
3: Měli by to tu zakrýt tmavým florem, aby věsit černý prapor. Tolik smutku, lítosti, truchlení a lkaní určitě ani na pohřbu nemají.
1: No ne.
3: Už někdo jde.
1: No ne, ne. Jej, vzácná paní, naše paní, vítám vás, vaše veličenstvo. Co pak přivádí vaši jasnost do naší chalupy? Jsem chudá vdova já. To je čest pro nás, velká chalupy. Jsem chudá vdova já. To je čest pro nás, velká čest. Pojďte dál, jestli...

0: Chaloupka klidná, roztomilá, jenže co ten pláč a vzlikání? Co ten žalobný hluk? To neradostno, nemilo. Co se tu stalo?
1: Ale dohromady nic, vaše jasnosti. To vás ani nebude zajímat. To jen moje dcera.
0: Ale. Tak. A kde pak je to nebohé děvče?
1: V komůrce. Tamhle naproti. Vy byste... Jen račte. Tady prosím. Račte dovnitř, jasnosti.
2: Komůrka byla tmavá, ale útulná, voňavá. A co nevidí? My bychom jí mohli vyprávět. Ona však neměla o ničem ani ponětí. A tak se ptá těch vlhkých tvářiček a uplakaných očiček.
0: Co pak se ti stalo, děvenko, že toho naděláš, až je to slyšet za devatero hor?
2: Matka jen tak stojí opodál, vidí, že z Lidky nevypadne ani slůvko. Ráda by se nějak vykroutila, ale lhát se jí nechtělo. Ale Lidunka se stále k řeči neměla. Tak matka odpověděla za ní.
1: Inu, to víte, veličenstvo, jakou má máma svízel s dětmi. Liduška je hodná, oučinlivá, člověk jí může málo co vytknout, ale co je moc, to je moc. Vždyť je jako posedlá. Celý den by jenom seděla u kolovratu a předla a předla. Ona mě s tou svojí pracovitostí snad přivede do hrobu. To není k vydržení, vždyť se utrmácí k smrti. Ať dělám, co dělám, vede si svou. Ráno sedne, večer vstává, slova z ní nedostanu. No, tak jsem jí dala pár šturců. No tak, na pamětnou.
2: Do královny, jako když hrom uhodí. To bylo něco. Na takovou zvěst čekala celá léta. Sama byla velikou milovnicí příze a o takové přadlence se jí mohlo jen zdát.
0: Ale, to je mi včelička. To se podívejme, takové nadělení. No to musíte být pyšná. Tolik radosti, že mě samotnou něco takového nepotkalo. Dceruška. A má se tu dobře. No jistě, to ano, já jen ne. Poslyšte, chtěla bych vás o něco požádat. Je to zvláštní, prostě, ale nač chodit kolem horké kaše? Nepustila byste ji na nějaký čas ke mně? Dovolte, aby šla se mnou. To víte, že to nemusí být na pořád. A já vám ji na oplátku zaopatřím. Mohlo by se vám to hodit. Nebudu skoupá, rozhodně na tom netratíte. Tak co vy na to?
2: Matka z toho byla celá tumpachová. Nakonec si však řekla, no co by, aspoň se holka něčemu naučí. Já na ní nemám tu sílu a tam už ji přitáhnou opratě, aby ji to přimělo k nějaké práci.
1: No ne, ale ano, to víte, že jo, vaše veličenstvo, co já mohu? Jsem jen chudá vdova, nouzí netrpím, ale všechno přijde vhod. Je to podsta pro nás, velká čest. Sama bych se ani neopovážila, ani pomyslet. Jenom jí dám něco sebou.
0: Nic nechystejte. Tam bude o... Jakže se vlastně dcerka jmenuje?
1: Lidka je to. Liduška. Po bábě.
0: Aha, tak Lidunka. No, tam u nás o ní bude postaráno. Bude mít všeho dost. Jídlo, pití, šaty, nemusíte se bát.
1: Já vím, jenom chviličku počkejte. Seběhlo se to tak najednou. Koho by to bylo napadlo? Do zámku, do královského zámku. Moje Lidunka bude v královském paláci na návštěvě u jejího veličenstva královny. Božinku, to je štěstí. Já jsem celá...

0: znamená.
1: A stejně jí šla zbalit pár věcí. V hloubi srdce se jí třepetala malá dušička, jistě, že měla obavy, ale říkala si, když ne teď, tak nikdy. Služba a změna prostředí jsou to jediné, co může lidě pomoci. A než kravka ve chlévě párkrát přišlápla z nohy na nohu, seděla Lidka v kočáru zabořená do pohodlných polštářů, koně zafrkali a celý královský průvod vyrazil. Cesta byla dlouhá, předlouhá, daleká, předaleká. Takový zámek přece nebude stát někde v sousední vsi, to se rozumí. Obě ženy si chvilku prohlížely ubíhající krajinu, chvilku si povídali, jaké pak to asi bylo povídání v drkotajícím povozu, hop sem, hop tam. A kromě toho znáte Lidunku. Většinou tedy podzimovali. Nakonec ani nevěděli, jak octli se v rozlehlém kraji plném rybníků, lesů, mezí, hájků, remízků a širokých zelených luk.
2: To je krása. Tak takhle vypadá ta vaše a naše země, má paní?
3: Ano, právě tak. Spravuji zemi požehnanou, plodnou, rozmanitou. Také se mi moc líbí. Miluji svůj domov a náš palác vyrostl v jednom z nejhezčích koutů země. Už se těším, až ti to budu moci ukázat.
1: Ano, ano. Paní králová věděla své. Co myslíte? Kde asi takové panovnické sídlo stává? Bývá to často někde na pahorku, aby se dodaleka skvělo svojí nádherou. Ne tak zdejší. Palác to pravda byl, jak má být. Kdyby jej však někdo chtěl zdaleka okukovat, nemohl. Zámek útulně kryly košaté stromy, pamatující prapředky nynějších vládců, a cestu k němu lemovaly pečlivě ošetřované parky a zahrady. Těch květin a těch vůní a potom ty budovy, ani přehlédnout se to nedalo. Stodoly, chlévy, obytná stavení o několika patrech. Liduška byla jako v Jiříkově vidění.
2: Pro páníčka, to je domů. A jak jsou veliké. To je celé město.
4: Určitě je to město. Maminka mi o něm vyprávěla.
2: Tady musí bydlet lidí.
4: Jistě je to větší než u nás Kozlovice, Bučálky, Klásková, Slaměnky a Koníkov dohromady.
2: Takové chalupy jsem ještě nikdy neviděla. Že by to byl sen?
3: Jaký pak sen, moje milá? To není žádné město. To je můj dům. A bydlím tu já a můj syn, princ Jan. Od nynějška tu budeš žít také ty. A když se ti tu bude dařit, jak se dařit má, možná tady zůstaneš navždycky.
2: Ano, to by bylo pěkné. A co se mi má dařit?
4: Co bych proto měla udělat?
3: Jen pomalu, pomalu. Všechno má svůj čas. Odpočiň si, osvěž se a já ti pak ukážu zámek a vysvětlím ti, co a jak.
1: A stalo se, jak řekla. Odpočinuli si, občerstvili se a pak královna povídá.
3: A teď půjdeme, dceruško. Provedu tě po zámku, abys tu zbytečně nebloudila. Napřed se podíváme do jídelny, potom do hodovní síně a přijímacího salonu. Ukážu ti ovšem i vladařský kabinet, návštěvní místnosti, samozřejmě i pokoje členů rodiny a ložnice, pokoje pro návštěvy. A pak si letmo prohlédneme kuchyň a přípravnu a nakonec tě zavedu do tvých komnat.
2: Tolik seknic? To bude asi trvat dlouho, než to obejdeme.
3: Snad by ses nebála pro pár kroků. To zvládnem raz, dva. Jsme přece dvě zdravé a silné ženské, že? Ty sice asi raději sedíš. To chápu. Když předeš, těžko se můžeš procházet, ale tohle vydržíš.
1: Paní králová ličku protáhla každým koutem. Nahlédli do všech komor i komůrek. Vymetli kde jaký růžek. Proč však královna děvče na zámek přivedla a co od něj vlastně chce, to tajila až do posledního okamžiku. Když už Liduška sotva pletla nohama, když už měli za sebou desítky komnat, objevily se dveře posledních tří. A byly to ty nejdůležitější, které měly dát odpověď na důvod návštěvy. Tady se měly uskutečnit představy panovnice. Její jasnost otevřela a...
2: Pro pána, bože na nebesích!
1: Navíc se milá Liduška nezmohla.
2: Panenko Maria, co to je?
3: To je dcerunko Příze. Tak, jsme konečně tady. Tvůj úkol je na bílé dni, můžeš hned začít.
2: Vždyť jsou toho celé hory. Co s tím chcete dělat? K čemu to máte? To se přece musí zpříst a to není samo sebou. To je spousta práce.
1: Tak, tak. Všechny tři komnaty byly až pod strop nacpány nespředenými vlákny. Příze to byla lehínka, nadýchaná jako vánek, jako beránky na obloze, třpitila se jako drahé kamení. Ale co jí jen bylo?
3: Správně, má milá. Předchází tě neobyčejná pověst. Proto jsem si tě také vybrala. Dobře si to řekla. Máme tu nějakou práci. Právě proto tady přece jsi. Zpříst to musíš ty sama. Když se ti povede dílo dobře vykonat, máš moji úctu. Nebudu na pochybách, že přišla ta pravá. Přemýšlela jsem, jak se ti odměním, a rozhodla jsem se. Dám ti svého syna a staneš se mojí nástupkyní. Vládnout bude sice on, ale znám ho, někdy bývá trochu nejistý. Až získá zkušenosti, určitě se to změní, ale potřebuje k sobě věrnou, milující a moudrou bytost. A kdo umí pracovat, ten takový je. Vše je připraveno, můžeš se do toho dát.

0: a zavedla jí k drahocenému kolovrátku, samé zlato a démanty, i pohodlnou stoličku jí přistrčila, a teď se milá zlatá čiňa. Lidumka zůstala, jako by ji opařila. Neřekla však ani půl slova a paní královna ji zanechala jejímu osudu.
1: Tolik práce. Co teď? To nespředu ani za nic. Ani do smrti. Proč zrovna já? Za co na mě pán uvalil takový trest? Kdo mi teď pomůže? Ne. Děj se vůle boží.
0: Sedla si na stoličku a jen zírala. Vydrželo jí to celé hodiny. A protože pán Bůh měl zřejmě jiné povinnosti a její nářky hned nevyslyšel, muselo k tomu dojít. Královna samozřejmě musela dohlížet. A když se přišla podívat, jak jde její přadlence práce od ruky, našla ji tak, jak ji včera opustila.
2: Copak, dceruško, snad nejsi nemocná?
1: Ne, vaše veličenstvo, jsem jen hrozně unavená. To ta dlouhá cesta, vždyť já jsem nikdy v životě tak daleko nebyla. Jsem celá rozlámaná.
2: Dobrá, má milá. Na dlouhé cestování si zvykneš. Tak si jen odpočiň a pusť se do díla.
0: Jenže na zítří se celá věc do puntíku opakovala. Liduška jen seděla a koukala z okna. Ručičky jako z olova, to víte, nějaká dřina jim v skutku vlastní nebyla.
1: Ach, taková práce. Vy prstíčky moje, vy chudáčkové, vy byste boleli. Rozpíchané, polámané, upracované, ne. Já vás nedám, nenechám vás zničit.
0: Liduška nepřeložila ani nitku, nesáhla ani na vlákénko. A to už se královna trochu mračila.
2: Takhle to nespředeš ani do konce světa. Nemám ti s tím snad pomoci?
1: Ne, to ne. Já jen... Stýská se mi po domově. Po mamince. Vždyť jsme byli vždycky jen spolu. Nikdy jsme se od sebe neodloučili.
2: A... To rozumím. Taková touha, takový stesk. Ale musíš to překonat. Práce nepočká. Snaž se, ať ti to jde od ruky. To tě vyléčí.
0: Liduška si pomyslela. I práce neuteče. Není zajíc. Protože to nebyl stesk, co způsobilo tu strašlivou nechuť pracovat, ale prach obyčejná lenost. Lenora nad poměry, s tím ani sám pán Bůh nic nezmůže. Sami nejlépe víte, jak to chodí. Každé léčení je marné, dokud člověk konečně nepochopí, že se musí dát do díla. Na třetí den už královna div neomdlela. Nikde ani přadénko, ani vřetánko. Hory příze netknuté, jako by ji právě přivezli. Tady už byla každá rada drahá. Panovnice ztratila trpělivost.
2: Podívej, kde nic tu nic. Ani zlomeček, ani díleček, ani tuk. Jestli se budeš dál pobalovat a jen posedávat, dám tě zavřít do temnice jen o chlebu a vodě.
0: A to už bylo na Lidušku moc. Zase tekly slané potůčky, slzičky crčely jedna za druhou. Zase se vzlikalo, hekalo, vzdychalo.
1: Já nešťastná, co mě to jenom postihlo? Bože, kdo mě teď zachrání? To je můj konec. Vždyť tohle nemůžu nikdy zpříst. Co pak to je? Haló? Je tu někdo? To by ještě scházelo, jsem tu úplně sama. Tak ozvi se! Já se tu bojím.
0: Dveře tiše vrzly a za nimi se blíží šoupavé krůčky. Kdo se to belá? Kdo to ruší klid a hluboký smutek nešťastné lenošinky?
1: I nic se neboj, děvenko, my ti neublížíme.
3: Neublížíme.
1: Z nás nemusíš mít strach.
0: No ne. Ve dveřích stojí tři babičky, jako spadlé z nebe. Ale jaké babičky? Jedné visí dlouhý pysk až na bradu, druhá má palec u ruky rozpláclý jako měchačku a třetí, to byste nevěřili, její chodidlo vypadá jako sloní tlapka. A hned se hrnou dovnitř.
1: Kde jste se tu vzali, babičky? A co byste rádi? Jsem tu tak sama, nikde nikdo. Lekla jsem se vás.
4: My víme, co tě trápí, děvečko zlatá. Nemusíš nám nic vykládat.
3: Přišli
4: jsme, abychom tě vytáhli z brindy.
2: Rádi ti pomůžeme.
3: Nemusíme.
1: Ale co to říkáte? Jak mi chcete pomoci? Vidíte tu horu práce? Vždyť už jste staré, unavené, sedřené. Takovou robotu po vás nemohu žádat. To si na svědomí nevezmu.
4: Jen se nestarej, my víme své.
3: To je naše dílo.
4: Chceš-li pomoci? Stačí říct. Ale jestli nechceš, tak my zase půjdeme.
1: Ale ne, ne, co to povídám? Ano, ano, zlaté babičky, když se tak nabízíte, a jestli budete tak hodné...
4: Dobrá, dobrá, dceruško, ale jak jistě víš, ani kuře zadarmo nehrabe. Máme jednu podmínku.
1: Jakou? Jakou?
4: Vezmeš nás na svoji svatbu. Pozveš nás a uvítáš jako své nejmilejší příbuzné. Platí?
1: No jistě.
3: Platí.
1: Samozřejmě.
3: Platí.
1: To ráda udělám.
0: A tak se babky pustili do díla. Věřte, nevěřte, jde jim to jedna radost. První svým dlouhým piskem nabírá vlákno, pěkně je rovná a nastavuje, druhá placatým palcem uhlazuje a vkládá do vřetánka a třetí, ta s nohou jako velká ploštice, šlape kolovrat, až se z něj kouří.
1: Babičky, to není možné, to je sen. Vy to ale umíte. Museli jste spříst už celé hromady, celé vozy lnu. To je snad nějaký zázrak. Ale jak jste mě našli? Kdo vám řekl o mém trápení? Vždyť o tom dohromady žádný neví.
4: Ale to víš, nic se neutají. Už jsme ti přece říkali, že víme víc, než si obyčejný smrtelník dovede představit.
0: Už mají půl komnaty zpřadeno. Tři čtvrtě haldy přediva mizí jako jarní sníh. A než se snesl večer, vyčistili podlahu, jako by na ní nikdy předtím nebyla nitka, vysmíčili místnost a ztratili se.

0: Když se královna přišla přesvědčit, zda její domluvy zapůsobily, úžasem spráskla ruce.
1: No, tak se mi to líbí. Pěkně si s tím pohnula. Půjde-li to takhle dál, máš mé slovo, do týdne je svatba.
0: A šlo to. Úplně nastejno jako od chvíle, kdy se babky poprvé zjevily. Každý den spředli jednu komnatu. Za 3 dny bylo hotovo a mohla se strojit nádherná, veselá a šťastná svatba. Svatební den se rozestřel jako rozkvetlá louka, plná pestrobarevného kvítí. Hosté, samý hrabě, kníže, komtesa, baronesa, vznešené dámy a pánové. Hudba tiše hrála staré tance a hlasy ševelily, šepotaly a zase sílily a utichaly jako zurčení vody v horské bystřině. Až se objevila nevěsta. Najednou bylo ticho a oči spočinuli jen na ní. A bylo na co hledět. V sále se nenašel nikdo, kdo by neznal mladého prince, ale jeho budoucí ženušku viděli poprvé. Dojem udělala vskutku velkolepý. Liduška byla překrásná. Bílé šaty dodávaly její postavě tvar, který předtím kryla selská halena. Spanilá tvářička, hluboká očka, něžné rtíky, půvabná ramínka. Každý na ní mohl oči nechat. A ty hebké ručičky, princ byl oslněn.
2: Tak to tedy je ona. Ta je ale moc hezká. Maminka mi říkala, že se mám ženit. Tak jsem ji poslechl, stejně bych musel. Ona by mi určitě nevnucovala nějakou budiš k ničemu nebo ošklivku. Ale tohle, to je anděl. Bože, tolik nádhery. Ta je krásná. Jaký má nosík. A to čílko, hladionké, bílé a ručičky jako samet. To je hned vidět, to je znát, že je vznešená. Už teď ji miluji. Ano, opravdu já ji miluji. Chtěl bych ji políbit. Hned teď chtěl bych sevřít ty jemné prstíky. Tak tomuhle se říká láska. Vždyť se celý třesu. Vyskočil bych a šel jí vstříc, ale nohy mám jako klády. No, co naplat? Zatím však uvidíme.
0: Ano, byl to přece následník trůnu, budoucí panovník. A ten nesmí podlehnout svým citům, nemůže na sobě nechat znát nějaké rozčílení. Po první audienci se plesalo dál. Uhlazené chování, jalové řeči, extra pokrmy a nápoje, hudba na přání, na požádání, na příkaz, všude lesk, svit, okázalost, jak jinak asi může taková královská svatba vypadat. A do všeho klokotu, šumu a juchání najednou další rána, tentokrát s účinkem zcela opačným. Jakoby vypadli nějakému černokněžníkovi z rukávu. Z ničeho nic, kde se vzali, tu se vzali, uprostřed sálu pokyvovali hlavami 3 babičky. Ty první zakrývá dolní pysk bradu, druhá má palec jako bramborovou placku a třetí napadá na nohu. Její chodidlo je rozpláclé do podoby jídelní mísy, takové, kterých je bezpočet po hodovních stolech v sále. Skrývají bohatou a vzácnou krmi. A ty jejich úbory. Staromódní kroje s vyšívanými suknicemi a pod bradou uvázané kmentové šátky, zjevení jako někde na jarmarku. Kamizoly sice hezké, ale na královské svatbě jako pěst na oko. Hosté jenom naklonili hlavy k sobě, tu a tam zazní lehké pokašlávání, či neslyšně vyprskne tutlaný smích, kdo ví, o co tu vlastně jde, abychom neupadli v nemilost. Jenže i sám králevic si dává ruku před ústa, obličej odvrací stranou. Milá mladá králová však nejeví ani špetku překvapení. A kdo z nás Lidunku znal, a to jsme všichni, ten by z údivu nevyšel. Žádné pomalé, líné pohyby, žádné achich, ochy, ou, ou, ou. Naopak, budoucí královnička vyskočí od stolu jako srnka, nožky se jí jen míhají, jak pospíchá k podivným návštěvnicím.
3: Jen pojďte dál, milé tetičky, to je ale vzácná návštěva. To jsem ráda, že vás zase vidím, je to přece už pár pátků. To mě těší, že jste si na mě vzpomněli. Jen se u nás posaďte a jeste, pijte, veselte se, nic se neostýchejte, jako doma, jako doma.
0: Babky se nenechaly dvakrát pobízet. Liduška je obskakuje, hostí, snáší jim nejvybranější lahůdky, povídá si s nimi, inu jako vzorná, hodná, milující neteřinka. Mladému králi to nedalo. Chvilku se jen tak ošíval, potřásal hlavou jako krutihlav, až se konečně odhodlal.
2: Co je to za stařenky? Kdo pak vlastně jsou?
3: Ale to jsou moje staré tetičky. Vděčím jim za všechno štěstí, které mě potkalo. A mám je tolik ráda.
2: No jistě, to je správné, tak to má být. Jenže něco mě zaráží. Milé stařenky, jak to vypadáte? V životě jsem nic takového neviděl. To přece nemá s přírodou nic společného. To nemůžete mít od narození. Proč ty, babičko, máš tak dlouhý pysk?
4: Od předení, synáčku, to mám od předení.
2: A co ty, tetičko, co ten tvůj palec? Vždyť ho máš jako lopatku na uhlí. Od čeho ti tak sploštěl?
4: Od předení, chlapče, to víš, že od předení.
2: To snad není pravda. Od předení? Co je to za práci, že dovede člověka tak zojizdit? Ty, poslední babičko, mi snad nebudeš vykládat, že ta tvoje noha má taky co dělat s tím ukrutným povoláním. To určitě není od předení.
4: Ale ano, synáčku, je to od předení, jak jinak než od předení.
2: A co jste to pro Boha vyváděli, že máte každá postižený jiný kus těla? Snad jste nepředli jedna piskem, druhá prstem a třetí nohou.
4: To ne, hocho, to ne. Já piskem nabírám, tady Agáta palcem uhlazuje a Bětka nohou šlape kolovrat. A že nám to, panečku, klape, neteřinku jsme vyučili, jak se patří. Nemám pravdu?
2: Pro Krista Pána. To je hrůza, děs, šílenství. Jestli bude pořád tak vášnivě příst, bude mít to samé, co oni. Jedna ženská a všechny ty ohavnosti dohromady. Na jednom těle. Jen si to představte. Královna s piskem pomalu až na zem, s palcem několikrát širším a s nohou jako sněžný muž. Už vidím ten poprask, až ji vyvedu na nějaký ples nebo hostinu.
0: Tak, tak. Ale co s tím? On už si mladý nějak poradí.
2: A to bych se na to podíval. Ženo, ať už tě nikdy nenapadne pomyslet na nějaké předení. Takové následky. Pamatuj si, že o tom nechci víckrát ani slyšet. A všechny ty krámy k předení musí z domu. A to hned.
0: Královna se sice zděsila.
1: Ale synku, vždyť to jsou samé krásné a vzácné věci. Přece bys je jen tak nevyhodil. No podívej.
0: Ale mladý král nic nedbal a stál si na svém.
5: Já to vidět nemusím. Pryč s tím a běda, jak se dozvím, že tu něco zbylo. To by tak hrálo, abych vedle sebe trpěl harampádí, které by udělalo z mojí paní obludu.
0: A nechal odvést pryč všechna vlákna, nítě, provázky, přadenka, kolovrátky a co já vím, co ještě patří k předení. Všechno muselo zmizet z nejbližšího i nejvzdálenějšího okolí královského zámku. Kdo to kdy viděl, aby královna vypadala jako nějaká šereda? Od té doby se i na Lidušce lecos změnilo. Dělala svému mužičkovi jen a jen pomyšlení a pro samou píli neměla na nic jiného čas. Točila se kolem krále, starala se o dům, o panství, pak přišly dětičky. Zkrátka a dobře, byla ráda, když měla volnou chvilku a mohla si sednout na kousek řeči s matkou nebo s tchýní. Na předení si už nikdo ani nevzpomněl. Ptáte se proč? Inu chytrý už ví a hloupému jsme napověděli.

0: Vzpomínáte si, kdy jsme včera opustili slečnu Mrazilku? No ano, bylo to právě v té chvíli, kdy se dala do párání potůčků. Proč do párání? To bylo tak. Mrazilčiným dalším úkolem, který jí dala paní Zima, bylo mrazení potůčků. Měla všechny potůčky zmrazit pěkně hladce. Ale nebyla by to ani slečna Mrazilka, aby se jí v hlavě nevylíhl nápad jako brno. Proč mrazit potůčky jenom hladce, řekla si, proč ne také obrace? A protože u Mrazilky není nikdy od nápadu daleko k činu, měli všechny potůčky do večera upletené, huňaté ledové svetry. Zima se na ty svetříky přes své brýle jenom podívala a toť se vízle se rozkatila. Co pak to jde? Potůčky v huňatých svetrech s choulostiví zapotí se a nastydnou. A na koho padne vina? To dá rozum, že lidé budou žalovat na Zimu. Ať už se Mrazilce chtělo nebo ne, musela všem potůčkům svetry zase rozpárat. Pracovala celou noc a teprve pozdě k ránu se celá utrmácená vrátila. Zima ještě ležela v posteli a měla za sebou špatnou noc. Hlavou se jí honily samé starosti a ještě ke všemu se jí pokazil ledový budík. Někdy zkrátka i zimně jde všechno na zadrmol. Tak a je to. Všechny potůčky jsem zase rozpletla, uf. To byla ale dřina, oznámila Mrazilka a zhluboka si zívla únavou. A protože už sotva stála na nohou, beze všeho se posadila k paní Zimě do postele. Právě na nohu, ve které Zimu trápilo revma. Jau, vej, dávej přece pozor, vyjekla Zima a posadila se. Hlava jí od nevyspání jen třeštila. Ještě chvíli si třela bolavou nohu a potom řekla: Mrazilko, Mrazilko, moc jsem o tobě přemýšlela. Řekni mi, co s tebou mám dělat? Já už vážně nevím, jakou práci ti svěřit. Vždyť ono je to milá zlatá ostrach. To už ale Mrazilka stála znovu na nohou. Zimo, Zimičko, zkus to se mnou ještě. Uvidíš, že tentokrát nic nepopletu, škemrala a žadonila. To se ví, že se Zima nakonec slitovala. Ona se Zima tváří ráda zle, ale ve skutečnosti je to učiněné dobračisko. A taky má srdce na pravém místě. Když tedy jinak nedáš, dám ti na starost stromy. Všechny stromy je třeba obléci do sněhových kabátků. Myslíš, že to svedeš? Zadívala se Zima s obavou na Mrazilku. Mrazilka nemohla radostí ani odpovědět. Jenom horlivě přikyvovala a v duchu už viděla velikánský nápis Slečna Mrazilka, módní salon. Najednou nebylo po únavě ani stopy. Mrazilce se v očích roztančila jásavá světýlka a nebýt ledovou panenkou, snad by jí od radosti i tváře zčervenaly. A protože už jí prsty hrály samou nedočkavostí, dlouho se nezdržovala a vyrazila do světa takovým kvapem, až jí od kramflíku odlétla sprška ledových jiskřiček. Zima osaměla. Ať dělala, co chtěla, pořád musela myslet na ta podivná světýlka, která se Mrazilce rozhořela v očích. Jen aby ta bláznivá slečinka něco nevyvedla. To bych ráda věděla, co se jí honí v hlavě, mumlala si Zima. A pro jistotu si postavila na vařič konvici mateří douškového čaje, který pro ní v létě ze známosti nasušilo sluníčko. Jak je známo, mateří douška je dobrá na nervy. A co dělala tou dobou Mrazilka? Mrazilka listovala v časopise Žena a móda a velice pečlivě vybírala modely. Potom si hodila kolem krku krejčovský metr, do kapsy strčila ledové nůžky a dala se do práce. Měřila stromy v pase i kolem boků, nezapomněla ani na výšku od hlavy až k patě, abyste rozuměli, u stromů, to znamená od špičky až ke kořenům. Při všem tom měření a stříhání metrů a metrů sněhových látek jela mrazilce pusa jako kolovrátek. Budete si to prosím přát volnější nebo raději vypasované? Zeptala se nejdřív mladé břízky na stráni. Ta se jen uculila, zachichotala a řekla, když já nevím, myslíte, že bych si mohla dovolit minisukni? A jistě, při vaší postavě proč ne, řekla mrazilka a šmik. Ustřihla kousek látky na sukínku jako pro panenku. Po chvilce rozpačitého váhání se mrazilce svěřila i borovice. Touží prý po něčem vzdušném, přiznala se. Mrazilka jí ráda vyhověla. Ušila pro borovici krajkovou košilku radost pohledět. A protože tohle sněhové krajkovi bylo moc krásné na pohled i na omak, volali hned další stromy jeden přes druhého. Já taky. Já chci taky krajkovou košilku. Mrazilka měřila, stříhala a šila tak usilovně, že zanedlouho nebylo široko daleko jediného stromu, který by neměl svoji krajkovou košilku. Jestli si ale myslíte, že byla jedna ta košilka jako druhá, tak jste na omylu. To neznáte mrazilku. Tak třeba osika měla pod krkem velikánskou mašli škrobenou ledovou jinovatkou. Jeřabinu zase zdobilo načehrané sněhové fyží. Buky a duby se pyšnily motýlem kolem krku. Javory i jasany dostali po kravatě. Jsou to přece stromy chlapáci, tak ať to každý pozná. A co smrk a modřín? I s těmi si mrazilka poradila. Těmhle urostlým junákům posadila na hlavy elegantní ledové klobouky. Pěkně do čela. Pak přišly na řadu jabloně, hrušně, třešně a švestky. Mrazilka je vyšňořila náběrkami, plizováním, volánky a pentličkami. Kdo chtěl třásničky, měl je mít. Kdo toužil po krajkovém kapesníčku do kapsy, ten ho dostal. Když bylo konečně všechno hotové, těžko říci, kdo byl spokojenější. Zda mrazilka nebo to vyparáděné stromoví, které se zálibně zhlíželo ve vodních hladinách. Zdálo se, že všechno je konečně, jak má být. Teď už šlo jen o to, aby byla spokojená i paní Zima. Co myslíte? Bude nebo nebude? Budou se jí zamlouvat košilky, ze kterých vykukují stromům nahé větvičky ramena i kolínka? Nevím. Jedno vím ale najisto. O tom, co řekla Zima, si povíme až zítra. Dobrou noc.
1: Míša se probudil jakýmsi šustotem. Bylo světlo, teda asi už ráno, ačkoliv se mu zdálo, že spal docela málo. Míša se rozhlédl, co to kde šustí, a spatřil, že u něho v kleci po slámě běhá myška. U mříží seděla přikrčená černá kočka a blízkala po myšce žlutýma očima.
2: Škoda, že myšička má tak krátké nohy. Škoda, že já nemám v očích takovou kouzelnou moc jako brejlovec. Takhle bych se upřeně na myšku zadíval a poručil bych, ať má myšička hned dlouhé nohy.
1: Míšovi se naježil hřbet leknutím nad tím, co se v tom okamžiku stalo. Myška dostala dlouhé nohy. Zůstala stejně malá, jako byla, jenom nohy ji najednou vyrostly. Byly tenoučké jako dřív, ale na stopu vysoké. Stačilo, aby jednou vyskočila a už byla z jednoho rohu v druhém. Lekla se toho kouzla i kočka. A sama myška byla jako pomatená tím, co se to s ní divného stalo. Ale když viděla, jak dovede najednou daleko skákat, neváhala už a dup! Byla mřížemi z klece venku, přímo kočce před nosem. Kočka za ní koukala jako hloupá. Míša se však o kočku nestaral. Měl plnou hlavu jiné věci. Co se s myškou stalo? A hlavně, co se stalo s ním, s Míšou? Zadíval se upřeně na myšku, poručil, aby měla dlouhé nohy, a už je měla. To znamená... A Míša se zrovna bál domyslit, to by znamenalo, že dovede očima dělat takové kouzlo jako brejlovec. Míšovi přeběhl mráz po zádech, má kouzelnou moc, co poručí, to se stane. Vyšel z klece a šel po zahradě, třásl se rozčilením, zadíval se do ohrady ovcí kruhorojích. Beran s nádhernými, velkými, mocně zakrouženými rohy Míšu zvědavě pozoroval. Míša upřeně pohleděl na jeho rohy a poručil, aby se narovnali. Stalo se. Jak teď Beran vypadal směšně s dvěma dlouhatánskými špicemi, které mu trčely z hlavy na obě strany šikmo vzhůru. Míša došel k voliéře, v které jsou chováni draví ptáci. Zvědavě si prohlížel vysokou a širokou klec s velikými stromy a s vodopádkem na skále vzadu. Cizokrajní ptáci uvnitř rvali syrové maso nebo volně poletovali klecí.
2: Nač asi mají tu klec? Aha, asi proto, aby na ně nemohly kočky. Ale mohou tam jen tak málo létat. Je ta klec veliká, ale měla by být ještě větší. A proč by nemohla? Což pak nemám kouzlo?
1: Podíval se ostře na klec a poručil. A klec byla rázem třikrát větší. Vyrostla do všech stran, nahoru sahala až k vršku stráně, ke které byla přistavěna. Míša si uspokojeně ze všech stran prohlédl svoje dílo a pomalu se vracel. Zastavil se u hrocha. Ležel na slunci ve vodě a patrně spal. Jeho obrovská pusa ležela spola na písku. Míša se podíval ostře na hrochovu tlamu a poručil, a tlama byla ještě třikrát větší. Ležela na písku ve vodě jako malá hora. Hroch viděl, co se stalo s jeho tlamou. Dmula se před jeho očima jako právě plněný balón, ale věru byla těžší než balón. Pomalu se otočil na svých krátkých nožkách. Mohl se sotva hýbat, jak ho tlama tížila. Kolem sebe neviděl nikoho jiného než Míšu. Kdo mi to udělal? Míša hrdě vypěl hruď, ukázal si tlapkou na bříško a pyšně prohlásil:
2: to já jsem udělal.
1: Hrochovi zlostně zablízkala očka a Míša teď zalitoval, že se k svému činu přiznal. Ale už nebylo kdy to odvolávat. Hroch totiž už vylézal z nádrže přes ohradu na cestu. Míša vzal do zaječích a Hroch za ním. Míša dovedl utíkat a měl pár metrů náskoku, ale ta hora masa a kostí za ním se řítila jako uragán. Země pod hrochovými kopyty hřměla jako bouře v horách a Míša tlapkami cítil, jak se půda chvěje hrochovým během. Najednou se Míša v běhu zarazil. Napříč přes cestu v zatáčce ležel velbloud. Míša se hned vzpamatoval, přeskočil velblouda, zadíval se ostře na jeho dva hrby, poručil a s velbloudem se stala divná věc. Z jeho dvou hrbů bylo na jednou hrbu sedm. Velbloudu v hřbet se musil ovšem natáhnout, aby se těch sedm hrbů na něj vůbec vešlo. Vlnili se po něm od krku k ocasu jako pásmo hor. Míša se tentokrát dlouho netěšil z podívané na své dílo a pádil dál. Také Hroch se před velbloudem zastavil, ale na mnohem delší chvíli než Míša. Byl ohromen velbloudovým zjevem. Těch sedm hrbů nemohl honem srovnat v kotrbě. Nevěděl, co to má znamenat. Velblouda pod ním nemohl ani poznat. A nevěděl také, jak se dostat přes tu prapodivnou, nevídanou překážku. A zatímco tak nerozhodně přešlapoval na jednom místě, ohlédl se velbloud po něm, polekal se stejně, zase hrochovy tlamy, zvedl se ze silnice na všechny čtyři a pokud mu to tíha jeho sedmi hrbů dovolovala, utíkal do velbloudovy ohrady a Hroch se pustil dál za Míšou. Vzdálenost mezi nimi se zase zkrátila, když Míša v úzkém průchodu mezi křovím málem skočil dikobrazovi na bodlinatý hřbet. V posledním okamžiku dikobraza přeskočil, obrátil se, podíval se na něj ostře a dikobrazovi bodliny byly naráz vyšší než Barbora, když se postaví na zadní tlapy. Dikobraz stál obrácen tím směrem, kterým Míša a Hroch utíkali a bodliny byly obráceny hroty proti Hrochovi. Ten do nich vlétl nosem dříve, než měl čas se před nimi zastavit. Zařval bolestí, zatřásl hlavou a dikobraza s tlamy setřepal a pádil dál za Míšou. V sadě si hrálo stádečko klokanů. Právě dohráli škatule, škatule, hýbejte se a začali se přeskakovat. Postavili se do kruhu za sebou, vždycky na kus od sebe a střídavě běhali a rozkročmo přes sebe přeskakovali, jako kluci přes patníky u silnice. Míša si vyhlédl největšího klokana, ostře se na něho podíval, zvětšil mu vak na břiše a než se klokan vzpamatoval a mohl něco říci, Míša mu skočil do vaku a schoval se v něm až po nos.
2: Prosím tě, klokanku, skákej dál, jako by nic, mě honí Hroch.
1: Klokanovi s Míšou ve vaku se skákalo těžce. Míša už vážil pěkných pár kilo. Ke všemu s ním klokan klopítl. Udělal v běhu nechtě kotrmelec a Míša z vaku vypadl a zběsilá honička začala znova. Ale Míšovi už docházel dech a medvídek běžel z posledních sil. Najednou se před ním octla žirafa. Míša se nerozmýšlel, chytil se jejího ocasu, vyšplhal po něm žirafě na hřbet, po hřbetě na krk a po krku až nahoru k hlavě. A nahoře, na krku, hned za hlavou, se usadil jako na rozhledně. Oddychl si. Tam se na něj Hroch nemůže dostat. Má na to moc krátké nožky a těžké tělo do výšky zdvihnout nemůže. Ani Míša nemusel žirafě krk prodlužovat. Hroch frkal, prskal a plíval vstekem. Ale nebyl jen vsteklá hromada masa. Byl také lstivý a měl ve své nevábné hlavě kus chytrého rozumu. Přestal frkat a dupat a něco žirafě zašeptal. Žirafa neslyšela a zeptala se, co to povídáš? A hroch zase jen tak tichounce a nezřetelně, co si zašeptal. Žirafa byla zvědavá a hloupá. Zapomněla na míšu nahoře na svém krku a sklonila hlavu až k samému hrochovi, aby slyšela, co povídá. To právě hroch chtěl, aby takhle sehnula dolů krk s míšou. Míša ovšem hned věděl, že je zle a seskočil ze žirafy o vteřinu dřív, než ho mohl hroch popadnout. Honem potrestal žirafu za její hloupý kousek. Ostře se na ní podíval a žirafa byla rázem docela bez krku. Hlava jí seděla rovnou na ramenou. Pak hon začal znova. Míša vyběhl do stráně, ale i tady slyšel hrochův dupot za sebou a čím dál tím blíž. Najednou cesta končila a Míša nevěděl, co teď. Za sebou měl v patách hrocha, před sebou jenom vršek té voliéry, kterou předtím tak zvětšil. Vteřinu váhal, ale neměl jiné volby. Skočil na mříže voliéry, rozběhl se po nich a ze vší síly se odrazil do prázdna na dolejší cestu. Letěl dolů jako kámen a najednou se mu zastavila krev. Dole na cestě stál hroch a rozvíral po něm svou obrovskou tlamu. Zelá právě před Míšou jako černá propast. Rostla a rostla a rostla, jak se Míšovým pádem blížila. Míša zavřel oči a bim! Praštil se o zeď do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. Rozhlédl se. Byl ve své kleci. Mřížemi sem padalo měsíční světlo a nad ním se skláněla Žofinka. Hladila ho lásky plně po hlavě tam, kde se uhodil.
3: Ty jsi sebou tak házel a křičel jsi ze spaní.
2: To se mi zdálo. Zdálo se mi, Žofinko, něco moc ošklivého. A jsem rád, že jsem se probudil dřív, než mě ten hroch spolkl.
1: Zhluboka vydechl, vzal Žofinku za packu a znova usnul. Tentokrát zdravým spánkem.

0: obdivuhodnou květinovou zahradu a mnoho cest a tunelů. Pracovala horlivě. Dávala pozor, aby nenabrala na lopatku ještěrčí vejce. Ještěrka totiž měla v tom horkém písku svá vejce. Bílá, pružná, větší než fazole, a v každém vejci byla malinká ještěřička s malinkými černými prstíčky na malinkých černých nožkách. Ještěrka myslela, že o tom nikdo neví. Strčila zkrátka ta vejce do písku a šla si. Ta ještěrka byla vůbec k smíchu. Kateřina dostala najednou chuť si s ní porozprávět. Pokud ještěrka nespala, byla s ní vždycky výborná řeč. Holčička položila lopatku.
1: Halo, ještěrko. Ještěrko, halo.
0: Šust, šust a už tady byla. Usmívala se jako vždycky. Všecky ještěrky se vždycky usmívají. Ta vlídnost je u nich v rodě. A pravila.
2: To máme dnes krásný den.
1: Posaď se tady u hradu.
0: Pozvala ji holčička.
2: Nemám moc času. Ještě jsem neobědvala.
0: Postěžovala si ještěrka s úsměvem. Kateřina si otřepla ruce od písku a hledala chvíli po kapsách. Sláva! Chroust! Dala ho ještěrce k obědu. Ještěrka poděkovala a jedla ho pomalu a vesele, ačkoliv byl větší než její hlava. Dala si s ním práci. Chvíli měla chrousta v tlamičce. Kateřina nikdy neviděla úsměv tak široký. A pak chvíli měla chrousta v jícnu. Bylo ho dobře vidět, ačkoliv už byl spolknutý. A potom měla chrousta v žaludku a to bylo také velice dobře vidět. Pak požádala o trochu vody na zapití a Kateřina jí se zbytečným spěchem podala malou mističku, kterou si předtím vyrobila z hlíny. Ještěrka se s úsměvem napila a popolezla až na obdivuhodnou květinovou zahradu pod hradem, kam nejvíc pálilo slunce, a tam seděla a broukala si.

0: Neříká se ousta, ale ústa.
1: Podotkla Kateřina. Ještěrka jen přimhouřila oči a zase.

0: Neříká se chrůst,
1: broukla Kateřina.
2: Ty říkáš jenom, co se neříká,
1: vrněla Ještěrka.
2: Radši kdybys řekla, co se říká.
0: Říká se toho moc.
2: Co například?
0: No tak třeba.

Teď to zní dobře, zašeptala ještě ještěrka a v příštím okamžiku usnula. Kateřina ji nechala spát a hrála si sama dál. Vlastně ta spící ještěrka nevypadala vedle jejího hradu špatně. Vypadala, jako by tam byla schválně. Vypadala tam jako malý drak.

Jednoho dne, když Pů neměl co dělat, napadlo ho, že by měl přece jen něco dělat. A tak se šel podívat do prasátkova domku, co dělá prasátko. Když cupal po bílé lesní stezce, stále sněžilo. Pomyslel si

Tedy, že prasátko si asi hřeje nohy u ohně, ale ku podivu našel dveře otevřené a čím víc nahlížel dovnitř, tím jistěji tam prasátko nebylo. Je pryč, řekl Půh smutně. Je to tak? Není doma. Budu muset jít sám na krátkou dumavou procházku. To je hloupé. Poskakoval, aby se zahřál, a najednou mu napadla písnička.

0: Už vím, co udělám, řekl Pů. Půjdu napřed domů a podívám se, kolik je hodin a vezmu si třeba šálku na krk a potom půjdu a zaspívám to i Jáčkovi. Pospíchal domů a cestou byl tak zabrán do své písničky, že když najednou spatřil prasátko, jak sedí v jeho nejlepší lenožce, nevěděl, čí je to dům a musel si přejet několikrát prackou po čele. Nazdar, prasátko, řekl. Myslel jsem, že jsi pryč?
1: Ne, řeklo prasátko. To ty jsi byl pryč, Pů.
0: Tak je to tedy, řekl Pů. Hned jsem věděl, že jeden z nás je pryč. Podíval se na hodiny, které se před několika týdny zastavily na za 5:11. A hnedle bude 11, řekl Pů blaženě. Přišlo si zrovna včas na nějaké soustíčko. A vstrčil hlavu do poličky. Potom si zajdeme, prasátko, k Jáčkovi a zaspíváme mu mou písničku. Na hodinách bylo stále ještě za 5:11, když se Pů s prasátkem vydali na cestu. Za chvíli mělo prasátko šálku kolem krku bílou a za ušima je studil sníh jako ještě nikdy. Bylo jim moc zima a aby se zahřáli, zaspívali si cestou Půovu písničku 6x za sebou. Prasátko zpívalo tydlidum a Pů ostatek a hned jim bylo tepleji a vrátila se jim zase řeč. Právě jsem přemýšlel, řekl Pů, o Jáčkovi.
1: Proč o Jáčkovi?
0: Chudinka Jáček nemá kde bydlet.
1: To nemá,
0: řeklo prasátko. Ty máš, prasátko, svůj domek a já mám svůj domek a jsou to pěkné domky. A Krištůfek Robin má taky domek i králíček, jen chudák Jáček nemá nic. A tak mi napadlo tohle. Postavíme mu domek.
1: To je báječný nápad, řeklo prasátko. A kde mu ho postavíme?
0: Pů řekl. Postavíme ho tady, zrovna u lesa, pěkně za větrem, protože tady mě to právě napadlo. A nazveme ho Půovo zátiší. A postavíme Jáčkovi dům ze dřeva.
1: Na druhém konci lesa byla hromada dřeva,
0: řeklo prasátko.
1: Bylo ho tam nazbyt. Dříví, habaděj.
0: Děkuju ti, prasátko. Co si právě řeklo, nám vydatně pomůže. Pojďme. Slezli tedy z vrátek a šli na druhý konec lesa pro dříví. Krištůfek Robin byl dopoledne doma, jezdil do Afriky a zase zpátky a právě vystoupil z lodi a rozhlížel se kolem, když tu zaklepal na dveře Jáček. Nazdar, Jáčku, řekl Krištůfek Robin, když k němu vyšel ven. Jak se máš?
2: Pořád ještě sněží, řekl Jáček pochmurně.
0: To ano.
2: A mrzne.
0: Opravdu?
2: Ano, řekl Jáček. Nicméně, řekl a tvář se mu vyjasnila, neměli jsme poslední dobou žádné zemětřesení.
0: Co je ti, Jáčku?
2: Nic, Krištůfku Robine, nic zvláštního. Neviděl jsi snad náhodou někde nějaký dům nebo něco takového?
0: Jaký dům?
2: No, dům.
0: Čí dům?
2: Můj. Aspoň jsem si myslel, že je můj, ale asi není. Konec konců každý nemůže mít dům.
0: Ale Jáčku, já jsem nevěděl, já víš, vždycky jsem si myslel...
2: Já nevím, Krištůfku Robine, ale s tou spoustou sněhu a tím vším, nehledě ani krampouchům a podobným věcem, ono není u mne venku kolem 3 ráno takové horko, jak by si někdo myslel. není zrovna dusno. Rozumíš-li, co myslím? Není parno. Vlastně je Krištůvku, Robine, jen mezi námi řečeno, ne abys to někomu řekl, vlastně je zima. A tak jsem si zkrátka postavil sám dům u svého lesíka.
1: Opravdu? No to je báječné.
2: Báječné na tom je,
1: řekl Jáček svým klidným hlasem,
2: že když jsem ho dnes ráno opustil, ještě tam byl, a když jsem se vrátil, už tam nebyl. Nevadí, to je docela přirozené, vždyť to byl jen Jáčkův dům, ale je mi to přece divné.
1: Hned se po něm půjdeme podívat, volal na Jáčka Krištůfek Robin a rychle si navlékal nepromokavé boty a nepromokavý kabát. Za chviličku došli až na konec pole u borového lesa, kde už Jáčkův dům nebyl.
2: Hele, řekl Jáček, ani tříska z něho nezůstala. Sníh je tu ovšem ještě všechen. S tím si mohu dělat, co chci. Člověk si nesmí naříkat.
1: Ale Krištůfek Robin neposlouchal Jáčka. Poslouchal něco jiného. Neslyšíš? Zeptal se.
2: Co je to? Někdo se směje?
1: Poslouchej. Oba poslouchali a slyšeli hluboký drsný hlas zpěvavě předříkávat, že čím dál sněží, tím víc sněží, a slabý vysoký hlásek vkládal mezi to tydlidum. Najednou se slova písně změnila.
2: Už stojí dům, zpíval drsný hlas.
3: Tydlidum,
1: pištěl druhý.
2: Nádherný dům.
3: Tydlidum.
2: Kéž by byl můj.
3: Tydlidum.
1: Pů, zavolal Krištůfek Robin. Náhle zpěváci u vrátek zmlkli. To je Krištůfek Robin, řekl Pů dychtivě.
3: Je na tom místě, kde jsme vzali tohle dříví,
1: řeklo prasátko. Přelezli vrátka a pospíchali lesem a Pů stále pokřikoval na uvítanou.
2: A vidá, tady je Jáček,
1: řekl Pů, když se dost naobjímal Krištůfka Robina a šťouchl loktem prasátko a prasátko šťouchlo jeho a oba si mysleli, jaké roztomilé překvapení připravili Jáčkovi.
2: Dobrý den, Jáčku. To by je taky, medvídku, Pů, a ve čtvrtek vždycky dvojnásob,
1: řekl Jáček zasmušile. Než se mohl Pů zeptat, proč zrovna ve čtvrtek, začal Krištůfek Robin vykládat smutnou událost s Jáčkovým ztraceným domem. A Pů a prasátko poslouchali a víc vykulovali oči.
2: Kde jsi řekl, že byl?
1: Zeptal se Pů.
2: Právě tady, řekl Jáček.
1: Ze dřeva?
2: Ano.
3: Ach,
1: řeklo prasátko.
2: Co?
1: Řekl Jáček.
3: Řekl jsem jen ach,
1: řeklo prasátko rozčileně a aby zakrylo rozpaky, zabroukalo si dvakrát tydlidum, jako by říkalo a co teď?
2: Víš jistě, že to byl dům?
1: Řekl Pů. Myslím totiž, víš-li jistě, že ten dům byl právě tady?
2: Docela jistě, řekl Jáček. Proč se ptáš, Pů?
1: Totiž, řekl Pů, ono vlastně, víš, je to tak, řekl Pů, a protože mu něco říkalo, že tím mnoho neříká, šťouchl zase prasátko.
3: Je to tak, řeklo prasátko rychle, jenomže o moc teplejší,
1: dodalo po hlubokém přemýšlení.
2: Co je teplejší?
3: Druhá strana lesa, kde je Jáčkův dům.
2: Můj dům, řekl Jáček, můj dům byl tady.
3: Ne, řekl prasátko důrazně, na druhé straně lesa.
0: Protože je tam tepleji, řekl Pů.
2: Ale to bych přece musel vědět.
3: Pojď se podívat,
0: řekl prasátko prostě a šlo první.
2: Přece by tu nebyly dva domy, řekl Pů, tak blízko sebe.
0: Obešli les a tu stál Ijáčkův dům a vypadal velmi útulně.
3: Tak vidíš, řeklo prasátko.
2: Zevnitř je jako zvenku, řekl Pů pyšně.
0: Ijáček vešel dovnitř a zase vyšel.
2: To je zvláštní, řekl. Je to můj dům a já jsem si ho postavil tam, kde jsem řekl. Toho nejspíš vítr odnesl. A odnesl ho asi přes les rovnou sem a tady je docela neporušený. Dokonce místy lepší.
0: Mnohem lepší, řekli Pů a prasátko naráz.
2: Z toho je vidět, co lze dokázat při dobré vůli, řekl Ijáček. Vidíš, Pů, vidíš, prasátko, dvakrát měř, jednou řeš. Podívejte se, takhle se má stavět dům, řekl Ijáček pyšně.
0: A tak ho tam nechali a Krištůfek Robin šel s kamarády Půem a prasátkem k obědu, a oni mu cestou vyprávěli o hrozitánském omylu, kterého se dopustili. A když se Krištůfek dosyta nasmál, zpívali celou zbývající cestu píseň o přírodě, když sněží.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako boty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš jako když pilou řeže. Tu spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde. Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
1: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co bydu?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
1: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
1: Au, táto! Co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
6: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
6: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
6: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
6: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě čerte zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
7: Stát, kam pak?
4: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
7: No jen ukaž kapsy.
4: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
4: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
7: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
8: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Pětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Pětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
2: Hele, mese! Ondra, zdravíčko, pasáku.
5: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
2: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
5: A neviděla jsi tu někde zajíce?
2: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
5: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
2: Kde fakt, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
6: Tvořilosti se zrovna nenaučila.
2: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
6: Ach ty!
5: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
6: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákává.
0: A ty, princezno a málko?
3: 25 rakusků.
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnes Lucipel.

0: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
1: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pás?
2: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
1: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí, a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý tro, stařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždyť tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Odýchni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by s tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi to, chasníku?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Pro podivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za groš si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapsi a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří, ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé, ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna 7mílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý
1: své. Ne, ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutníku.
0: Vidíš? Šmik, fik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zohyzdit?
2: Musela jsem dát copánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Červem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťalka frnk a byla bůhví kde.
0: Ach, prach dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi jí měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťalka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, honem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30.
2: A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeď by nemá přece píšťalku, prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá copánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď ticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem jak těživ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro. Odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka.
1: Ale to se ví, s princeznou je to jinačí.
3: Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Spropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne. Ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty rubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povýšli nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pár.
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Javálko, není, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tatí pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A červná píšťalka, Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

0: Bob a Bobek zahradničí. Když se ráno Bob v klobouku probudil, zatřásl spícím Bobkem.
1: Vstávat, jde do práce.
2: A proč?
1: Zeptal se Bobek.
2: Protože práce šlechtí,
0: poučil ho zkušený Bob.
1: Vedle nás je opuštěná zahrada, uděláme si záhonek, zasadíme si zelí, ono nám vyroste a my ho sníme.
2: Ale já radši mrkev, Bobe, já radši mrkvičku, ta je sladká. Zasadíme mrkvičku, prosím tě,
1: hádal se Bobek.
2: Já radši zelí. Zelí, protože je větší. Asi máš pravdu. Mrkev je opravdu moc taková hubená a zelí takové vypasené, kulaťoučké,
0: nechal se přesvědčit hladový Bobek. A oba začali dělat záhonek.
1: A teď ho musíme pěkně, krásně, pravidelně uhrabat.
2: Ale to bychom museli mít hrábě, ne?
1: To bychom museli mít hrábě. Teď jsem je přines, ne? Jenom kdyby jsem věděl, kam jsem je položil,
0: drbal se za ušima Bob.
1: No a ne si vzpomenout.
0: A jak tak hledali hrábě ve vysoké trávě, ani si nevšimli, že chodí kolem nich. Až Bob na jeden konec hrábí šlápl a hrábě, jakoby ožili prásk, to byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. A když ho Bobek po chvilce vzkřísil, sedl si a řekl,
1: teda, pamatuj si, Bobku, hrábě se zásadně vždycky dávají kolíčky dolů a ne nahoru.
0: A vzal nebezpečný nástroj do packy a šel uhrabat záhon.
1: A ty zatím, prosím tě, nestůj, nekoukej, zajdi někam najít konev, protože musíme zelí pokropit, ne?
0: Bobek se plížil zarostlou zahradou jako džunglí. Rozhrnoval větévky keřů a v trávě nebyl skoro ani vidět.
1: Já! Já!
0: Vyjekl najednou. Oči mu lezly z důlku a upaloval zpátky za Bobem.
1: Bobečku, žene mě had, je tu had.
2: Prosím tě, Bobku, to není had, to je hadice, no.
1: Ale dobře, že jsi ji našel, ta je lepší než konev.
0: A Bob s Bobkem kropili záhon. Hadici se jim chvilku svíjela v rukou jako živá a než jí skrotili, tak byli chudáci mokřejší než sazeničky. Ale nakonec se přece jenom voda dostala i na záhon a Bob s Bobkem si mohli odpočinout. Natáhli si mezi stromy houpací síť a hezky si do ní lehli, pomaloučku se rozhoupali a nádherně si užívali.
1: Tedy to je moc pěkné zaměstnání. My se nádherně houpáme, zelí nám krásně roste, pochvalovali si. Jo a těch motýlů, co je kolem, a jak krásně lítají, a jak na nás dosedají, a jak si s námi laškují.
0: Jenomže kdyby bývali věděli, že to jsou bělásci zelní, že snášejí vajíčka na mladé zelné listy a z vajíček, že se vylíhnou strašlivé žravé housenky. A ty, než se zakuklí, sežerou jim všechno zelí. Bob a Bobek zatím zahradničili veselé dál, radovali se, jak jim zelíčko pěkně roste, až jednou, já vám nevím přesně teď, kdy to bylo, když se zase po zalévání natáhli do své houpačky, zaslechli nějaký šustot.
1: Chroustity.
0: Otočili se k záhonu. Bob se chytil za hlavu.
1: Podívej, Bobku, housenky. A co jich je? Dyk nám všecko sežerou,
0: bědoval Bobek.
1: Ještě, že máme kamaráda, honem za ním,
0: řekl Bob a už oba utíkali za kosem.
1: Pane kos, příteli kose, máme záhon plný housenek,
0: žadonil Bob.
1: Vy přece, že? Housenky rád?
0: Přidal se Bobek.
1: Nezájem, těžký nezájem, řekl kos.
0: sahl do budky a ukázal králíkům velikou konzervu polepenou krásnými nálepkami. Tak prosím vy dva, tady mám zásilku ze Spojené Ameriky, tedy států, jak je tam dali dohromady Amerika. Podívejte se, marinovaní červíčci na kyselo, a to tady mám ještě doma, žížaly v tomátě, a vy si myslíte, že budu jíst nějaké nevyprané a neupravené housenky, no to tedy dovolte, odejděte.
1: Ten nás vypek, Bobe. To je pěkně povedený kamarád. Teda ten až bude zase chtít postavit budku. Budku, tak normálně já udělám v plánech takovej zmatek, že ta bouda lehne ještě, než se jí dotkne,
0: dodal Bobek a výhružně Kosákovi zahrozil. Ale v tom, jak šli, přeběhl přes ně stín. Podívali se vzhůru a nad nima letěl velikánský houf špačku. Bobek dal honem packy k puse a volal:
1: pomoc, pomoc, špačíčci, špačíčci, přátelé naši okřídlení, špačíčci.
0: Bob do Bobka strčil, prosím tě,
1: to musíš jinak.
2: Pánové, pánové, slétněte k nám, zde vás čeká občerstvení, občerstvení, čerství červy, červaví červy, čerství, čerství, housenky, housenkovaté housenky.
0: A skutečně. V tu ránu se houfec ptáků ve vzduchu zastavil, otočil a šup střemhlav na záhonek.
1: Vítáme vás v naší zahradní restauraci. Každý si prosím můžete usednout nebo ulehnout ke svému záhonku,
0: uklonil se Bobek. Ale ptáci si ho ani nevšímali, neměli čas. Zobali, až se jim hlavičky natřásaly a za chvíli byly housenky ty tam, a zelné hlávky zůstaly rozstříhané ptačími zobáčky, jak na nejjemnějším struhadle. A pak špačkové zamávali křídly, frr, tradá, zase z hůru a rovnou do teplých krajin.
1: No prosím, ani jedna housenka, radoval se Bob. Ale taky ani jedna hlávka,
0: posmutnil Bobek.
1: Vlastně to nevadí, my máme nastrouháno,
0: dodal Bobek a vzal si plnou pusu zelí a ochutnal.
1: Tedy, vem si, to je dobrota,
0: pochvaloval si. A pak se oba pustili do jídla. Však si ho taky zasloužili. Brali plnými hrstěmi a cpali se, že se jim sotva pusa stačila otáčet. Najednou se Bobek otočil k Bobovi a povídá.
1: Bobe, Bobe, ale já už nemůžu.
2: Urodil se, tak jest.
1: A když to všechno sníme, zapíší nás do knihy, jak ji napsal ten, no, všechny tam píšou, když jsou slavní, a my budeme slavní taky.
0: Ale pusy se jim otáčely stále pomaleji a pomaleji. Pak Bob polkl a řekl,
1: Bobku, my to zelí naložíme.
0: Přikoulel sud a zelí do něho nandali. Ale panstvo, udělat si takové kysané zelí, to není jen tak, to se musí to zelí v tom sudě pěkně, ale pěkně sešlapat. A Bob a Bobek šlapali, až z nich stříkal pot. Když došlapali, vzal unavený Bob vyčerpaného Bobka na záda a odnesl ho do klobouku. A sotva dopadli, už spali. No, jak by ne po takovém dnu.

0: maličký bůby po lesíku hůrce do kolečka kolem a zase zpátky obráceně. Měl totiž od včerejšího usínání dráčecí starost a tak mu dneska nechutnalo ani delší spaní po ránu. Ordou bravky k ostružinové pasece, od jasanu k břízám, všude sbíral rozum do hrstiček, cože to vlastně dneska ponese Medardovi, až mu půjde vinšovat k medvědímu svátku. Jenomže jak správně, když k pořádnému blahopřání z přátelství patří milý dáreček přací. Bůby mu bylo ze samého přemýšlení až do úzkosti, když tu najednou od potoka zdola, jakoby nic a zase něco, pomalu a plíživě, liška Denisa.
1: Podívejme, bubu, a kouká jako z dubu.
0: Povídá Denisa na potkání už z dálky a rýmovaně.
1: Kam pak po ránu? Já ze služby a on k potoku.
0: Chtěla vědět Denisa hned a najednou.
2: Koukám jako z dubu, protože mám velikánské přemýšlení. Nemůžu připadnout na tu věc, kterou dát Medardovi k svátečnímu dnu, co má dneska. Takovou věc, aby měl radost největší, docela náramnou, úplně největší ze všech dárků, co mu přinesou. Tak je to, abys věděla, Deniso.
1: Medvědí svátek, říkáš? Tak, abys věděl zase ty na oplátku. Medvědi mají ze všeho nejvíc rádi, když jim někdo přinese k svátku z přátelství pár žejdlíku sladoučkého medu čerstvého letošního, co ho dělají lesní včely z kvítečkových nektarů po sbírání. To mi tedy věř, nebo nevěř? Medvědi? Med jedí. Medard? Med rád.
2: Tobě se to, Deniso, řekne. Med lesní. Jenomže kde ho brát, když se právě s lesními včelkami ani malinko neznám, protože jsou jenom sami pro sebe. A taky nevím, kde vlastně zůstávají doma, abych si trošinku medu vyprosil pro medvědí přátelství.
1: Tak to je snadná pomoc. Musíš poprosit lesní včely, co zůstávají v tom propáleném buku za malinovým keřem, hned dole v dutině.
0: Už zase byla se vším hotová liška Denisa a stavěla se sladce, i když jí v každičkém liščím oku v tu chvilku zablízkalo škodolibě a pozlém. A tak šel Bůby sám, až došel k ohřelému buku, co z něho zbyl jenom dolní kmen silný po ohnivé ráně z bouřkového mraku a co v něm plamínek vydlabal černavou dutinku. Jenomže v bukové dutině nebylo ani včelího hlásku a tak tam nakonec dráče strčilo svoji střapatou hlavičku hlavně ze zvědavosti. Ale uvnitř také ani hlásku, hlásečku bzučivého včelkového. Jenom uprostřed dutinky trůní hnízdo, stočené jako od vlaštovek, jenomže víc do žlutava a zase trochu do hnědava.
2: To je mi tuze prapodivné bydlení včelí.
0: Divil se Bůby, protože to včelí divoké hospodářství dutinkové nebylo vůbec ani trošku do podoby tomu, co si na přilepšenou nosil domů Medard svátečně, jak se dráče najednou rozpomenulo. Jenom nemělo trpělivost s čekáním, až se včelky probudí, aby mohlo poprosit o medvědí mlsání, a nejvíc ze všeho se bálo, že nebude u Medarda první s gratulací a dárečkem, aby ho měl medvěd rád ze všech nejvíc. Bůby si však lámal hlavičku jenom chvíli.
2: A už se ví, co a jak, a už se to udělá. Sebere se celé včelí bydlení pěkně s sebou, opatrně, a poprosí se, až se včelky vzbudí rovnou v medvědím brlou. Akorát to budou mít na paseku a za prací blíž, to se rozumí. Tady je jim bez tak zima.

0: Vlastně můžou zůstávat u Medarda v jeskyni. Místa je tam přece pro každého dost.
1: A když už to bylo vymyšleno, tak se to také udělalo, jak se řeklo. Bůby vzal z lehínka žlutohnědé hnízdo a už ho nese rovnou cestou k pískovcové skále, kde má Medard v jeskynce svoje bydlení. Jenomže jak do medvědí jeskyně přišel, tak tam zase stál. Medard byl totiž se spaním teprve u třetího raního veršíku a do probuzení měl ještě 5 slunečních poskočení daleko. A tak jich tam za chvilku spalo v jeskynce víc. Medard na mechovém pelechu jako prvé, včelky v hnízdě také jako prvé, jenomže v jeskyni, a dráče, které mělo konečně po starostech docela, začalo oddychovat hned u dveří mezi tím dvojitým spaním. Všechno bylo konečně jak mělo, jenomže to se rozumí, že ne na dlouho. Jak medvěd po větří chrupavě natahoval do sebe a potom pískavě vypouštěl zase zpátky ven, pošimralo ho zatoulané pampeliškové chmíří na nose. Z včelího hnízda se vyhrnuli takový sršní sršatí a ježatí jako šišky z modřínu pod lesem a neptají se ani proč, ani jak, a bodají medvěda hlavně do čenichu a dráče, kde se dám. Medard proletěl z jeskyně ven rovnou z okna a hned dolů k tůnce u potoka pro chladivé namočení a bezpečí hlavně. A protože ani dráče nevěděl radu lepší, seděli za chvíli v tůnce 2 a pěkně vedle sebe. Vždycky jeden pod vodou a druhý ven pro nadechnutí, potom zase druhý pod vodou a první ven pro čerstvé nadechnutí. Sršání letecké vojsko sice ještě drahnou chvíli dělalo nad tůňkou vrčivá a jedovatá kola rozlovená, ale potom odletělo zpátky pryč počítat škodu. A když bylo tak, vynořili se také oba na jeden ráz z tůňky a koukají výukaně a udýchaně. A potom se z té strany, kde byl nad tůňkou obrovský kámen placatec, co ho sem krakonož schodil z hory, ozval udýchaný a ustaraný hlásek veverky Teresky, která právě doběhla, a za ní se ukazuje ještě zadýchanější a uběhanější ježek Cyril.
2: Co pak jste to zase tropili, vy dva?
0: Zanesl jsem Medardovi k svátku medový dárek vinčovací a včelky se rozlobily, že jsem se dřív a předtím nezeptal a nepoprosil.
3: Tak na takový dárek ještě dlouho nezapomenu. To tedy skutečně.
0: Tak to jsem rád. To jsem to chtěl, abys na mě nezapomněl.
3: Ještě nikdy jsem tak neutíkal, ty darebo.
0: Já ti chtěl dát jenom sváteční probuzení, medové a sladké, k tvému svátku úplně nejprvnější.
3: Jenomže proč mi nosíš do plechu hnízda sršní, sršňácká, když chceš vinšovat medem?
0: To bylo hnízdo lesních včeliček přeci. Jenom jsem je nestačil poprosit předem, protože dospávali včerejší práci, přeci.
2: Ale to nebyly divoké lesní včelky, Bůby. To byli opravdoví sršáni. Co se jich v lese bojí všichni projedovaté bodnutí, a protože jsou hned do zlosti a samé žihadlo pálivé.
0: Denisa říkala, že ve spáleném buku zůstávají lesní včelky a rozdávají med, když poprosí.
2: A poslala tě k sršáním, aby bylo špatně a mrzutosti, veď, Cyrile?
3: To se ví, to je celá Denisa. To se jí opravdu podobá na Ramě. A proč se vy dva pořád máčíte v tůňce, když už jsou sršáni zase v buku, a?
4: Protože nás pálí sršní bodnutí, ty chytrej, malej, milej, černovokej.
0: Musíme se chladit v slunce vytrvale, jinak asi schoříme ohněm. Viď, Medarde? Ještě kdyby tak zapršelo, aby nás chladilo i na břehu. To by bylo lepší, leda tak.
2: To bys tomu dal na novo, Vůby. Jestli pak víš, že když zaprší na Medardí svátek, tak je potom uplakané celé léto, protože je mokré přes 40 slunečních vstávání.
5: Tak to je pravda pravdivá, to mohu opravdu potvrdit skutečně.
3: Tak už to chodí od jak živa světa, to ví kde kdo.
1: Přidal se i Ježek Cyril. A jenom domluvil, přihrnul se od kopce Babáku dešťový mrak přes půl lesa, a tedy když déšť, tak tedy déšť hned. A do světosti. Hned si také nasazuje dešťové kropáčky, aby bylo hustě a na všechno.
0: A to zase ne. Jenom se zase pěkně obrať a leď kousek dál.
3: Ať už si pryč na stohonu, aha.
1: Poroučel i Ježek Cyril, ale pro jistotu už byl pod smrčkem, kdyby přece jenom sprchlo, protože měl strach o čenich. A potom dostala veverka Tereska nápad na poslední chvíli, protože mrak dešťovec už měl se ke kropení, a tak zavolala na sluníčko.
2: Zažeň ten mrak pro krásné léto. Pěkně tě, sluníčko, prosíme.
5: Když tančím, tak tančím. A arabes, a piruet, a arabes, a padede.
3: Jenomže my přes ten mrak na to tvoje tancování a kroucení ani špetku nevidíme.
1: Bručel Ježek Cyril, a to byl právě ten nejsprávnější nápad v poslední chvíli.
5: Cože, prosím? Ono není vidět na moje baletní piruetky, krůčky a výskoky. Ono není vidět na moji novou baletní sukínku. Tak to zase ne. Na moje nebeské tancování musí vidět každý, aby mi mohl zatleskat.
1: A pyšné sluníčko roztočilo piruetu divu krásnou a prudce roztancovalo mrak dešťovec na všechny strany světa, až z něj ani kapička nezůstala pohromadě v celku. A zvířátka si posedala na kámen placatec do řady a sluníčko jim tancovalo a tancovalo, až se všichni dole mohli uplesat, uvzdychat, utleskat a úžasnout. Potom všechna zvířátka po řadě, všichni z lesa i z polí, pěkně popřáli Medardovi ke dni svátečnímu a slavnému.

A když se sluníčko s večerem přeci jenom trošinku unavilo, poslalo na zem poslední mazlivé políbení a odcupitalo ve své baletní sukínce k červánčí postýlce spací. V jeskyňce u žulové branky nad srnčí pěšinou k vodě si dráče narovnalo hebké spaní a ještě než zavřelo oči docela, zrovínka si řeklo, že liščí rady jsou ze všech rad nejvíc jenom pro trápení a nazmar a vlastně ještě o moc horší a špatnější než opravdovské sršání bodnutí.

Jak se makový mužiček poznal se zednicí makovou? Jednou zasadil makový mužiček jedno jediné makové zrníčko. Ne na poli, na paloučku. Co to jako udělá? Pak ho trošku pustil z hlavy, ale za pár dní si na ně vzpomněl a rozběhl se k paloučku, jestli náhodou nevyklíčilo. A podivil se. Nejenom, že vyklíčilo, ale i vzrostlo a vykvetlo. Z paloučku svítil do dálky makový kvítek, že se mohlo srdce rozkočit. Jenomže, když přišel až k němu, co to? Vždyť ten kvítek nebyl celý. Vždyť mu někdo vystříhal několik okvětních plátků. Než se makový mužiček z toho vzpamatoval, plátky se rozhrnuly a z nich se vyškrabala včelka.

0: křup, křup, křup, křup, křup.
1: Je, tady, proč mi stříháš kvítek? Vždyť je můj.
0: Křup, křup, křup. Jak to tvůj? Kdo pak jsi?
1: O, já jsem ten máček zasadil. Já jsem makový mužíček.
0: Jaký mužíček?
1: Makový.
0: Ty jsi mužíček makový? To musíme být nějak příbuzní. Já jsem zednice maková.
1: Nejsi žádná zednice, jsi včelka. Včelky já znám. A kazíš mi kytičku.
0: Já nejsem obyčejná včelka. Jsem opravdu zednice maková. Žiju úplně sama, v žádném roji. A myslím si, když jsi taky makový, že musíme být nějak příbuzní.
1: Ty jsi pěkná příbuzná, když mi kazíš kvítek. Já se tak těšil, že budu mít mák a ty mi stříháš plátky.
0: Tak se na mě nehněvej. Myslela jsem, že jsi ho zasadil pro mě, když já ho tuze potřebuju.
1: Ty? Ty a náč?
0: Pro miminko přece.
2: Makový mužiček nevěděl, co na to říci. Bylo mu líto makového kvítku, ale když jej potřebovalo miminko, bylo to něco jiného. Toho třeba opravdu potřebovalo víc než on.
0: Víš co, mužičku makový? Já ti to své miminko ukážu. Jestli mu nic neuděláš.
1: No, a co pak bych mu dělal?
0: No, co já vím, když ty jsi takový hromotluk.
1: Já?
0: No jej, vždyť ti sahám sotva ke kolenu.
1: No, to ano, ale bát se mě nemusíš. Kdo neubližuje mě, tomu neubližuju ani já.
2: Zednice maková ho vedla po paloučku a pak odklopila dvířka do země. Makový mužiček si klekl nad jamkou a užasl. Komůrka pro miminko byla mrňavá, maličká, ale jak zařízená. Celá byla vytapetovaná červenými plátky makového kvítku a na podlaze od stěny ke stěně byl červený makový kobereček. A na koberci stála zlatá koulička z pilového prachu a ta koulička byla vlastně houpadlem kolébky slepené taky z červených makových plátků. A v kolébce leželo miminko přikryté peřinkou z makového okvětí. A ta peřinka byla zdobená kanýrem. No a to nemluvňátko zívalo a koukalo do stropu.

0: No, to je krása. Nepotřebuješ ještě nějaký plátek?
1: To víš, že bych potřebovala. Ale nemohu tě připravit o celý kvítek. Třeba ještě někde nějaký najdu.
0: Jen si vezmi ten můj, však si vyseju jiný máček. A ten si můžeš taky nastříhat, až vyroste.
1: Opravdu?
0: Opravdu, Zeníčko. Já budu mít takových kvítků, že je ani nespočítám.
1: Ty jsi hodný. A řekni, jak se ti líbí moje miminko?
0: Moc, moc se mi líbí. Ono je, Zedničko, celé ty.
1: Jenomže s ním jsou starosti.
0: Ne.
1: Nechce spát. Pořád kouká do stropu. Miminko, které nespí, tak neroste. Roste pomalu. A je pak slabé a samá nemoc.
0: To ovšem je pravda. Spínkej, malá Zedničko. Dělej hají, hají.
2: Ale miminko nespalo a nedělalo hají. Miminko mělo oči jako trnky. A tu makový mužíček dostal nápad. Sáhl si do kapsy a začal mu sypat na oči jemná maková zrníčka.

0: No ne. Ty dovedeš uspávat děťátka. Jak já se ti odměním?
1: Jak by ses mi odměňovala? Nijak. Aspoň vidíš, že ze mne nemusíš mít strach, i když jsem hromotluk.
0: Však já už ho nemám.
1: Hezky se starej o miminko a až budeš potřebovat, nastříhej si z toho makového kvítku, kolik chceš. Je tvůj.
0: Ne.
1: A já ti ho dávám pro to tvoje děťátko. A ještě ti přidám písničku. Píseň.

0: Zrníčka.
1: Pak strčil makový mužíček ruce do kapes a šel domů. V kapsách mu nezbylo ani jediné makové zrníčko, ale srdce měl tak plné, že mu div nepřetékalo.

V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat, a čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku, už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko. A poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka. Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: Ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Kouzelná možna.

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý, dostal za to pochvalu a uznání, po dlouhé době se řádně najedl a napil a za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselé.

0: Vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
0: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
0: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
0: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku.
2: Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
0: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
2: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
1: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
0: I ty, pober, to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl, jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo povyražení.
1: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
0: Zloději, šup do mošny!
1: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
3: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
0: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
3: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
0: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
3: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
0: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpicháš ty, arcilupiči.
3: Odpichám rád, všechno odpichám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždy tady je to k zadušení.
1: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším voskou.
4: Z cesty! Si fix her švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
1: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale voska se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
0: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
1: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
0: S celým vozem šup do mošny.
1: A nastojte. Vůz i s voskou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
4: si fix her švec námol, hned mě puste ven. Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám.
1: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
4: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
5: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
1: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den.
6: Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skrojek chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
7: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
1: Durdil se pan kníže.
8: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
1: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
9: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
1: Hořekovala kněžna.
8: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
1: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
7: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
1: Stěžuje si kníže.
10: Proto otoč nos a dej se jinou cestou.
1: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
10: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
8: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
1: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
9: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
8: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
7: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine,
1: slibuje kníže.
8: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je
11: tuhle kněžnička?
1: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
11: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
1: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly. A jen kývne.
9: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
11: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
1: Horlivě souhlasí kníže.
11: Jen jestli to opravdu dokáže. Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
1: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
11: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
1: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
12: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízník přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
1: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
11: Já na nějaké tanečky, candrválečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
1: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
12: Halala, balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
13: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
1: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
12: Jak se nám rozporádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa,
11: tohle mě tedy nebaví.
12: Halala, balala, nebaví.
13: však už tě brzy rozkubeme na ždivíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
6: A hážou kytíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
14: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
0: Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
6: Hlasí Tintíšek, jak tak lítá o zlom krk z hůru dolů.
13: V nejlepším přestata utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
0: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
6: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
0: Všichni čerti, šup do mošny!
6: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
15: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Halala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
0: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
15: Tak jo.
13: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
0: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
15: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
0: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
6: Se žbrbláním a blencáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jedno letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Tintíška umlouvat.
15: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
0: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
15: Tak jo.
6: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
9: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnou, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
10: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
9: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
13: Nedáme?
0: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
6: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
15: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
6: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou spadbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: boholku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte? Byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?

0: okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla. A že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala napořád toho, aby se nebál. To je krása, díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka, řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky.
0: Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtěla hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby ji v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml?
1: měla skoro úplně

0: vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já, to chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já vůbec nechroupu, ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně, možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám? Chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kdekdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan. Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brejličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly, klade si Radovan další podmínku.
2: Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec.
0: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil.
1: A pracovat,
0: ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí.
1: A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi.
0: Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: No jednou vyšla hospodyňka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
2: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
0: Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
1: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
0: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem.
1: Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
1: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: jak známo za Kavčími horami a Sargasovým mořem, jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cikánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinkou vlevo, za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. V tom sultánství Solimánském, jak už jméno dokazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna vám z ničeho nic začala marodit a postonávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, mágy, astrology, mastičkáře, felčary a driáčníky. Abrakadabra! Nic. Ententíky fíky! Nic. Abrfabr! Nic. Eniky peniky!
1: Nic.
2: Mastičkáři!
3: Je mi moc líto, pane Solimáne.
2: Vyzkoušel jsi všechny masti?
3: Ani na jednu jsem nezapomněl.
2: A pořád bledne, dítě moje.
3: Pořád bledne.
2: Hvězdopravče!
4: Ano, pane.
2: Díval ses na hvězdy?
4: Celé noci nespustím oči z nebe.
2: A?
4: Nic.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Felčare!
5: Kde jaký lektvar i všechny princezna okusila?
2: Žádný Zubejd neudělal ani trochu. Trošičku líp.
5: Hůř.
2: Můj ty Monte Cristo. Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chuděra mě tuhle hasne a skomírá před očima. A Co pak se nenajde nikdo, aby ji zachránil? Nikdo? Nikdo? Nikdo.
5: Pane sultáne Solimáne.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já, jakožto dvorní rádce, bych někoho přivedl. Není to zdejší člověk, ale povídal na tržišti, že princezna a že on, no, že prý by věděl.
2: No jsem s ním, i kdyby to byl černoch jako saze nebo běloch bílý jako sůl.
5: A ani jeden, ani druhý. Obchodní cestující s jabloneckými šperky. Nějaký pan Lustyk.
2: Koupím korále, koupím ozdoby, všechno koupím, jen když si bude vědět rady s nemocí mé Zubejdy. Sluhové! Pana Lustyga!
6: Pan Lustyk! Lusty, uctivá poklona.
2: Pan Lusty?
6: Uctivý služebník, služebník, náš sultán, náš pán. Krásné korálečky, krásné korály, vzácné zboží, prima zboží, bezkonkurenční zboží. Zde je na reklamní ukázka pro vás, excelence. Račte se sám přesvědčit, skleněné perličky a pravá hedvábná šňůra, všechno v jednom, zvlášť skvělé zboží pro nejnáročnější.
2: Zaplaťte panu Lustigovi.
6: O.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: Stačí?
6: No.
2: No, stačí?
6: No. Uctivě děkuju, vašnosti. Ale vy jste chtěl?
2: To bych právě chtěl. Ty prý víš rady, jak pomoci mé dceři, princezně Zubejdě.
6: Ano, ano. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás. Jako z Evropy.
2: No, no.
6: Protože u nás je medicína s uctivým dovolením pokročilejší.
2: No, no, no, no.
6: Tady máte jenom zase s uctivým dovolením zaříkávače, kořenáře a kouzelní.
2: No.
6: Ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
2: Tak.
6: Tak, vašnosti.
2: A pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý študovaný doktor?
6: Ale to je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme.
2: To jsou věci, to jsou věci. Aha, aha, aha. Dejte panu Lustigovi na cestu sultánky.
6: O, služebník, pane sultán. Solimánské hrozinky, solimánské sultánky jsou světoznámé.
2: To jsou věci.
6: Tož s pánem Bohem, pane sultán, moc dobře se nám obchodovalo, že? No, uctivá poklona, služebníče.
2: Rádcové! Slyšeli jste?
7: Sultán je mocný.
2: To se ví. A co uděláte?
7: Jsme připraveni okamžitě vyrazit. Odebereme se na ostrov zvaný Evropa a vyhledáme tam doktora, kterého přivedeme princezně Zubejdě.
2: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná s labikou drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
8: i s hlavou. Takalou!
9: Průvod solimánských poslů, takových hromských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy dlouhými jako koňské ocasy, začal hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Kdybych měl povídat, kolik zemí prošli a co všechno ti vyslanci tou dlouhatanánskou cestou po Evropě zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A hledali, a hledali, hledali tuhle a nic. A tamhle zase nic. A onde znova nic. A kde nic, tu nic. Až jednou přišli do hlubokého černého lesa. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
10: A hele má, pámu zdravíčko.
11: Dej to, pámbu, co pak vy strejčku jste?
10: Hele, děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp.
11: A jste také drvoštěp?
10: V jsem. A taky drvoštěp.
5: Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štando pede, šupito a presto šel s námi do země Solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme. Nepřejte si nás, sultán je mocný.
10: Ale, ale, a co se mnou pan sultán chce?
5: Má pro vás nějakou práci.
10: No, tak to bych šel. Já totiž, páni, zrovna hledám práci, abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
5: Drak?
10: Drak.
5: To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Tak jdem.
10: Počkat, počkat. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí.
5: Strašně moc.
10: Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drždrešle.
5: To nevadí vašnosti, že neradšte být dr a horád. Nám je dr voštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana sultána Solimána, tam můžete nám věřit, že on není držgrešle, nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. No, sultán je mocný.
10: Tak je dobře. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár.
7: Dravec dromedár, dravec dromedár, dravec dromedár.
5: Ujišťujeme vás, že učiníme vše vzácný, pane, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen.
9: Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal.
1: Náš nejmilostivější pane a vládce, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne.
2: Pěkně vítám.
1: Sultán je mocný.
2: No.
1: Na tvůj vznešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčinnějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu.
2: A hele.
1: Je to slovutný a světoznámý lékař Dr. Voštěp. A abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drák.
2: Tak?
1: Je placen jako drahorák.
2: Ale?
1: Jí jako dravec.
2: No ne.
1: A pije jako omedár.
2: To jsou věci.
1: To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého.
2: Aha.
1: Tak to je celkem všecko. Sultán je mocný.
2: Bodeč, tak víte co? Přiveďte ho. Vítám vás, Voštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
3: Na princeznu?
2: Zubejdu.
3: Inu, proč ne?
2: Tak jdeme. Račte, pane, Voštěpe.
3: Až po vás.
2: Ne, až po vás.
3: Tak oba najednou. Raz, dva.
4: Sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka.
2: To je.
4: Taková nedomrlá, drobet jako nanicovatá, že?
2: Ba právě, nic nám nechce jíst.
4: Hubená jako šindel.
2: Že?
4: Jako věchejtek.
2: No.
4: A žádnou barvu nemá.
2: Ta.
4: Já bych řekl, že to děvče marodí.
2: No baže marodí. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Voštěp.
4: Co? Já? Pro pána, jak jí mám uzdravit?
2: To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidlí. Ale to vám říkám, jestli ji nevyléčíte, dám vám useknout hlavu a bude s vámi amen.
4: Ale to přece nejde.
2: A tak žádné výmluvy, já na to nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.

Zatrápená věc. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá. Pro Pětra do pařezu, co si mám počít? Krucifagot, co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Jo, kdyby mě poručili poraz tenhleten, nebo tamhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísti lítali. Mají to tam v paláci samej polštář, koberec, ale tmu tam mají. I tady ta zahrada. Ptáček tu nezaspívá, stavení zarostlé jako v pralese, ani sluníčko jim do sednice nesvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři. Počkat, počkat. Jak to říkal pan Solimán? Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. Tak já jim teda ukážu, jakou dovedu dělat práci. Kabát dolů, plivnout do dlaní, sekeru sem a pilo chystej zuby. To jsou mi stromy. Kde pak? Takhle, jabloň, nebo hrušeň, nebo ořeší. Tak jedem. Palma, oleandr, kokosovník, tracéna, latánie, fikus, palma, oleandr. Já, tak to je prácička, ale vyhládne přitom. Jen jestli v té Solimány tatý zvoní poledne. Tak do toho.

poslední? Hele, hele. Padla. A teď si dáme, co? Chleba s tvarohem. No.

0: to dneska spalo? Ale jaké je to v mé komnatě nebývalé světlo?
1: Sluníčko sem vpadlo plným proudem. To naplnilo tvou komnatu září nebeskou.
0: Hubo, to světlo mě až oslnilo. A co to tu voní? Tak silně a krásně.
1: To cítíš oknem čerstvě naštípané dříví, princezničko. To je zdravá smolná vůně.
0: Chůvo, ještě něco tu voní, co vůbec neznám. Co je to?
1: Sama nevím, děvečko. Ale pro krindáčka, Zubejdo, jak pak to, že vstáváš?
0: Chubo, podívej se z okna, podívej, to je krása. Tátovi palmy a oleandry jsou pryč a místo nich paseka. A jak plane v poledním slunci.
2: Chubo, tam sedí nějaký veliký strejda. A jí něco černého a něco bílého. A to je to, co mě tak dobře zavonilo.
1: Tak to bývá. Vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Ale Zubejdo, snad nemáš hlad.
0: Já to nemůžu vydržet, Chůvo. Já musím dolů. Já se musím podívat, co to má ten strejda dobrého k snědku.
1: Jen ti, princezno Zubejdo, jen ti! Naše princezna dostala hlad, lidičky! Naše Zubejda se uzdravuje!
3: Krmili by mě tu jenom sultánkama, vždyť by z toho člověk znanicovatěl. No, není nad tu naší českou kuchyní. A princezna, nechtěla byste kousek?
0: Já?
3: No.
0: Yeah.
3: No, co se ostejcháte? Chleba s tvarohem. No tak co? Tak na té tu máte.
0: Děkán. To je dobrota.
1: Lidičky, pane sultáne, kde jste kdo? Naše princezna Zubejda má hlad.
4: V tu chvíli se podíval sultán Solimán oknem do zahrady. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha až k uchu a krmí se s takovou chutí, jako nikdy dosud.
5: Pámbíček zaplať, tak mi k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.

0: Ve stránkách na Dobrou noc otevíráme dnes pátou, poslední z legend a příběhů Májů podle knihy Františka Bureše. Název Nesmrtelný kukol. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova účinkuje Vladimír Brabec.
1: Potomci majské etnické skupiny Kiče, kteří žijí v malých městech a vesnicích v oblastech mlžných tropických pralesů Guatemaly, milují překrásného ptáka Quetzala. Majové mu říkají kuk. Je zelené barvy, na hrudi má rudé peří a sameček má dlouhá zelená ocasní péra, kterými si panovníci majských měst zdobili čelenky. Pták Quetzal je pro Indiány symbolem svobody, protože v zajetí umírá. Dnes je Quetzal v přírodě velmi vzácný. Majským Indiánům tento vzácný posvátný pták připomíná osud dávného hrdiny a vyprávějí si tuto legendu. V rodině mocného náčelníka kmene se narodil chlapec, kterému dali jméno Kukul. Právě v době, kdy se narodil, objevil se před okny náčelníkova domu překrásný kolibřík. Bylo možno ho pozorovat, jak na keři ibišku přelétá z květu na květ. Byl to nejkrásnější kolibřík, kterého tam kdy spatřili. Když ho uviděl šamanský kouzelník, řekl náčelníkovi: symbolem tvého syna bude kolibřík. Tak jako má tenhle kolibřík nejtřpitivější peří ze všech jemu podobných opeřenců, tvůj syn Kukul bude nejodvážnější ze všech tvých bojovníků. Z Kukula skutečně vyrostl odvážný mladý muž. Všichni mladíka obdivovali a milovali a očekávali od něho velké činy. Když Kukul dospěl, směl se zúčastňovat válečných porad, které svolával jeho otec, náčelník kmene Kiče. A protože jeho kmen vedl neustálé boje se sousedními majskými skupinami, aby se ubránil jejich nadvládě, měl Kukul mnohokrát možnost prokázat svou odvahu. Obdiv všech vzbuzovalo, že Kukul ze všech bojů vycházel zcela nezraněn. Jednoho dne se příslušníci kmene shromáždili pod velkým stromem s červenohnědou barvou kmenové kůry, aby se zúčastnili obřadu, při kterém měli věštci předpovědět budoucnost mladého bojovníka Kukula. Zahájení obřadu patřilo hudebníkům. Nejprve bylo slyšet dunění bubnů do taktu, potom se přidali flétny a chřestidla, a nakonec zazněly i zvuky dřevěných destiček marimby, na které se tluče paličkami. Když hudba skončila, rozhostilo se hluboké ticho naplněné očekáváním. Po chvíli se nejstarší kouzelník kmene zvedl ze svého sedátka pod obrovitým stromem a v napjatém tichu zvolna a obřadně rozhodil před sebe hrst červených fazolí. Zrna se kutálela a se skupovala, až vytvořila jakýsi obraz. Jeho významu však rozuměl jen nejstarší ze šamanů a kouzelníků. Nejstarší kouzelník hleděl plný údivu na zvláštní postavení červených fazolových zrn s tečkami a byl v rozpacích. Potom se podíval i na svou dlaň, na které ulpilo několik fazolí, a po dlouhé chvíli sevřel dlaň a jasným a pevným hlasem zvolal: toto je tvůj osud, Kukule. Ty nikdy nezahyneš a nezemřeš. Budeš žít věčně ve všech pokoleních našeho národa Kiče. Všechny přítomné proroctví udivilo a všeobecný obdiv k mladému bojovníkovi ještě vzrostl. Ne všichni však Kukula milovali. Jednoho člověka jeho úspěchy spíš zraňovali. Byl to Čiruma, bratr náčelníka kmene, Kukulův strýc. Čiruma byl o něco starší než Kukul a celý život snil o tom, že se jednou stane náčelníkem kmene, ale dnes, Když uslyšel proroctví kmenového kouzelníka, se jeho sen rozplynul. Od této chvíle byl Kukul všemi považován za poloboha a bylo jisté, že se po smrti svého otce stane novým náčelníkem kmene Kyče. Zanedlouho po obřadním shromáždění se Čiruma a další válečníci vydali do boje s nepřáteli, kteří překročili hranice území kmene z jižní strany. Čiruma využil této příležitosti, aby Kukulovu nesmrtelnost prověřil. Neustále chodil za ním a měl ho stále na dohled. Překvapilo ho, že šípy vyslané z nepřátelských luků Kukula míjejí. Že by bylo kouzelníkovo proroctví skutečně pravdivé? Jinak by to nebylo možné. Jak vlastně může Kukul žít věčně ve všech pokoleních národa Kyče? Tehdy Čiruma dostal nápad. Už vím, proč se smrt Kukulovi vyhýbá, pomyslel si. Určitě má u sebe nějaký amulet s nadpřirozenou mocí, který ho ochraňuje. A toho se musím zmocnit. Když v noci Kukul tvrdě usnul na své rohoži z palmového listí, Čiruma se k němu opatrně přiblížil. Upřel oči na jeho hruď, ale žádný amulet tam nebyl. Už se od něho chtěl vzdálit, ale tu si všiml, že u Kukulovy hlavy leží na rohoži malé kolibří pírko. Čiruma neváhal ani na okamžik a rychlým pohybem se třpitivého pírka zmocnil. Byl přesvědčen, že to je právě ta věc, kterou hledal, a měl z toho obrovskou radost. Matně si vzpomněl na kouzelníkova slova, která vyslovil po Kukulově narození. Kolibřík je symbolem šťastného osudu dítěte. To Čirumu utvrdilo v přesvědčení, že právě pírko kolibříka je tím amuletem, který působí, že Kukul je nesmrtelný.

Uplynul nějaký čas a náčelník kmene Kiče zemřel. Kmenová rada starších zvolila všemi hlasy novým náčelníkem mladého Kukula, který byl k tomu předurčen. Čiruma to zdrtilo, ale nedal na sobě nic znát. Byl si jistý, že nový náčelník bude bez svého amuletu za krátkou dobu zabit cizím šípem. Jednoho dne odpoledne se nově zvolený náčelník procházel po lese, ozbrojen svým lukem a šípy. Pojednou se mezi větvemi objevil třpitivý kolibřík a odvážně se mu posadil na rameno. Poslyš, Kukule, pošeptal mu do ucha, jsem tvým ochráncem a přicházím tě varovat. Chystá se na tebe léčka. Někdo tě chce zabít. Ochraňuj se před ním. Ale před kým se mám ochránit, krásný kolibříku, zeptal se Kukul. Ptáček už neřekl ani slovo, zatřepal křidelky a ztratil se mezi stromy pralesa. Mladý náčelník se ještě za ním díval, ale obsah jeho slov nechápal. Mávl rukou a pokračoval dál v cestě. Později se mu kolibříkovo varování rozleželo v hlavě a několik dní znepokojeně hleděl na všechny lidi kolem s obavou, že ho někdo chce zabít. Když neviděl nikoho, kdo by k němu přicházel se zlým úmyslem, pozvolna na příhodu s kolibříkem i na jeho varovná slova zapomínal. Čiruma nestrácel naději, že se jednou stane náčelníkem kmene a byl přesvědčen, že Kukul už není chráněn nadpřirozenou mocí, která ho činila nesmrtelným. Když se zúčastní boje, mohl by být tedy zasažen jako kterýkoliv jiný bojovník. Ale právě poté, co byl Kukul zvolen náčelníkem kmene, války se sousedními kmeny ustaly. Je možné, že právě díky Kukulovi teď žil kmen v míru. Nepřátelé si o něm myslí, že je nezranitelný a že ho ochraňují bohové. Několik dnů na to šel náčelník Kukul se svým lukem a šípy do pralesa na lov, jako už mnohokrát předtím za doby míru. Pojednou zaslechl před sebou v houští mezi stromy podivný šramot. Zůstal stát na místě a připravil si luk a šíp, aby mohl vystřelit na zvěř, která se objeví. Najednou však zaslechl ostrý hvist a aniž se nadál, trčel mu v hrudi zabodnutý cizí šíp. Kukul pocítil velkou bolest a vzpomněl si na varovná slova kolibříka, ale jak se bránit, když nevidí žádného nepřítele? Cítil, jak se mu točí hlava a bezmocně padl na zelenou trávu. Zavřel oči a byl připraven zemřít. Avšak božstva mu předurčila nesmrtelnost. Když Čiruma vyšel ze svého úkrytu a došel k místu, kde byl mladý náčelník zasažen jeho šípem, uviděl jen, jak odtamtud vzlétl krásný pták Quetzal. Tak se náčelník Kukul proměnil v nádherného ptáka zelené barvy, jakou má tráva, na kterou padl. Zlatavé odpolední slunce rozehrálo paletu třpitivých zelených odstínů na jeho dlouhých ocasních pérech. Rudá barva peří na jeho hrudi připomíná krev mladého náčelníka. A tak, jak předpověděl starý kmenový kouzelník, a jak si přála božstva, mladý odvážný náčelník kmene Kiče žije a stále bude žít v podobě tohoto vzácného ptáka Quetzala, kterého Majové považují za posvátného. Už jen málo párů ptáka Quetzala žije v horských pralesních oblastech Majů, Kiče v Guatemale. Je přísně chráněn.
Guatemala si ho dala do státního znaku. A také guatemalská měnová jednotka se nazývá quetzal.

Návštěva u sluníčka. Jakmile přestalo pršet, čmeláčci dědovi za všechno poděkovali a pokračovali ve své pouti za sluníčkem. Byli už hodně daleko od domova, ale k sluníčku to neměli o nic blíž než na začátku. Jdem asi špatně, prohlásil Bzuk. Musíme se zeptat na cestu. A hned se rozběhl k té nejvyšší čekance, co na louce rostla. Čekanko, řekni nám, kde bydlí sluníčko, prosili jí čmeláčci. Mysleli si, že vidí hodně daleko a proto všechno ví. Jenže čekanka měla hlavu příliš vysoko a tak je neslyšela. Už chtěli odejít s nepořízenou, v tom se ale s nimi začala zvedat zem. Stáli čím dál výš a všechno kolem bylo čím dál níž. Jde na mě závrat, vzdechl Ťuk a zavřel oči. A co, když narazím hlavou do nebe a udělám si na ní bouli, hrozil se Bzuk a skrčil se. Když pak konečně zůstali stát na jednom místě a nic je už výš nezvedalo, k svému velkému překvapení zjistili, že pod nohama nemají ani černou zem, ani zelenou trávu, ale červený klobouk patřil muchomůrce, která jim vyrostla přímo pod chodidly. Za čas se nahoře přestali bát. Líbilo se jim, že mají hlavy stejně vysoko jako čekanka, mohli teď mluvit docela potichu a přesto je slyšela. Říkáte, že hledáte sluníčko, povídá, tamhle zavře sem má chaloupku. Hurá, to tam budeme za chviličku, nenechali domluvit Ťuk. Než se čekanka stačila nadechnout, se skákali po listech dolů a byli pryč. Pak se ale ukázalo, že se radovali předčasně. Nemohli najít ani vřes, ani chaloupku. Bloudili a bloudili, až před sebou uviděli podlouhlý domek z březové kůry. Byl na něm nápis Lékárna. Když majka lékárnice uslyšela venku kroky, hned se objevila v okénku. Co vás bolí, co vás trápí, zeptala se. Hned se objevila v okénku. Co vás bolí, co vás trápí, zeptala se starostlivě.

Zatímco tu medicínku připravovala, čmeláčci se rozhlíželi po lékárně. Tolik šuplíčků, lahviček, špachtliček, vatiček a kelímků ještě v životě neviděli. Ťukovi se nejvíc líbila červená miska, vrchovatě naplněná žlutoučkým práškem. Ten určitě bude vonět po kytičkách, řekl si a strčil do něj nosík. Prášek ho v něm začal lechtat. Ťuk kýchl. Fouchl přitom do misky, z té vyletěl žlutý obláček a namířil si to rovnou k Bzukovi pod nos. Kýchali teď oba dva a nakonec se rozkýchala i majka lékárnice. Žlutý prášek za chvíli pokryl všechno kolem. Majce dalo moc práce, než celou lékárnu zase uklidila. To je tak, když někdo strká nos tam, kam nemá, hubovala. Nakonec se ale přece jen rozloučila se čmeláčky jako s přáteli. Dala jim na cestu pytlík vitaminových bombónů a pro sluníčko lahvičku zázračné medicínky. Nerozbíte to, nevylejte to a nezapomeňte jednu kapku ráno a dvě večer, volala za nimi. Šli teď najisto. To sluníčko bydlí ale v hezkém kraji, povídá Ťuk. A Bzuk hned začal vykládat, jak to tady bude ještě hezčí, až sem bude sluníčko pořád svítit a nikdy už odtud nikam neuteče. Všichni nás budou oslavovat, že jsme to tak dobře zařídili, těšili se čmeláčci. Cesta jim při tom povídání rychle ubíhala. Než se nadáli, stáli před zářivě bílou chaloupkou, kolem měla kytičky, v oknech záclonky a na dveřích vizitku sluníčko. Jak asi sluníčko vypadá zblízka, byl zvědavý Ťuk. Určitě ještě líp než z dálky, ujišťoval ho moudrý Bzuk. V tom se již otevřely dveře a v nich se objevilo sluníčko. Sluníčko sedmitečné. Helejme se, povídá ta beruška zvesela. To je mi návštěva. Čmeláčci s bručou nová. A hned je zvala dál. Ale, koktal Ťuk, my přece nejdeme za tebou, ale za jiným sluníčkem. Bzuk ho ale nenechal domluvit. Mlč a pojď, to pravé sluníčko asi sedí vevnitř, řekl. Nesedělo. Jen občas nakouklo okénkem a šibalsky se na čmeláčky usmálo. Sluníčko v červených puntíkovaných šatech přineslo na stůl spoustu sladkostí, ale čmeláčci se pořád tvářili kysele. Když se beruška konečně dověděla, proč spráskla ruce, co vás to napadlo? Zlaté sluníčko přece nemůže bydlet v žádné chaloupce, ale musí pořád pobíhat po obloze, abyste si ve dne mohli za světla hrát a v noci ve tmě spát. Čmeláčci poslouchali, pak chvilku přemýšleli a nakonec se rozhodli, že když je to tak, sluníčko na oblohu přibíjet nebudou. Jenže, když nepůjdeme za sluníčkem, tak kam tedy vlastně půjdeme, povídá Ťuk. Do okna strčila hlavu Pampeliška a řekla, kam byste chodili, zůstaňte tu s námi. V zápěti se v okénku vedle ní objevila modrá chrpa. Vám se mezi námi nelíbí, zesmutněla. Pojďte, budeme si spolu hrát.

A přispěchal k okénku červený mák. K němu se pak přidali i další kytičky. Okno sluníčka sedmitečného teď vypadalo jako rozkvetlá zahrádka. Čmeláčci si nakonec dali říct a mezi kytičkami zůstali. Možná, že si tam hrají dodnes. A zlaté sluníčko, to si dál běhá po obloze a to je dobře, moc dobře.

0: jak Rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
1: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
0: Notoval si jednou ráno Rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
1: Co se to děje?
0: Drkotal zuby.
1: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
0: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
1: Mně snad někdo předělal rybníček na ledničku,
0: zlobil se Rákosníček.
1: Tak to tedy ne. Ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
0: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
1: Je zle,
0: bědoval skřítek.
1: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení, i hned to všechno budu řešit.
2: Já tě velice lituji,
0: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
0: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
1: No jo, vidím,
0: mávl rukou Rákosníček.
1: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
0: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
1: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná.
2: Tak já tě tam dovezl,
0: nabízel se kapr.
1: No, děkuji za ochotu, Matěji,
0: obrátil se k němu skřítek.
1: Já vím, že jsi dobrák, ale tohle by chtělo spíše něco jako ledoborec, zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
0: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
1: Vavřinče, raku, Vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
3: Na pol, říkáš, a na severní,
0: divil se Vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
3: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
1: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
0: prohlásil furiansky Rákosníček a vylezl rakovi na záda.
1: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
3: No jo, přikývl Vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
0: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od Brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
1: Jo, už je to tak,
0: povzdechl si Rákosníček. Jsme v polárních krajích
1: a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
0: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
3: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
0: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned 4 rampouchy najednou.
1: Já tady prosím chci,
0: odpověděl úctivě Rákosníček,
1: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
3: Co to pleteš ty, pidižvíku? Obořil se na něj mrož.
1: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
3: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
1: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
0: Nedal se odbít Rákosníček.
3: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
0: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak Vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale Rákosníček se zčista jasna rozesmál.
3: Co se směješ? Nezbláznil ses náhodou?
0: Tetelil se Vavřinec, ale Rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. Začal mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v Brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
3: Cože? Tohle je ti málo? Dopálil se mrož. Tak to já můžu přidat.
0: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček rakovi.
1: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
3: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

0: Opyšné noční košilce. Považte děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hrál si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep. Byl to malý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout.
1: Je to ale nerozum a neopatrnost, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo i děti, když jsou bosy a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev.

0: tě vezmu domů a zavážu ti tlapičku, aby tě ta bolístka tak nebolela.
1: Doma kočička pejskovi tlapičku profoukala a vymila a zavázala, aby ho ta bolístka tak nebolela.
2: Já se bojím, aby se mě z toho neudělal vřes,
1: povídal pejsek, když mu to kočička zavazovala.
0: Co, aby se ti z toho neudělalo?
2: No, vřes, aby se mě z toho neudělal. To se přece někdy z takových bolístek udělá velká bolenice, napuchne to, až je z toho velká boule, kolem je to červené a uvnitř bílé, a tomu se říká vřes, a ten pak moc bolí.
0: Aha, ty myslíš vřet.
2: Ale ne, vřes myslím. Přece vřet roste u lesa a dává se do vázy.
0: Ale kde pak, to si to pleteš. Přece vřes se dává do vázy a ne vřet. Kdo pak by si dával do vázy vřet? To se přece nedělá, to ne.
2: Ale ty si to pleteš. Z bolístky se někdy udělá vřes a u lesa roste vřet, tak je to.
0: Tak si tedy tomu říkej, jak chceš, ale já se ti musím smát. Až to povím dětem, tak se ti budou smát taky.
1: Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a čekal, že se mu na ní udělá ten vřes. Čekal dlouho, vrtěl sebou všelijak, ale běhat nemohl, a tak mu byla dlouhá chvíle.
2: Co mám dělat? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
0: A co bych ti povídala?
2: Povídej mě nějakou pohádku.
0: A jakou?
2: Nějakou hezkou. No, povídej.
0: Chtěl bys o noční košilce?
2: Tak, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout.
0: Tak tedy o noční košilce. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic a s tebou já si nebudu hrát. To řekla a šla pyšně dál.
2: To nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou košilkou nechtěla hrát.
0: Baže nebyla. Však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedávala dobře pozor a hrála si v blátě a moc se umazala.
2: A to měla z toho, že byla pyšná. Tak a teď zas povídej dál.
0: No tak teda.
1: Povídala kočička dál.
0: Tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád ještě z toho smutná, jak si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí. Proč jsi tak smutná, košilko?
3: Já jsem smutná,
0: řekla chudá noční košilka, protože jsem potkala krásnou noční košilku. Ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky. A ta se mě tak tuze líbila a já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček. Jen se pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána už třeba nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti tu košilku krásně vyšili a udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád. A ještě ji pěkně vyžehlili a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní včera nechtěla hrát. A ta pyšná noční košilka byla dosti umazaná, to jsme už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si. Kdyby si tak chtěla se mnou hrát.
2: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať si s ní hraje a není taky pyšná, když tamta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát.
0: To také, že nebyla pyšná ta chudá noční košilka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla té pyšné. Jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
2: Je, to je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou. A na co si všechno hráli?
0: No, na všecko si hráli. Hráli si s panenkami, i na prodávanou, na školu, i na honěnou, i na schovávanou. Dělali si věnečky a zahrádku, hráli si na vaření a na návštěvu a na všecko možné, až si dost vyhráli a pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Ona si řekla, že už nikdy pyšná nebude. A potom si ty dvě noční košilky spolu hrály každý den a nikdy se ani spolu nehádali, ani žádná z nich nechtěla jedna druhé poroučet.
2: Tak to bylo dobře. A mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.

0: Milé děti, budu vám teď vypravovat něco, co mi asi vůbec nebudete chtít věřit. Ale přece je to pravda pravdoucí. Totiž tady u nás v Hrusicích, v chalupě Uševců, mají kocourka Mikeše a ten, představte si, umí mluvit lidskou řečí. Jo, Pepík Ševců ho tomu naučil a něco se s ním natrápil, než se mu to konečně podařilo. On totiž, abyste rozuměli, Mikeš nejdřív nechtěl. Prskal a šišlal a za každé R musel dostat talíř husté smetany, ale potom se mu to najednou nějak zalíbilo a dneska už mluví, no jako pořádní hrusičtí kluci. A byl to on, kdo naučil mluvit i čuníka Pašíka, kozla Bobeše i jiná domácí zvířátka.
1: Dobrý den, dědečku. Dobrý den.
0: Co?
1: Dobrý den, dědečku.
0: Co?
1: Dobrý den.
0: Co? Říkal tady někdo něco?
1: Ano, říkal jsem. Dobrý den, dědečku.
0: Dobrý den. Dobrý den. Ale prach dudy, to se podívejme. Takovej kocour a umí pozdravit líp než některý kluk nebo holka. A pěkně nahlas a uctivě, jako sám pan starosta. No, tak kam pak jdeš, Mikeši, co?
1: Ale jen tak. Odpoledne jsem si vylezl na tvec, že si drobátko po obědě zdřímnu, ale nějak to nešlo. A taky mi byla dlouhá chvíle.
0: Neříkej, Mikeši, tobě, že byla dlouhá chvíle? No to bych se věru divil.
1: No opravdu. A byla dlouhá nejmíň 10 metrů.
0: To tedy byla opravdu dlouhá.
1: Teď vám to říkám, dědečku. A jestli pak se už Pašík po obědě probudil?
0: Jo, to já nevím, Mikeši. To se budeš muset jít podívat. Ale počkej, to ti povídám. Ne, abyste mi zase tropili nějakou neplechu jako posledně. Prach dudy, to by bylo zlé.
1: Kde pak? Dědečku, co vás nemá? Vždyť my si budeme s Pašíkem jenom drobátko povídat.
0: No, dobrá. Však uvidíme.
1: Ty, Pašíku, ještě spíš?
2: Kdeže, počkej, já ti otevřu. Tak jsem si chtěl po obědě drobátko zdřímnout. Ale nešlo to. Už jsem si dvakrát přeříkal celou pohádku o tom, jak ovce hnala pasáky po lávce přes potok. I do pěti jsem počítal, ale nepomohlo to. Pro krýle pána Mikeši, podívej se, kam jdou všichni ti lidé tak svátečně vystrojení.
1: Což pak ty nevíš, že je dneska v Mnichovicích veliká pouť? A slavná pouť?
2: Jemináčku, opravdu? A já na ní dočista zapomněl. Ale tam bychom se měli jít podívat. Vždyť přece, jaká pak by to byla pouť, kdybychom tam my dva chyběli, ne? Jenomže když nemáme korunky.
1: Jak to, že nemáme? Vždyť já přece dnes celé dopoledne seděl na plotě a všechny Pražáky, co chodili okolo na výlet, jsem pěkně a ucíve zdravil.
2: Zdravil. A co nám to, to je zdravení, nejčkon pomůže. Za to si na poutě nic nekoupíme.
1: Ježkovi oči Pašíku, co pak to nechápeš? Oni se tuze divili a házeli mi za to pěkné a ucíve zdravení korunky. Už jich mám na půdě za trámem plný starý hrnek.
2: Opravdu? Milion hrnců, tak sláva, nazdar a přece jen se na pouť půjde. Hurá!
1: Jo, tobě se to pěkně řekne, půjde se na pouť, ale mne od toho dlouhého sedění nejčkon hrozitánský bolí všechny 4 nohy, tak si myslím, že bych tam třeba ani nedošel.
2: Pro pana Mikeši, to je přece to nejmenší, s tím si lehce poradíme.
1: Nevím jak.
2: Podívej se. Jsem tvůj kamarád, nebo ne?
1: Minu seš kamarád.
2: No, tak vidíš. A proto tě jako věrný kamarád dovezu do Mnichovic třeba na trakaři. A basta! Ty přece na takové slavné pouti nesmíš chybět, co by tomu řekli lidé. Posadíš se na trakaři pěkně až nahoru na žebříček, abys dobře viděl, a pojedeš jako nějaký pan hrabě.
1: Nahoru na žebříček říkáš? To by se mi tu zelíbilo.
2: No, tak domluveno. A doběhni na půdu pro hrnek s korunkami. A já zatím vyvezu trakař z kolny.
1: Dobrá, hned jsem zpátky. Jen se ještě podívám do stodoly, jestli nám tam myši zase nedělají nějakou škodu.
0: Netrvalo dlouho a po silnici k Mnichovicům uháněl pašík s Mikešem na trakaři, jen kolečko vpředu poskakovalo. A Mikeš, obutý do nových bot, teď jen dával pozor, aby snad pro pána Jána v té rychlosti náhodou někoho nepřejeli.
1: Zastavit! Stát! Pašíku, tady u hospody si trakař necháme. Podívej se, kolik tady stojí automobilů a povozů i motocyklů. A nám by trakař mezi houpačkami jenom překážel.
3: Hej, paličníku, račte si to svou dokouky. Má právě čerstvě kyslé okurčky.
4: Teplé párečky pro pana kocourka. Račte ochutnat, mladý pán.
3: Amerikánská houpačka, sedň za tím. Je pro vás, tam, pro vás. Vás houpatí kropadně, jako starou hradnětu z Krokočné. Račte nás se naprosím.
0: A teď byste je měli vidět. Ve chvíli se v jedné houpačce usadil pašík a druhou s párkem mezi pacičkami rychle obsadil Mikeš. Pašík, ten se panečku houpal pěkně, rozvážně a pomaloučku, jak se na čůníka sluší a patří, ale za to Mikeš, ten na houpačce dělal takové divy a komédie, že se za chvíli seběhli lidé z celého náměstí a smáli se, až se za břicho popadali.
1: Pozor! Radši se pozorně dívat, vážené publiku. Ševců Mikeš, to jsem já. Vám předvede na houpačce prvotřídní kosouzí veletoč. A nyní sojka na nejhořejším trámu. Kdo se bojí, ať se nedívá.
2: Rupe na Jána, Mikeši, nech toho, vždyť spadneš. A koho potom povezu domů?
1: Neboj se, Pašiku, tohle pro kocourka, jako jsem já dočista, nic není. A přece běhám i po střeše stodoly a ta je, panečku, nijak vysoká.
2: Ne, radši už toho nech. Konec legrace! Stejně už je večer a musíme domů, aby se na nás paní máma nehněvala, že nejsme včas u večeře.
1: No dobrá, já si ale ještě musím na památku koupit nějakou harmoniku.
4: Jen račte, mladý páni, můj obchodní dům má harmoniky ve velikém a nevídaném výběru. Račte se přesvědčit. Mám harmoniky foukací, tácí, malé i veliké, a dokonce i koncertní. Samé prima a kvalitní zboží, prosím.
1: Já bych potřeboval, pane velkou obchodníku, takovou foukací harmoniku, jako má náš Pepík.
4: A Pepík, ševců, už vím, taková malá, skoro nová.
1: A právě taková malá a zahraje se na ní písnička, jak skákal pes
4: no,
1: přes oves.
4: Pravda, vážnosti, vždyť Pepík kupoval ten prvotřídní hudební nástroj loni o pouti právě tady v mém obchodním domě, protože máte, jak vidím, takové pěkné doporučení. Můžete si vyzkoušet třeba tenhle nástroj, prosím, okamžíček. No prosím, vidíte, když se vám bude líbit, dám vám ho ze slevou.
1: Pro krýle pána, vždyť já jsem si právě takovou harmoniku psal. Milion hrnců, takhle ale neskáče pes přes oves. Takhle vrzají vrata naší stodoly.
4: Když dovolíte vážnosti, foukat se musí semhle do těchhle dírek. Vydržíte nástroj dočista obráceně. Já vám harmoniku předvedu sám okamžíček, prosím.
1: Je, Minášku, Pašiku, slyšíš? To je krása. Takhle nehraje ani rádio našeho pana starosty.
2: Já bych Mikeši chtěl taky něco z pouti. Třeba jen takovou maličkou frkačku, kdybych měl.
4: Je mi nesnadná pomoc, mladý pane Čuníku. Můj obchodní dům splní každé vaše přání. Frkaček máme plnou škatuli, račte si vybrat. Jedna lepší než druhá, prosím.
2: Já bych tuhle. Tahle papírová, to se mi náramně líbí.
4: Je vidět, že máte vybraný vkus, pane Čuníku. Pěkně si frkačku nejdříve vyzkoušejte. No, prosím.
0: Pro chvíle, pána Fašiku, co jsi to vyved? Vždyť ty s frkačku spolk, jako slon malinu.
2: Já chtěl jenom tak drobátku a ono to...
0: Marná sláva, Pašiku, ty seš přece jen ještě nešika. Ty bys potřeboval místo frkačky nejmín tak heligon.
1: Pojď, já ti radši koupím protiselou
0: okurku. Samozřejmě, že sobě koupil Mikeš také ještě jeden párek. A pak se s poutí rozloučil a za maličkou chviličku už oba stáli před hospodou, kde zanechali trakař.
4: Brunti, páru, Pašiku, náš trakař je pryč. Dočista fuč.
2: Aj, to je nadělení. Místo našeho nového trakaře nám se někdo postavil docela obyčejný motocykl.
4: Takový krásný trakař jsme měli a nějaký pobuda nám ho ukradne, aby do něho pečená husa kopla.
2: No, teď aby jsme šli domů pěšky.
4: Cože? Já, kocourek Mikeš, a mám jít z poutě domů pěšky? To bych se na to, Pašiku, pěkně podíval. Sem jsme přijeli, odtud také pojedeme. A třeba na tom motocyklu, jakože se Mikeš jmenuji.
2: Prokrýle, pána, neříkej Mikeši, že ty umíš jezdit i na motocyklu.
4: A proč ne? Na tom přece dočista nic není, to dneska umí kdy jaký kluk. Podívej se, tuhle na tu páku se musí takhle pěkně.
2: Milion krutí báru, Mikeši, což to vyveď? Honem, něco udělej.
4: Rychle, ta čertovská mašina už chce jet, honem si nasedni.
2: Pro pána, já na to zas bude ospudit.
4: Drží se.
2: Jak by ne, všemi čtyřmi.
4: Tak jedeme.
2: Jedeme, co to?
4: Pozor, jedeme.
0: A teď bych vám, děti, přál vidět tu melu. Mikeš s Pašíkem frčeli po silnici jako o závod, jen se za nimi prášilo a jelo se jim ku podivu docela dobře, protože Mikeš uměl jako každý kocourek držet rovnováhu, ale Pašík byl trdlo trdlovaté. Držel se Mikeše jako klíště a jen strachy kvičel.
2: Ne, pána, Mikeši, jeď pomalu. Nebo ta naše jízda špatně skončí? Jeminačku, pozor, tamhle je nějaká paní mama.
4: Co, jen se neboj, já zahoukám a ona se nám...

0: Ty, Pašíku, kamaráde můj, nestalo se ti něco? Jsi celý?
1: Já nevím. Mám jenom drobátko ohnuté ousko a tuhle maličko zamotaný a pokroucený ocásek.
0: Ty jsi pěkný motocyklista, Pašíku, jen co je pravda. Vždyť ty jsi mohl jezdit nejvíš tak na ševcovské třínožce a ne na pořádném motocyklu.
2: No, ještě se hádejte, holenkové. Buďte rádi, že se vám nic nestalo. Já myslela, že se vyhýbám nějakému pánovi a on je to kocour s čuníkem. Tak šup. Pozbírejte si, co jste postráceli a už ať vás tady nevidím. Koukejte si pa domů, bez toho už vás jistě hospodyně hledá.
0: Prosím, ano, paní mámo.
2: Tak, alo. To je dneska svět. U nás v Habrové nemá motocykl ani pan starosta. Tady si jezdí na motocyklu kocouři a čuníci. A co takhle pozdravit, holenkové? To neumíte?
0: Naschledanou. Pa.
3: Víte, já nechci ty dva krasojezdce pomlouvat, ale musím vám říci, že se ještě dvakrát překotili, než se dostali do vsi a že měli náramně veliké štěstí, že se jim přitom nic nestalo. Doma už je samozřejmě dávno babička scháněla a když je potom spatřila, jak se sypou s náramným rámusem na tom motocyklu po návsi dolů, polekala se vám tak, že si honem musela sednout na klády, jak se jí rozčílením roztřásly nohy.
4: Tak konečně jsou tady uličníci jední. Kde pak jste se lajdali, co? A jak to, že lezete na tuhle čertovskou mašinu? Je vám líto, že jste zdraví? A vůbec? Kde pak jste ten velucipér sebrali? Snad jste ho někde pro pána Jana nakonec neukradli?
0: Kdeže, babičko, kdeže? My jsme byli jen v Mnichovicích na pouti a někdo nám tam vyměnil trakař za tenhle motocykl.
4: Ježkovi oči! No tak to je pěkné nadělení. Náš trakař vám někdo vzal a strčil vám za něj tuhle rachotinu? A co s tím budeme dělat? Jo, vemu koště a našupu vám vy sakramenti jední, co se do vás vejde, to budete vidět.
1: Babičko, nezlobte se, ale vždyť tenhle motocykl má nejmíň 100x větší cenu, než váš trakář.
4: No, a co z toho? Můžu já s ním snad jezdit na trávu nebo do lesa na dříví? To chceš, abych se na stará kolena ještě učila jezdit na tom čertovském velucipéru?
5: Ne.
0: Babičko, na takovým velucipéru je, podívejte se, je mináčku po návsi uhání nějaký člověk a veze váš trakář.
1: A jede s ním zdrovinka k nám.
6: Je to tady. Hej, mládenci, vy máte můj motocykl.
0: A vy zase náš trakař.
6: No pravda. Víte, to bylo tak. Já snědl v Mnichovicích na pouti drobet víc tureckýho medu. No a trošku jsem taky popil. A nějak se mi z toho popletla hlava. Takže jsem ani nevěděl, co dělám.
4: No.
6: Přijel jsem do Mnichovic na motocyklu a když jsem se vracel, koukám teprve za menšicemi, že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem. Tak ho nemaj, jdi zpátky. A hostinská mi řekla, že jste s mým motocyklem odjeli vy. Uháděl jsem tedy za vámi tak, že se za mnou i silnice drobátko připálila.
4: Ale co? Hlavně, že už mám zase svůj trakař doma. Dík, já už jsem si dočista myslela, že budu muset na stará kolena jezdit na trávu na tom velucipéru snuší na zádech.
6: To ne, ale teď už je všecko v pořádku. Tady máte trakař a já si beru motocykl. A mějte se tady v baráčku všichni dobře. Všechno dobře dopadlo, nezlobte se. Už se nejděli. A s bohem.
3: No, A co nakonec? Babička byla ráda, že má zase svůj trakař a na Pašíka ani na Mikeše se už nezlobila. Pašík si zase rád vlezl do svého chlívečku, rychle snědl večeři a za chvíli pěkně a hlasitě chrupal. A Mikeš? Ten se ve světnici honem zul, slupl hrneček smetany, vyskočil na pec a za pár minut chrupal také.

0: Jak se Kuk se Skokem sešli pod červenou muchomůrkou. Na lavičce před chaloupkou pod Jalovcem seděli všichni broučci a berušky s maminkou. Nad nimi zářily hvězdy. O, to byla krása. Najednou se jedna hvězda pohnula a snášela se na chaloupku.
1: Maminko, na naši chaloupku padá hvězda.
0: Všichni vyskočili a běželi se schovat domů. A hvězda byla čím dál větší a tichonce a lehonce se snášela před chaloupku. Nebyla to však hvězda, ale poutníčkova lucernička. Co pak se tu stalo, že mě nikdo nečeká? Divil se poutníček a rozhlížel se. Zdař Bůh! Zdař Bůh! Kde jste kdo? Volal. A z chaloupky vyběhli broučci a berušky, maminka i tatínek.
1: Vítáme vás, poutníčku. My jsme si mysleli, že na nás padá hvězda a zatím jste to vy. To jsme rádi, že vás vidíme.
0: Tatínek se poutníčkovi za děti omluvil. To víte, jsou to větroplachové. Je vždyť já se na ně nezlobím, usmíval se poutníček pod vousy.
1: A budete nám vyprávět? Už se ani dočkat nemůžeme.
0: I to víte, že budu, když jinak nedáte. Bylo už skoro léto a vedra přibývalo. Celá paseka stěžka oddychovala a květiny vadly žízní. Pod jedním listem květiny ve stínu hrál cvrček na housličky. Ale nešlo mu to. Smyčec byl najednou těžký a z čela mu padaly krůpěje potu rovnou do houslí.
1: Bude bouřka. Bude bouřka,
0: šeptala vyschlým, šustivým hlasem paseka. Medák s Kukem se vlekli těžce po cestičce. Medák zvedl svou měchořinku, ale ta byla splasklá.
2: Uf, brub, uf, jak pak dlouho ještě půjdeme?
0: Zeptal se chraptivým hlasem medák a plácl sebou na zem.
1: Dokud nenajdeme Skoka,
0: řekl Kuk a snažil se medáka zvednout. Ale nedařilo se mu to, byl příliš těžký na tak malého Kuka. Medák poplácal svou splasklou měchuřinku.
2: Dokud si nenaplním měchuřinku, neudělám ani krok,
0: bručel medák. V tom si Kuk všiml jedné květiny, která dosud nebyla zvadlá. Vzal si medákovu měchuřinku a načepoval do ní z květu sladkou šťávu, medovinu. Sotva se medák napil, únava byla pryč. Poskočil si, div mu buřinka nespadla, což byl na kulatého medáka velký sportovní výkon.
2: Bzum, bzum, děkuju ti, Kuku, neopustím tě, neboj se a pomohu ti ve všem, co si budeš přát.
0: A tak šli dál. Na cestičce potkali Šneka. Medák mu zaťukal na domeček.
2: Vám je hej, strejčku. Až se přižene bouřka, schováte se a budete pěkně v suchu.
0: Šnek se podíval na oblohu, na které se kupila černá mračna.
2: Ale co když do něj uhodí hrom? Nemám hromosvod,
0: vzdychal Šnek.
2: Medák se chechtal. Bzum, bzum, jo, to je zlý, každý domácí má hromosvod, ovšem když není lakomý.
0: V tom oblohu protnul blesk jako ohnivý šíp. Šnek se polekal.
2: Už to začíná.
0: A ze všech sil vyrazil vpřed. Na obloze přibývalo černých mraků. Jeden z nich visel nad nimi jako špinavá peřina.
2: Jestli se protrhne, bude s námi zle, hrozil se medák.
1: Co se s námi stane? Zeptal se Kuk.
2: To si nepřej vědět,
0: odpověděl medák a jen hleděl, kam by se schoval. Potkali vyděšeného cvrčka. Strčil si housličky pod kabátek, běžel dál.
1: Déšť, žene se bouřka, naprší mi do houslí,
0: bědoval cvrček.
1: Honem pod střechu, nevíte, kde je tady někde střecha?
0: Ale nikdo nevěděl. Na obloze se křižovaly blesky a fíjú, vítr zvedl Kuka do vzduchu a praštil s ním o zem.
1: Ou, ou,
0: naříkal. Těžký medák se držel větvičky. Měl štěstí, že měl nakonec takové kulaté bříško. Vítr s ním ani nepohnul. Kuk se tedy chytil medáka a běželi dál. Vítr s nimi cloumal, ale Kuk se medáka nepustil a neplácli sebou na zem, ani když se přes ně přehnal vír prachu. Těsně vedle nich spadly dvě velikánské kapky deště a hned další a další. Kuk se hrůzou třásl.
1: Skok, skok, kde je asi teď můj milý Bláška? Jestli nenajde střechu, pod kterou by se schoval, ty velikánské kapky deště ho utlučou. Je přece tak tenonký a lehonký, naříkal.
0: Svižníci se schovali pod kamenný převis. Starý svižník si narazil klobouk až na oči a límec kabátu si ohrnul. Ostatní svižníci se třásli strachy a co vak, klapali kusadly. V tom bum, bác, ozvala se hrozná rána, do převisu práskl blesk. Svižníci se svalili na jednu hromadu.
3: Hrom do hromu, takhle ty dva mrňou se nechytíme nikdy, hromoval starý svižník.
0: Kuk s medákem dorazili z posledních sil k červenému chomůrce.
2: Střecho,
0: volali.
1: Střecha, střecha. Našli jsme střechu a jsme zachráněni.
0: Červená muchomůrka s bílými puntíky na klobouku je pěkně přivítala.
1: Račte dál, pod mou střechou je místa dost.
0: Byla to dáma, široko daleko známá svou pohostinností, však taky pod jejím červeným kloboukem bylo plno. Byli tam roháči, motýlci, cvrček, komár, zkrátka všichni, kterým se podařilo doběhnout pod její pohostinný klobouk. Kuk si na každého hosta posvítil svým slunečním kamínkem.
1: Neviděli jste mého Brášku Skoka? Není tu někde mezi vámi?
0: Ale Skok nebyl nikde a nikdo ho neviděl. Kuk zesmutněl. Marně ho medák těšil.
2: Však oze, dajde, uvidíš.
0: Ale Kuk už nevěřil, že se ještě kdy setká se svým Bráškou Skokem. Najednou všichni strnuli.
1: Co to? Co to je?
0: V dešti se objevila podivná postava, jako by na tenkých nožkách pochodovaly listy.
1: Strašidlo! Podívejte se na to podivné stvoření! Strašidlo! Strašidlo!
0: Třásli se všichni a každý se snažil někam se schovat, ale nebylo kam. A stvoření se pomalu přibližovalo.
4: Pro pána, vždyť to jsou mravenci přikrytí listem a nesou někoho na nosítkách, volali všichni.
0: Za nimi poskakovala postavička od hlavy až k patě obalená blátem. Kuk a medák ji nepoznali. Na nosítkách přinesli mravenci promáčenou mušku, třesoucí se zimou. Medák se mušky hned ujal a nabídl jí lok medovinky. Muška však odmítla a tak si medák lokl sám. V tom Kuk poznal Skoka.
1: Mráško, Skoku, konečně jsem tě našel. Kde jsi byl a jak to vypadáš?
0: Ale zablácený Skok sklopil hlavu a mlčel. Kuk všechno pochopil.
1: Tak ty jsi byl s muškou?
0: Skok přikývl a díval se do země. Medák ho plácl do ramena, až si Skok málem sedl.
2: Kamaráde, bzum, bzum, ale že jsme se tě něco nahledali. A jaký jsme měli o tebe strach? Už jsme tě viděli v doupěti svižníků a ty zatím...
1: Takhle ten poklad nenajdeme nikdy,
0: káral ho Kuk. Skokovi vyhrkly slzy, které si rozmazával zablácenými pěstičkami. Kukovi bylo Skoka líto a tak ho pohladil po ramínku.
1: Ale co? Já už se nezlobím. Jen když si zase se mnou, Bráško.
0: Ostatní, když viděli to šťastné shledání a velké usmíření, začali tleskat a muzikanti hrát. Muška, zmáčená a zesláblá liákem, už skoro uschla, a taky Skok a Kuk vzali mezi sebe a dali se s ní do tance. Medák se k ním taky přidal a všichni se radostně točili kolem dokola. V tom se červený klobouk muchomůrky začal třást.
3: Pozor, cítím svižníky i na dálku. Rychle utečte, volala červená muchomůrka.
0: Naši přátelé jí poděkovali za pohostinství. Skok poslal mužce vzdušný polibek, chytil kuka za ruku a zmizeli v houští. Medák se valil za nimi. Sotva přátelé zmizeli, přidusali svižníci v zablácených botách.
3: Neviděli jste tu takový dva mrňouse, takový třasořitky?
0: Zachraptěl starý svižník. Ale červená muchomůrka, že nikoho takového neviděla, a celá se červeně na něj usmívala.
3: U bource bavího zase jsou pryč. Jak chcete najít poklad, když neumíte ani pořádně pochodovat? A nebo ho snad nechcete najít?
0: A všichni svižníci volali, že chtějí, a dali se na pochod za svým velitelem, starým svižníkem. Na lavičce před chaloupkou pod Jalovcem si všichni oddychli.
1: Tak skok se přece jen našel,
0: radovala se Janinka.
1: Měla jsem o něj takový strach.
0: Broučík zatahal poutníčka za rukáv.
1: Až bude bouřka, schovám se taky pod muchomůrku. Dobrý nápad, že?
0: Řekl Broučík. Janinka se vesele smála.
1: Já jsem moc ráda, že všechno dobře dopadlo.
0: Malý Janoušek se však mračil.
1: Jak to? Nic dobře nedopadlo. Našli skrytý poklad? Nenašli. To abych ho už dávno našel.
0: Poutníček se chystal k odchodu. Ťukl Janouška do tykatla. Milý Janoušku, ono nebývá někdy lehké, co se lehkým zdá. Však na to přijdeš, až budeš větší. Pak se vznesl, zamával lucerničkou a odletěl. Všichni mu pěkně zamávali a šli spát. Však už byl nejvyšší čas. Červené slunce se už vykutálelo na oblohu. Všem se dobře spalo a zdál se jim pěkný sen o červené muchomůrce, která kuka a skoka zachránila před velkou bouřkou. Bílé puntíky na klobouku jí najednou zezlákly.
3: O, to byla krása.

Jednou, bylo to na podzim, přinesl nejvyšší pan železničář velké psaní. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku, protože pole je tuze veliké. A tak pojede 524. Její strojvůdce pan Uhlíř ji nechal leštit a čistit a mazat olejem a otírat a oklepávat a prohlížet a připravovat. 524. se to velice líbilo a říkala: a poškrábejte mne ještě trochu pilníkem za třetím kolem, tam mne tuze svrbí. A když ji pěkně vyleštili a namazali, nastoupil pan Uhlíř do boudičky a lokomotiva jela na šestou kolej pro vagonky. Byla to spousta docela nových, krásných červených vagonků.

zpovídá. Tak kde pak jsou ty brambory, které má moje mašinka odvést do města? A pan přednosta řekl smutně, ty jsou ještě náramně daleko na velikánském poli a nikdo je nestačí odvážet na nádraží. Pan Uhlíř povídá, nemáte tady nějaké staré koleje? Inu, nějaké koleje tady jsou, jen budou-li vám stačit. To je velice málo kolejí pro moji lokomotivu, ale nějak to uděláme. Pak přišli dělníci a začali pokládat koleje. A když bylo 18 kolejí položeno, mašinka popojela i s vagonky. A pan Uhlíř řekl dělníkům, aby koleje za mašinkou rozebrali a přenesli je dopředu. A tak to dělali stále, až se mašinka i s vagonky dostala na bramborové pole.

to pole bylo tak dlouhé a široké, že od jednoho konce nebylo vidět k druhému. Pan uhlíř si jen vzdychl a řekl své mašince: milá 524, nevím, jak my ty brambory odvezeme dřív, než bude zima. A mašinka řekla: já také nevím, jak to uděláme, jen abych vystačila s uhlím. Pak začali vybírat brambory a ukládat je na vagonky.

pracovali týden a pak už druhý týden a pytlů spole neubývalo a neubývalo. Mašinka se starostlivě ohlížela po uhláku, neubývá-li příliš uhlí, a snažila se, aby vydávala jen docela maličko páry. Avšak každého dne bylo víc a víc zima a mašinku už zábla kolečka. Ale to už zbývalo jen 7 pytlů a pan uhlíř se radoval, že budou hotovi, když tu pojednou začal padat sníh. To je zlé, řekl pan uhlíř. Nepřestane-li sníh padat, nedostaneme se odtud. A tak hned, jak naložili poslední brambory, začali dělníci pokládat koleje nazpátek. Pan uhlíř byl velice smutný.

0: a nevěděl, co má dělat. Jen se nebojte, já ten sníh prorazím, těšila ho mašinka. A zabrala ze všech sil. Závěje povolili a mašinka popojela. A zase znovu zabrala, co jí síly stačily. Ale těch už moc nebylo, protože uhlí bylo málo a páry jen tak tak. Ale mašinka byla silná a statečná a tak popojížděla metr po metru, až se dostala na hlavní trať. Tam už bylo vyhráno, mašinka vesele zapískala a jela pořád dál. Když pan uhlíř už přikládal poslední kousek uhlí, mašinka si odfoukla a dojela až na nádraží. Tam se všichni seběhli a blahopřáli mašince i panu uhlíři. Nejvyšší pan železničář pak přivěsil mašince velikánskou zlatou medaili a mašinka se šťastně usmívala a těšila se do výtopny, kde se konečně zase pořádně ohřeje.
1: Jak Rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
2: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
1: Notoval si jednou ráno Rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
2: Co se to děje?
1: Drkotal zuby.
2: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
1: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
2: Mě snad někdo předělal rybníček na ledničku,
1: zlobil se Rákosníček.
2: Tak to tedy ne. Ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
1: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
2: Je zle,
1: bědoval skřítek.
2: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení i hned to všechno budu řešit. Já tě velice lituji,
1: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno je ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
1: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
2: No jo, vidím,
1: mávl rukou Rákosníček.
2: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
1: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
2: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná. Tak já tě tam dovezl,
1: nabízel se kapr.
2: No, děkuji za ochotu, Matěj, obrátil se k němu skřítek. Já vím, že jsi dobrák, ale Tohle by chtělo spíše něco jako ledoborec. Zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
1: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
2: Vavřinče, raku, vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
3: Na pol, říkáš, a na severní.
1: Divil se vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
3: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
2: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
1: prohlásil furiansky rákosníček a vylezl rakovi na záda.
2: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
3: No jo, přikývl vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
1: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši, ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
2: Jo, jo, už je to tak,
1: povzdechl si rákosníček.
2: Jsme v polárních krajích a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
1: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
4: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
1: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned čtyři rampouchy najednou.
2: Já tady prosím chci,
1: odpověděl úctivě rákosníček,
2: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
4: Co to pleteš ty, pidižvíku?
1: Obořil se na něj mrož.
2: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
4: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
2: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
1: Nedal se odbít rákosníček.
4: Rybí kuchyni mám náhodou rád,
1: prohlásil mrož.
4: A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
1: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale rákosníček se zčista jasna rozesmál.
4: Co se směješ? Nezbláznil se s náhodou,
1: tetelil se vavřinec, ale rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. začal Mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v Brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
3: Cože? Tohle je ti málo? Dopálil se Mrož. Tak to já můžu přidat.
1: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku, a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček Rakovi.
2: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
3: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

0: Poslyšte příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly tři zlaté jabloně. Příběh o mladém a krásném králi a třech zahradníkových dcerách.
1: Krásný večer. Zahrada je plná vůní a všude líbezné ticho. Nevyměnil bych tuhle procházku za nic na světě. Co to? Kde se vzalo v mé zahradě takové rozpustilé veselí? Ten smích se ozývá od zahradníkova domku. Musím se podívat blíž. Třeba se také zasměji.
2: Když už jsme v takovém bláznivém hovoru, tak si pověsme, co by si která z nás přála?
3: Ženicha?
2: A jakého ženicha by si přála, Markétko? Jsi nejstarší, můžeš si vybrat ze všech ženichů, co jich po světě chodí.
3: Nechtěla bych nikoho jiného než našeho zámeckého kuchaře. Jím ráda dobrá jídla a u něj bych jistě měla každý den něco z králova stolu.
2: Jak jsi chytrá, Markétko?
3: A já bych si přála, aby si mě vzal králův cukrář, protože bych mohla mlsat od rána do večera.
2: Ještě, že nikdo neslyší vaše mlsné jazyčky.
3: A koho by sis vyvolila za muže ty, Johanko?
4: Ale nezapomeň, že jsi nejmladší. Kuchaře ani cukráře ti nedáme.
2: Vždyť já je ani nechci. Já bych si přála...
3: Snad ne vrchního komořího.
4: Nebo samotného správce zámku.
2: Já bych chtěla za muže samotného krále. Měla bych u něj pěkné šaty, dobrá jídla i sladké cukrovinky.
4: Jsi z nás nejchytřejší, ale také nejhloupější. To spíš my dostaneme za manžela cukráře a kuchaře, než by tebe přišel požádat o ruku sám král.

0: Tak jen přistupte blíž, děvčata. Jak to, že mi nikdo neřekl, že v mé zahradě rozkvétají 3 tak krásné růže? No jen se neostýchejte a pojďte blíž, ať si mohu ty poklady svého sadu lépe prohlédnout.
1: Urozený králi, jediné květy, které jsou hodny toho, aby váš zrak na nich spočinul, jsou ty, jež tady v kytici posílá náš otec.
0: Líbí se mi tvá skromnost, dívko. Jak se jmenuješ?
1: Johanka, králi.
0: A která z vás je Markétka?
2: Já, urozený pane.
0: Tak to ty jsi včera večer přála za muže zámeckého kuchaře? No jen neklop oči. Vím, že to bylo tvé nejtajnější přání a já je náhodou zaslechl.
2: Jasnosti.
0: Ale co na tom, přála jsi z kuchaře, máš ho mít. Kuchaři, ta dívka, co stojí před tebou, bude tvou nevěstou.
2: Ach, odpuste milosti, byla to jenom bláznivá řeč.
0: Co pak ty nechceš svého ženicha?
2: Inu, když to musí být, proč bych nechtěla?
0: Tak jednu jsem odbil. A teď, která z vás dvou chtěla být cukrářkou?
2: Já, milostivý králi.
0: Chceš-li se přejíst dobrot, máš je mít. Cukráři, osud ti přivádí dívku, která si nepřála za muže nikoho jiného než tebe. Plním její přání, jste ženich s nevěstou.
2: Děkuji, králi.
0: A ty, Johanko, ses chtěla provdat za samotného krále. Tak se na mne podívej, budu-li se ti líbit.
2: Netrestejte mě za to, nejmilostivější králi.
0: Vstaň, Johanko. A podívej se mi do očí.
2: Byla to jen slova do větru. Kdož by se nadál, že posloucháte?
0: Jsem rád, že jsem poslouchal. Neboť jsem po půl světě hledal nevěstu a netušil, že bych ji mohl najít tak blízko. Nože, milá Johanko, chceš být mou královnou?
3: Toť se ví, že souhlasila.
4: Takové štěstí. Kdo by se byl nadál, že se všechny 3 tak dobře provdáte?
3: Jenomže já mám jen kuchaře a já jenom cukráře.
2: A ta prosto říká, Johana je paní královou, taková nestoudnost.
3: Naši mužové jí budou vyvářet dobroty a ona celý den bude krále doprovázet na hostiny a smát se na ní.
4: Ale děvčata, co pak se to sluší sestře takhle závidět? Johanka se jistě nezmění a i vám se bude na zámku dobře dařit.
2: Je nádherný. Očka mu svítí jako 2 modré chrpy v otcově zahradě. Král bude jistě šťastný, až svého chlapečka uvidí.
1: Já jsem šťastná, že jsem mohla dát svému pánu syna. Těší mě, že jste vy 2 milé sestřičky byli první, kdo králova synáčka viděli. Vždyť jste se o mě tolik starali.
2: Jsi jistě unavená, Johanko.
3: Tak hezky zavři oči a hned, jak se probudíš, zavoláme krále, abys viděla štěstí i v jeho tváři.
1: Tolik vám děkuji, milé sestřičky.
3: Usnula. Tak a teď rychle, přines Markéto ten vysmolený koš. Tady je.
2: Dítě do něho uložíme a hodíme do řeky.
3: Až se její jasnost probudí a král si přijde prohlédnout svého synáčka, najde v kolébce jen malé zrzavé štěně.
2: Tak pospíšme.
5: Jasnosti. Přináším zprávu o podivném úlovku, kterým řeka obdarovala rybáře.
6: Snad neulovili zlatou štiku, kvůli které jsem už tolik dnů u břehu řeky strávil?
5: Knížecí jasnosti rybáři vytáhli z vody koš a v něm právě narozené dítě.
6: Toť věru, podivný úlovek.
5: Děťátko je živo a zdrávo, spokojeně spí. Vlny řeky ho ukolébaly.
6: Chci to dítě vidět. Přineste ho sem do mé komnaty.
5: Jak poroučíš, pane?
6: Dítě v koši na řece. Kolikrát po ní připluli poslové mladého krále, aby mi zvěstovali zprávy dobré i zlé. Naposled přinesli poselství o králově svatbě. Snad je i tohle nemluvně nějakým poselstvím.
5: Tady v tom koši leží nemluvně, které vydala řeka.
6: Jak je krásné a jak spokojeně oddychuje. Snad mi ho seslala náhoda. Snad má být jarem mého života. Ponechám si ho. Bude mým synem a bude se jmenovat Jaromír.
3: Jak může vaše královská výsost něco takového strpět?
2: 3 roky uplynuly, 3 děti se naší sestře narodily a všechny ztratily lidskou podobu.
3: Celý dvůr je vzhůru nohama, lidé se bouří.
2: Prý jak dlouho vaše jasnost nechá hanobit pověst našeho království.
0: Kdybyste věděli, jak mě rmoutí vaše slova.
2: I my pláčeme, vstávají lehaje. Ale nemůžeme strpět, aby bylo královo jméno hanobeno po celé zemi.
0: Ale co mám dělat? Co mám jen dělat?
2: To musíte jasnosti rozhodnout sám. Ale ať bude váš soud nad naší milovanou sestrou jakýkoliv, přijmeme ho. Bude to jistě trest spravedlivý.
0: Dobrá, dobrá. Rozmyslím si, co dělat. Ale teď mě prosím nechte o samotě. Musím všechno znovu zvážit.
3: Zvažte, králi, ale neotálejte se svým rozhodnutím. Sic nás všechny stihne hrozný trest.
2: Ubohá sestřičko.
3: Milovaná Johanko.
1: Ach, Markétko, Teresko, kdybyste jen znali můj žal.
2: Víme, že tvůj zármutek je velký, ale už brzy mu bude konec.
1: 3krát jsem chtěla krále obdarovat krásným a zdravým dítětem a 3krát mě zlé síly připravili o to nejdražší.
3: Teď už je po všem.
1: Po všem?
2: Králi došla trpělivost.
1: Co tím chcete říci, sestřičky?
3: Jen to, co chce král. Snažili jsme se obměkčit jeho srdce, ale vše marno.
1: O čem to mluvíte? Nerozumím vám.
3: Milá sestro, kočár je připraven. Král nám přikázal, abychom tě doprovodili.
1: Ale kam, sestřičky?
2: Odjedeš z paláce do Černého lesa. Tam už je připraven nový domov.
1: Nový domov?
3: Žalář.
5: Třikrát ti, kníže, řeka darovala dítě.
6: Jsem rád, že mám Jaromíra, Jaroslava i Růženku.
5: Ale neměli bychom, můj pane, pomýšlet na vrácení úlovků z královské řeky? Teď přece víme, kdo je otcem i matkou těchto dětí.
6: Ne, ne, ještě ne. Je to jistě spiknutí proti králi. A kdybychom mu teď děti vrátili, pokoušeli by se je nepřátelé tak dlouho zprovodit ze světa, až by se jim to nakonec povedlo. Necháme je zde. Z chlapců vychovám řádné muže a děvče se v mém paláci také nebude mít špatně. Až dospějí, rozhodneme, co dál.

0: Jak se daří otci, Rádče?
1: Zle. Moc zle. Lékař už ani na chvíli neopouští jeho lůžko.
0: Jsou to už 3 neděle, co ulehl.
1: Netruchlete, milý princi. Váš otec se jistě pozdraví.
0: Jen kdyby to byla pravda. Jaroslav a Růženka pro slzy už ani nevidí. A se mnou to není o mnoho lepší. Lékař nás volá. Růženko, co je ti? No tak nepláč.
2: Co s námi bude? Co jen s námi bude? Jestli náš předobrý tatíček zemře?
0: Však se neboj. Uvidíš, že se uzdraví. Zase bude v sadě ovoce sklízet.
1: Ach, předobrý princi, jaké to neštěstí.
0: Mluv, co je s otcem?
2: Přitížilo se mu?
1: Není už na světě lékaře, který by mu mohl pomoci.
2: Co teď s námi bude?
0: Víš, co otec říkával? Mějte se rádi, pomáhejte jeden druhému a nikdy nepadnete. Vzpomínáš?
2: Nesmíme svému otci udělat hanbu.
0: Kamkoliv se do světa vypravíme, vždycky půjdeme společně. Ani na chvíli nikdo z nás nezůstane sám.

0: Obdarujte starou žebračku. Obdarujte starou žebračku.
1: Co tu tropíš za rámus, babko?
0: Urození, pane, obdarujte starou žebračku.
1: Zde máš pár grošů a jdi zase svou cestou.
0: Tisíce ré díky, urození panáčku.
1: Jsem jen rád, jsem pánu tohoto knížectví.
0: Vím, vím, panáčku. A do zámku teď nesmíš nikoho pustit. Jaromír s Jaroslavem ti tak přikázali.
1: Jak to víš?
0: A teď nejsou doma. Zahlédla jsem jejich koně. Jen se branou myhli.
1: Vezmi si svou almužnu a zkus štěstí o dům dál.
0: Och, urozený panáčku, kdyby tak byl kousek starého šatu.
1: Víš, že nesmím nikoho pustit do paláce.
2: Leda, že bych si to já sama přála.
1: Ale milá kněžno, vaši bratři...
2: Se jistě nebudou zlobit, když téhle stařeně dám nějakou obnošenou supnici.
1: Jak si přejete urozenosti?
2: Pojďte dá, stařenko, pohovte si a najeste se. Jste jistě unavena a hladová. Vyhledám zatím pro vás nějaký šat.
0: Ach, milostivá kněžno, jste tak předobrá. Bůh vám to stokrát vynahrať.
2: Proč bychom se nerozdělili s tím, kdo naši pomoc potřebuje? Jen se podívejte, jak se stromy v naší zahradě pod tíhou ovoce prohýbají. Jak všechno kvete a voní. Až je milo se podívat.
0: Ba právě. A ještě pěknější by vaše zahrada byla, kdyby v ní tři věci nechyběly.
2: Jaké tři věci, babičko? Povězte mi o nich.
0: O, ty nejsou k dostání. Je to mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně.
2: Ale takové věci snad ani na světě nejsou, stařenko.
0: Jsou, ale žádný je nemůže dostat. Jsou na vrchu lidskému tvoru nepřístupném. Ale kdybyste je přece jen získala, byla by vaše zahrada 10x krásnější a zdaleka široka by se na ní lidé chodili dívat.
2: Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně. Škoda, že jsou tak nedostupné. Kdybych ty tři věci dostala, zbláznila bych se radostí.
3: Ale odejdeme-li do světa, kdo bude sestru chránit?
4: Na to jsme nepomysleli, milí bratře.
3: Snad bude nejlépe, zůstaneš-li ty, Jaromíre, doma u sestry a já se sám vydám na cestu.
4: Ba ne, já jsem nejstarší, je řada na mě. Ty zůstaneš u sestry.
2: Ale bratři, to jsem nechtěla. Proč se máme loučit? Slíbili jsme si přeci, že jeden druhého nikdy neopustíme.
4: Kde pak, sestřičko, já půjdu, splním tak otcovo přání... A snad donesu i to, po čem toužíš ty, růženko.
2: Jaromíre, prosím tě.
4: Nermuď se, já se vrátím. Mám jen jednu prosbu. Dokud nesesednu z koně před branami našeho zámku, opatruj tento růženec. Když půjdou zrna perlí od sebe, budu zdrav. Když zůstanou při sobě, jsem mrtev.

0: 20. den a Jaromír se stále nevrací. Ještě, že jsi tu zůstal se mnou, ty Jaroslave.
1: Neboj se, já Jaromíra najdu a přinesu sebou všechno, co jsi spřála.
0: Nechci už ani živou vodu, ani zlaté jabloně. Chci jen, aby se Jaromír živ a zdrav vrátil.
1: Do smrti bych si vyčítal, že jsem seděl doma, když se on se zlým osudem potýkal. Vezmi si tenhle nůž a krájej s ním každý den chleba. Dokud zůstane čistý, budu zdrav. Až zrezavý, bude se mnou zlé.

0: Už třetí den bloudím černým lesem. Nohy únavou necítím a ne se odtud dostat. Jakoby tenhle háj byl začarovaný.
1: Není začarovaný, jen musíš najít správnou cestu.
0: To jsem se lekla, babičko.
1: Ty už mě nepoznáváš, Růženko.
0: Nejste vy ta žebračka, která u nás na zámku prosila o kousek starého šatstva?
1: Nezapomněla si, Růženko, a to je dobře. A také vím, co tu děláš.
0: Vy víte, že se mý dva bratři
1: vypravili do světa hledat ty tři věci, o kterých jsem ti pověděla. A dosud se nevrátili.
0: A víte také, že perly růžence nejdou od sebe a nůž, který mi daroval Jaroslav, zrezivěl?
1: Vím. Oba tví bratři se dostali až sem. Ale oba se nezachovali tak, jak jsem jim poradila. Proto také nenašli ani ptáka, ani vodu, ani jabloň.
0: Ale jsou živi a zdraví, vidíte, babičko.
1: Jaromír i Jaroslav skameněli.
0: To jsem nechtěla.
1: A stane se to i tobě. Neuposlechneš-li mé rady?
0: Poslechnu, babičko. Jen mi rychle řekni, jak jim mohu pomoci.
1: Budeš-li statečná, můžeš bratry vysvobodit. Zde máš zlatou kouli. Hoď ji před sebe, ať tam, kam se bude kutálet. Až dojdeš k vysokému vrchu, koule zmizí. Ty ale vystup až nahoru a neotáčej se na žádnou stranu, ať se děje, co děje. Ohlédneš-li se, skameníš a skutálíš se dolů ke svým bratřím, kteří teď leží na úpatí kopce.
0: Chci být poslušná tvé rady, babičko. Ať se děje, co děje, vysvobodím své bratry.

0: Jsem už nejméně 20. den na cestě a po bratrech nikde ani stopy. Co to? Kuličko! Koule! Zlatá koule! Kde jsi? Zmizela. Vrch! Vždyť je tu vrch! To je jistě ten, o němž mi babička vyprávěla. A u jeho paty leží dva balvany. Ne, nesmím plakat. Musím dál.
1: Nechoď dál!
0: Ne, nesmím se dívat kolem sebe. Nesmím se ohlédnout.
1: Nechoď dál, nebo tě roztrhám.
0: Nebojím se. Musím dojít až k vrcholu.
1: Já tě roztrhám! Roztrhám!
0: Ještě pár kroků a jsem nahoře. Nebojím se. Nesmím se bát. Jaká je tu krásná zahrada. A tady pramen? Jabloně.
2: Když jsi mne našla, vezmi si mne.
0: Čí je to hlas? Nikoho nevidím.
2: Naber si z pramene živé vody, utrhni tři větve zlatých jabloní a pospěš odtud.
0: Kdo jsi?
2: Nevidíš zlatou klec a v ní ptáka? To já na tebe volám, já, mluvící pták.
0: Ale jak vzkřísím své bratry? Poraď mi, prosím.
2: Vezmi vše, co jsem říkal, a nezapomeň na mne a na zlatou klec. Až přijdeš pod vrch, postříkej skamenělé bratry živou vodou a oni zase ožijí.
0: Díky.

0: Zlaté jabloňky, co jsem se jen pro vás natrápila. A jak jsem teď šťastná. Naše zahrada je ještě krásnější, než byla. A moji bratři jsou zase se mnou. Znovu jezdí na lov. A můj drahý ptáček vesele zpívá ve zlaté kleci.
1: Růženko, růženko.
0: Bratři, podívejte ta krása. Zlaté jabluňky za necelé 3 dny vyrostly a chystají se nás obdarovat plody.
1: Růženko, kdybys věděla, jakou zprávu ti neseme. Potkali jsme v lese na lovu krále.
0: Krále?
1: Ano, toho o němž se říká, že se už dobrých 20 let na nikoho neusmál. Ba ani se s nikým nedal do řeči.
0: A vy jste s králem mluvili?
1: Nejen mluvili, ale dokonce jsme ho pozvali na náš zámek a král pozvání přijal.
0: Bratři, já mám takovou radost. Pojďte, musíme uchystat pro krále pořádnou hostinu. Co mu jen připravit?
2: Já ti poradím, růženko.
0: Ty, můj milý zpěváčku.
2: Až krále přivítáš, pozvi ho do zahrady. Ale dříve zavěs mou klec na větev zlaté jabloně. Zaspívám králi tak krásnou písničku, že se radostí div nepomine.
0: Dobrá. Radil jsi mi vždycky dobře. Poslechnu tě i teď. Milostivý pane, nechtěl byste se ještě před obědem projít po naší zahradě?
3: Rád, milá hostitelko, rád.
0: Máme v zahradě tak vzácné věci, že snad v celé zemi nenajdete podobné. Tu jsou růže, které ještě náš milý tatínek sázel, a tady 3 zlaté jabloně.
3: Jaká krása.
0: Každá z nich je obalena zlatými jablky, jaké byste, pane, kraj světa hledal a nenašel.
3: A kdo ty skvostné stromy do země vsadil?
2: Tvé děti je sázeli, podvedený králi.
3: Čí je to hlas?
2: Můj králi. Jsem mluvící pták a vím i to, co ty ses nikdy nedozvěděl.
0: Ty bezbožný lháři, co to říkáš? Teď nám král leknutím zemře.
3: Mé děti?
2: Tvé děti, které ti Johanka porodila, a její zlé sestry ti místo nich štěňata podstrčili a nemluvňata po vodě pustili.
0: Ach, ty zlý! Král umírá!
2: Jen ho pokrop živou vodou, královská dcero. On je váš otec. Kníže vás jen na vodě našel a vychoval.
0: Tatínku.
3: Ach, dítě, děti moje.
0: Ale kde je naše matka?
2: V temném lese. V žaláři, do kterého ji závistivé sestry uvrhly. Mezi kamennými zdmi zemřela dříve, než jste se vy do světa vypravili.
3: Johanko.
0: Ach, nemějte žádnou starost, otče. Sedněte rychle na koně a jeďme k žaláři. Já matku vzkřísím.
3: A já potrestám proradné sestry vaší matky. Jakože jsem král a váš otec, to vám slibuji.
4: Poslyšte konec příběhu, který se udál v zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly 3 zlaté jabloně. Živá voda vysvobodila mrtvou Johanku z temného žaláře lesů a mluvící pták ve zlaté kleci zpíval přihodech a radovánkách, kterým nebylo po šťastném shledání na královském dvoře konce. Růženka chovala zlatou klec s moudrým ptákem jako drahý poklad. Jenže ten ani v paláci, ani v sadě pod zlatými jabloněmi už nikdy více slova nepromluvil.
5: Pohádka myslivecká, jak šel Melíšek s panem králem na lov. Tam, co se od nepaměti říkalo na Sový hůrce, měl svoji chaloupku myslivec Melíšek. Od rána do večera chodil po lese, flintu přes rameno, za kloboukem sojčí pírko a v klopě pampelišku. Tady přičísnul kapradí, tamhle zazdal vypadlé stračí mládě zpátky do hnízda, tu pošimral zajíce za ušima, zkrátka a dobře, byl to myslivec, jakého bys i s lucernou marně pohledal. Však taky starý vír, co bydlel ve skále nad jeho chaloupkou, se jednou nechal slyšet, prý nepamatuje, že by Melíšek někdy někomu ublížil. A to byla pravda pravdoucí. I tu flintu nosil jen tak pro parádu. A když z ní občas vystřelil, to aby nerezavěla, tak stejně jenom do vzduchu. A to se ještě dlouho předtím rozhlížel, aby náhodou netrefil sojku, co tam nad lesem poletovala. Vždyť on ten Melíšek neměl ani psa. Jo, kluci, to je těžká věc, povídá jednou jen tak mezi řečí zajícům. Takovej pes, ten může udělat v revíru pěknou paseku, někoho kousne do tlapky a co potom? Kdepak, pes mi nesmí strčit do lesa ani čumák. Ale protože každý myslivec přeci jenom nějakého toho pomocníka musí mít, měl doma kocoura. Kocour u Melíška moc práce neměl. V jednom kuse podřimoval na peci a když slezl dolů, tak jenom proto, aby zkontroloval, jestli se na mléku nedělají moc tlusté škraloupy, nebo jestli myši ve spíži neprovádějí nějaké lotroviny. Ale večer, když se v chaloupce sešla všechna zvířátka z lesa, kocour vždycky ožil. Jen tak letmo kouknul, jestli si všichni pořádně otřeli packy o rohošku, to aby jim tam nenanosili, a potom hup. Už byl Melíškovi na klíně. Tak už vypravuj, zamroukal. Melíšek se dlouho pobízet nedal. Povídal všelijaké takové legrace, až se zajíci za bříška popadali a starý medvěd, co tam sedával na lavici u kamen, musel každou chvíli vystrkovat hlavu z okna a smát se ven do lesa, aby tím svým bručivým chechotem mysliveckou chaloupku nezboural. Jednou myslivec Melíšek se zrovna vracel z lesa, natrefil pošťáka. Ten mu podal telegram, nechal si to podepsat do poštmistrovské knížky, zapráskal fousama a byl pryč. V telegramu stálo: přijedu zítra, stop, vyčíhejte mi toho největšího zajíce, stop, bude se střílet, stop, podpis král, stop, stop, stop. Melíšek se polekal. Sec, mazec, stér, malér, řekl, což mělo v zaječí řeči znamenat: přišla bída na zajíce. Co teď? Vytáhl ze své myslivecké brašny slimáka a nakázal: oběhni všechny zajíce a vyřiď, ať ihned přijdou za mnou. Ale to ti povídám, pospěš si. Ne, aby to dopadlo jako minule, když jsem si tě poslal do města pro noviny a ty se zvrátil za 3 roky a ještě si přines nějaký starý. Slimák na Melíška mrknul, jakože jo, přitiskl tykadla ke hřbetu, aby oni v běhu nezakopnul, a vyrazil. A tentokrát se dal záležet. Za chvíli byli zajíci tu a hned: co se děje, Melíšku? Ten jim to všechno vypověděl, pěkně po pořadě, i to s tím největším zajícem. Jak to ušáci uslyšeli, každý z nich se hned přikrčil, aby jako nebyl ten největší, ale Melíšek povídá: nic se, kluci, nebojte, my už to tady s kocourem nějak zařídíme. Ráno, ještě se ani pořádně nerozednilo, zahrčel před mysliveckou chalupou kočár a král byl tady. Měl na ty zajíce nachystanou pušku Lancasterku s 2 kohoutkama a na pažbě vyřezávaného jelena. Vešel do chalupy a povídá: jdeme na ně, Melíšku. Ale Melíšek, že ne, že je ještě brzy a kde si cosi a že se jeho jasnost musí před tou štrapácí taky trochu posilnit, a takhle po straně mrknul na kocoura, jak to měli domluveno. Ten zhubnul z pece, postavil před krále talíř, protáhnul se a jako by se nechumelilo, hup, zpátky za pec. Co to bylo? Vyděsil se král, až mu zaskočila slina. To nic, jasnosti, řekl Melíšek, to je můj mladší bratr. Bratr, divil se král, ale nechtěl se na nic vyptávat a tak byl sticha. Když se král občerstvil, povídá Melíšek: teď se ještě napijeme a potom už půjdeme. Otevřel okno a zapískal. V tu chvíli vhupnul do chaloupky zajíc, postavil na stůl pohár z borové kůry a vyskočil zase ven. Joj, vyjekl král, co je zase tohle? Neračte se děsit, výsosti, řekl Melíšek, to je můj syn. Syn? Divil se král. Vždyť to vypadalo jako zajíc. No to víte, povídá Melíšek. Kluci lítají celý den po lese, tak se není co divit, že tam leco spochytí. Cože? Vyjevil se král. Vy jich máte víc? No, ještě pár jich mám, řekl Melíšek. Král kroutil hlavou. Víte, povídá, a takhle kradmo se podíval nahoru na pec. Ten váš bratr, ten by mi ani tak nevadil, ale tihle, jak potom poznám, co je zajíc a co je váš syn? To nic není, řekl myslivec Melíšek. Zajíc, jak račte věděti, má obě uši nahoru, ale moji kluci mají jedno ucho nahoru a jedno dolů. Tak to je jednoduché, zaradoval se král. To je lehce rozeznáme. Vzali pušky a šli do lesa. A jak to dopadlo? Kocour běžel napřed a tak zajíci už věděli, co a jak. Každý měl nahoře jenom jedno ucho a to druhé si držel tlapkou. A král? Ten si ani jednou nevystřelil, protože les byl plný Melíškových synů, ale zajíc ani jeden. A tak prý od té doby chodí střílet jinam.

0: jak Cipísek s Volšovečkem darovali škebly. Jednou se jičínský knížepán rozkřikl z okna do dvora. Červeného koberce by bylo škoda. Ten kus cesty od brány k zámku postelte žitnou slamou. Potom se knížepán s kněžnou vyložili z okna a dívali se k věžové bráně. Vyjel odtamtud kočár, lokaj Fritzek se mu poklonil naproti a omeldoval svému knížepanstvu. Přijíždí baron Holodárek s baronkou. Holodárka vystrčila hlavu z kočáru, aby se podívala, proč kola netlučou odláždění. A hlasem stisklým jako od kolíčku povídá svému baronovi: podestali nám slámu jako ve stáji. V tu chvíli si Holodárka řekla, že takovou poctu jičínskému panstvu peprně oplatí. A protože baronka Holodárka vždycky byla nedočkavá, začala oplácet slaměné podeslání, sotva si je jičínské knížepanstvo dovedlo od kočáru do komnaty. Holodárka se usadila na vršíček kanapátka, vyjela rukou do taštičky pro jemný kapesníček a začala ho rozcásat napravo i nalevo.
1: To tam šanta, vzdychla si jičínská kněžna,
0: protože kapesníček byl nevídaně jemný. Když ho Holodárka upustila, lítal sám po komnatě jako na větříku. Jičínská kněžna začala Holodárce kapesníček závidět tak horce, až se jí připalovaly kudrnky na paruce. Nakonec Holodárka chytila kapesníček do dlaně a řekla: ten je opravdu z jinšího štofu než z žitné slámy, dopověděla a ukázala špičku jazyka. To bylo znamení pro Holodárka, aby také on přehodil trumfem jičínské knížepanstvo. Baron Holodárek už měl nachystáno. Vjel rukou do kapsy u kalhot a na dlani mu leží krabička. Když se na ní zaťukalo, odskočilo víčko a byl tam připravený šňupec, jak si kdo přál. Tuplovaný, poručil si Holodárek a krabička mu odměřila zrovna na dvojí chnutí. Holodárek strčil tabatěrku zpátky do kapsy a povídá jičínskému kníže pánovi: poslušte si šňupečkem, kníže, je to opravdu vzácnější koření než žitná sláma. Potom se Holodárek podíval na svou baronku, ona zas na něho, jak pěkně se jim povedlo jičínskému knížepanstvu osladit slaměný koberec. A pak odešli z komnaty výš do patra. Jenže to už jičínská kněžna dupla zlatým kramflíčkem a křikla, že to tak nenechá. Knížepán pokýval hlavou.
2: Já, jenže, monšer, jak ty dva přeflekovat?
1: Takhle, řekla kněžna.
0: Zavolala 7 bab spod kopce Zebína a poručila jim:
2: půjdete, nazbíráte 1000 loket pavučího předení a utkáte mi z něho šáteček, tak delisie, že Holodárka, baba, uvadne od závistí.
0: To už se roztočilo v hlavě taky kníže pánovi. Zavolal si 3 šmukýře a naporučil jim:
2: najdete v rybnice škebli. Uj, a předáte mi ji na tabatěrku, aby se v ní vždycky našel šnupec a ještě perla.
0: A už se to hrne těch 7 bab a 3 šmukýři. A rovnou k Volšovečkovu rybníčku v lese Záholci. Tam bylo v sítinách pavoučí předení nejjemnější a škeble měly po perličce. Když se to přihrnulo, křesal zrovna Cipísek jiskry ze 2 oblázků a vodník Volšoveček se díval. Baby rovnou začaly česat v sítí pavoučí předení, až mukýři přehazovali lopatou dno, aby z něho vyzvedli škebly a nahamonili perličky. Holšoveček až proschnul od zlosti, když viděl takové hospodářství.
2: No, jaký rozum se vám to vrazil do hlavy, křikl. Takhle mi kazit rybník.
1: Je to knížecí rozum,
0: řekli šmukýři a baby.
1: A kde vezmou víly pavučinu na taneční hápky? A kde perličku, aby si přizdobili čelo?
2: A já to tu všechno utopím,
0: křikl z největšího trápení Volšoveček. Jenže to už si loupežnický synek Cipísek přeříkával chytrou abecedu. Špitl Volšovečkovi do ucha. Nejlíp uděláš tak a tak. A ještě takhle a takhle. Z vodníka Volšovečka spadla zlost jako šupina. Dal Cipískovi znamení, že si povede po jeho rozumu, a babám a šmukýřům povídá, nač bych vás topil. Když se chce kníže pánovi s kněžnou těch věcí, ať si je tedy mají. A sám přiklonil babám sítiny, aby líp dosáhli. Pak sáhl pod sebe ke dnu pro škebly, nadrobil do ní perel a podal to šmukýřům. Na druhý den pozvala jičínská kněžna s kníže pánem barona Holodárka s Holodárkou do dolní komnaty. Tam jí řekla sladce jako po cukrkandlu.
3: Ukážu vám šateček, ještě jemnější, než je ten barončín, a šňupací tabatěrku, ještě znamenitější, než je ta baronová,
0: věl kněžně do řeči kníže pán.
2: Holodaři nevěřili ani slovo. A že radši odjedou po slaměném koberci, než by poslouchali takové řeči.
0: Jenže v tom jičínská kněžna sáhne k pasu pro šáteček. A ten šáteček byl utkaný tak jemně, že hned je k zahlídnutí a hned zasne. Sotva na něj někdo pomyslí, už zas o něm neví.
3: No, to je něco jiného, než ten váš hadřík,
0: povídá jičínská kněžna baronce, a Holodárka jí samou závistí vjela rukama do paruky. Tak si tam pročesávali kudrny. Kníže pán na barona zas jinak. Přistrčil Holodárkovi k nosu škeblovou tabatěrku a povídá, je libo? Tabatěrka se otevřela a baronovi se sám od sebe podal do nosu šňupec a do dlaně mu ukápla perla.
3: No, to je něco jinčího, než ta vaše pixlá,
0: řekl pyšně kníže pán a dal si podat taky šňupec a sklidil perlu. Jenže v tom baronu Holodárkovi zaskočil tabák od závisti a jičínskému kníže pánovi od pyšné radosti. Přišla na ně taková kýchavice, že jim to křesalo čelem o čelo. O prudkém česání kudrnek a křesání palic se ze zámku nevyneslo ani slovo. Ale už druhý den přijel k lesnímu rybníčku kočár a někdo z okýnka vyhodil do vody tabatěrku ze škeble a pak potrhal o sítí jemný šáteček.
4: Kdo je v tom kočáře?
0: Zavolal Cipísek.
1: Kdo je v tom kočáře?
0: Zavolal Volšoveček. A nic, jen okýnko klaplo.
5: Vyprávění 15. O Vojtově snu, ve kterém Vojta skácí komín a letadélko Káně spadne do rybníka. V noci se Vojtovi zdálo o Káněti. Vojta seděl v letadélku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka pod vody. Vojta seděl v letadelku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka podvozku už se odlepit od země.

strach a přitlačil na páku ještě jednou. Ale ani teď se Káně nehnulo. Vojta už viděl průhledným bokem Káněte dědečkovu rozlobenou tvář. Ústa se mu pohybovala, jako by nadával. Špička hole opisovala ve vzduchu osmičku. Vojta cítil, že bude zle. Překrčil se, jako by mu dědečkova hůl už měla dopadnout na záda. V tom zavál silný vítr, podebral Káně a zdvihl je do výšky. Dědeček Kozelků zůstal dole jako malinký pidi mužík. Ani hůl v ruce nedržel, byl to spíš proutek. Dědečku, teď už na nás nedosáhnete, myslel si Vojta spokojeně a hnal letadelko dál od letiště. Ale vítr jako by dostal na Káně zlost. Houpal ho na větrných vlnách nahoru a dolů a zase nahoru. Vojta se sotva stačil dívat na zem. Kolébaly se tam střechy domů, ulice, zahrádky a najednou bum! Káně narazilo do vysokého komína. Sypal se tiše dolů, jako by byl postaven z papírových cihel. Vojta se nahnul a roztáhl ruce. Chtěl ho ještě zachytit, ale kde pak komín? Ten už ležel někde dole. Vojta zavřel oči, aby se na tu spoušť nemusel dívat. Jen je otevřel, byla tu nová pohroma. Před Kánětem stála kostelní věž. Červená střecha, nad ní měděná cibulka a nahoře kříž. Řítila se proti Káněti jako divoká. Uhni, uhni, křičel Vojta. Strachem se mu až nadzdvihoval kabát. A věž poslechla. V poslední chvíli se naklonila na stranu a Káně prolétlo kolem ní. Vojtovi se ulevilo, rozhlédl se a žádný komín ani žádnou věž už kolem sebe neviděl. Letadelko Káně přeletělo město a pomalu se sklidňovalo. Tiše vrčelo a mírně se houpalo ve vzduchu, jako květ zvonku. Letadélko přiletělo nad rybník. Vojta si usmyslel, že se stoupí až dolů k vodě. Chtěl se podívat, jak tam plavou ryby. Co asi budou dělat, až uvidí Káně? Káně letělo několik metrů nad vodou a Vojta se díval ven. Kdy už uvidí kapra nebo štiku? Ale ryby jako by si dnes nevypluly ani na procházku. Zůstávali někde ve sklepě nebo v přízemí rybníka a nahoře se vlnila jen klidná voda. Ale přece, co se to dole hýbe? Vojta se stoupil s Kánětem trochu níž. Ani to jako ryby nevypadalo. Chlupatá hlava, dlouhé uši, čumák nahoru. Je to pes Kociánek! Vojtu až zabolelo na prsou, jak se o Kociánka bál. Ještě aby se utopil. Vojta ho musí zachránit, ale jak? Pootevřel dveře kabiny a najednou měl v ruce košík s dlouhým provazem. Spustil ho dolů a zavolal: Kociánku, Kociánku, vlez do košíku. Kociánek zaštěkal na znamení, že o Vojtovi ví a že mu rozumí. Přece nezůstane dole v té protivné vodě, když je Vojta nahoře. Vlezl rychle do košíku a Vojta slyšel, jak kňučí radosti. Kociánku, neboj se, za chvíli budeš v kabině. Vojta vytahoval košík vší silou, ale nemohl s ním hnout. Jako by v něm byla místo Kociánka nějaká veliká tíha. Vojtu už brněly ruce a tváře mu zčervenaly. Tíha byla tak veliká, že táhla Vojtu i s Kánětem dolů. Vojta se vyděsil a začal křičet. Kociánku, co to děláš? Vždyť nás vykoupeš. Ale Káně se nezastavilo. Spadlo do vody, jako když tam žbluňkne kámen. Stříkance vody se rozlétly na všechny strany. Vojto, Vojto, vzpamatuj se, domlouvala maminka spocenému chlapci. Křičel ze spaní a mlátil sebou, jako by se s někým prál. Vojto, otevři oči, to není pravda, co se ti zdálo. Maminka třásla Vojtou tak dlouho,
až se probudil.

Posadil se, promnul si oči a začal se rozhlížet. Uviděl peřiny na posteli, židli s přehozenými kalhotami, stůl s ubrusem, maminčin šicí stroj. Za okny se černala tma a ze dvora se ozývalo štěkání psa. Kdo to štěká? Zeptal se Vojta. No přece Kociánek, odpověděla maminka. Aha, usmál se Vojta a znovu položil hlavu na polštář. Všechno se mu jen zdálo. Je doma, v posteli, a Kociánek štěká u boudy. A Káně jistě taky spí na letišti v hangáru. Vojta chtěl ještě říct mamince, že se bál o Kociánka. Brada se mu trochu pohnula, ale jazyk jakoby zdřevěněl. Taky se mu znovu zavřeli oči a Vojta zase spal.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím, náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Bábrlata, pimperlata, všecko bude na to tata, Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesařici. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu. No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích capartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žanou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí.
3: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Jopaj, sjum, jopaj, ten krdať mu jedno nešikovný, jopaj, sjum, jopaj, sjum, jopaj, sjum.
4: Proč naříkáte, pitlíku?
2: Já že naříkám, pak já si zpívám, la, la, la, la, la, la.
4: Ivane, já jsem dobře slyšela,
2: Jo, tak, no jo, samozřejmě to, jo, tak já si tedy zpívám, la, la, la, jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vůbec, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že?
4: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, když nestojíte, protože tak nestojíte, vy je na slunečnice 7 pontiatá.
4: Jú. Jak mi to říkáte, vy ošklivý pitlíku, šmitlíku?
2: A jak vy mi to...
4: Já to řeknu mamince, šmitlíku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
5: A už je ta sláva tady. Slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti ploštice ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
1: A hele, hele, Beruška, co pak to?
4: To je legrace.
1: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
4: Ale já to tak nemyslela.
1: Ale říkala jste to.
4: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla povozila.
1: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
4: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
1: No tak se taky sveste a pohoupejte.
4: Děkuju.
1: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
2: Hoho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferda Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
6: To byla veselá pohádka, řekl Martínek, když dědeček pohádku dopověděl. František zapomněl počítat sám sebe, vy dědečku. Aby ukázal, že umí počítat, začal Martínek počítat lidi na nástupišti. Ale nenapočítal jich ani pět a už mu dědeček ukazoval pána v modrém stejnokroji. Pán měl v ruce takovou lopatku, no jako plácačka vypadala. A na ní byl v zelené barvě namalován bílý kříž. Sotva pán plácačku zvedl, někde pod podlahou zasyčelo, zarachotilo a zavrzalo, lokomotiva vpředu si odfoukla a vlak se rozjel. To je dobře, pochvaloval si Martínek, že sedíme u okýnka, všechno uvidíme. Nejdříve viděli jen domy. Martínek je počítal, když jich napočítal 10, začal znovu od jedničky. Ale domů bylo stále méně a méně a počítání ho omrzelo. Pak už domy nebyly a pak zas jeden dům nebo dva a zase žádné. Jeli kolem ohrady s dřívím, kolem zahrady s houpačkou, to by se to houpalo. Kolem továrny s vysokánským komínem a kolem pole, na kterém jel traktor a táhl za sebou pluh. Martínek poslouchal, zdali uslyší, jak traktor vrčí, ale okno bylo zavřené a tak slyšel jenom, co si povídala kola vagonu, v kterém jeli. Chvíle mi to vypadalo, jako by kola bubnovala, chvíle mi, jako by říkala tramtarata, tramtarata. Co pak si vláček povídá? Zeptal se Martínek dědečka.
7: Co si povídám? Každý vlak si říká něco jiného. Poslouchej dobře. Náš si říká do Turnova, do Turnova, do Turnova. Když jsem jel do Pardubic, povídal si vlak Pardubice, Pardubice, Pardubice. A když jsem jel pro tebe do Prahy, povídala si kola vlaku až do Prahy, až do Prahy.
6: A teď vláčku rozumím, usmíval se Martínek a poslouchal, jak si kola brumlají do Turnova, do Turnova. A tak jeli a dívali se ven, až přijeli na nějaké nádraží, kde bylo vedle sebe hodně kolejí a mezi nimi stály sloupy. Sloupy měly nahoře ručičky a některé ručičky byly zvednuté do výšky a jiné ručičky se jen tak napřahovaly.
7: Podívej, Martinku, to jsou semafory.
6: Semafory, opakoval si Martínek. A proč pak těmi ručičkami cvičí?
7: Když je na semaforu ručička napřáhnutá, nesmí vlak jet dál. Vlak se musí před takovým znamením zastavit. Když se ručička zvedne, jsou koleje volné a vlak může jet.
6: A Martínek si prohlížel semafory a říkal si, po téhle koleji nesmí vlak dál jet, semafor napřahuje ruku a rozkazuje stát. Po tamté koleji smí vlak jezdit. Dědečku, semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva. Vlak se rozjel a semafory se jen myhly kolem oken, ale Martínek na ně musel stále myslit. Dědečku, povídej mi ještě o semaforech. Nějakou pohádku, víš, ale ať je veselá.
7: Pohádku o semaforech? Počkej, povím ti jednu.
6: A začal vyprávět.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají a řekl Šebestové. Koukni se na ty dva, zas už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažout zatleskal a volal na celou třídu. Buďte chvilku ticha, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl. Hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? Vy bysme ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl. Ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová. A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi. Člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí, od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit, já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného, a my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán, a ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum, to ti toho psa není ani trochu líto. Co když Horáček tu krabici někde ztratí, nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká, kdo riskuje, vyhraje, uvidí, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam. Na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl, děkán. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal, a nechoďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl, Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou. Já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl, to je přece jednoduchý. Čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se půjdeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla, aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla, tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu, chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si, máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. a zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom si přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař, ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten vás Jonatán sežral dvě želvy? A ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat, želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného. Sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. a Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam, a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukrad. Ten pes to nemá ze své hlavy, to má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny, stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali, bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo Pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na čumák.
2: Vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval pán Bůh do našich lesů a vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovozelím, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichním ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidílkama metli. Jenom darebák Jetelec se jim smíl, jak se nadřou, a nepomohl jim ani smítka vytáhnout, takový klacek to byl líný a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo, nejvíc ty malý a slabý. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkáli nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat pánu Bohu. Pán Bůh je vyslech a potom řek: jen jděte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička vesele v nich skákala a hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl pán Bůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky Jetelec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si: no to se podívejme na toho lenocha, nic nedělal, jenom se nám smál, ale pro chválu si taky přilít, a pán Bůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova boží hlas: všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajť se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se Jetelec Ičko vozve. Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jako by se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trválo, malý sedmihlásek Huš nemohl díl hudržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, nedělal nic, lenochje, lenochje. Tak, vozval se hned pámbů, depa sedí jetelec, hajcem přiletí blíž. Chtěj, nechtěj, mušil Íčko jetelec před pána Boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptál, jenom se zamračíl a řek. Takový silný chlap, ha, ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, ha, by si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křoví, ha, stromech, po loukách, ha, polích. Když mili žízeň pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale, chudák jetelec. Jak se vohnoul a chtěl se napit ze sturánky, Huš ho dělal po hlavě do ní kozelec a bulby se utopil. No, žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci, hej. Hale, když hudeří sucha, páne, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel, a přitom naříká a běduje. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, až se to doví, kam vozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Íčko se pámbů smiluje, ha, bude pršít. Jetelec Huš prosí, slyšíte ho? Málo kdy se v tom zmýlíme. Pámbů nechá jetelce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i jetelce je mu líto.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam z vesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích a povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě.
1: I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný.
0: Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl přihrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si clnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med, chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál?
0: Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas.
1: Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš?
2: Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství.
0: Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
2: Pod hrází rák, na hrázi pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si juničiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paňmaminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci, ne a ne a ne, ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden.
3: Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme.
0: Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost.
4: Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád.
0: Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec.
2: Pana Mátalu.
0: Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka.
4: Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo?
2: Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka.
4: Ale vždyť on vůbec není člověk.
2: Ať, mně je to jedno, ale pořádný je.
0: Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana.
2: Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu.
4: Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení.
0: Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí.
4: Já ti dám odloudit mi dítě.
0: Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo.
2: Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu.
4: Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec.
0: A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku.
4: Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo...
0: Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla
2: A třeba, že Kádě vypařovali vratičem, Libečkem, Chebdím, Tolitou, Laskavcem i Devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec Kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel.

nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jítra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páni měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.

0: už můžu?
1: Pst! Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenomže kalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka a ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
2: Máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: Tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bydlíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka nadobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je, na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Za mnou bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máče tlen. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůňky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: K motříčku čápe, k motříčku čápe.
2: Klapy klap,
0: zaklape čáp zobákem.
2: Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: K motře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
2: Klapy klap. A nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
2: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju k motříčku čápe.
2: I není zač. Klapy klap. Není zač, není zač.
0: A teď rychle k Ježkovi říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku, probuď se.
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
3: Co se děje?
1: Ježku, Ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
3: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
3: Tak pojď. Ale pospěš si, nebo ti zase usnu.
0: Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, Ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
4: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se nuntě.
0: A nač pak ti budou krtku?
4: Snítí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti. Slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
4: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
4: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomozte mi a nítě obarvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem!

0: za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale a jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je Krtku máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, mravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.
1: To jsou krásné kalhotky a ty kapsy. Tam se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík a provázek, dokonce i zrcátko.
0: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušeli mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kde sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil. Čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán, čert, z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Podruhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A potřetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval. Vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál. Za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá. Pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi.
1: O čaroději Vejrychovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám, zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je zpřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Vejrycha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích, kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné. A ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné.
2: Co pan pohoučí? Co pan pohoučí? Co si radši pchal? Co si radši pchal?
1: Střehotali havrani jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Vejrych a povídá: Tamáš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš. Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenářka nebyla schopná poznat, zda se Juska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Vejrychovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vstřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jakoby to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do klubička. V tu chvíli vešel Vejrych, pokynul čertovi rukou a ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a sirného smradu.
3: S čím si to zahráváš, opovážlivče?
1: Zahřměl Vejrychův hlas.
3: Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
1: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká Peleš Lutrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu jedno je jisté, že chytrý člověk, který se snaží během života mnohému naučit a dokáže se poučit také z úspěchů a chyb předků, má oproti ostatním tak trochu výhodu a je vždy o pár kroků před nima. Akorát by si měl dávat pozor na hlupáky a závistivce. Protože ti jsou někdy nebezpečnější než všechna černá kouzla a temné síly dohromady.
4: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasvál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a sbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil. povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl.
5: Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici? Divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid. Odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě.
4: Kapr vždycky čekal, zatáhl mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaspěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl.
5: Dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zálknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal. Na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu.
4: Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hó! Řekl kapr v okouzlení, protože ó je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svácích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdy.

Karel Čapek, Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku. O nesmrtelné kočce. Tato historie o kočce má na počátku kocoura. A sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, z jiného světa. Spadne z nebe. Je na nás seslán, vtrhne do našeho života, nezávisle na nás a s jakousi exuberancí, zejména je-li to darovaný kocour s modrou pentličkou na krku. I bylo mu dáno jméno Filip, Budulínek, Kujon a Lotras, podle různých jeho morálních vlastností. Bylo to angorské kotě, ale rozcuchané a zrzavé jako kterýkoliv křesťanský uličník. Jednoho dne na výzkumné výpravě spadlo z pavlače na hlavu nějaké ženské osoby. Ta se tím cítila dílem poškrábána, dílem hluboce uražena a podala na mého kocoura udání jako na nebezpečné zvíře, jež skáče z pavlačí lidem na hlavy. Dokázal jsem sice nevinu toho serafínského zvířátka, ale za 3 dny kocourek dodýchal, otráven arzenikem a lidskou zlobou. Právě když jsem se skrz takovou divnou mlhu díval, jak mu posledním zachvěním vpadly boky, zamňoukalo to na Prahu. Třáslo se tam zatoulané mourovaté kotě, vychrtlé jako došek a vyjevené jako ztracené dítě. No, pojď sem, Micinko. Snad je to prst boží, vůle osudu, tajemný pokyn, nebo, jak se tomu říká, nejspíš tě neboštíček seslal místo sebe. Nevyzpytatelná je kontinuita života. To tedy byl příchod kočky, jež dostala pro svou skromnost jméno Pudlenka. Jak vidíte, přišla z neznáma, ale podávám svědectví, že se nijak nenaparovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se jako každá smrtelná kočka. Žrala mlíčko a kradla maso, spala na klíně a v noci se toulala. A když přišel její čas, vrhla 5 koťat, z nichž jedno bylo zrzavé, jedno černé, jedno tříbarevné, jedno mourovaté a jedno angorské. I počal jsem zastavovat všechny známé. Poslouchejte, spustil jsem na ně velkomyslně, já mám pro vás báječné kotě. Někteří nejspíš z přílišné skromnosti se vytáčeli, že by jako rádi, ale že bohužel nemohou a kdesi cosi. Ale jiní byli tak překvapeni, že než ze sebe mohli vypravit slovo, stiskl jsem jim ruku a prohlásil, že tedy ujednáno, ať jsou bez starosti, že jim to kotě včas pošlu. A už jsem běžel za dalším bližním. Nic vám není krásnější, než takové kočičí štěstí mateřské. Měli byste si pořídit kočku už pro ta koťata. Za 6 neděl nechala Pudlenka koťata koťaty a šla poslouchat zblízka hrdiný bariton kocoura ze sousední ulice. Za 53 dny se okotila 6 kusy. Do roka a do dne jich bylo úhrnem 17. Nejspíš ta zázračná plodnost byla odkaz a posmrtné poslání neboštíka panice kocourka. Vždycky jsem si myslíval, že mám, čert je vem, plno známých, ale od té doby, co se Pudlenka vrhla na výrobu koťat, nemám komu nabídnout 26. kotě. Když jsem se musel někomu představit, zamumlal jsem své jméno a řekl jsem, nechtěl byste kotě? Jaké kotě? Ptali se lidé nejistě. To ještě nevím, odpovídal jsem zpravidla, ale myslím, že budu zas mít koťata. Záhy jsem počal mít dojem, že se mě lidé vyhýbají. Snad to bylo ze závisti, že mám takové štěstí v koťatech. Podle Bréma
mají kočky mladé dvakrát do roka. Pudlenka je měla třikrát až čtyřikrát do roka bez ohledu na roční dobu. Byla to právě kočka nadpřirozená. Patrně měla vyšší poslání pomstít a stokrát nahradit život utraceného kocourka. Po třech letech plodné činnosti vzala pudlenka náhle za své. Přerazil ji nějaký domovník pro tu nedůstojnou záminku, že prý mu ve spíži sežrala husu. Téhož dne, kdy pudlenka zmizela, vrátila se k nám její nejmladší dcera, kterou jsem vnutil sousedům. I zůstala již u nás pod jménem Pudlenka druhá, jakožto přímé pokračování své zesnulé matky. Pokračovala v ní dokonale. Ještě byla dívčím výrostkem, když začala kynout a přivedla na svět čtyři koťata. Jedno bylo černé, jedno mělo ušlechtilou nazrzlou rasu vršovskou, jedno protáhlý nos koček strašnických, kdežto čtvrté bylo skvrnité jako fazole, jako jsou kočky malostranské. Pudlenka druhá se kotila třikrát do roka s pravidelností přírodního zákona. Za 2 a čtvrt roku obohatila svět o 21 koťat všech barev a ras s výjimkou kočky z ostrova Man, jež se rodí bez ocasa. Pro 21. kotě jsem už opravdu neměl odbytu. Právě jsem se rozhodoval, že vstoupím do volné myšlenky nebo do růžového bratrstva, abych získal nový okruh známých, když tu sousedův Rolf zakousl pudlenku druhou. Donesli jsme ji domů a položili na

Za 4 měsíce vrhla pudlenka třetí 5 koťat. Od té doby plní tento svůj životní úkol svědomitě v pravidelných intervalech 15 týdnů. Jen při těch letošních velikých mrazech vynechala jeden termín. Ani byste do ní neřekli, že má tak veliké a nesmrtelné poslání. Na pohled vypadá jako obyčejná tříbarevná domácí číča, která po celý den dřímá u rodinného patriarchy na klíně nebo na posteli, má vysoce vyvinutý smysl pro své osobní pohodlí, chová zdravou nedůvěru k lidem i zvířatům a když na to přijde, dovede hájit své zájmy dente unquibusque, tedy zuby nechty, nebo spíše zuby drápy. Ale když uplyne jejich 15 neděl, počne jevit rozechvělý neklid a sedí nervózně u dveří, předstírajíc: člověče, pust mě honem ven, já mám bolení. Načež vyletí ven jako šíp do noční tmy a vrátí se až ráno, přepadlá v tváři a skruhy pod očima. V té době přichází od severu, kde jsou olšanské hřbitovy, ohromný černý kocour. Od jihu, kde jsou vršovice, zrzavý a jednooký rváč. Od západu, kde sídlí civilizace, angorský kocour s ohonem jako pštrosí péro. Od východu, kde není nic, tajemné bílé zvíře s ohonem kroužkovaným. V jejich středu sedí tříbarevná a prostá pudlenka třetí a okouzleně s očima hořícíma naslouchá jejich houkání, seškrceným výkřikům, vřesku vražděných dětí, řevu opilých námořníků, saxofonům, burácení bubnů a ostatním nástrojům veliké kočičí symfonie. Abyste věděli, být kocourem, k tomu není třeba jen síly a statečnosti, ale i vytrvalosti. Někdy po celý týden obléhají ti 4 apokalyptičtí kocouři pudlenčin domov, blokují vrata, vnikají okny do domu a nechávají po sobě jen pekelný zápach. Konečně přijde noc, kdy už si pudlenka třetí nežádá jít ven. Nechte mne spát, praví. Nechte mne spát, navěky spát, spát, snít. Ach, já jsem tak nešťastná. Načež v patřičné lhůtě vrhne 5 koťat. Mám v tomto směru už jisté zkušenosti. Bude jich 5. Už je vidím, ty drahé, sladké drobečky, jak zase budou cupat a dupat po bytě, strhávat ze stolu elektrické lampy, dělat do střevíců loužičky, jak mi polezou po nohou na klín, mám od nich nohy poškrábané jako Lazar, jak najdu kotě v rukávu, když si budu oblékat kabát a kravatu pod postelí, když si budu brát kravatu. S dětmi jsou starosti, to vám každý dotvrdí. Nestačí je vychovat. Musíte jim zajistit budoucnost. V redakci už má každý ode mne kotě. Dobrá, budu muset vstoupit do jiné redakce. Jsem ochoten zapsat se do kteréhokoliv spolku nebo organizace, zaručí-li mi tam odběr aspoň 21 koťat. Zatímco se budu ohánět v nevlídném světě, abych našel místa pro další generace, bude pudlenka třetí nebo pudlenka čtvrtá příst, tlapky pod sebe složeny, nesmrtelné předivo kočičího života. Bude snít o kočičím světě, o zástupech koček, o tom, že kočky, až jich bude dost, se zmocní vlády nad vesmírem. Neboť to je veliký úkol, který jí uložil nevinně utracený angorský kocourek. Vážně, nechtěli byste kotě?

0: Vládne od nepaměti Krakonoš. Krakonoš a jeho hory však přetrvávají přes mnohá lidská pokolení a hemžení jako kamenný majestát. Krakonoš za staletí znalý řeči zvěře, ptactva i bylin, hospodaří jako spravedlivý pantáta čtvernohým, dvounohým i mnohonohým, pernatým, chlupatým i zelenolistým, podle slunečního kalendáře, od času, kdy zvonky sněženek vyzvánějí k uvítání jara, po čas, kdy zvonce modrých hořců odzvánějí podzimu a družina víliček a skřítků pomáhá uložit živáčky pod sněhovou peřinu k zimnímu spaní. Pod horami měli své panství Trautenbergové. Od časů rytířského pradědečka ubývalo pánům z Trautenberka na slávě i na statcích. Poslednímu z Trautenberků zbyli na všechna starání odsetí posklizeň jen děvečka Anče, čeledín Kuba a s cípkem lesa zdědil Trautenberg po předcích i Hajného. Za to panské píchy Trautenbergovi neubylo a tak u něj čelátka neměla velké medy. Ba snad právě i z trudu služebné děvečky se narodila tahle písnička. Sloužila děvka u pána zlýho, nechtěla jídat chleba černýho, svázala uzlík, nadula hubu, Trautenbergovi sloužit nebudu.
1: Pane, takhle to nebylo. Já přece nechtěla odejít ze služby pro skývu chleba. My měli boží dárek v úctě a vážnosti. To mi můžete věřit, babičko.
0: A proč si tedy chtěla odejít, Aničko? Vždyť máš na Trautenberském dvoře i svého milého Kubu.
1: Chtěli jsme odejít pro pírko.
0: Pro peříčko, pro ptačí pírko.
1: Jenže to bylo pírko ptačího rytíře z Krakonošova.

0: Máš pravdu, Anče. Tenkrát Trautenberg poslal Kubu propírko ptačího rytíře. Tehdy, když pořádal hrabě Harach podzimní hon, rozeslal pozvání všemu panstvu pod horami a tak dostal pozvánku i Trautenberg. Tuze si toho považoval a chtěl se ukázat mezi panstvem v parádě.
1: Anče! Kubo!
2: No.
1: Hajnej! Ke mně! A posvěšet si, horce samec!
3: Už běžím, milost pane, jen co zamíchám těsto v díře.
4: Tady, milost pane, jen co položím se kyrou.
2: Lesu, zdar.
1: Já.
2: Poslušně, melduju, že jsem k službám.
1: Anče, položí dvařečku a vzít do ruky klepač na té bychy. Vytáhnout z jarmary loveckou kamizolu po našem urozeným dědečkovi a vyprášit ji z prachu a molu, jo? Kubo,
4: pojď.
1: Zaseknout sekiru do špalku a vzít do ruky kartáč a šuvix.
4: Ano, milost pane.
1: Vyplejskat mi holínky, jako na maršparádu.
4: Ano.
1: A hajnej,
2: zase.
1: Sundat z hřebíku trautenberskou dědičnou fritu, protáhnout
2: lout
1: a přichystat patrontašku.
2: Patrontašku a sebou flaštičku placatici s něčím ostřejším, milost pane.
1: Ne. Flašku placatici nechat doma v kredenci.
2: Aha.
1: Hrabě Harach nenechá svý hosty o suchý hubě a oprášit dědečku v klobouk.
2: A klobouk, no to se ví, je mi ne. To bejvala paráda, když já za času jejich milost pána dědečka jako hoch dělal o podzimním honu panstvu nadháněče. To měl hrabě Harach za kloboukem štětku z alpskýho kamzíka, hrabě Šávgoč jezevčí štětku, štěpanický Valštejn štětku z Kňoura a Trautenbergové si potrpěli mít za pentli na klobouku tetřevý taterč.
1: A kde je na našem klobouku tetřevý taterč? Nevidím.
2: No, něco už sebral čas.
4: Alebo Krakonošovo povětří.
3: Taky máme na půdě myši.
1: Hajnej, opatři dohonu na můj myslivecký klobouk tetřevý taterč.
2: Ale opovažuju se připomenout, milost pánovi, že po mysliveckým mravu je taterč za kloboukem trofej lovce a taky podsta střelenýmu kusu.
1: Morce samec kodernec, chci přijít na harhovský hon jako Trautenberg a potřebuju za klobouk tetřevý taterč.
2: Jenže v trautenbergském revíru už tetřevy nejsou. Tetřev je pták tišin. Odstěhoval se z našeho hemžení a rámusení do Krakonošova a Krakonoš si ptačího rytíře chrání.
1: Milion hrom samých samců. Přistěhovat tetřeva do našeho revíru naspátek.
2: Lidskýmu plemeni se z paměti vytratilo, co je to dvořice dámě, bojovat o nevěstu. Tetřev před východem slunce už sedí na stromě nad tokaništěm jako rytíř nad kolbištěm, toká a vyzývá soky k boji. Jeho rytířský tanec před slepičkou, no to je podívaná, rozloží peří do vějíře, postaví berka v liru a ty zachroucený pírka, tu tetřevý taterč, tu mají lovci za trofej.
1: Jo, tak hajnej, zde opatříš tetřevý taterč na trautenberský lovecký klobouk.
2: Ale to bych musel s laskavým odpuštěním proti mysliveckému mravu a cti po pytlácku do toho Krakonošova. A taky není tetřevý čas?
1: No, stačí ukázat cestu k tetřevýmu stromu a pytel s ulovkem ponese tuhle Kuba.
3: To nemůže milost pán chtít, aby se vydal Kuba na pytláctví. Nestačilo by péro z našeho kohouta? Je to taky pašácký pták.
1: Anče! Jazyk na úzdu a hubu na petlici. Máš vyprášet kamizulu a postarat se, aby nepřekynulo těsto. To je ženská starost.
3: Ale ženská taky ví, co je to svědomí. Střelit ptačího rytíře v cizím revíru.
1: Jím launun do nevetr. Jestli se rozlobím, spakuje si ranec. Alo, maši do kuchyně a mužky půjdou podle rozkazu. Morce samec, ať se nezlobím.
0: Hajný s Kubou se po mužském rozumu vypravili do Krakonošova, jak pán přikázal. A Anče po ženském rozumu zapíchla vařečku do těsta, přikryla těsto ubrouskem, přehodila šátek přes ramena a vydala se taky do Krakonošova. Jenže ne za tetřevý taterčí, ale za samotným Krakonošem.
3: Pozdrav pambu! jemnost, pane Krakonoši.
5: I to je návštěva v Krakonošově zahradě. Přišla jsi s děvče prokornout laskavcem? Či hledáš 4 lístek pro štěstí?
3: Jemnost, pane Krakonoši, líp jej odpustit troufalost. Ale já ne kvůli sobě. A s Kubou se máme rádi i bez laskavce z čarovný zahrádky. Já jen s prosbou, aby jemnost pán Krakonoš...
5: Jemnost pán je z člověčího slovníku. Já tady pantátuju. Co pak bys ráda?
3: Uctivě prosím, aby pan táta Krakonoš okolo toho palouku, co se odbývají turnaje tetřevých rytířů, ráčil vypustit vlčí mohu. A nebo aby těm dvěma mužským, co sem šáborujou po pytláckým stezníčku, položil na ten pytlácký chodník bludnej kořen. Já nejdu žalovat pan táto Krakonoši. A taky hraběcí hon a trautenberský klobouk je panská záležitost. Žene mě sem jen starost o Kubu, aby mu ten pytlácký chodníček nezachutnal.
5: Kuba a pytlák?
3: Pan tatínku, když si chudák ulatouší z panskýho háje za joucha, aby měla chasa o posvícení něco na pekáči, žene ho chudoba, a taky se panský zajíci venkoncem napásli na jeho jeteli a zelí. To snad ani pan táta Krakonoš nepočítá za hřích. Ale aby se pro panskou roztopáč vypravil můj Kuba, poctivej čeledín, s pytlem propírko ptačího rytíře do cizího rajonu. Pan tatínku, tak jsem se vydala poprosit. Hoděj těm dvěma mužským do cesty bludnej kořen.
5: A o koho pak máš větší starost? O ptačího rytíře anebo o svého milého Kubu?
3: Pan tatínku, když se dá mužskej na pytláctví, jde s jeho ženskou strach před arestem jako stín? A jaký pak by to byl život?
5: Tak se o starost spolu podělíme. Ohlídej Kubu a já si ohlídám svého ptačího rytíře. Jak se tak dívám dálkohlednou holí, vidím, že ti v kuchyni utíká těsto z díže.
3: Je mi ne těsto, překynou buchty. Tak děkuju, jemnost pane, děkuju vám.
0: Anče otočila střevíc špičkou k Trautenbergu a horem pádem zachraňovat buchty. Krakonoš zapátral dálkohlednou holí, kam došli hajny s Kubou po pytláckém chodníčku.
2: No to snad není pravda, Kubo. Tohle to jsem neviděl za všechny časy, co slouží na trautenberském zboží, aby nám tetřev přiletěl do rány.
4: Ač pak do rány? Pojď pak burcovat střílením Krakonoše. Tetřev usedl na větev a sedí jak přibitej, slepej a hluchej. Stačí setřást ptáka do pytle jako hrušku.
2: Tetřeva do pytle. Já radši zamouřím oči, aby to moje svědomí nevidělo.
4: To je snad pánovo svědomí. My jen podle rozkazu.
2: A je to.
4: Tak a jdeme domů.
2: Počkej, pomalu. Nemůžeš přece na mě takhle.
1: Chlapi mordionci, kde máte tetřeva?
4: Tu vlečky v pytli, milost pane. Neseme živýho.
2: To se snad pták musel nazobat nějakých vomamných bobulí. Sedí jak neživej, ale je živej.
4: Zase ho živýho vrátíme do Krakonošova. Jen co si vezme pán to parádní pírko. Zavolám Anče. Je zvyklá škubat husy.
2: Škubat tetřeva. Ptačího rytíře.
1: To já sám.
2: Jako husu.
1: Je to já sám. Vlastní rukou. Vlastní rukou zapíknu pírko za pentli klobouku. Tak.
2: Zavřu oči, abych neviděl, jak ten...
1: Rač pospěš zavřít okno, ať pták neuletí. Nějak obživ, kruci pirkn, zavřít okno, povídám.
2: No to si snad Krakonoš poslal vítr pro svého ptačího rytíře.
3: Já věděla, že to tak Krakonoš nenechá.
1: A pták už letí oknem ven a za ním helgoty boty.
4: Z peříček narostla klobouku křídla a milost pánův klobouk letí za tetřevem.
3: Já věděla, že Krakonoš nenechá sebrat ani peříčko ze svýho revíru.
1: Prach se spatali, on běžte za kloboukem. Honem, můj klobouk letí k horám, honem.
0: Kde pak by dohonili okřídlený klobouk? Kdo ví, kde s tím trautenberkovým křídlatým kloboukem podnes tancujou větry rejdováka?

Babička píše psaní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci bylo napsáno: Přivezte k nám Honzíka. Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská. Vždyť u nás nebyl tak dlouho. Švestky na zahradě už načisto změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho, Kloučka, aspoň na několik dní. Maminka se potichu zasmála a obrátila se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika kousky dřeva. Její Honzík, kluk jako špalík. Tváře měl červené, vlasy mu stály a břicho se mu do kalhot sotva vešlo. Honzíku, řekla maminka, babička píše, abys přijel do Koníkovic. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k mamince. Hned jí bral z ruky psaní a chtěl si sám přečíst, co babička píše. Punťa tě hledá po návsi a kocour se tě nemůže dočkat, pokračovala maminka a dala psaní Honzíkovi. Punťa, kde je Punťa? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli. Nemohl Punťu mezi tím černým smetím na papíře rozeznat. Tady je Punťa, řekla maminka a ukázala na řádek písmenek. Honzíkovi se řádek nelíbil. Rezatého Punťu mu vůbec nepřipomínal. A kocour, ten je tu taky? Vyzvídal Honzík. Možná, že kocour bude vypadat líp, ale nevypadal. Honzík byl kocourem z babiči na psaní také zklamán. Dědečkův kocour je černý jako komín, řekl určitě Honzík. A tenhle na bříšku prosvítá, vypadá spíš jako brouk než kocour. Ty můj malý, zasmála se maminka a chtěla Honzíka pochovat. Vždyť ještě neumíš číst. Já už nejsem malý, odpověděl rozhodným hlasem Honzík a na ruku se nedal vzít. Začal se dokonce schánět po svém kabátku a že se vypraví k babičce. Nasedne do vlaku a pojede. Vydá se na cestu hned, jaké pak zdržování. Jak chceš, Honzíku, zvážněla maminka. Když si myslíš, že už jsi dost velký, můžeš jet k babičce sám. Já nemám čas, abych tě tam bezla. Víš, co máme u nás práce. A tatínek se vrátí ze stavby až v neděli. Pojedeš sám. Já se nebojím, vypěl se Honzík a červené tváře mu zasvítily. Vezmu si skleněnou kuličku a prut a pojedu k babičce. Honzík začal hledat po kapsách barevnou kuličku. Byl na ní pyšný. Všichni kluci z ulice mu ji záviděli. Honzík se domníval, že bez kuličky nemůže k babičce jet. Rovněž prut se mu zdál nezbytný. Známí kluci nosili prut. Honzík ho chtěl mít taky. Počkej, zadržela ho maminka. Jen od nás tolik nepospíchej. Nemůžeš jít do vlaku jen tak s kuličkou a prutem. Večer ti připravím kufřík, dám tam tvoje věci a pojedeš až zítra. A kuličku? Zeptal se Honzík. Tu tam dám taky. A prut? Vyzvídal Honzík. Prut musíš nechat doma. S tím se do vlaku nesmí. Ještě bys tam někomu vypíchl oko, řekla maminka takovým hlasem, který Honzík vždycky hned poslechl. Prutu mu ale bylo trochu líto. Připadal si bez něho, jako by ani nebyl žádný kluk. Co dělat? Honzík se musel smířit s pomyšlením, že pojede k babičce bez prutu. Vždyť i tak bude stát tenhle výlet za to.

0: o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřehání, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. Pod horou Výšicí, jenom co by od vesnice Dobráčkov kamenem třikrát dohodil, byl rybník. Byl tam dávno pradávno, snad odedávna. Nebyl ani velký, ani malý. Byl takový akorát. Jeho kulatá hladina se čeřila pod loukou, na které se v létě děti opalovali, a v zimě, když napadl sníh, tak na ní lyžovali. Z jedné strany byl břeh rybníka obrostlý vrbami. Tam byla voda hodně hluboká. Z druhé strany se travnatý břeh svažoval do vody jen mírně. Tam byla voda mělká. Pro obyvatele Dobráčkova byl tenhle rybník moc důležitý. To proto, že se v něm naučili plavat všichni kluci a všechny holky. A nejenom oni, taky jejich tatínci a maminky, dědečci a babičky a pradědečci a prababičky a tak dále a tak dále. A věřte nebo ne, co pamatovali i ti nejstarší pamětníci, v rybníce se jak těživ nikdy nikdo neutopil. Ani ten, kdo plavat ještě vůbec neuměl a spadl do hluboké vody. A víte, děti, proč? To byste neuhádli. V rybníku totiž bydlel vodník. Hastrman. Či spíše takový malý hastrmánek. Jmenoval se Kapička. To proto, že mu ze šosu jeho hastrmanského kabátku pořád kapala voda. A byl nejenom malý, ale taky mladý. Ještě mu nebylo ani 300 let. A ten, když se někdo začal topit, tak nepozorovaně pod vodou připlaval a tonoucího opatrně přitáhl do nízké vody, aby mu mohli kamarádi pomoci. Takový to byl vodník. Jinak vypadal jako všichni ostatní vodníci.
2: Brekeke, koukám tady na ty svoje hrníčky a přemýšlím, co s nimi. Mám jich tady nepočítaně a všechny prázdné. Všichni moji hastrmanští kamarádi v nich mají schované dušičky utopených lidí a jsou tudíž bohatí. Ale já přece, brekeke, u všech líných kaprů nemůžu utopit truhlářovic Pepíka nebo pekařovic Aničku. Vždyť to jsou moji přátelé, brekeke. A co abych tak řekl o radu u žovce Bětce? Jo, užovka vždycky dobře poradí. Žužlí se po světě, po souši i po vodě a všechno vidí. Bětko!
1: Volal hastrman Kapička, až se voda v rybníce začeřila. Užovka Bětka se právě vyhřívala na břehu na sluníčku. Když uslyšela, že jí hastrman volá, jenom se tak líně překulila až bluňk do vody. Připlavala k hastrmanskému domečku. Víte, děti, jak takový hastrmanský domeček vypadá? Nevíte? Snadná pomoc. Zeptáme se užovky Bětky.
3: Frcky, jak vypadá? Místo scěl je postavený z vodních oblázků. Má střechu z vodních řas a travin, dveře z mušlí a okna z rybích měchů.
1: A jak to vypadá uvnitř takové hastrmanské chaloupky?
3: Úplně normálně. Jenom všude kolem dokola po zdech, po zemi, po stole, na skříni jsou samé hrníčky na dušičky. Ale on Kapička v nich žádné nemá. Hrníčky jsou docela prázdné. On je kapička tuze chudý vodník. Tak chudého vodníka jsem ještě neviděla, co jsem užovkou.
1: Milá užovka se přivlnila až k Hastrmánkově chaloupce. Smutný kapička seděl na zápraží a měl hlavu v dlaních.
2: Bětko, kamarádko moje, poraď mi, co mám dělat, abych nebyl tak chudý a abych přitom nemusel topit svoje lidské kamarády. Co si mám počít? Co?
1: Užovka Bětka měla vodníka kapičku moc ráda. Byl to její nejlepší kamarád, i když si z něho často dělala legraci. Stočila se do klubíčka u jeho nohou a poškrábala se špičkou ocásku na čele.
3: To víš, kamaráde, tady je každá rada drahá, rada drahá.
1: Když si Bětka nevěděla rady, tak všechno opakovala dvakrát. Teď se ale najednou plácla ocáskem do čela.
3: Už to mám.
1: A když měla Bětka radost, tak všechno opakovala aspoň třikrát.
2: Co máš? Povídej.
1: Opakoval kapička popleteně.
3: Za horami, které jsou vidět ze Sovýho vrchu, když je jasný vzduch, ve velkém temném a hlubokém jezeře, žije moje stará teta, užovka Hadice. Ona je už mnoho let rádkyní Hastrma na Břichoně. A to je nejbohatší ze všech Hastrmanů široko daleko. Má tolik dušiček, že se mu nevešly do chalupy. Musel si postavit na dně té nejhlubší tůně veliký palác. Já nemám nohy, tak za ním nemohu jít, ale ty bys mohl. Zajdi za ní, je hodná a určitě ti poradí.
1: Kapička jí poslechl. Hned druhého dne se vydal na cestu. Ještě téhož večera si ale na vrbě při svitu měsíčku opravil červené botky a zašil zelené kalhoty. Pořádně si taky vymáchal svůj kabátek, aby v tom světě nedělal ostudu. Vzal si do šátku kus mokrého chleba, zamával kamarádům rybičkám a vydal se na dalekou cestu. Bylo časné ráno. Tráva byla plná chladných kapek rosy a to dělalo našemu Hastrmánkovi tuze dobře. Za pár hodin ale začalo svítit sluníčko, které vysušilo nejen rosu v trávě, ale i vodu v šosech kapičkova kabátku. Čím méně vody bylo v Hastrmánkově šosech, tím byl on sám slabší a slabší. A kolem poledne, kdy sluníčko hřeje nejvíce, vyschla poslední kapka v Hastrmánkově kabátku, až byl kapička celý malátný.
2: Točí se mi hlava, nohy se mi podlamují, brekeke, kdybych se tak mohl napít trošičku vody, to by se mi hned ulevilo, ale kde mám vzít vodu? Ale vždyť mám ještě mokrý chleba.
1: Hastrmánek si v zápětí pochutnával na mokré skývě, která mu dodala trochu síly. Šlapal do kopce k Sovýmu vrchu, když ho přemohlo slunce znova. Tentokrát už však nikde nenašel vody ani kapičku. Po pár krocích byl stále slabší a slabší, až neměl sílu ani k chůzi. Stačil ještě víc z lesní mítiny do stínu stromů, když mu došly síly. Upadl do měkkého mechu.
2: Proč jsem radši nezůstal ve svém rybníčku? Čemu mi teď bude rada, jak zbohatnout? Kdyby tady teď byly se mnou moje rybičky, jak bych si přál povídat s užovkou Bětkou
4: a kdybych si mohl zaplavat kolem své chaloupky.
1: Takhle vám ten ubohý hastrmánek naříkal. A jak si tak stěžoval osudu, šli kolem tesařův syn Lojzík a plátenický synek Pepík. Uslyšeli hastrmana Kapičku a pak ho i uviděli.
4: Ale vždyť to je náš hastrman Kapička.
5: Kapička.
4: A je celý zesláblý.
5: Zesláblý.
4: Kapička mě zachránil, když jsem se v loni učil plavat. Dostal jsem se do hluboké vody a když jsem si lokl vody, začal jsem se topit.
5: Ježišmarja, a utopil ses?
4: Jistě, že neutopil. To bych tady přece nebyl.
5: No, nebyl.
4: Musíme mu pomoci. Potřebuje nejvíce ze všeho vodu. Půjč mi čepici.
5: No.
1: Lojzík sebral Pepíkovi z hlavy čepici a seběhl kousek stranou k horské bystřině, kde nabral do čepice studenou vodu. Pepík nabral vodu do dlaní a oba kamarádi honem utíkali k hastrmánkovi. Ten už bezvládně ležel na mechovém polštáři. Pepík mu nastříkal na hlavu vodu z dlaní a hastrmánek otevřel oči.
4: Kde to jsem? Co se stalo? Jsi v lese na Sovým vrchu. Omdlel jsi horkem a žízní. Tu máš vodu, napij se. A vy jste mě zachránili.
1: A vodník Kapička se napil vody. Ta mu dodala tolik síly, že s pomocí Lojzíka a Pepíka došel až zpět ke svému rybníčku. Už jenom když jej uviděl, vrátila se mu síla. A když přišel až k samotné vodě, zavískl si a po hlavě do ní skočil.
4: Děkuji vám, kamarádi. Nikdy vám to nezapomenu.
1: Zavolal na ně hastrmánek vděčně a už se proháněl pod vodou kolem své chaloupky a radostně si pohvizdoval.
3: To už si se vrátil a neseš dobré zprávy. Už víš, jak zbohatnout.
1: Po té otázce se hastrmánek zarazil a zamyslel. Pak se ale usmál.
4: Ano, Bětko, už vím, jak zbohatnout. Já jsem totiž už dávno bohatý, jen jsem o tom nevěděl.
3: Tak ty jsi boháč. To jsem moc ráda. To ti tu zepřeji. A kde máš to svoje bohatství? Nikde je nevidím.
4: Z toho si nic nedělej. Já ho taky neviděl. Ale Bětko, já mám kamarády. Já mám svůj rybníček. Já mám svoje rybičky, které mě potřebují. A taky tebe, kterou mám rád. A to je víc než všechny hrníčky světa.
1: A hastrmánek měl takovou radost, že se tolik smál, až tím smíchem nakazil všechny obyvatele rybníčku. Smáli se opravdu všichni. Užovka, rybičky, půlci i žáby a smáli se i Lojzík s Pepíkem na břehu. A nejvíce se smál hastrmánek Kapička, protože byl tím nejbohatším hastrmanem na celém světě. A to je konec mojí dnešní pohádky.

0: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
1: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
2: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla:
1: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
1: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice, i hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
1: Tak dobře, tak vy tak,
0: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku, volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
0: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.

0: Proč byla veverka spokojená? Jednou se veverka houpala na vršku vysokého smrku. Houpala se, houpala, dodaleka koukala a viděla až do městečka na náměstí. Byl tam zrovna trh. Na stáncích byly vyrovnané hromady jablek a hrušek, kopce švestek, ringlí a slív, ošatky a mísy, angreštu, vína a hub. Ze džbánků a stalířků voněly borůvky, jahody a maliny. Zítra půjdu taky na trh, rozhodla se veverka. Budu prodávat oříšky. Druhý den ráno už stála na náměstí u stánku. Vysypala z pytlíku na pult hromádku oříšků a čekala na prvního zákazníka. Zanedlouho se u ní zastavil jezevec.
1: Prosil bych 10 deka,
0: řekl. Veverka už chtěla dát oříšky na váhu, když jí blesklo hlavou. Jsou dobré? Nejsou žluklé nebo dokonce zkažené? Než začnu prodávat, musím se přesvědčit, jaké mám zboží, aby si nikdo nemohl stěžovat. A řekla jezevci, pane, mám ještě moc práce. Počítejte zatím třeba motýly a přijďte sem až za chvíli. Jezevec odešel. Veverka vzala jeden oříšek, chroupla do něj a spokojeně si popotáhla vousky. Dobrý je a sladoučký, ten mě hambu neudělá, kdo si koupí, neprohloupí. Ale to už stál u stánku ježek.
2: Prosil bych 1/4 kila.
0: Veverce se zbíhaly sliny, že málem nenechala ježka ani domluvit. Přijďte za chvíli, zatím vám zboží připravím, řekla mu. Sotva se ježek otočil, schroupla druhý oříšek.
1: Je výborný, znamenitý,
0: ale jsou všechny takové. Co kdyby ty další nebyly bez chyby? Nesmím nic ponechat náhodě. Ochutnala třetí oříšek, 4. a 5. Brala jeden za druhým a dočista zapomněla, že je přišla na trh prodávat. Na pultě už ležel jediný oříšek, poslední. Veverka se na něj zálibně podívala, ale najednou si všimla, že u ní stojí malý chlapeček a zvědavě si ji prohlíží. Tady máš, ať si taky pochutnáš, řekla a dala mu oříšek do dlaně, abys věděl, jakou dobrotu jsem dnes přinesla na trh. Usmála se, vzala prázdný pytlík a pospíchala domů. Měla jsem dobré oříšky, libovala si cestou. Kdo by si je koupil, ten by neprohloupil. Byla spokojená, že se jí procházka do města tak vyvedla. Prošla se a přitom se náramně najedla.
3: Stříbrný a ryšavec. Jsou místa na světě, kde jak by den co den byla jen neděle, kde všecko v krajině čistotně prostřeno a v tiché rovnováze nebíčko i zem, kde šeptem chodí voda a šeptem ptačí křik, takže kdo o nich, o těch místech ví, jako by našel poklad. Má kam se utéci, když chce být chvíli sám, ať s radostí, či s žalem. A nemyslete, místa jsou to obyčejná, pražádný přepich, ani div. Třeba jen dlouhatánská louka, od kraje do kraje huňatý trávníček a za ní modrý les vzpřímený v pozoru, jak bys ho vystříhal z bledého obzoru. A ještě v polistoch? A ještě uprostřed v té husté zeleni 3 statné javory, košaté, vysoké, skoro až do nebe, v nichž vrže povětří a starodávné dřevo. Verunka od tůně, opřená o prostřední kmen, sedí a dívá se nahoru do korun. A všecko tohle ví. Však je tu s ovcemi 7x do týdne a zná tu každý list a každé sté bílko a každé hlesnutí. Takže jí do zpěvu A proto zpívá si, že přes knížecí pole křídílka na ruby lítly v bílém kole dva černí holuby. Je světlé odpoledne, třistatné javory kývají hlavama a tráva jako samet a zvonky ovečkám cinkají na krku. Bělino, kam pak běžíš? Resko, pojď nazpátek. Všecko tak pokojné, že se až klíží oči. Když v tom se Verunka vymrští od stromu a sukně rovná si a vlasy češe si teplýma prstama, protože od lesa blíží se kalupem dva grošovaní koně. Verunka popoběhne k ovečkám, aby ji chránili. A už jí kopyta bubnují za zády a jeden ze dvou jezdců, krásný a nastrojený, jak byl na svatbu, hlasitě směje se a seskakuje z koně. Tomáši, podívej, takovou pastýřku nenajdeš v půlce světa. Verunku polil nach. A trochu couvá, hlavu skloněnou, a trochu klopítá u poplašené ovce. Na mou duši milosti, volá ten druhý. A oba smějí se. A chudák pastýřka prubuje v rozpacích hlubokou poklonu, neboť jí napadlo, že je to povinnost, že možná stojí před knížetem pánem. Oči máš jako studánky, však stádo jako nic. Bere ji za ruku ten mladý krásný pán. A ona ucukne a o krok couvá k louce. Nejsme bohatí, pane. Jsi ze vsi? Ano, milosti. Verunka od Tůně. Otec je vysloužilý voják. Maminka umřela.
4: Voják? Kníže se rozkřičí na pole na lesy. To slyším rád. To zažil slávu neboštíka otce.
3: Ano, pane. Verunka skoro šeptá, jakoby strachy, že je to jen sen. Jak by se bála něčím poplašit tuhle tu vzácnou chvíli.
4: Měl štěstí. Můj otec byl nejudatnější ze všech. Volá kníže pán a všecko na něm hraje čistotnými barvami. Zlacený kabát, péro na klobouku, ostruhy. Verunka zavře oči, jako by ji boleli.
5: Neboj se, budu po něm. Knížectví naše malé, ale neleknem se nikoho. Však to, co nevidět, kde komu ukážeme.
3: Verunka mlčí. Neví, co má říct. A kníže už jde zpátky ke koním a Tomáš vedle něj. Kopyta zas už tenou lince hřmí a pastýřka se modlí. Jen ještě chviličku, aspoň pár vteřin, ať to ještě trvá.
4: No, však se znovu uvidíme. Až bude boj konec, přijdu se zas podívat.
3: A muži v jeden ráz vyskočí do sedla, blejskne se řemení a rozprší se zem.
4: A jestli budeš pořád takhle hezká, třeba tě pozvu i k nám na zámek.
3: Verunka se chce usmát, ale nemůže. A taky ráda by pár kroků běžela, však všecko nadarmo. Střevíce v trávničku jsou jako ze železa. Budete se bít? A proč, pane? Plavý kůň pod pánem jakoby tancoval.
5: A Tomáš směje se a vrtí hlavou sem a tam. Můj bože, pastýřko,
4: protože neumím prohrávat,
3: křičí pan kníže. A z lesa ozvěnou běží to lukama, jak dlouhá tichá pošta.
4: Mně ještě nikdy nikdo neporazil, rozumíš? Ve střelbě, v šermu, ani v zápase. A taky se to nikomu nepodaří.
3: Durdí se mladý pán a jak by probudil nebe i krajinu. Javory hučí jako varhana a ptáci zvedli se jak popelavý mrak a voda pod splavem jak by se převrátila na bok. Může se vám něco stát? Hlesne Verunka. Můžou vás poranit, můj otec. Ale pod mladým pánem zdvih se plavý kůň, stoupl si na zadní a hrabe kopyty. Pastýřka ustoupí zlekaně ke stromům a řídké stádo srazí hebké hlavy.
4: Jestliže poraní, přijdeš mě ošetřovat. Platí?
3: Směje se kníže pán a sluha Tomáš s ním a Verunka jen kývá.
5: Slibuješ?
3: Ano, pane.
5: Dobrá, beru tě za slovo.
3: A v jedné vteřině pohne se všecka zem, kopyta bubnujou a poprchává tráva.
5: Buď s Bohem, Berunko!
3: Volá pán zdaleka. A volá širý kraj. A volá modrý les. A sama pastýřka kousíček utíká a mává nad hlavou oběma rukama a zvonky cinkají a ve třech javorech zas ticho, jako v chrámu. Byla to všecko pravda? Verunka chodí dvorem jako bez duše a všecko si to stokrát znova opakuje. Trysk koní, zlato, ostruhy a smích. Pro pána už je to pár dní. A kníže pán jí stojí pořád před očima, hezký a vlídný, jak by jí ho kdo namaloval přímo do srdce.
5: Co ještě nejdeš?
3: Volá otec z přístěnku. A Verunka se lekne, že ho rozlobí, že bude křičet jako tehdy, když se uřícená vrátila a vyprávěla o knížeti pánu. Ač je tak mírný, ač chudák táhne tu svou zmrzačenou nohu od rána do noci po celé vesnici a ani nezastýská.
5: Už jdu,
3: volá, co může, a už zahání všechny své vzpomínky a už poklízí dvorek i chalupu, aby si na pastvě nemohla vyčítat, že otci zbylo příliš mnoho práce. Je slyšet housata, jak klovou do vrátek, je slyšet kohouty a sem tam hodiny, jak rovně tence jdou, i dům, i celá ves, jak by si šeptem povídali dokola svůj tichý dávný příběh.
5: Verunko,
3: tatínek stojí na prahu, v očích dva titěrné třaslavé ohničky a křehce laskavě ji bere za ruku a vede na zápraží.
5: Nemysli na toho panáčka, je jiný, urozený a my patříme sem, k tůni a ke slepicím. Jsme doma tady ve vsi.
3: Verunka opře hlavu o přítulné rameno. Tatínku, mluvil se mnou tak hezky, jen co prý skončí vojna.
5: S otcem to škubne, jak by zaburácel hrom. A ruku vyvlíkne a kulhá ze schodů, nehybnou chromou nohu za sebou jak balvan. Jo, zase vojna. Jako otec pán, kasat se, troufat si. Je to v nich od malička jako prokletí.
3: Po dvoře letí lističko a prach. Verunka zkusí všecko honem udobřit. Říkal, že ještě nikdy s nikým neprohrál.
5: A co? Křičí otec, smutně pokřivený u husí. Ať chodí na lov, ať si vytrubuje turnaje a do těch vážných her netahá obyčejný lidi.
3: Verunka svěsí hlavu. Já už musím jít. A běží přes dvorek k ovcím a k plachetce, ve které nosí seno. Pohladí cestou otce jen tak přes rukáv, jen jak by šeptala, aby se nezlobil. A sahá na spaměť do teplých kožíšků, co se k ní tlačí z šera. V tom, co si rachotem zabuší na vrata.
5: Je otevřeno!
3: Ohlídne se Verunka a celá zatrne, když klika povolí a na dvůr vhrnou se dva tlustí zbrojnoši, mundury ke krku a pod řemenem šavly. Housata utíkají do všech čtyř stran světa.
5: Tak co je s tebou? Ty jsi neslyšel?
3: Otec, šrám slunce pod krkem, se nemotorně vzpřímí.
5: Neslyšel. Co má být? Pán volá všecky muže okamžitě do zbraně.
3: Ten menší kopne do peříčka, co se kutálelo od plotu, a máchne rukama, jako by odháněl vosy.
5: Seber si, co kde máš, a alou na náves.
3: Já? Dívka se pustí ohrazení u chlívku a křížem přes dvůr rozběhne se k ním. Copak to nevidíte? V poslední vojně skoro přišel o nohu.
5: Platí to pro všechny.
3: Větší se napřáhne a hrubě tlačí ji ke chlívkům naspátek.
5: O žádných výjimkách v listině ani slovo.
3: Je slyšet hodiny, jak bijí skrz chodbu. Slunce je vysoko. A otec kulhavě pohne se ke vratům a ohlídne se po ní.
5: Budeš na všecko sama.
3: tak to opatruj. A ti dva v mundurech vedou ho skrz vrata. Jde mezi nimi útlý, klopítavý. A sotva stačí jim. Vezmi si aspoň kabát, volá ještě Verunka. Ale už nadarmo, už na nic neslyší. A ona prostřed dvora, skrz tisíc slziček, vzpomene najednou na pana knížete, jak tančí na koni, jak mává přes luka a vrtí hlavou, jak by nebyla s to uvěřit, že je to všecko pravda. Z chalupy u Tůně je na knížecí zámek daleko. Verunka tady nikdy nebyla. A tak jen uhranutě hledí na ten přenádherný div. Hranaté mocné věže strmí k výsostem. Tři brány do kořán a schody dlouhaté vedou snad do nebe. A nad vším prápory, černé a červené, a všecka nádvoří, kolik jich zámek má, bez konce plná lidí. Dupou a hrnou se do těsných rovných řad a mašírují křížem od podloubí k podloubí. Všichni v těch mundurech, upnutých ke krku, všichni v tom zamlklém a přísném pozoru, ten s šavlí, flintičkou, ten s křikem, hřímajícím po hradbách, div nedrobí se kámen. Verunka marně bloudí sem a tam. A marně klaní se a marně vyptává. Jeden je jako druhý, smějí se, spěchají a sem se nemíchej a přijď až po vojně. A pak se najednou houf kouskem rozdrobí a někde nablízku, kam skoro nevidět, ozve se s kulinkou uctivý mírný hlas. Tam uvrat milosti. Nějaká holka přišla za vámi. A pod Verunkou zachvěje se zem a když se ohlídne, stojí tu kníže pán, mladý a krásný jako poprvé a smějí se mu překvapené oči. Copak? Máme moc málo času, krasavičko. Já vím, jdu kvůli otci milosti. Je raněný, ještě z poslední vojny. Pán dneska nemá zlatý kabát. Ani klobouček. Je jako ostatní. Pán dneska nemá zlatý kabát. Ani klobouček. Je jako ostatní, upnutý ke krku.

0: skříně a z těch skříní hleděli na čmeláčky krásní motýly. Čmelda s Brundou na ně mávali, ale žádný z motýlů nepohnul ani tykadlem.
1: Ti jsou nějaký nafoukaní, zlobil se Čmelda. Už je zdravit nebudu. Pozor, sova, vykřikl Brunda. Chce nás chytit.
0: Ale sova hleděla upřeně na čmeláky a také se nehýbala.
1: No, každá sova vedle spí, poučil Brundu Čmelda. Vypadá, že kouká, ale nevidí vůbec nic.
2: Hele, tady jsou naši bráškové. Ahoj, čmeláci, co tu děláte? Proč nejste radši na louce? Neviděli jste tady někde pučmelouda?
0: Ale čmeláčci za sklem mlčeli. Že by všichni spali?
3: Pojď radši pryč, bráško, zašeptal tichounce Brunda. V tomhle muzeu už dávno všichni usnuli a nikdo z nich se už nikdy neprobudí.
0: Čmelda se polekal. Myslíš, Brundo, že se něco takového stane i pučmeloudovi?
2: Holem, poleď, třeba ho ještě zachráníme.
0: A za chvíli ho uslyšeli i uviděli.
4: To mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát. Exponát.

0: je vystaven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Buď, Čmeloune, ničeho se neboj, my tě zachráníme, volali čmeláci. Buď, Čmeloun se zarazil. Hleděl na čmeláky z hluboké sklenice, ale radost z nich moc neměl.
2: Co tu chcete, brundibáři?
1: Vždyť slyšíš, ne? Přišli jsme tě vysvobodit z vězení.
2: Mě z vězení?
1: Divil se Pučmelout.
2: Já jsem přece tady jako vzácný tento exponát.
1: No už je to tak, přeskočilo mu. On se zbláznil, šeptali si Čmelda s Brundou. Tak proč tě tedy zavřeli do sklenice?
2: No, aby mě nikdo neukradl,
1: odsekl Pučmelout.
2: Já jsem totiž jediný Pučmelout na světě.
3: Opravdu? Ukaž se mi, ať si tě líp prohlídnu.
1: Ozval se chraplavý hlas a vedle sklenice se objevila stará, opelichaná myš.
2: Ke mně nikdo nesmí,
1: rozčiloval se Pučmelout.
3: Já ano, řekla myš. V tomhle muzeu totiž rozhoduji já. A o čem rozhoduješ?
1: Zabručeli, jak nejvíc hrozivě uměli, Čmelda s Brundou.
3: Co rozkousat? A co jen okousat?
1: Ohnala se po nich ta stará ošklivá myš.
3: Čmeláky nejím, jsou moc chlupatí, ale ty jsi pěkný, vykrmený, celý hladoučký.
1: A hned vycenila na Pučmelouda zuby. Pak strčila do sklenice, až se celá zakymácela.
2: No, já jsem jediný Pučmelout,
1: vykřikl Pučmelout.
3: No, to už si říkal, jediný a taky poslední. Tak pojď, pojď, pojď, ty můj jedináčku. Už jsem si na tebe udělala apetít.
1: A myš znovu strčila do sklenice, ta se převrhla a rozbila na tisíc kousků.
2: Pomoc, pomoc,
1: vřískal Pučmelout.
2: Jsem vzácný exponát, zachraňte mě.
1: No proto jsme přece tady, řekli čmeláci.

0: musela na puč melouna nechat zajít chuť.
1: Bruní báři zlatí, nikdy vám to nezapomenu.
0: Breptal dojatý puč meloud, když už zase byli všichni šťastně doma. A Čmelda s Brumdou si říkali, že potom všem už puč meloud jistě na med chodit nebude. Jenže co s tou pastí, kterou kvůli němu sestrojili, když se teď polepšil? Ale kde pak? On se nepolepšil. Hned druhý den ho zase nachytali, jak jim krade med. Puč meloud je zkrátka puč meloud. Puč meloud je totiž jediný na světě.

0: Když se chystalo na cestu hajadlo, které připravovalo zimní sen pro hlemíždě, bylo na rozpacích, jaké písmenko si vyšít na služební létací plášť.
1: A musí se vůbec nějaké písmeno vyšívat, dumalo nad svým pláštěm.
0: Bylo mladé, neskušené a služební plášť dostalo, protože právě složilo hajadlovské zkoušky. Písmenko tam musí být, aby se vidělo zdaleka, jakému zvířátku neseš sen. Musíš se postarat o zimní sen pro hlemíždě, tak musíš mít na pláštíku i na čepičce H, jako hlemíšť.
1: Jaký pak hlemíšť, když mu děti říkají taky šnek, váhalo hlemíždí hajadlo. Dokonce se tak jmenuje i v básni.
0: Hajadlo se uklonilo, jak se to dělá ve škole, když se má přednášet básnička, a spustilo. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcar na tva růžky a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček.
1: Tak si pro jistotu vyší obě písmena H i Eš, radila starší hajadla.
0: Třeba se tvé zvířátko jmenuje hlemíšť Šnek, tak jako se jedna holčička jmenuje Verunka Šolarová. Ta má na kapesníčku, na pytlíčku pro cvičky a na všech školních věcech taky dvě písmena V a Eš.
1: A musíš mít sebou taky stéblo trávy nebo slámku, radilo jedno zkušenější hajadlo. Vyšívat dvě písmena a ještě se tahat se stéblem trávy, brumlalo mladé hajadlo a vrčelo jako staré dudy. Nač pak stéblo?
0: Inu, to patří taky k básničce. Hlemíšť bývá zalezlý ve svém domečku a kdo s ním chce mluvit, musí si ho vzbudit. Stéblo je na šimrání a buzení.
1: Páni, já jsem vyhrálo povedeného spáče, vzdychalo hlemíždí hajadlo a vyšívalo H a Eš na pláštík, na čepičku a hledalo stéblo trávy, které by bylo správně střapaté a správně dlouhé a taky, aby se dobře neslo.
0: Konečně se vypravilo a vzlétlo ze skladiště snů pro zimní spáče na svou první služební cestu za hlemížděm k zahradám. Ba, bylo na čase. Vždyť člověk zahradník už dávno sklidil se záhonů salát, zelí i kapustu, inu všechno, co slouží hlemíždi k snědku. V mokré hlíně zbylo jen pár košťálů a i ty už přikrylo hnědé spadané listí. A v tom spadaném listí uvidělo hajadlo hlemíždí domeček. Až se leklo. Vždyť domeček už byl spola schovaný, jako by se propadal někam dolů, kde země nepromrzne.
1: Je, minánku, z domečku kouká jenom střecha. Kde pak je můj spáč? Nespí ještě?
0: Hlemíšť byl schovaný uvnitř. Hajadlo bylo rádo, že má sebou to stéblo na buzení. Zašermovalo stéblem proti hlemíždímu domečku, zavrtalo pod listím, kde mohly být asi dveře, a zašimralo vousatou trávou uvnitř, kam až dosáhlo.
1: Z domečku něco zabublalo, zaslintalo, jako by tam někdo v předsíni pouštěl mýdlové bublinky. Sláva! Jsou doma?
0: Zaradovalo se hajadlo. Zašimralo ještě hlouběji a když to uvnitř znovu zaslintalo, hajadlo se uklonilo a začalo na pozdrav hlemíždi Šnekovi odříkávat báseň. Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tva růžky.
1: Z domečku to znovu zabublalo a Šnek opravdu vystrčil růžky. Na nich seděli oči a zahlíželi zle. Já ti dám skřítku uličnický, strkat mi do domečku nějaké koště.
0: Ale já jsem vás chtěl hlemíždi Šneku travičkou jenom pošimrat, omlouvalo se hajadlo, protože je ve škole vedli ke zdvořilosti.
1: Podle přírodopisu se jmenují hlemíšť, zabublal ten z domečku.
2: Nejsem žádný hejsem pocem, abys mi nadával do šneku. Jsem pan domácí, protože mám dům. Sám jsem si dům udělal a nepotřebuju, aby mi někdo dával krejcar na tvarůžek jako nějakému hajdaláčkovi.
1: Ale v té básničce je krejcar na tvarůžky. Taky je tam troníček na tabáček, kochtalo mladé hajadlo, které ještě nevědělo, jak se zachovat, když se zákazník zlobí.
2: Krejcar, troníček, s takovým penízem by ti určitě dneska prodali tvarůžek nebo tabák, zabublal Hlemíšť, až to vypadalo, jako by zlostí plival. Tuze stará básnička, starší než já, a můžeš spočítat na mém domečku, kolikrát jsem přežil zimu.
1: Hajadlo jen zaprosilo, prosím vás, pane Hlemíždi, neslintejte tolik, uklouznu a...
2: Slintám, protože si dělám maltu na zimní vrátka k domečku, řekl Hlemíšť. Už zavírám, protože hodlám v zimě spát a ty jsi mi sem strčil do mé malty koště, skřítku nevycválaný. Na zimu se v domečku zavřu, na jaře otevřu vrátka. Zbudou po nich jen panty na domečku. No, jen si spočítej, kolik už jsem měl zimních dveří.
1: Opravdu? Hlemíšť musel být tu ze starý, protože na jeho domečku bylo znát, jak mnohokrát zasazoval zimní vrátka. Pane Hlemíšti, prosím vás, ještě nezavírejte, nesu vám na zimní spánek sen, aby se vám až do jara dobře spalo, řeklo mladé hajadlo.
2: Inu, to jsou mi novoty, zabublal Hlemíšť. Vždycky se mi zdálo o salátu nebo o kapustě. Teď ke mně posílají mladíka, kdo ví proč.
1: Mám se zeptat, jaký sen byste měl rád. Zima bude dlouhá a líp se vám bude spát, když vám ze skladiště snů pošlou sen, který byste měl rád.
2: Cože? Starý Hlemíšť povytáhl růžky. Oni teď posílají sny podle přání? To za mých mladých let nebylo. Sen podle přání se posílal jen zvlášť užitečným spáčům, mladíku. Nám, obyčejným spáčům, se zdávalo jen o jídle, protože nás ze sna budil hlad.
1: Starému Hlemíždi se tohle nezdálo rozumné zařízení.
2: K čemu to povede, když se každému spáči pošle sen podle přání? Nikomu se nebude na jaře chtít z pelechu a svět bude plný líných tvorů.
1: Zatahoval pomalu růžky a řekl,
2: jdu se zavrtat do země a zavíčkovat. Nerozumím tomu.
1: Mladé hajadlo nevědělo, co si s tím mrzutým Hlemíždem počít. Marně vzpomínalo, jestli se něco o takových případech učili v hajadlovské škole. Zašimralo Hlemíždi znovu stéblem trávy. Pane Hlemíždi, nespěte ještě. Mám vyrobit sen pro Hlemíždě a musíte mi říct, co mám dělat.
2: Nejsem užitečný, žeru salát a dělám v záhoně neplechu, řekl Hlemíšť.
1: Nejste užitečný, ale užitkový. Dáváte užitek? Lidé si vás dokonce pěstují. V ceníku je napsáno, že kilo Hlemíždů stojí moc člověčích peněz.
2: Hlemíšť tomu nerozuměl.
1: Byl starý a z jiných časů.
2: Nemám rád lidi, řekl. Mám rád jen člověka zahradníka, protože umí udělat salát. Taky umí udělat mokro v záhoně, když dlouho neprší déšť. Z člověčích věcí mám rád jednu věc. Jmenuje se konev.
1: Mladé hajadlo si to všechno zapsalo do zápisníku, řeklo děkuji za rozhovor, jak se to učili ve škole, a letělo vyrábět sen pro Hlemíště, aby byl sen hotov dřív, než Hlemíždi zavřou svá zimní vrátka. A v těch snech bylo pak vidět moc a moc salátů, jak je zalévá moc a moc konví.
3: Máničko.
4: Ano.
3: Rozsvít lampu.
4: Ano.
5: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
4: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
6: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
3: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
5: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.
6: Skončil náš poslední večerníček.
4: Ach jo.
6: Světlo dne nahradil plamen svíček.
4: To jo.
7: Podzim nám sklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny.
8: Tichu a pohodě noční hodinky. Budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
4: Dva králíci nám z klobouku vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, v spánku leh si den.

0: Velectěné shromáždění, začal papoušek. Milí přátelé, srstnatí, pernatí, šupinatí i všichni ostatní, svolal jsem vás, abychom se poradili o nadcházející zimě. Mám ze svých 77 cirkusů zkušenost, že v zimě je nám zvěchy zle.
1: Ano, tak jest, volalo bouřlivě celé shromáždění. My chceme i v zimě slunce a žížaly a čerstvé, zelené, lupeny a živé, tučné, mouchy. Tak volali jeden přes druhého. Každý z nás ví, kde ho bota tlačí, řekla užovka. Ale jak si pomoci, to vysypte. Uspořádat dobročinnou loterii, ozval se návrh obecenstva. Uspořádat prozebný průvod Prahou. Uspořádat dobročinné představení na Václavském náměstí.
2: Podívejte se, řekl Míša. My to vlastně zahálíme a ostatním zvířátkám darmo ujídáme. Mě to tady už omrzelo. Venku budeme mít větší probíhačku. A hlavně můžeme tam zvířátkám pomoci.
3: Jak bychom jim mohli pomoci, nechápala Barbora.
2: Budeme pro ně pořádat představení. A je to.
3: No, to by šlo, usoudila Barbora.
1: Dobrá, půjdeme, rozhodl Vasil. Míša si dal pac a pusu se Žofinkou. Barbora se rozloučila se Žofinčinou maminkou. Dali s Bohem všem zvířátkám. Slíbili si naschledanou a šli.
4: Polem hájem, širým krajem.

Vyprávění osmé, v němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupily. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo. Má nohy jako Čáp, vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech. Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese. Unesl by nás všechny? Zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu, co možná nejblíž. To se ví, odpověděl pilot a smál se. I Pepíčka? Ptala se Aneška. Pepíčka taky. I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo. Kociánka taky, řekl pilot Hejduk. A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta. Zaštěkl hav a povyskočil, aby bylo vidět, že je tady. To víš, že s námi poletíš, řekl Vojta a pohladil Kociánka po hlavě. Spokojený pes odběhl do jiného kouta a hledal tam nějakou potvůrku, do které by se mohl zakousnout. Měl na něco velkou chuť. Tohle je Sokol, řekl pilot Hejduk a zastavil se s dětmi u druhého letadla. Bylo o moc nižší. Všude oblé, jako vajíčko, a jeho podvozek se dal zatahovat do trupu letadla. Co je to? Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl. Proč tam stojíš? Zeptal se pilot. Můžeš jít přece k nám? Pepíček se bojí, šeptala Aneška a chichotala se. A proč se bojí? Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Aneška, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla. Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat. Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem. Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo. Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr. Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli. Ta se asi točí. Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Aneška. Pochyboval Pepíček, copak letadlo může létat rychleji než vítr? Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů. Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven. Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček Slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil Krtka a nechtěl ho pustit. A teď ho dokonce přinesl dětem. Krtek! Zasmál se pilot. To bude mít děda Kozelka radost. Už ho tu honí aspoň 14 dní. Kociánku, řekl Vojta a pohladil psa po hlavě. Dones ho dědovi.
Kosiánek běžel ke starému Kozelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo. Pes přinesl krtka a položil ho dědovi k nohám. Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich krtek nezakousl. Ba sama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jeli s tím pryč. Kociánek se tak lekl, že krtka pustil. Kociánek i krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, krtek vběhl do nejbližší díry a Kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčely po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: ale já si stejně radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakvokali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se, pejsku. Teď jsem u tebe.
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, krtku. Já ti to oplatím. A myslel to doopravdy.

0: Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil Krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky Krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl Krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
0: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
2: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlynářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku, ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlynářce, mlynářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlynářce, mlynářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: o kocouru, kohoutu a kose. Jeden táta měl 3 syny. Nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj a nejmladší Michal. Všichni 3 byli odrostlí, když se jedenkrát táta roztonal a za několik dní k smrti se chystal. I povolal chlapce k loži a pravil. Víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch 3 věcí si každý jednu vezměte. Nevaďte se, buďte vždy svorni, pánbu vám požehná. To dořekl a umřel. Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, protože s ní uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. Ale milí bratři, řekl Martin, doma všichni zůstati nemůžeme, sice bychom hladem umřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte, já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni 3 rádi a co jeden chtěl, to chtěl také druhý, protož nestavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práci nenašel. Konečně přišel do jedné země, kde byli lidé ještě tuze hloupí. Když přichází k městu, potká jednoho člověka a ten se ho ptá, co nese. Kosu nesu, odpověděl Martin.
1: A co je to zač?
0: Tím se tráva seče.
1: Tím se tráva podžírá, i to je výborná věc. My musíme trávu rukama trhat, což nás velké namáhání stojí. Kdybyste chtěl k našemu králi jít, on by vám toho podžírače dobře zaplatil.
0: I proč ne? To udělám.
2: Pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice podivil a hned Martina zjednal, aby šel na královská luka trávu podžírat. Martin šel a s ním množství diváků. Než Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půli louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro 2, pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro 2, divili se, že je takový kus louky posečen.
0: Bude váš podžírač také jíst? Ptali se Martina. Když dělá, musí se krmit. Ale jděte jen s Bohem a nechte nás o samotě.
2: Sloužící odešli a Martin snědl oběd pro 2 sám.
0: Toť jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro 2. Kdyby byli přinesli jen pro 1, nebyl bych se najedl.
2: Tak to dělal den jak den, až všechny louky posekal. Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s kosou na rameně.
1: Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?
0: Sám, královská milosti, odpověděl Ferina.
1: Jestli pak bys nám ho tady nechal za 1000 zlatých.
0: Stojí ovšem za více, ale dám vám ho za ty peníze, pravil sekáč, složil kosu a přijav peníze, šel domů.
2: Král dal kosu do jednoho pokoje postavit, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu poručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho vprostřed do země a odešli pryč, soudce v domnění, že to nemá podžírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, mnoho-li už je uděláno.
0: Ale kosa stála, kam ji ráno postavili.
1: To jim bylo divné.
2: Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou.
1: Vždyť bylo hned první půl dne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel. Proč asi nechce dělat? Myslil si král a vrtěl hlavou, ale večer přišel služebník zase řka, že se kosa ani louky, ani oběda netkla.
0: Toť musí mít ji učarováno, řekl král. Dejte jí vysázet 20 ran a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji.
2: Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a byřic jí 20 vysázel.
1: Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavici a lec kterého všetečku švihla přes nos.
3: On ji učaroval, křičeli všichni, zakopejte ji.
1: To také učinili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako kdy jindy.
0: Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otce, že jim tak výnosné dědictví zanechal. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj.
3: Teď půjdu já se svým kohoutem do světa. Snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu.
1: Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé, v Čechách bys mnoho nedostal, radil mu Matěj. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zas k jednomu městu a potkal pána.
0: Co pak to neseš, člověče? Ptal se pán.
1: Nesu kohouta, odpověděl Matěj.
0: Takové ptáky zde nemáme, k čemu je dobrý?
1: Ten pták přivolává den.
0: I to je div divoucí. My musíme po každé den vyprovázet tam za ten vrch a ráno mu zase jít naproti, což nám velké nepohodlí dělá. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci.
1: Vždyť se můžete přesvědčit, řekl Matěj a šel s pánem ke králi.
0: Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává, a když jde spat, jde ten den také spat.
3: I to by nebyl k penězi zaplacení, jestli tomu tak, kterak povídáš.
0: Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit.
1: Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo to dlouho a den odešel, aniž by ho byl kdo vyprovodil. Král byl rád a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Byla hodina, nic, byly dvě. Kohout zakokrhal a všichni se rozděsili, co to za divný zpěv. Byly tři hodiny, kohout zase zakokrhal a tak pořád až do čtyř hodin, kdy se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že kohout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matěj z pokladnice 5 000 a vším, aby ho uctili. Matěj zhrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s penězi nehospodařili, rozkouleli se jim dosti brzo. Když jich bylo už na mále, řekl Michal. Nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlídnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste vy dostali. Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, v Čechách, že by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do jedné země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel do hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to v pytli nese.
3: Kocoura, odpoví Michal a ukazuje mu ho. To je divné zvíře. A k čemu je dobré?
1: Chytá myši. A tích je cokoliv do mě, všechny je zlapá.
0: I stačí jen honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi. My máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají a král by dal nevím co, kdyby se někomu poštěstilo ze zámku je vypudit.
1: Ha, ha, toť bude snadná pomoc, odpověděl Michal, dal kocoura do pytle a chvátal za pánem.
0: Když přišli ke králi, řekl pán. Milostivý králi, ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které myši lapá, a kdyby vaše milost poručila, on by ho prodal.
1: Je-li to pravda, rád ho koupím.
0: Milostivý králi, jen mi povězte, kde je myší nejvíce, a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit.
1: I vedli Michala do komory, kde jich nejvíce bylo, takže se jich pod nohama jen hemžilo. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou spoušť mezi myšmi, že nebylo možná.
3: Král měl nesmírnou radost a hned poručil, aby se Michalovi 10 000 zlatých vyplatilo. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vrátil domů. Za 2 dny po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát a že žádných myší nebude. To nikdo nevěděl a Michal byl pryč. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil. Michal kráčel zatím pokojně cestou, kudy byl do města přišel. 4. den vidí najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá. Zůstane tedy stát. Jezdec přijede, začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát, čemu ale Michal nerozuměl. Aby mu ulehčil, ptá se ho po německu, vás? Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jako by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen, a jde s pánem Bohem dále. Celý uřícený, uprášený, vrátil se jezdec zpátky a sotva skočil z koně, běžel ke králi a oznamoval. Milostivý králi, smutná novina, až zlapá kocour myši bude po nás veta.
4: Kdo ti to řekl? Ptal se uleknutý král.
3: Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl, vás. Hned volal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam postaví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil 4 silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Druhou noc bylo ale ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslel si muž blíže okna stojící, co to asi znamená. Osmělil se tedy a nahlídl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně a jak zahlídl bousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl ten tam. Druhý muž zaslechl křik i běží se podívat a tu vidí vojáka ležet bradou vzhůru. Tryskem pádí do zámku a volá. Ach, zle je, zle, milostivý králi, ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co u okna stál. Bůh ví, kde běhá a co již lidí uškrtil. O, to je neštěstí. Hned se všecky domy uzavíraly, kde kdo byl, se schoval a král poručil, aby se pluk těch nejsrnatějších mužů v těžké brnění přistrojil a na kocoura táhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoliv se honilo 3 dny, po kocouru nebylo více ani památky. Bratři žili zatím svorně a spokojeně, hospodařili lépe než prve, neboť věděli, že se teď na nic více spolehnout nemohou. Častokráte ale, sedíce pohromadě, hloupým lidem se vysmívali.

0: A potom se jaro rozběhlo všady. Kvítečky bílé, žluté i červené, modré, fialové i do růžova obracely své kalíčky ke sluníčku už od rána. To provětší sílu a krásu jarní po všech lukách a stráních kolem. A co teprve travička jarní první? Zářila do dálky světlonkou zelení načechranou a hebkou jako vzácný kobereček panský. Sluníčko si od rána do večera pročesávalo zlaté vlásky, aby toho prvního letošního hřání bylo dost pro všechny a jenom ku prospěchu. Tu neděli před Velikonocemi seděl maličký Bůby se zajícem Kryšpínem ve vrbičkách a z ohebných žlutavých proutků pletli koledovací pomlásky velikonoční. Kryšpín ukazoval dráčeti, jak vrbové proutí nejlépe zaplést správně a jedinou starost měli s pentlí.
1: Prosím tě, Kryšpíne, když už je o tom řeč, řekni mi konečně krásně a pomalu, co to koleda vlastně je? Prosím tě.
2: Koleda? Ty nevíš, co je to koleda? Odejď bys věděl, když jsi na světě první rok a Velikonoce ještě nebyly, co ses narodil v jeskyni. To máš asi tak. Přijdeš třeba k Teresce s pomláskou, zaspíváš jí nějakou moc pěknou říkanku velikonoční a dostaneš malované vajíčko pro radost a velikonoční náladu správnou. No, a to je ta koleda. Už víš?
1: Ty, Kryšpíne, a ty znáš nějakou moc pěknou velikonoční říkánku pro veverku Teresku správně?
2: No je. A kolik? Třeba hody, doprovody, dejte více malovaný a tak.
1: Hody, doprovody, dejte vejce malovaný. No jo, ale jak malovaný? Proč malovaný? Čím malovaný?
2: Přece všelijak. Na červeno, na zeleno, na žlutavo. No a tak.
1: A to mi teda zítra Tereska jistě dá, když zaspívá?
2: To je ptaní jako ve škole lesní. To se ví, že dá. Proč by nedala?
0: Potvrzoval zajíc Kryšpín řeč a sbíral se do polí, protože sluníčko už si na obzoru zdobilo červánkovou postýlku na růžovo a byl čas ke spaní. A když Kryšpínovo bílé pírko na ocásku zmizelo za jezevčí norou, také Bůby se rozloučil se starou vrásčitou vrbou, která tady dávala z potoka mladým proutkům pít od nepaměti dávné a běžel domů do jeskynky v žulové skalní stěně nad srnčí pěšinkou k vodě. A tak se stalo, že hned na druhý den ráno nemohlo dráče dospat ani dost málo, protože to bylo právě to ráno na velikonoční pondělí.

0: Dej mi malovaný vajíčko.
1: Veršoval Bůby hned pod dubem na jeden ráz, ale hned se zase zarazil, protože ani jemu se ta koleda moc nezdála vůbec.
2: Ty jsi tomu dal, Bůby. Počkej, hned jsem u tebe dole v trávě.
3: Komu jsem co dal? Zase?
2: Tady máš koledu, Bůby. Oříšky, sušené jahody od loňska, maliny, ostružiny a borůvkové rozinky. Ať ti slouží jenom ke zdraví.
3: A kde mám malované vajíčko? Krišpin říkal, že mi dáš jistě taky nějaké malované vajíčko.
2: Kde bych vzala vajíčka, Bůby? To si o Velikonocích dávají lidé ve vsi. Já můžu dát jenom, co mám.
3: Co pak já? Já? Kde pak já? O mě ani nejde vůbec přece. Ale za chviličku přihopká z polí Krišpín a ten se na vajíčka přenáramně po zaječím těší. Co teď? Nebuď smutná, Teresko. Já už na něco připadnu.
1: Konejšilo dráče ve verku Teresku, která měla slzičky už na krajíčku oček. Sotva však Bůbí oběhl lískový keř. Div, že neporazil lišku Denisu. Denisa tady byla nepochybně na výzvědách, kdo co v lese dělá a proč, nebo kvůli nějaké špatnosti liščí, protože Denisa byla nejfalešnější v lese a dráče mělo nakázáno, že s ní nemá mít žádné spolky.
4: Tak co, Bubu, na koledu, aby ne, když máš takovou pomlásku, novoučkou, pružňoučkou, štípavoučkou.
3: Ani ne, jenom mám starost. Kde se hned vajíčka pro Teresku do chvilinky? Malovaná a koledovací z lásky.
4: Ty tedy potřebuješ vajíčka? Podívejme, ale to je přece snadná pomoc. Kmotra Sojka rozdává vajíčka. Podívejme, ale to je přece snadná pomoc. Kmotra Sojka rozdává vajíčka, ovšem roznáší je

0: zjištím způsobu, až se jí od pusy prášilo a ještě chtěla zpívání. Dráčeti se vůbec nechtělo do koledy právě pro Denisu, ale potom si vzpomnělo na Teresku a tak spustilo, jak nejlíp umělo v tu chvíli.
1: Holi, holi, doprovody, dejte vajíčko malovaný. Dejte vajíčko malovaný, holi, holi, doprovody.
0: Vůvy se usmíval jako sluníčko na svět, protože měl ukrutánskou radost, že přece jenom připadnul na koledu celou, i když podráčecím. A tak ho Denisa doprovodila k odrostlému modřínku, co byl šestý v řadě, a ukazuje na sojčí hnízdo ve větvích až nahoře u vršku.
2: Nahoru ale musíš sám. Jsem nějaká unavená.
0: Naříkala Denisa a tak dráče, že si tedy vyleze. Když byl Bůby od sojčího hnízda asi tak na tři větve, zmizela Denisa jak raní mlha ze čtyřlístkové loučky za potokem, to, aby se potom neřeklo, že s tím velikonočním lezením pro vajíčka něco má. Dráče zatím opatrně sebralo všechna sojčí vajíčka, co našlo, a už běží, jak jenom les dovolí, zpátky za Tereskou k prostřednímu dubu.
1: Tady máš vajíčka, Teresko. Jenom se musí namalovat.
3: Pro pána. Kde si je vzal? Snad ne k modře sojce.
1: Přece mi je dala Denisa za zpívání.
3: A kde je vzala Denisa?
1: Měla je na stromě. Sama mě k ním dovedla.
3: Vždyť je má kmotra sojka na vyhlídání. Budou z nich malá sojčátka pro mateřskou radost a potěšení. Kmotra na vajíčkách sedí už od veliké vody. Co pak chceš, aby letos neměla vůbec žádná mláďátka pro potěšení?
1: Tak já je tam honem zanesu zpátky a všechno se zachrání.
3: Už si na ně sahal, Bůby. A na taková vajíčka už se kmotra sojka neposadí. A když je nikdo nebude zahřívat z lásky, nebudou mít malé sojky sílu a neproklubou se na den.
1: To mi jistě udělala Denisa na potvoru.
4: Víte co? Doneseme je na stráňku pod lesem a poprosíme sluníčko, jestli by malé sojky nevyhlídalo za nás.
0: Poradil konečně zajíc Kryšpín z polí, protože se přece jenom líp vyznal. A tak to také udělali. Položili opatrně sojčí vajíčka do suché loňské trávy žluté, skrze kterou už vyrážely nové letošní travičky zeleně, a začali volat na sluníčko prosebně za sojčí mláďátka a dráčecí chybu. Zlatavé klubíčko na modravém nebeském koberečku se doopravdy na kamarády mile usmálo, rozehřálo se do kulata a šimralo sojčí vajíčka na šošolce. A tak jenom čekali.
1: Tohle vajíčko je nějaké moc divné na pohled.
0: Pověděl najednou Bůby, který z domečků malých sojek nespustil oči ani na chvilinku. To už ale v nazelenalých vajíčkách začalo veliké ťukání a šramocení divné a za chviličku se to mezi skořápkami hemžilo malými sojčaty jako v mraveništi při práci.
1: Tohle vaječné vajíčko pořád nic?
0: Hlásilo dráče od Pařížsku, kam si prapodivné vajíčko odneslo, aby ho mělo lépe na očích. Najednou to však zaťukalo, zapraskalo a zakřupalo a z rozpůlené skořápky se vyvalilo něco okatého, něco šupinkovatého a něco střepatého jako klubko sena na lučině a už se to rozhlíží.
1: Ty nejsi sojka. Co ty jsi vůbec zač, ptáčku?
5: Já jsem, prosím, kukačka. A mám přeukrutný hlad.
1: Tak se ti něco dá, kukačko. To je maličkost. Chceš sušenou jahodu nebo křížalu?
5: Pro jistotu si vezmu obojí. Já, prosím, ještě nevím, co je co. A když už ty jsi mě vyhlídal, tak to jste moje maminka. Takže ze všeho nejdřív se musíte postarat, abych neměla hlad. Prosím.

0: A také bych prosila nějaké jméno. Když už jsem na světě, když už jsem se vám vyklubala, když jste si mě vyhlídal, tak to musíte honem se jménem pro mě.
1: Já nejsem žádná tvoje maminka. Já jsem přece dráče z lesa Hůrky, ptáče vykulené. Dráče povídám, žádná maminka.
2: Co je to tady za rámusení, pokřikování, dohadování a vůbec?
1: Říká, že jsem jeho maminka, Cyrile. Pořád chce jíst a ještě chce jméno, Cyrile.
2: To je zatrolená věc. Když oni kukačky z nerozumu, právě toho, kdo je u jejich narození první, mají za svoji mámu. Tak to je. Taky nějaké jméno dej, přece. To nic není.
1: Tobě se to řekne krásně, Cyrile. Taky nějaké jméno dej. Ale jaké? Aha.
0: Maminko, já mám hlad.
1: Neříkej mi do kolečka maminko, nebo tě plácnu. A budeš se jmenovat... Budeš se jmenovat Křížala. Tebe bude lepší šatit, než živit, Křížalo nějaká.
3: Upamatovalo se dráče z řečí, když už kolikrát běželo k prostřednímu dubu pro zásoby ze spíšky ve verky Teresky.

0: Kdyby se malá kukačka narodila v hnízdě na modřínku, všechny sojčí děti by vystrkala z hnízda ven dolů na zem. Teď je musí komodra sojka donést zpátky do hnízda na modřínku.
1: Všechno zlé je nakonec přeci jenom k něčemu dobré.
2: Kmotra má sice pravdu, Bůby, ale na ptačí vajíčka se přece jenom opravdu nesahá.
3: To už ale sluníčko posílalo lesíku hůrce i stráním a polím kolem poslední denní zlatavé políbení a stlalo si za obzorem červánkovou postýlku. Bůby až do tmy přepoctivě pečoval o malou kukačku křížalu a teprve když usnula, i on se celý polámaný uložil k prvnímu jarnímu spaní.
4: To jsem si nasadil pěknou blechu do kožichu.
3: Hudrovalo dráče po medvědím a slibovalo si, že to lišce Denise nezapomene co živo. A na ptačí vajíčka, jak tě živo sahat nebude, kdyby bylo kdo ví jak. Hned potom usnul s paním vonavým, jako první jarní povětří z dálky.

0: teď je nešťastný den. Neměl si rákosníčku chodit k vodě ven.
1: Povídal si skřítek, když se procházel po hrázi a s obavami pozoroval hladinu rybníka. Ráno vstával levou nohou, bylo 13. a tak pořád myslel na to, co se asi dneska v brčálníku stane. Nemusel čekat dlouho. U stavidla něco zašplouchalo, zabublalo a pak se tam začaly dělat vlny.
0: No, tohle tedy, to není jen tak,
1: zarazil se rákosníček.
0: Tam dole určitě něco neklape.
1: Za chvíli bylo ještě hůř. Vody ubývalo, ryby se sjížděly do jednoho hejna a vodoměrka začala honem měřit vodu.
0: Vodoměrko, Věrko, volal na ní rákosníček, proč pak bereš rybníčku míru? Protože v něm máme asi díru,
1: povídá Věrka.
0: Ať měřím, jak měřím, vody je čím dál míň.
2: Jen žádné obavy,
1: chlácholil jí rákosníček.
0: Až najdu, kde nám to utíká, všechno dám hravě do pořádku.
1: Nemusel brčálník dlouho obcházet, protože už z dálky viděl, jak voda utíká dřevěným stavidlem. Však v něm také byla díra na 5 palců. A zrovna v tu chvíli vodoměrka hlásila.
0: Stav vody v rybníku dnes v poledne. Na mělčině 2 špetky, uprostřed 5 trošek. Vyhlídka na zítřek, setrvalý pokles.
1: Když to slyšeli ryby, dali se do velkého naříkání.
0: O, jaké neštěstí, o, jaká pohroma. Ne, to já nedopustím, konejšil je skřítek. Buďte bez obav, všechno napravím i opravím, jakože se rákosníček jmenuji.
1: Když tu díru ucpal dlaní, myslel si, že má vyhráno. Ono totiž opravdu přestalo v rybníku vody ubývat.
0: Sláva ti, šlechetný rákosníčku, sláva ti,
1: volali ryby a tleskali ploutvemi. Skřítek se ukláněl na všechny strany, ale pro sebe si bručel.
0: Jaká pak sláva? Co pak tady budu navěky dělat špunt?
1: Vyspravil proto stavidlo záplatou z letnínového listu a říkal si, že je po starostech. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala vodní hladina zase klesat. Vedle záplaty se totiž objevila nová škvíra, pak další a další. A když bylo stavidlo děravé jako ementálský sýr, vykoukla z něho ondatra. To je taková velká vodní myš. Pyšně si nakroutila bousky, potmě šile koukla na rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. To rákosníčka dopálilo.
0: Okamžitě, ale okamžitě toho nech,
1: obořil se na ní.
0: Stavidlo není žádná perníková chaloupka přece. Jenomže my, podvodní myši, chroupání přímo zbožňujeme,
1: odpověděla potouchle ondatra.
0: Ono je totiž pro nás dřevo něco jako perník. Tak, ona si klidně mlsá,
1: chytil se rákosníček za hlavu,
0: a mně tady utíká voda.
2: A nám se tady už skoro courají ploutve o dno,
1: naříkali ryby.
0: Courají, necourají, ocekla vodní myš. Mně dřevo zkrátka chutná jako marcipán.
2: Tak to je konec, bědovali čím dál víc ryby. Náš úplný konec, neboť lekneme na suchu.
1: A pak už jenom na prázdno otvírali pusy a z očí se jim koulely slzy.
0: Nezoufat, nenaříkat,
1: povzbuzoval je rákosníček.
0: Vše se v dobré obrátí. Ještě jsem tu totiž já, rákosníček. kostníček. A toho Bohdán nebude, aby mě taková kazimiš kazila rybník.
1: Ondatra ale o tyhle řeči dbala asi tak jako pes o pátou nohu. Skřítek proto chytl první klacek, který mu padl do ruky a chtěl jí z brčálníka vyhnat. Jenomže už při prvním šplouchnutí mu ta uličnice hůl nejdříve překousla, pak oba kusy schroustala a navíc se mlsně olízla.
0: Můžeš mě klidně nabídnout další,
1: popichovala rákosníčka a oči jí přitom škodolibostí jen svítily.
0: Ach jo, kdybych já tak věděl, co na tu zatrcenou vodní myš platí,
1: povzdechl si rákosníček.
0: Což takhle zkusit kocoura?
1: Navrhovali ryby s poslední špetkou naděje v hlase.
3: Kde pak? Mávl rákosníček odmítavě rukou.
0: Kdo to kdy slyšel, aby kočka lezla do vody?
1: A dál si dělal těžkou hlavu z toho, že neví jak dál. Najednou mu ale v očích zahrály šibalské ohníčky.
0: No ano, no to je přece ono,
1: plácl se do čela.
0: Kocour sice ne, ani kočka ne, ale kočičky ano. Takže teprve teď se ukáže, kdo z koho.
1: Na hrázi tou dobou kvetly jívy a jejich ohebné proutky plné kočiček se všelijak do sebe zaplétaly. V zrcadle vodní hladiny vypadaly všelijak, ale poté, co jim skřítek trochu pomohl, objevila se tam děsivá kocouří tvář. Taková podívaná vodní myš vylekala a když rákosníček navíc příšerně zamňoukal, naježily se jí hrůzou všechny chlupy.
3: Tohle je tvůj konec, strašil jí rákosníček. Jestli okamžitě nezmizíš z rybníka, je s tebou úplně co? No přece ten, amen, ale úplný amen, to ti povídám.
1: Navíc Ondatra nečekala, přeskočila hráz a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
0: Ještě že má strach velké oči,
1: pochechtával se rákosníček.
0: Jinak by to moje strašení prokoukla a s rybníčkem by to vzalo zlý konec. Takhle jsem ovšem slavným vítězem já.
1: Když potom v děravém stavidle ucpal i tu nejmenší škvíru, obrátil se k žasnoucím rybám a povídal.
0: Tak hele, kdyby zase něco, tedy někdy něco, jo, tak nezapomeňte, že vše vyřeší samozřejmě a jako vždycky rákosníček.
1: Když potom šel večerní procházkou kolem brčálníka a spraveného stavidla, říkal si, jak je dobře, že ten nešťastný den nakonec šťastně skončil. Ale to už se na nebi objevila hvězda večernice a skřítek šel spokojeně spát.

0: Démantový obojek. Bylo půl sedmé a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Povzdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajd do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, démantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea. Staral se ředitel.
0: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf.
2: Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
0: Ticho, starouši, uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor.
2: Panu řediteli div nevypadly oči z důlků. Uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
0: Hello, Charlie, vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední
2: trpasličí buldoček. Šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea.
3: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka. Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
2: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum. Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
2: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
4: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
2: ochotně odemykal Škubánek.
4: Můžete mi říct, dožadovala se uklízečka, kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
2: nabízel se Škubánek.
4: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
2: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla!
2: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
2: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
4: Ticho, starouši!
2: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Bulldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
4: Ahoj, Charlie,
2: mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
1: Šmudlo přines,
2: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal diamantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
4: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
2: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
2: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
2: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
2: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní kož brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
2: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
5: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
2: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
1: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
5: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
2: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně.
6: Obávaná!

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku. Co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosil a slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Kmotříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary. Dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno, a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček a kmotříčka a beruška a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach, jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janíce taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. Neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty. A ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se a maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Virunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat, proč by musel tady svítit. Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka a tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček, také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to mi už ví, kam se dostanou, jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme, když letí.

Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek, celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani ji nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko z večera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcit, že má. Bere si mladého Verunka tamhle na druhé straně z šípku. Toho? Viď, je takový rozlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z Růžtky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach,
v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč

Letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovíčka vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžtky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým Broučkem a ona mě jednou povídala, že by chtěla a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leť a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva Verunci se na mne zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžtky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš. Jen když bude hodná a poslušná, Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku? Tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotřičko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotřička se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotřička se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mě vzala. Abych prý se tě zeptal. Tak, Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda. Ale já víš co? Já se to rozmyslím. Přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel. Zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A copak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z Roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

0: A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlasy jako tatínek a tolik toho napovídal, ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka a zas to dlouho netrvalo a měli malonkou Berušku a tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A potom ještě měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a Berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí Berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového jara.
1: Hleďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
2: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Copak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě, to tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka, tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí.
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu, jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to ví, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ještěr?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic, a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny od té doby, co tě viděli v televizi. Od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 44444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí Děd Vševěd. Zazvonil. Ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u Děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna Děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království.

0: místo aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
2: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
0: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
2: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem vševědem schovávat?
2: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
2: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já se mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
0: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatý vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
0: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatý ani šedivý vlas vytrhnout nechci.
0: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
0: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
0: Ale stejně by to bylo marné. Můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš. Zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
0: Ale nevypadali. Nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
2: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i 3 zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta 3 vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelnogaráže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
2: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vševěd se zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl.
3: Teda, koho to tu matko máš?
0: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
3: Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
2: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to, To už mi teda nic neříkejte, pane děde Vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
2: Děd Vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
0: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říkat to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste Vševěd.
0: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
2: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
0: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby.
0: No, tak tohle teda neřeknu. Já jsem sice děd Vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesvík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Sláví.
0: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
0: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
2: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
0: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
0: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se, takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
2: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
4: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
4: Čau, Maxi Pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
4: O, no dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
4: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na Žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
2: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinker a jen se za ní zaprášilo.

0: Ne, tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtej. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbily se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: No promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otilí.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otilýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
3: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
3: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka lesem a potkali Svatojánka.
1: Já bych k vám třeba šel do služby,
0: povídá ten Svatojánek.
1: A co umíš?
0: Řekl Křemílek.
1: A kolik se ti za to platí?
0: Řekl Vochomůrka.
1: Já bych vám třeba svítil. A když mi ráno řeknete, děkujem za dobrý posvícení, je zaplaceno.
0: Vzali tedy sebou Svatojánka do pařezové chaloupky. Pod strop pověsili větvičku kapradí, Svatojánek se na ní posadil a svítil. Večer svítil, ráno mu poděkovali a ve dne spal. Jenže jednou odpoledne Vochomůrku napadlo, že se podívá, jak to má Svatojánek uděláno ve svítilně. Tiše mu vyvlíkl svítilnu, škrtl sirkou a podíval se do ní. Ze svítilny vyběhl malý plamínek a polekaně povídá:
1: co to děláš? Vždyť já se o tu sirku spálím.
0: A utekl pod postel do tak malého koutku, že tam za ním nemohl ani Křemílek, ani Vochomůrka. Svatojánek jen povídá:
1: teď si to, Vochomůrko, vyvedl. Už vám neposvítím.
0: A o plamínek měl taky starost, že prý ho není čím krmit a že v koutku pod postelí vyhoří a uhasne. Od té doby se Vochomůrka nevyspal. Každou noc chodil po pasekách a sbíral olámané měsíční nitky. Nosil je pod postel a plamínek z nich ulizoval. Tak to šlo několik týdnů. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou a díval se, jak Vochomůrka krmí plamínek měsíčními nitkami.
1: Co s tím bude dál?
0: Lámal si hlavu Křemílek. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou, plamínek hořel v koutě pod postelí a Křemílek s Vochomůrkou se dávali po tmě. Až jednou večer zabouchal někdo na dveře a do chaloupky se bez pozvání hrne Čmelák s basou. Postavil basu do rohu světnice, dobře ji tam opřel a teprve potom povídá:
2: je to basa vzácná. Takové basy rozhazuje na jaře sluníčko a čmeláci je hledají, aby měli na co hrát. To dá práci. Sluníčková basa je moc vzácná basa.
1: A proč nám to všechno říkáš?
2: Protože mi dnes napršelo do bytu. A já tu u vás s basou přespím, aby jí nepopraskaly struny.
1: Tak si tu spí.
0: A Křemílek usnul, spal Svatojánek, dřímali Čmelák i basa, klimbal plamínek v koutku pod postelí. Jen Vochomůrka ne a ne usnout. Dostal chuť zahrát si na basu. Vylezl spod pruhované peřiny, tiše po palcích přešel světnici a namátl smyčec.
3: Nech toho, zabručela basa.
1: Já jen trošku.
3: Ráno je času dost.
1: Já bych si jen trošku brnknul na tu nejtenčí strunu,
0: vemlouval se Vochomůrka. A rozespalá basa se rozčertila a praskla na ní struna. A zrovna ta nejtenčí struna. Probudilo to Křemílka a on povídá:
1: teď si to, Vochomůrko, vyved do repete. Nejdřív si vystrašil plamínek a teď zkazíš basu.
2: Já ji spravím,
0: špitl Vochomůrka.
1: Já tam dám místo struny provázek.
0: A dal tam ten provázek a zabrnkal. Basa zahromovala jako divoká, div to neporazilo chalupu, protože sluníčková basa, ta chce jen nejjemnější struny. Probudil se čmelák a křičí.
1: Kdo to zkazil?
0: A že si dojde pro vosy, to jsou jeho sestřenice. A že jich je 77. Rozběhl se ke dveřím, ale když šel kolem postele, vyklouzlo spodní svatojánské světýlko a povídá.
4: Zkazil to ten vochomůrka, co mě vystrašil rozsvícenou sirkou. Tak ať si to od těch vos vypije, ano.
0: Jenže v tom svatojánek přestal kejklat vyhaslou svítilnou, chytil do ní plamínek jako do klícky a povídá.
4: Ty máš ale roupy. Kdo pak tě vykrmil měsíčními nitkami? No, vochomůrka,
0: špitlo světýlko.
4: Tak vidíš, tak já mu za to poradím,
0: řekl svatojánek a poradil vochomůrkovi, jak spravit basu. Svatojánek otevřel svítilnu, vochomůrka si uždibl koneček plamínku a nasliněnými prsty ho vytáhl ve strunku. Strunku napnul base od krku až ke kolenům. A svatojánek dál svítil v pařezové chaloupce a čmelák drnkal po pasekách na basu.

Ahoj, děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou morskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Jak to všechno začalo? Kdo ví, co se odehrává v oceánu? Tak jako jsou na zemi hory, sopky a jeskyně, tak jsou hory, sopky a jeskyně i pod vodou. Jsou tam i koníci a sasanky. A příběhy zvířátek pod vodou v oceánech se velmi podobají životům psů a dětí. V tichém oceánu, který bývá v noci tak tichý, že byste slyšeli, jak dopadá chaluha na dno, žil delfínek Deo. Měl maminku, ale žádného sourozence. Vlastně se jmenoval Deo Kleciánek, ale maminka na něj volala: Deo, kde jsi? Nebo se s ním před usnutím mazlila a říkala mu: Spinkej, ty můj malej kleciánku. Deo zlobil, jako zlobí všichni kluci. Nemohl se přece jen tak nečinně povalovat a dělat jenom to, co mu maminka řekla. Musel objevovat, jak nekonečný byl podmorský svět. Ale když byl z toho objevování unavený a chtěl si hrát, neměl s kým. To ho trochu trápilo. Věděl, že si jednou nějakého kamaráda nebo kamarádku najde, ale do té doby jeho nejoblíbenější zábavou byla hra na schovávanou. Někdy se mamince schoval tak dobře, že ji celou polekal. A jindy zase našel tak dokonalou skrýš, že se mu maminka ztratila. Nejspíš ho sama začala hledat a odplula příliš daleko. Nebo si myslela, že ho přepadl zlý žralok. Delfínek Deo byl poprvé sám. Úplně sám, samotinký, v obrovském tichém oceánu. Jak by bylo vám, děti? Plakali byste? Křičeli byste? Běhali byste bezradně sem a tam? To všechno delfínek Deo taky dělal. Ale nebylo mu to nic platné. Maminku nenašel. Nic snad není v moři smutnějšího než opuštěný delfínek. Jen si zkuste představit obrovitost moře a toho ztraceného mrňouska. Bylo mu smutno, plakal. Ale v moři pár slziček není vidět a navíc jsou taky slané. A tak ho nikdo ani nepolitoval. Delfínek brzy pochopil, že jenom plakat nikam nevede, že se musí o něco pokusit, že musí maminku hledat, a pustil se do světa. Když už je nejhůř, vždycky přijde nějaká pomoc. V našem případě teplý golfský proud. Co se tu třeseš zimou, pravil, když našel delfínka schouleného na dně. Pojď, zahřeju tě. Ovinul delfínka teplou vlnou a vložil mu do tlamičky hrst krylu.
To jsou takové malinkaté rybičky, které jsou na začátku potravního řetězce v moři, protože v moři, stejně jako na zemi, všichni jedí všechno. Tedy ne doslova, totiž pokud mají dost velkou tlamu. A podle toho, jak si v přírodě vystojí frontu. Hlad je vlastně prazáklad života. Kdyby neexistoval hlad, tatínkové by nechodili do práce a nikdy by nevynalezli třeba jízdní kolo. Ale to sem nepleťme, protože v moři se na kole nejezdí, s výjimkou vynálezu pana Verna. Ono se vždycky zdálo, a právem, že nohy jsou silnější než ruce, ale nejsilnější je tak jako tak hlava. Ale zase jak která, ta potrhlá vymyslí třeba bombu a ta chytřejší má co dělat, aby se s takovým nápadem vypořádala. Možná se ptáte, co má delfínek společného s lidským mládětem. Vaše maminka, děti, má v těle kousíček moře. A když vás nosí v bříšku, plavete ve vodě, vlastně v moři. A když se rodíte, musíte udělat hlavičkou pohyb, který umí jen delfínek. A když vyklouznete ven, začnete křičet. Možná, že bez křiku, v naprostém tichu, kdy si vylézala z moře první zvířátka, aby obydlela pevninu. Obydlela, to zní, jako by si hned stavila nějaká obydlí. Jaké obydlí by si asi postavila žirafa? A jaké hroch? A osel? To by to pěkně vypadalo. Co to v tom moři vlastně žije? V knížkách bývá obsah vyjmenovaný na poslední stránce. Ale obsah svého života měl delfínek Deo teprve před sebou. A nevěděl, co je knížka. Nevěděl, že knížka má i hřbet a že ten hřbet hrbí před čtenářem, aby si ji všiml. A že si ji v knihovně třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do škovně, třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do školy, kde se žáčci musí

směl jen to, co mu maminka zakázala. A tak i kdyby o něm vznikla knížka, o čemž pochybuji, neměla by řád a systém. Byla by napsaná podle toho, jestli bylo v oceánu dost smíchu. A kdyby bylo, kdyby se delfínek Deo probudil s radostí, pak by se protáhl a vystřelil k hladině, zacvakal zuby a zavískl. Nedivte se, v moři je všechno jinak. Velryby kulohlavé uvízly u pobřeží Austrálie na Mělčině. Asi se jim v kulohlavičkách něco hnulo, anebo se chtěli nechat hladit od dětí. Ty je také zachránili. Ten den děti nemuseli do školy, protože u velryb se toho naučili mnohem víc. Tuleni se tulili na Galapágách a tulili se tak důkladně, že toho roku přišlo na svět o mnoho víc tuleňátek. Tučňáci se přejídali v ledovém moři kolem Islandu. Byli tak tlustí, že vypadali jako kulička. Fráčky jim byly malé a křidýlka jim odstávala. Někteří si uvázali pod krkem černého motýlka a s naprostou vážností hráli s nejtlustší kuličkou fotbal. Lachtani se řechtali na sluníčku, protože lachtani jsou obzvlášť citliví na lechtání. Stačí jim paprsek zimního slunce a smějí se, až se za břicho popadají, každý za své. Leguáni, kteří vydrží až hodinu pod vodou, mroži, rypouši sloní, kryl, polypy, sasanky, ostnatky neboli hvězdice, mořské želvy, želvičky, koníci, dokonce i mořské řasy se cítily blaženě. Tuňák si s tučňákem spletl nevěstu. Sardinka dumala o budoucnosti olejovky. Chobotnice volala a pozdravujte naše chudé příbuzné. Hlavonožcům povyrostly nohy z hlavy. Krab obrněnec si našel úkryt ve stroskotané lodi a navštívil trosečníka na ostrůvku 3×4 metry. Mořský ďas šel konečně k ďasu. Kytovci plýtvali kytem, nejvíc plejtvák obrovský. Žít je lebeda. Škeble se šklebily. Mušle nechtěli ani slyšet o veřejných záchodcích. Lastury neboli kameje sněly o starožitníkově krámku. Perlorodky protestovaly proti názvu perlotvorky. Červený korál odcestoval do Středozemního moře, kaviár do Monte Carla, ústřice rovnou do ústřední herny kasína. A tak želva vyhrála první cenu a nechala si naservírovat hlemíždě na česnekovém másle. A když jí je přinesli, s bravurou diskobola vyhodila hlemíždě oknem na svobodu. A oni jako spitomělí hledali celou noc svoje ulity a když je našli, padli jim jak ulitý. Delfínek se tedy dostal ke knížkám. Četl o krokodýlech, aligátorech, kajmanech, o rybách, které měly za trest odplout do mrtvého moře. Ale pak jim rozsudek zmírnili, protože v mrtvém moři je víc soli než života. A voda je tak hustá, že kdybyste se tam chtěli utopit, tak se vám to nepovede. Voda vás ke dnu nepustí. Delfínek si v duchu prospěvoval žraloci, laloci, mají hubu proříznutou za noci, za noci. A zapomněl, jak to bylo dál. Olihně byly tak krásně vypasené, že se jim říkalo stádečko k sežrání. Ono, když je někdo vypasený, tak si o to přímo koleduje. Olihně jsou takové nedomrlé chobotnice, jako by se zamlada nacpali do mokrých džínů, ze kterých se už nedostali. Jsou uzavřené v dlouhé měkké schránce, koukají jenom jejich chapadýlka. Chobotnice je měkká, přísavná, ošklivá, jako když se pokusíte zušlechtit blivajs, a umí prchat za pomoci mocného inkoustového efektu. Oliheň to v životě asi nikdy nikam nedotáhne, ale je tuhá, chutná a je jí to celkem fuk. Za to losos dobrodruh pocítil takový stesk po místě svého narození, že se vydal do vnitrozemí za svou osudovou láskou a zahynul tam. Jeho poslední slova byla: ach, jaká

0: krásná smrt. Krab poustevníček delfínkovi prozradil, že Japonci delfíny vraždí a pojídají, kanibalové. Přesto jim delfíni pomáhají v boji proti žralokům, neboť jsou přátelé všech námořníků. To je ohavný účet. Doufejme, že Japonci nebudou takoví navždy a stejně jako divoši pochopí, že když si vyvraždí orangutany na nedělní oběd, nebudou mít jednak co jíst a jednak jim skončí estrády. Protože orangutani byli vždycky prvotřídní baviči. Rozdali tolik smíchu, že se obžerství může jít zahrabat. A co delfíni? Medúza byla žhavá, ale jen když někdo neuhodl, že se nepíše s kroužkem nad U. Medúza není moc inteligentní, to si přiznejme. Plave jen tam, kam ji nese proud. Neuvažuje nad změnami směru a její tělo připomíná opuštěnou noční košeli. Ale protože je pitomá, neváhá žahnout i malé dítě, které by si s ní chtělo hrát. Je lepší jí předhodit módní časopisy a odkázat ji na větší hloubku, nikoli intelektuální. Co to je za končiny? Laguna skrývá korálový útes, který požírá hvězdice neboli trnová koruna. A to pokaždé, když je málo dravých plžů z rodu Trion neboli Tritonek, které by naopak požírali ji. Na lagunu vzpomínají všichni, kdo mají rádi prázdniny. Tam byly ty nejlepší útěky z domova, od maminek. Na 3 týdny skautských táborů, kde se potěr učil zakládat oheň, stavět stan, chodit ke studánce pro vodu a vařit oběd z darů matky přírody. Ale už nikdo nemluví o tom, že se ještě nikomu v moři oheň založit nepodařilo. Fénické poklady, uloupené piráty a utopené za bouře hlídal Poseidon. Tak toho bych chtěl poznat, zvolal delfínek. Koho? No toho Poseidona. Poseidona, mimino, a chovej se slušně, nebo ti to zůstane. To tenkrát řekla delfínkovi maminka. A delfínek si teď na ně vzpomněl a byly mu šumafuk všechny poklady utopené ve všech mořích. Chtěl jen a jen mámu, ale nevěděl, jak správně chtít, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Na Madagaskaru se zbláznil potápěč na Kissonovou nemoc. Netušil, že ani v moři se nemá nic přehánět a že hloubka je pro člověka nebezpečná. Když to zjistil, spěchal to říct všem ostatním, ale moře mu uzamklo ústa. A na delfínka padl smutek. Už podruhé. Poprvé, když nenašel odpověď na otázku, co by dělal delfín v řeckých Delfách. Nevěděl. Netušil, že jde o slovní hříčku, a tak usilovně přemýšlel, co by v té věštírně Apolóna dělal. Pak ho napadlo, jestli by mu tam nevrátili víru, že se potká s maminkou. A když ho ještě napadlo, že z argonautů, plujících za zlatým rounem, se asi vyvinuli astronauti, cítil, že usíná. Maminko, kdy konečně vyrostu? Velryby kulohlavé už zase uvízly na mělčině u pobřeží Austrálie. Velryba je velké zvíře. O to větší, že je ryba. O to větší, že je savec. O to větší, že je v tom zkrátka zmatek. Velrybu do akvária nenacpeš a nenacpeš. I kdybys měl svaly jako... Kdo má letos největší svaly? No jako Herkules. Když je velryba kulohlavá, také není něco v pořádku. Kulatou hlavu má člověk a pak už jen špendlík s hlavičkou a kapusta. Ale kulatá hlava velryby odporuje i zákonům aerodynamiky. Velryba s kulatou hlavou možná víc přemýšlí, ale voda jí klade větší odpor. A právě proto možná začne velryba po vzoru člověka přemýšlet příliš. Hledat nejjednodušší cestu, chytračit a touží po úspěchu. až si bude moci konečně odpočinout a žádným proudům nebude klást odpor její kulatá leb. Když delfínek Deo připlul ke břehům Austrálie a viděl desítky uvízlých velryb, velmi se podivil. A ještě víc se divil, když viděl stovky lidí, kteří se pokoušeli velryby udržet při životě a dopravit je zpátky do hlubin. Pozoroval lidi a snažil se jim porozumět. Nedokázal to. Byl příliš malý a příliš vysílený dlouhou cestou. Slyšel podivné zvuky, hudbu, kterou velryby vydávali, když volali o pomoc, a zvuky, kterými děkovali, když odplouvali zachráněné z mělčin. Z té hudby bylo delfínkovi moc a moc smutno. Ocitl se poprvé ve svém životě tváří v tvář smrti. Ale jeho neštěstí nebylo o nic menší. Ztratil maminku a nemohl ji najít. Přesto měl i tak radost, že se velryby zachránili. Napadlo ho, jestli by se neměl i on obrátit k lidem o pomoc. Třeba o mamince vědí, ale styděl se. Lidé mu byli něčím velmi blízcí, zvlášť ti mrňousové cachtající se na břehu. Nebál by se k ním přiblížit, ale nevěděl, jak jim vysvětlit, co potřebuje. Nevěděl, jak říct, že hledá maminku. A nevěděl, jestli by to mrňousové pochopili. A tak zase odplul s dušičkou tak rozklepanou, jak si to dovede představit jen člověk. Nejsou všechny mámy jako ta naše? Želva je divná máma. Vůbec ne jako vaše maminka. Najde si v moři tatínka, ale pak ho opustí, nebo on ji. Tu ještě žádný rozvodový vědec neskoumal. A s dětmi ve vajíčkách se vysouká na mořský břeh. S obrovskou námahou se doplazí na bezpečné místo, vyhrabe jámu a do té jámy vajíčka porodí. Není to snadné a už za to by jí měly být nevědomé želvičky vděčné. Pak celé místo pečlivě zahrabe a to je to poslední, co pro své malé děti udělá. Odplazí se pryč, a nikdy v životě už své děti nenajde. A kdyby je i potkala, nepozná je. Když se rodí malé želvičky, mají to těžké. Musí se prokousat kožovitým obalem vajíčka, jejich pohromadě až celá stovka. Musí si rychle říct, co potřebují. Bojím se, že v té rychlosti si ani nestihnou zapamatovat jména všech svých sourozenců. A hlavně musí se vyhrabat na světlo z jámy plné písku. Když i to se jim podaří, pak se musí rozhlédnout. A tam, kde je světlo nejsvětlejší, tím směrem se takřka poslepu vydají. Protože mají jediný úkol – doplahočit se k moři. Na břehu na ně číhají ptáci a v moři spousta dalších nepřátel. A přitom želvička nemluvně neumí ani slušně pozdravit. Ani slušně protestovat, je moři na pospas. Zkuste si někdy před usnutím představit, co to je být světu na pospas. Děsné. Však taky každá želvička, které se podaří přežít, si utrpení z dětství pamatuje. A proto i ona si najde tatínka, jen aby pak opustila svoje vlastní děti. A žádná z želv se nepokusí o změnu, natož o nápravu. Leda, že by se některá z želviček tak vymkla svému prostředí, že by zavedla matriku, křestní listy, občanky a pasy. Pak by mohlo dojít i na předky a budoucí potomky, jako je to u lidí. Aristokracie si postaví křivoklád a tam si nechá zarámovat rozvětvený generační strom. Ale většina želviček si nevede evidenci a nic si nepamatuje. Nepamatuje si hlavně svou maminku, protože ta je daleko v moři, když se oni poprvé rvou se životem. A proto se i ke svým želvičkám chovají stejně. A to je velká chyba. Želvička Představte si to, děti, se probere k životu na dně vlhké, tmavé jámy se spoustou dalších vzmítajících se želviček a všechny mají pocit, že oni jsou ty nejdůležitější. Pardon, pardon, s dovolením, dere se želvička do života. A když se i s ostatními dostane na vzduch, něco jí říká, že musí lézt směrem dolů, k moři. V noci tam žádné světlo nesvítí. Dokonce i měsíc se schoval za mraky, ale jí to táhne k první vlně. Možná, že slyší její šplouchání, ale i mezi želvičkami jsou jistě také umělci a blázni. A tak se může stát, že se v té snůžce želviček, ženoucích se k moři, jedna zastaví a zeptá se, proč? Co proč? Proč tudy? Proč ne jinudy? Protože všechny želvy, co svět světem stojí, musí do moře. Ale já cítím moře opačným směrem. Pak máš vychýlenou střelku kompasu. Pojď, nebo nás sežere nějaký pták. Jdi napřed, já se trochu porozhlídnu. A želvička se vydá svým vlastním směrem. Želvička a Brundibár. A potká, dejme tomu, Brundibára. Brundibár není žádný krasavec, ale nejošklivější na něm je jeho povaha. Věčně naštvaný a nespokojený brouk. Kam jdeš? Nevím. A co tam budeš dělat? Nevím. Uhni, to je moje místo. Promiňte, prosím. Ty jsi želva, viď?
1: Ano, prosím. Zatím jenom želvička.
0: Těší mě Brundibár, jméno mé.
1: Mne těší? Proč se tak mračíte?
0: Protože není důvod se usmívat. Život je otrava.
1: Ale to se mi nezdá. Jsem naživu pár hodin, ale jsem nadšená.
0: Jo, a proč? Co tě čeká tak úžasného?
1: To ještě nevím.
0: A, tak proto jsi jaksi zabedněná.
1: Ne, nikoliv. Nemám žádné bednění. Naopak jsem volná a mám se k světu. A záleží jenom na mě, jak si se svým životem naložím.
0: Pokud tě nesezobne pták.
1: I to záleží na mě.
0: Jak to?
1: Musím se naučit obranu tai chi.
0: Jak? Jak to dokážeš, když už na začátku děláš chyby a lezeš do vnitrozemí? Moře je opačným směrem.
1: Já vím, ale budu ve střehu, připravená. Připravená rychle myslet, rychle reagovat, rychle utéct.
0: Ale vždyť si pomalá. Neumíš utíkat.
1: Ty taky ne.
0: Proto ti říkám, že život za nic nestojí. Pořád jen na něco čekám a nic.
1: Víš, co jediné je na životě nejlepší? Ne.
0: Lehnout si na záda a představovat si. Nic z toho se sice nesplní, ale aspoň líp uteče čas.
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho jsou perlorodky, aby rodili.
1: Nevím. Něco mi říká, že musím.
0: Víš, co jsou tyhle vysoké pahýly? Stromy.
1: A kdo na nich žije?
0: Ptáci.
1: Ti, co nás polikají?
0: Ano.
1: Aha. Já musím pro své sestřičky a bratříčky udělat něco užitečného.
0: A co?
1: Podhrabu kořeny toho stromu a strom se skácí.
0: Jednak na to nemáš a za druhé bys mi zničila mé doupátko.
1: A spousta dalších zvířat by ti za to nebyla vděčná. Co se dá dělat? Život je boj.
0: Kdo ti to řek? Já jsem první, s kým mluvíš a já ti to neřek.
1: Nechápu, nějak to cítím.
0: Pozor, racek a kormoráni a terej, rychle se schovej.
1: Uf, tou kličkou si odlákala asi 5 hladových ptáků. A díky tomu nejmín 20 želviček stihlo doběhnout až k moři. To jsem ráda.
0: Ale co s tebou?
1: Počkám.
0: Na co?
1: Až se znovu setmí. Nebo až začne pršet. Ale do té doby budeš tady se mnou, na suchu. Vydržíš to?
0: Musím. No,
1: ty jsi mi tu ještě scházel. Ale věřte nebo nevěřte, činorodá želvička spoustě svých kamarádek pomohla a Brundibárovi ani ostatním zvířátkům neuškodila. A šťastně se dostala, i když se zpožděním, k moři. Proč to udělala, nikdy neuměla vysvětlit. Když se pozdě ale přece dostavila k zápisu do první třídy želví školy, byla už tak zkušená, že ji škola nudila a ona sama byla svému okolí na obtíž. Připadala všem přechytralá. Želvy mají opravdu těžký osud. A to jsme ještě neřekli, že si je někteří domorodci porcují zaživa k obědu a že civilizovaní snobové si z nich nechávají servírovat polévku. Želví osud je asi smutný. Ale každý živočich na světě musí mít přece šťastné období. I nejsmutnější tvor musí zažít něco veselého. A tak i želvy. Ty jsi pěkná svinucha. Jednoho dne se delfínek probudil a polekal se. U ucha mu totiž něco tenounce chrochtalo. Chrochtání u ucha vyděsí i mnohem otrlejší tvory, zeptejte se maminky. Někteří tatínkové totiž usnou za tak nelidských zvuků, že jen velká láska takovou noc překoná. Delfínek nikdy neviděl prasátko. Jak by taky mohl? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prasátka žila v moři. Zakroucené ocásky by měla jako vrtulky na pohánění tlustých nožiček. Možná právě to měl na mysli vynálezce českého původu Ressel, když mu napadlo vymyslet lodní šroub a po něm pan Kaplan s kaplanovou turbínou. Jenomže svinucha vypadá přece jen jako ryba a tak se k ní chrápání vůbec nehodí. Kdo jsi? Zeptal se delfínek polohláskem. Svinucha, hekla ryba a poslala delfínkovi ocasem něžnou vlnku. Líbíš se mi? Špitnul delfínek, aby řeč nestála. Vážně? To mi ještě nikdo neřekl. A to se ti líbí i moje pravá ploutev? I ty tři brady? To jsi vážně první. Ty jsi jistě nikdy nestratila maminku. Já? Kde pak? Plavala jsem s ní celý rok. Moje maminka byla tuze krásná. Samý faldík. Já jsem se moc nepovedla. Ale to není pravda, vyhrkl delfínek. Ty jsi moc krásná svinucha. Děkuji. A kdo ti dal jméno? Maminka? Ne, matka příroda. A znamená to, že ses k mamince svinula do klubíčka? Nevím, co je klubíčko, nikdy jsem to nezažila. Já jsem jenom maminku poslouchala na slovo a plula tam, kam ona. Ale jednoho dne jsme se museli rozdělit, abych i já měla možnost najít si svého manžela a měla s ním dětičky. Proto tady ležím a čekám. Ale když spíš, tak přece nedáváš pozor. Já nespím. Jen jsem si drobátko schrupla. A opravdu se ti líbí? Moc? To je škoda, že nejsi taky svinucha. Vzala bych si tě a ještě dnes bychom měli svatbu. Nic si z toho nedělej. Však se dočkáš. A kdybys náhodou potkala mou maminku, řekni jí, že jsem plul tímhle směrem. Ukázal delfínek na západ a zamával svinuše na rozloučenou ocasní ploutví. Delfínek Deo už nespal 3 dny a 3 noci. Sardinka není má maminka, aneb příběh samotáře. Sardinka vůbec není ze Sardinie. V Sardinii se přece nikdo nemačká, zatímco v krabičce olejovek je předspáno k prasknutí. Sardinky plují v ohromujících hejnech bezstarostně a v podstatě bezpečně, dělají ty samé úkony jako jejich sousedky, takže se nakonec octnou v tlamě kytovce ani o tom nevědí. Což není nejhorší konec, nebo nejlepší?
0: Znal jsem sardinku, která měla konec horší. Představte si, že byl žil jeden bohatý člověk, který měl všechno. Od počítače po automobil. Pravda, neměl ženu ani rodinu, ale jinak všechno. Konto, kreditní karty, dluhopisy. No, neměl šanci to do konce života utratit. A teď si představte, že jednou přišel domů. Dveře se mu sami otevřely. Auto zaparkovalo. Něco ho svléklo ze svrchníku, něco ho zulo z bot. Vešel do klimatizovaných místností plných plochých obrazovek, senzorů, čidel, čipů. Zkrátka, dřepnul si na zadek a co teď? Už dlouho nevyvinuli nic nového. Žádnou hračku. A tak přepínal z jednoho na druhé, surfoval, kličkoval, zkoušel překvapit. Nic. Nuda. Tak vstal a šel do lednice. A tam mu padla do oka krabička olejovek. Vzal ji, otevřel a zůstal bez dechu. V té krabičce nebyly v oleji namačkané sardinky jedna na druhou. Tam byla jen jedna jediná. Sympatická, usměvavá olejovka. A jenom proto, že ji do toho oleje donutili. Smířila se s tím. Když viděla visící čelist toho pána, zasmála se. Pán se zasmál také. Olejovce se zdálo, že pán má smysl pro humor. Pán se nebránil. A tak se olejovka rozhodla. V moři byla tak bystrá a chytrá, že vymýšlela desítky vtipů za den. A tady na tom malém olejovém teritoriu se to rozhodla předvést. Plavala kraula na znak, potápěla se, skákala trojité vruty, pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako zamlada. Chtěla se zavděčit, okouzlit toho pána a možná se i zamilovat, protože to za celý svůj rychlý život nestihla. Pán se chechtal, až se za břicho popadal, ale pak se dochechtal a popadl něco docela jiného. Popadl prut, rybářský prut. Nahodil háček a čekal. Olejovka taky čekala, ale došel jí humor. Nic ji nenapadalo. A tak v té dobrosrdečnosti na háček skočila, aby se zavděčila. A to byla ta chyba. Pán ji sežral, ani okem nemrkl. A odebral se ke svým plochým obrazovkám a dál se nudil a nudil, až se unudil k smrti. Naštěstí se milionová hejna sardinek o tomhle případu nikdy nedozvěděla. Hvězdice spadla z nebe. Jednou se v Karibském moři narodila hvězdice, která se moc a moc těšila do školy. Ale když tam dorazila, posadili ji do poslední lavice. Nevěděla proč. Teprve když paní učitelka Hvězdová při tělocviku nařídila v řad nastoupit, ukázalo se, že všechny hvězdice jsou jedna jako druhá, jen naše smutná hvězdice má z pěti cípů jeden obrovský. Jakoby někam ukazovala. Plavalo se jí dobře, ale trochu našišato. Ostatní hvězdice se jí posmívaly a malovali o ní vtipy na tabuli. Ale naše hvězdice nebyla hloupá. Tušila, že kdyby se poprala z posměváčky, nic by to nevyřešilo. Avšak, jestli se naše smutná hvězdice cítila v tělocviku nenormální, v matematice dopadla ještě hůř. Byla tak nenormální, že to, co ostatní hvězdice počítali celé dopoledne, vypočítala za 10 minut. Všichni skoprněli. Víte, jak se koprní? Maminka vám to předvede. A hned po ní tatínek, až si všimne, jak skoprněla maminka. sešla se celá školní rada, SRPŠ a školník. A celá ta patálie dostala rychlé obrátky. Byla svolána třídní schůzka a na té se všem pravidelným hvězdicím s velkou fanfárou oznámilo, že naše nepravidelná hvězdice je výjimečná. To věděli všichni, proto se jí posmívali. Ale že je výjimečná tak, že proslaví karibskou školu, protože má talent. A pozvali hvězdici dovnitř. Na tabuli bylo několik příkladů, se kterými Einstein nikdy nehnul. Naše hvězdice zůstala stát skromně u dveří, kde, jak známo, je také koš na papíry a umyvadlo s upatlaným ručníkem. Natáhla svůj přerostlý cíp a v minutě vyřešila tu neřešitelnou matematickou záhadu. Tenkrát v Karibském moři zrušili ČVUT i Akademii věd a naopak vyhlásili soutěž na bronzovou sochu v nadhvězdicové velikosti, kterou vyhrál neznámý autor, který se jako sochař nemohl uživit, protože byl slepý. Ale v jeho představivosti dopadla hvězdice tak krásně, že by se za to nestyděl Pablo Picasso. Tak tohle vyprávěla maminka Delfínkovi, když se bál, že se mu budou ve škole smát. Řekla mu jasně, když je někdo talentovaný, na první pohled vypadá, že mu něco chybí, ale ve skutečnosti mu něco zázračného přebývá. A posměváčků si nevšímej, řekla.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló, kočko, no, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl před zrcadlem, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala a spala.
4: Dokrýle pána, už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen... Prokrýle pána. Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jána, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je mináčku pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
6: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
7: Páni, tolik peněz.
6: No?
7: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůřta.
6: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
3: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, 1, 2, 3, to bude švanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatím mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pámu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
8: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v nohavicích.
3: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
8: Prachcec, mazec do jitrnic, aby do tebe všichni rohaci. Jdi, zasko jedna hlupatá. Ty jsi mě ještě chyběla k tomu...
3: Okamžíček, ještě... pane mistře uzenáři. Nahromujte hned a pěkně mě poslouchejte. Tak ze všeho nejdřív vám musím, jak se sluší a patří, pěkně poděkovat za ty šunčičky.
8: Za šunčičky?
3: Na mou liščí duši musím říct, že byly opravdu výborné a mohu je každému jen vřele doporučit.
8: Ty hlupačice jedna. Ty si ještě se mě chceš dělat legraci a vysmívat se mě chceš.
3: Ale počkejte, pane Špejlíku, nezlobte se hned a nekřičte. To přece není obchodnické.
8: Co ty víš, co je obchodnické? O 4 šunky si mě ošidila a to je obchodnické?
3: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
8: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna. Jen co tě dopadnu, spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé poštěbování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí?
3: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Hmm? Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
8: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, liška z lesa, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
3: No, to je tak,
9: pane Špejlíku.
8: Jak?
9: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k nohavicům a tu vám najednou představte si. Vidím na cestě peněženku.
8: Pět rando jitrnic, pardy a klepe, co peněženku říkáš? A co v ní bylo?
9: No, byla plná.
8: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jana, paní Liško, kam jste ji dala? Víte, jakou má cenu?
9: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní Liška.
8: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
9: No, to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
8: Je, Mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, vidíte.
9: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
8: Ale je, Mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky. Kdyby vám jistě přišli vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
9: No, to by docela šlo.
8: No tak sláva.
9: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
8: Ano, jistě.
9: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
8: Ale jde, Mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
9: I no, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hubky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

tašku s velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to, sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

Jo, to není jen tak, stát se slavným. To se nesmí nikdo bát pustit se do světa. V zapecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt. Tak děkuju za velikánskou slávu a má úcta, nazdar, naschledanou a dobrou noc.

0: Cvičku, cvrčku, to je ale pěkná muzika.
1: Z pěkného rádia pěkná muzika. Mám ovšem taky výbornou anténu, takže chytnu kde jakou stanici. Stačí otočit knoflíkem...

0: Tohle je příkladně brundibárie. Brundibárie.
1: Brundibárie.
0: To hrajou čmeláci, někdy se jim taky říkává brundibáři, víš? Na samé basy, helikóny, tuby, fagoty a bombardóny.
1: Bombardóny.
0: A hele, hele, rosničky od rybníka Rožnberka si telegrafují. No ovšem, se žábami až někde v Africe u řeky Nilu.
1: A o čem?
0: O čem si už takové žáby mohou telegrafovat? Jestli je prý letos v módě brčálově zelená, nebo spíš taková do hněda.
2: Zde radiožurnál Kocourkov. Vysíláme na pravé angorské vlně. Populární zpěvačka Číča Mačka, vítězka soutěže o Zlatou myš, zaspívá novou písničku autorské dvojice Kocourek a Mourek.

0: Pražské ostrovy. No, co pak to?
1: Kanáři se asi perou.
0: Chceš, že by se nám připletla nějaká falešná vlna do antény? Nebo že by se anténa přetrhla?
1: Tak to spravte.
0: No to není jen tak. V takovém rádiu se hned tak nikdo nevyzná.
1: Ani ten, co všechno zná, všemu rozumí a všechno dovede.
2: Představte si, lidičkové, co se přihodilo zatímco jste poslouchali to cvrčkovo rádio.
3: Rádio, izbalové nějaké rádio, že ono taky všechno zná, všemu rozumí, všechno umí jako já.
1: Ty, a umíte taky spravit rádio.
3: Ale mě nějaké rádio vůbec nezajímá, já dovedu jinačí kousky, příkladně světové artistické číslo. Šplch na pampelišku, zrovna jsem to předáděl Ferdovi, Ferdo řekni, že smrkal na drát.
1: Ty, na ten, co se přetrhnul?
2: Co se přetrhlo?
1: No taková ta, no ta, anténa. No, povídal k motrci Vrček, že prý je natažená mezi pampeliškami.
3: Mezi pampe.
1: Ano, a je z toho moc nešťastný, a tak jsem povídala, že vy.
3: No co my, my nic, to samo se přetrhlo, takový nějaký drát se přetrhne, ricpic jako nic hotovo.
2: Nebylo to náhodou trochu jinak?
3: No možná.
0: Tak co pak bude s tím mým rádiem?
3: A hele, místo Cvrčánek, to máme dneska pěkně mistránku, že by dvámi popadnou housličky a hrájí a hrájí.
0: Jen to nezamlouvej.
3: No, pardon, mistránku, já.
0: Všelijací ničemové šplhají po pampeliškách.
3: I toto.
1: Jú, zrovna jste přece říkal.
3: Já, že něco říkal?
1: Ano, říkal jste, že jste šplhal na pampelišku.
3: To, že jsem říkal?
1: Ano.
3: Já za nic nemůžu, to samo.
0: Poslyš, pitlíku.
2: My vám tu anténu spravíme.
3: Je pro nás úplná maličkost.
2: Ale měl by se z pitlíku přiznat, jak se to vlastně stalo.
3: Měl bych, myslíš? Měl. No skrátka, Cvrčolínku, šplhal jsem na tu pampelišku. Světové artistické číslo se předváděl. No a najednou vám ricpic.
2: Tak to má být. Vidíte, lidičkové. Když někdo něco provede, má se přiznat. Ale to vy určitě taky víte stejně dobře jako Brouk Pitlík.
0: Teda ty bys Pitlíku zasluhoval.
3: Pozor, Cvrndulinku, už se to začíná nějak lepšit. Slyšíte? To je hudba.
0: Tomu ty říkáš hudba? Tak se mi zdá, Pitlíku, že ničemu, ale vůbec ničemu nerozumíš, nic neznáš, nic nedovedeš.
3: Ale pardon!
0: Hele, ono to hraje.
3: No, a co jsem říkal?
2: Tak co?
0: Hraje to mravenče, hraje.
2: Já vám tu anténu ještě drobátko vylepšil. Hned si to vyzkoušíme.

0: To budou cvrčkové. Tak nádherně hrají jenom cvrčkové.
1: No. Cvrčkové a...
0: Mlč, pitlíku, a poslouchej.
2: Halo. Zde Rádio Stratosféra. Právě jsme vysílali zpěv Zlatých cvrčků. Následuje přestávka.
0: No prosím, neříkal jsem to? Cvrčkové? Takhle mi tedy rádio ještě nikdy nevyhrávalo. Pašák, mravenec, pašák.
1: To bylo pro nás maličkost.
0: Ty buď rád, pitlíku, že ti odpouštím ty tvoje neplechy. A tobě, Ferdo, moc krát děkuju. A víš co? Já ti taky zahraju. Tak pěkně, jako ti cvrčkové v rádiu sice hrát nedovedu, ale snad ti udělám radost.

0: Pánečku, ten hraje co?
1: Jdu, Cvrček muzikant.
2: Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal pro smetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla jí nafouknutá silonová taška. Držela jí vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázalo jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. cestou potkávali občany, kteří se v předklonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali. Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé, ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že

už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl. Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na Lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod Lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na Lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan jí chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal. A co, když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zaviklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba.

Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal: plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej! A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal: plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má pro strach uděláno a říkal: no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali: přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

0: houba se vůbec nedá utrhnout.
1: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Neskusíme se pohoupat.
2: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

0: přetřes.
1: Kdo ví, kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna v řez,

poslouchejte pohádku o tom, co se stalo v zemi tak malé, že by jí za noci přiletěl hlas pasáčkovi flétny. Ale musela by to být noc tichá a pasáček, aby pískl hodně.

0: kradlenka, anebo hraběnka, Marion, či jenom Madlenka, každá se chce vdát, aspoň jednou vdát. Naše princeznička zdědila po tatínkovi vladařské řemeslo a popravdě nevěděla, co si s ním počít. Byla outlá, trůn široký, ať se vrtěla, jak vrtěla, rozhazovala sukně vpravo, vlevo, pořád na něm bylo místa dost. Snad kdyby na trůně neseděla sama. Vládlo by se líp?
1: Ano. Židle je to veliká, vejdou se i dva.
0: Teď to začne.
1: Chci ženicha! Šašku! První dvořané, chci ženicha! Fůru ženichů! Vyberu si.
0: A jaký ženich by to měl být, princezno Radko?
1: Jako kytka, jako šašku, tak jaký by měl být?
0: Musí být jako kytka, jako džbánek malovaný, určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
1: Oči jako chrpy modré, vysoký a ramenatý, v pase nitka, srdce dobré, rozum nesmí mít zvaty.
2: Mocný a bohatý, v zlatě chodí popaty. Každý v zemi třese se, princ když kolem nese se.
1: A najde se takovýhle žení.
0: Jak by ne, sama jste jako kvítek, princezničko.
3: A čím my si budeme lépe stát, princezno, tím vzácnějšího ptáčka polapíme.
1: Ano.
3: Ovšem, není zač bychom pozlatili kopule.
1: Ne.
0: Zlatí je slunko, ale ští déšť.
3: Nakoupili šperky.
1: Nové nemám, ani nepamatuju.
3: Jedině kdybychom zvýšili daně.
1: To se ví. A podaní aspoň budou rádi, že mají princeznu k světu.
3: Pokud jde o vojsko, váš pan tatínek si na gardu moc nepotrpěl. Vojáku, kolik máme mužstva, vojáku?
4: Tak to je já, Venca, já, Francek, 5, 7, 8. Vejdeme se na žebřiňák jasnosti.
3: A mušket?
4: Co jich složíme na kozlík?
3: A uniformy?
4: Ale jasnosti, jako byste nevěděl, co komu ušila žena, mě upletla šňůry na čepici.
3: S takovou sem ovšem prince jako malovaný džbánek nedostaneme.
1: Tak s tím něco udělej, první dvořané.
3: Koně.
4: Koně.
3: Muže.
4: Muže.
3: Obrok v letu.
4: Obrok v letu.
3: Ať je naše garda k světu.
4: Ať je naše garda k světu.
3: A ještě krejčího vojáku.
0: Což o to jeden šikovný krejčí, Ondra se jmenoval, v tom čase vážil cestu domů. Co jen v dalekém městě navlékl jehel, zašmodrchal nití a nakolíbal dětiček pana mistra, než se naučil řemeslu. Teď už uměl stáčet zlaté porty, střihnout na knížecí šaty, spíchnout gatě, kacabajky a záplaty našíval takové, jako by se šaty s nimi rovnou narodily. Po tovarišské zkoušce dal městu vale a zamířil do rodných hor.
5: Zakrej cárek, zakrej.

0: doma. Vždyť já už jsem doma. Za cestou se vyhoupla naše stráň a chalupa. Moje chalupa. Ale ze všeho nejdřív poseču pěšinu, ať ke mně dobří lidé najdou cestu.
1: Už jsem schodil skoro všecky cesty království. Kamením dlážděné, pískem sypané i sečené. Boty jsem prošoupal, ale krejčího ne a ne natrefit. A hele, hele, kdo pak to tu na zápraží vyspává? Na vojáka je starý, jehly nitky nikde nevidím a neverbujem. No, ale zeptat se můžem. Hej, hej, dětku, vstávej, povídám.
2: Co do mě šťoucháš? Postavo nádherná.
1: Krejčího potřebuju. Nevíš o nějakém? Prvního, kterého uvidím, zverbuju. Parno je. A já bych se kvůli němu tloukl po kraji, aspoň voda kdyby byla.
2: Jen si načepuj u studny.
1: Ale to jo, to já si načepuju.
2: A já zatím vnučku Aničku Ptáčka Bystrého pošlu k Ondrovi, že tu pro něho není zdrávo. Ať zmizí v lese, než bude lepší povětří.
1: Vodu tady máte jako víno. Musím si to pamatovat. Jak se jmenuješ?
2: Hamerník, Jakub Hamerník.
1: A co ten krejčí, ha?
2: Že my tu v okolí máme nějakého, ani nevím.
3: Za kusíra spravím šaty, samá díra.
1: Nevíš? A co to krejčovské zpívání z domku na stráni, ha?
3: Na halenu pěkná kvítka, vyšije má režná nitka.
1: A tvoje čerstvé záplaty na gatích, pěknější než gatě sami, ha?
3: Až najdu ženičku veselou pěnku.
2: Málem bych zapomněl, on je tu teprve nedávno nastěhovaný. A tak mě napadlo, vodu piješ jako kůň, co pak se to sluší? Zajdi do světnice, jestli ti voda chutnala, což teprve naše vínko?
1: Však on mi krejčí neuteče.
4: A tak bylo staříkovo vzkázání u Ondry dřív, než náš verbíř dopil džbán. A že to víno nebylo jak voda, rozpálilo verbíře tolik, že se začal naparovat vojenskou slávou a zpívat rozpustilé písničky. Dost času, aby krejčí Ondra čerstvým krokem zmizel v lese.
5: Táta mi vždycky říkal, Ondro, trž se jehly a nitky. O vojně nepovídal nic. Toho čoudu za kanóny, běhat se musí dopředu i zpátky. Je. Co to tu tančí? Bludička? Nebo rusalka? Jaký má lehký krok? A šaty jako mlhu ráno nad lučinou? Počkej.
6: Baži nějakou strašidla, já se bojím.
5: Neutíkej.
7: No co? Chyť ho za hodu a tanči.
6: Ale on mě nepustí.
7: Ty ho nepustíš, ani nespíš. Skoku pár a úsměv v tanci. V bažině je tma jak v ranci.
8: A jaký bude mládenec?
6: Ani za nic.
9: Říkal jsem, že ji na tu práci nemáme brát.
8: Je to luční víla.
10: Ty si vždycky myslíš, že se tancuje jen, aby kytky kvetly.
5: Tak neutíkej, křoví tě chytá. Vidíš, utíkáš přede mnou jako před strašidlem, až tě lapila větev. Šaty máš celé potrhané.
6: Před strašidlem bych neutíkala.
5: Ne, že ty sama si...
6: Co pak, vypadám jako strašidlo?
5: Ne, to ne. Poslouchej, a co pak tu vlastně na bažinách děláš?
6: Já jsem tu jen na záskok. Bludička Sasanka se minulý týden zamilovala do chasníka, co ho měla utopit.
5: Ajeje.
6: A odešla s ním do vsi. Byl jako malovaný. A tebe znám, si krejčí Ondra. Nedávno si síkl cestičku k chalupě. Každé ráno tančím kousek od tvých okýnek na stráni.
5: Ty? Ty jsi ten bílý hedvábný vánek, co se na úsvitě točí u lesa? A jak pak ti říkají?

0: se slunce rosou spije, kytkám oči otvírám.
1: Rosičko, tak já jsem tě vylekal, šaty si skvůli mě potrhala. Ale podívej, mám sebou špulku nití i jehlu, ještě že se moje řemeslo vejde do kapsy. Ukaž, sukničku ti zašiju, ani nebudeš vědět, že byla někdy roztržená.
2: Vidíte to? Víla sedí a ten, kdo ví, odkud jí cípy se šívá, a ona po něm jen modrým okem kouká.
3: Jestli to tak půjde dál, dnes bude nám v lese jediná rusalka.
1: Tak a hotovo.
0: Je, na sukni ani škrábínek, pěkná jako dřív.
1: No vidíš. Ale co se to tu kolem nás stavuje za postavy?
0: Nic se neboj. To jsou strašidla.
1: Ale fuj.
2: Andro, spíchni mi taky oblečení. Podívej, tuhle ten ryc mám přes měsíc. A pravý rukáv mi visí na nitce už 10 let.
1: Jedeš ode mne? Smrdíš bažinou a puškvorcem.
2: Přece nemůžu vonět kytkama, když jsem bažina.
1: Dej ze mě tu hnátu dolů. Lidi to do černoty tahá.
2: To se tedy mýlíš. Na to jsou blodičky. Já bažiny jedině opatruju. Zapalil močálový světýlka, koukám, aby se v bažině dostatečně bublalo.
1: A co ještě? No?
2: Co si, Ondro, nemyslíš, že bych se svou figurou někoho svedl do bažin?
1: No to asi těžko.
0: Ondro, vylátej ho. On už je 5 let nastydlý, jak mu fouká do šatu.
1: A tak dobře.
2: Ale žádný strach, jako když vyšívá, to nemusí být. Mně stačí cikcak, jen když to drží pohromadě.
1: Já ti dám cikcak, jsem krejčí, ne dráteník.

0: Tak, ještě zapošít a hotovo.
1: Je, já jsem fešák.
2: A co my?
0: No tak pojďte.

0: A zatímco Ondra šije, verbíř pořád vínko pije. Nakonec ho zmohlo, že drahnou dobu neuměl ani pravá, levá. Ale jen se postavil na nohy, hned věděl, proč ho sem přinesli. A že měl kuráže zrovna na rozdávání, když nenašel Ondru doma. Pustil se za ním rovnou do strašidlového lesa.
1: Tady je. Všelijakým ulejvákům, co létají po lese v prostěradle vojenské službě, se vyhýbají sloužit, to jo. Ale své princezně ne. A mám tě.
2: Co? Pust mě.
1: To víš, od teďka jsi zverbovaný a začený pro dezerci, abys věděl.
3: Co si to dovoluješ na našeho kamaráda?
1: Co ty si zač? Na robotě nejsi, na vojně taky ne.
3: Jsem bažiňák, všech močálů pán.
1: Oškliváči jeden, sahej na mě a vy taky ne.
4: A to my zase.
1: Já jsem verbíř, víte-li to?
3: On je verbíř, víte-li to?
1: Jestli se nevrátím, přijde vojsko a rozseká to tu na cimpr campr. Bu. A pryč. A to tedy radši pryč.
3: Poslouchej dobře. Jestli tě víte, ještě někdy zavane k Ondrově chalupě, potkáš se mnou a budu zlý.

0: Děkuju vám. Nikdy jsem nevěřil náhodná strašidla.
1: Já vám za to spíchnu docela něco nového.
0: No, ale z čeho?
2: A hele, tuhle na větvi se chytil kousíček plátínka z mého roucha. Tu máš, našiješ z něho oblečení, habaděj.
0: No, tak pěkně děkuju.
2: Přijdeme si ode dneška za 7 dní.
0: A ty, Rosičko, přijdeš? Přijdeš? Jsem v chaloupce pořád sám, jak ta jehla bez nitky.

Zatímco Ondra pilně šije, strašidelná roucha, na zámku se dějí věci. Garda rázuje po nádvoří. Selští koníci zvyklí rozvážnému kroku v brázdě se učí cval a klus. Všude jde jedna řeč, že ženiši jsou na cestě. Naše princezna Radka se točí před křišťálovými zrcadly a žádné šaty nejsou dost dobré, žádný diamant dost třpitivý. Ale co je krejčímu Ondrovi do starostí královského dvora, když jenom rosička mu tančí v srdci? Ledva zapošil poslední steh, 7 dní je pryč.

0: Nikde nikdo, jen černé šlápoty kolem chalupy.
1: Hej, važiňáku, kdo si myslí, že po tobě umije zápraží, co?
0: No proto, ještě že umíš špínu odčarovat. Rosičko.
2: Ondro.
3: A co já? No, abys mě nepřehlíd. Tihle mládenci jen vidí výlí sukničku, hned zapomenou na kamaráda.
0: Jak bych mohl, bažiňáku. Nebýt tebe jim dneska vojenský chlebíček. Taková služba se nezapomíná.
3: A nové oblečení si nám ušil?
0: Ušil. Měl si pravdu, z toho klucku jako kapesníček jsem vám našil roucha, že je neroztrháte 100 let?
3: Je, to je krása. A to s vyšívaným levováním, to je moje?
0: Tvoje.
3: To ovšem, Honzíčku, nemůžu nechat jenom tak. Rosičko, jak je to kouzlo, no, víš, tedy myslím.
2: Vzdálená anebo blízká bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko, vrať se domů?
3: Tohle jsem myslel, přesně tohle. Poslouchal jsi dobře, Ondro?
0: Ano.
3: Až budeš potřebovat, vezmi svou špůlku režné nitě, pěkně ji válej po dlani a jestli v tu chvíli pomyslíš na někoho, komu od teďka jediný z těch našatek vyšiješ, nitka se vrátí ke své špůlce. Toho, kdo jí má na sobě, ať chce nebo nechce, ti přinese.
0: Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko, vrať se domů. Děkuju, jestli je to tak, jak povídáš, bažiňáku.
2: Ale Ondro.
0: A na to, co jsem do téhle chvíle ušil, kouzlo neplatí?
3: To víš, abychom ti rejdovali kolem chalupy, kdy se ti zamane. Pojď, Rosičko, pojď.
2: Ča, ča, ča, ča, ča.

Rosičko, počkej! Bažiňáku! A jsou pryč. On mi jistě nepřeje, abych na Rosičku pěkně promluvil. A co, radši se dám do práce. Nastříhnu plátínko, navléknu nitku, košilku ušiju, kvítkem ji vyšiju. Snad se některé panence zalíbí, snad se v ní Rosička zahlídne.

0: Ach, Ondrovi starosti na mou hlavu. Copak jeho svatba je daleko, ale Radčina? No, jak je daleko, svatba se ještě neví, ale ženiši už jsou tu.
1: Ženiši jsou tady, princezno Radko.
2: Ženiši? Šašku, co si počnu?
1: Rozhodnete se, kterého z nich si vezmete za muže, který usedne na váš trůn.
2: Ano, myslíš, že to nepopletu?
1: Snad, abyste se nejdřív vyptala, co jsou zač, princezno.
3: Nejjasnější princezno, uchazeči o vaši ruku čekají, aby vám směli odevzdat své dary.
2: A kolik jich je?
4: 3. Princ Evelín, princ Huhla a princ Marian.
2: Víc ne? Ale vlastně 3 je víc než 2 a o tolik víc než 1, že? A co jsou zač?
4: Princ Huhla. Království Huhlinské, podnebí severské, úroda prostřední, je spíše bambulatý. Jeho vznešenost se s prominutím ládu je jako podomek. Oni tam všichni huhlají jasnosti.
2: Ten ať jde domů.
1: Žádná škoda.
4: Jistě žádná škoda. Za to princ Evelín. Tedy šarm prince Evelína je vyhlášený. Zlato u nich nabírají lopatou a ten dar, který přinesl, šperkovnice, safíry vykládaná.
2: Neměl princ Evelín pletky s princeznou Dagmar Dvořany?
4: Ach, tomu přece.
2: A s komornou Miluší?
4: Ale takové maličkosti.
2: Princ Evelín, ať jde taky domů.
1: Žádná škoda.
4: Jaká škoda, princezno, jaká škoda? No což?
2: A ten poslední?
4: Princ Marian je z království malého, v celku utěšeného, z části to mají v kopcích, něco v rovině, nemají málo ani moc.
2: A jak vypadá princ Marian?
4: No,
5: jako kytka, jako džbánek, malovaný, není žádná třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
2: Dvořane, zavolej ho.
4: Totiž jasnosti mají spíš málo než moc.
2: Ale to je jedno, co jsme zvedli daně, máme dost.
3: Nechť vstoupí princ Marian.
6: Buď zdrava, princezno Radko.
2: Podívej, jaký je to fešák, toho chci, řekni mu to.
4: Máte štěstí, princi Mariane. Princezna ve vás nalezla zalíbení a dovoluje vám, abyste požádal o její ruku.
6: Jste krásná, princezno Radko. Vaše krása by málem oči zaslepila.
2: Taky se mu líbím, vidíš?
6: Ale cesta k vám vede královstvím, kde obilí se sype nepožnuto, protože ženci odešli do královské gardy.
4: A kosy jsme překovali na šavle?
6: Děti mě prosili o almužnu. Dárek pro vás jsem dal ženě, která neměla, zač by koupila chléb.
2: Co jsi jí dal?
6: Můj kůň zůstal ve dvoře, odkud všechny koně odvedli. Nemoudře vládnete, krásná princezno. Nebyla byste dobrou královnou mé zemi. Klaním se.
2: Odešel ten drzoun a nezdvořák. To nic nemá nic.
4: Neuvěřitelné. Říkal jsem, že princ Evelín...
2: Prince Evelína si strč za klobouk. To všechno si dvořane zavinil ty. Potřebovala jsem nové diamanty.
4: Moc vám sluší jasnosti.
2: Však on se vrátí a bude prosit. Chci, aby se vrátil. Líbí se mi.
1: Nemůžete mít všecko, co si vám líbí, princezno Radko.
2: Já ano, šašku. Jsem princezna. A krásná.
1: Krásná?
2: Jsem mocnější a bohatější než Marian.
1: I to je pravda.
2: Musí mě mít rád.
1: To nemusí.
2: Pobav mě a hned.
5: Musí být jako kytka, jako džbánek malovaný, určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
2: Tu ne jinou.

0: Ať pradlenka, anebo hraběnka, Marion, či jenom Madlenka, každá se chce vdát, aspoň jednou vdát. Netrvalo dlouze ani krátce, princ Marian došel na pomezí Radčina a svého království. Nechtěl se domů vrátit dočista jako vandrovní a tak zaklepal na dveře stavení staříka hamerníka, zda by mu dali kousek jídla, trochu pití, džbánek vody na umytí. Dostal všechno, co se sluší podat pocestnému, aby mohl jít dál svou cestou. Zaplatil dobrou zvonivou mincí, kterou tu ještě nikdy na vlastní oči neviděli.
1: Ale to nemuselo být, mládenče. I za dobré slovo bychom ti dali chleba. Ale když jinak nedáš, schovám tvůj peníz naší Aničce. Až vyroste, bude mít věno. A poseď ještě, patří se to před dlouhou cestou.
2: Děkuju, dědečku, rád.
1: A cože ty, takový fešák, nejsi v princeznině vojsku?
2: Já nejsem zdejší.
1: Na naší princeznu přišlo vdávadlo. A od té doby, co jí to chytlo, jsme neměli ani jednu veselku. Všichni mládenci odešli do gardy, děvčata nám doma pláčou. No řekni, je v tom spravedlnost, že jedna se chce vdávat, ostatní sedí?
2: To tedy není.
1: Prý už na zámku nějací ženiši byli. Všechny poslala domů a ten poslední poslal k voději. Je to tak?
2: Na každém šprochu
1: pravdy trochu. Napij se ještě, mládenče.
2: Tak děkuju.
1: Dobře udělal ten princ, že si princeznu Radku neodvedl. Ale tak moc dobře zase neudělal.
2: A proč pak ne?
1: Kdyby si jí ten princ vzal a přivedl k rozumu, bylo by dobře všude. U nich i u nás.
2: A kdyby si jí ten princ vzal a nepřivedl k rozumu, co potom?
1: Jo, to je svízel. Ona princezna nebývala zlá, ale co podědila trůn, spišnila. Snad kdyby dostala za vyučenou.
2: Před veselkou.
1: Co pak si to brouká?
2: To mi jen v žaludku krouklo.
1: V troubě zbyly ještě placky, přinesu ti.
2: Ne, dědo, už mám dost. Spíš je hlusnití, kdybyste mi půjčil trochu si. Potřebuju vyspravit kacabajku, kde si jsem zavadil o trn.
1: Ne, že bych nevěřil tvé dovednosti, ale kousek nad námi v chaloupce ve Strání bydlí krejčí Ondra. Ten ti kacabajku vyspraví a ještě ti na to místo vyšije růžičku.
2: Tak se tu mějte hezky, dědečku, a děkuju za pohoštění i za moudré slovo a radu.
0: Princ Marián zašel pod Ondrovu střechu a než se nadál, jeho kacabajka byla zašitá. A opravdu, tam, co bývalo trhnutí, vykvetl teď kvítek jako živý.
2: No, Ondro, tobě ta nitka v ruce hraje jako očarovaná. A co když je?
3: Víš co, vyzkoušíme ji. Vidí tamhle na louku?
2: A proč?
3: Snad uvidíme, snad ne. A ani za sebou nezavírej, ať naspátek neprojdeš zavřenými dveřmi.
2: Kudyže neprojdu?
3: Jen běž, běž. A kdyby mi to kouzlo náhodou nevyšlo, tak se nezlob.
2: Já s ním ještě nezacházel.
3: Tak a teď bažiňáku uvidíme, zač stojí strašidlácké slovo. Koulej se, špuličko, stačí jen maličko. Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko, vrať se domů.
4: Jejda! Tedy... Ondro, ta kacabajka mě zvedla jako ptačí křídla. Ondro, víš co, uší mi jednu takovou divotvornou věcičku pro mou nevěstu, princeznu Radku.
2: Ale snad nejsi nakonec princ Marian, co se jeho země tady v horách naší dotýká.
4: No, uhodl si, jsem Marian a Radku bych měl za ženu moc rád.
2: A tak si myslím, snad ta její pícha praskne jako skořápka, jen co se oříšek daleko od zámku zakutálí.
5: Princezno Radko, jakýsi stařík přinesl od prince Mariana dar.
6: Dar? Dar? Princ Marian mě má rád? Přece přišel. Kde je ten stařík?
5: Zmizel. Ztratil se.
6: Vrtáku, tak aspoň ten dárek ukaž. Košilka. Bílými kvítky vyšívaná košilka a sukně k tomu a zástěra. Šatu mám a krásnější.
5: Princ Evelín by jako dárek jistě vybral nějakou drahocenost z nepřeberných pokladů svého otce. Tohle vypadá jako kroj selského děvčete.
6: Ale takovéhle šaty ještě nemám. Běž pryč, vyzkouším si je.
0: Sotva Radka navlékla košilku, přehodila sukni a zavázala zástěrku. Ondra v daleké chaloupce postavil špulku na dlaň, malunko jí zakutálil sem a tam, pomyslel na princeznu a pověděl čarovné zaříkání. Princeznu Radku jakoby vzal vítr. Než se kdo nadál, byla ze zámku pryč.
7: Je, pomoc!
8: Schovej se, princi, už ji to nese.
7: Pomoc!
9: Dobré odpoledne, panenko. Máš nějaké přání?
6: Já u tebe nejsem žádná panenka. Jsem tvá princezna Radka. Na kolena ty.
9: Ale. Od kdy pak chodí princezna Radka mezi lidi? Co já vím, sedí doma na trůně a nechá si nosit dary. Perly hází oknem napravo, diamanty nalevo.
6: Ty.
9: Pod oknem stojí lokajové, sbírají a ukládají ty poklady do truhly.
6: Ty lháři.
9: A nápadníky vyhazuje dveřmi.
6: Nebudu tady ani chvilinku. Ne o malenče.
4: Utekla.
9: Neutekla.
4: Myslíš, že jsme udělali dobře? Podívej, jak řádí.
9: Jestli je v princezně zrníčko dobré, u nás najde dobrou půdu. A nebuď netrpělivý, ani klas nevzejde ze dne na den.
4: Tobě se to řekne. Ale já nemyslím než na ní.
9: Teď už běž. A až se ti bude moc stýskat, vrať se. Ale ne, aby to bylo pozítří.

0: co je to? Divný les. Bažiny. Větve po mně sahají jako živé. Pomoc, strašidla, puste mě.
1: Ale, princezničko, verbíře nám sem posílat, to jo. Na kus řeči se zastavit, to ne.
0: Puste mě, strašáci, nebo se leknu.
1: To šel jednou tudy jeden a taky verboval. A pak se válčilo 30 let.
0: Je, kam zase letí?
1: Kam bys letěla? Do krejčovské chalupy.
2: Nítka za nítkou.
0: Ju, zase tady.
3: Jen se posaď, panenko, jako doma.
0: Neříkej mi pořád panenko. Povídám, že jsem princezna.
3: Kdybys, panenko, byla princezna, zeptal bych se tě, proč jsi pro mě posílala.
0: Já pro tebe.
3: Verbíř se tu stavoval. Do vojska mě chtěl.
0: Ale jen, abys šil vojenské šaty.
3: Jo. Ušiju vojenskou košili, přiletí kulička, celou ji potrhá. Taková práce není k potřebě ani k radosti.
0: Ale...
3: Než zoráš pole, zasiješ len, než vypleješ a potom ho natrháš, než len vydrhneš a vymáčíš, prostřeš a usušíš, než ho vyvalchuješ a než spředeš.
0: Já...
3: Než vysoukáš niť a utkáš plátno, vybílíš je a na košile nastříháš.
0: To dá tolik starání, než je košile.
3: A co pak jsi smyslela? Že rostou hotové na poli?
0: Ne, jenže... Jenže gardu si měl obléct do parády, aby každý koukal. V královském městě jí je... 7 řadami kolem zámku stojí a na nádvoří jablko nepropadne.
3: A nevyvdaná děvčata pláčou. Obilí se sype do sýpek nepožnuto, protože ženci stojí pod zámeckými okny.
0: Mluví jako princ Marian.
3: To ta královská holka neví, že víc než naleštěné kopule a garda samé zlaté šňůry jí ke cti slouží chleba a spokojenost každé vesnici?
0: To říkáš mně? Kdo si, že si dovoluješ posuzovat vladaření své princezny?
3: Krejčí Ondra, vzácná paní.
0: Radši mi řekni, jak se odtud dostanu.
3: Snad jak jsi přišla. Pěšky.
0: Ani za nic. Cesta vede přes strašidlový les. A druhá do království prince Mariana. A tam já takhle nemůžu.
3: Já tě od nás nevyháním. I na chleba si tady můžeš vydělat. Tam dole ve stavení žije stařík. Vnučku má ještě malou, sami na všechnu práci nestačí. Tě by, pane, uvítali, hospodyňku. Umíš šít? Tak někdy zaběhni, naučím tě. Na košile stříhat, záplaty přišívat.
0: Záplaty? Co je to?
3: Ty vážně mluvíš jako princezna. Tak pojď, děda s Aničkou budou rádi.
4: To je, pane, pozdvižení. V hlavním městě se o jiném nemluví, než vrátí se princezna Radka, či ne? Vojáci už nepřešlapují pod zámeckými okny, rozjeli se hledat ztracenou princeznu. A náš dvořan? Jen samé vzdechy, samé och a chm a hm.
5: Vládne to pár týdnů, ale ti rozmary jsou na mou duši k nevydržení. S nejlepším ženichem zamete a od nicky vezme obyčejnou sukni.
4: Jaká pak nicka, dvořane? Princ Marián ji poslal dár.
5: A teď uteče a ani nenechá rozkazy, co dál. Žádné zprávy, vojáku.
6: Ještě žádné, jasnosti.
5: No pátrejte ještě.
6: Rozkaz, jasnosti.
5: Ne, že bychom neměli vlastní hlavu. Ne, že bychom neuměli sedět na brokátové židli. Kdo princeznu přivede, dostane, něco mu dáme. Podle vzdálenosti od zámku, výdajů a tak dále.
6: Rozkaz jasnosti.
4: Ať v tom byl strašidlový les, který stál vojákům v cestě, či jiné čertovo kopítko, princeznu nikdo nenašel. Jakmile se v gardě rozkřiklo, že je dočista ztracená, každého z vojáků, co jí hledali, donesli nohy tam, kam doopravdy patřil. Domů. A tak se přece jen stalo, že úrodu nesklidil vítr, zrno se nastěhovalo do sýpek a v chalupách se zabydlelo štěstí. A princezna? Ta zůstala u dědy Hamerníka. Aničce zaplétala copy, naučila se zpívat její písničky. Poznala, jak voní chlebíček vytažený z pece a těší první ušitá košile.
0: Poslední kvítek na košili vyšívám. Komu pak ji asi dám? Děvčata ve vsi šijí košile pro milého. A ten, na koho si myslím já, ani neví, kde mě hledat.
7: Buďte tu zdraví, Vespolek.
0: Princ Maria.
7: Vítej, příteli.
3: A co ty, panenko, že ukrýváš tvář? Hosta nevítáš?
0: Já už musím jít.
7: Kdo pak jsi? No, ukaž se mi, neklop hlavu. Co pak šiješ pěkného?
0: Košily.
7: Aha, takové nevěsty u nás dávají svým ženichům. Komu pak ji dáš? Nepovíš?
3: Radši povídej, kde jsi byl celý ten čas.
7: Po zámcích a hradech chodím, po dívkách se dívám. Ale ani jednu, aby byla krásná, moudrá a dobrá, jsem nenašel.
3: V pyšných zámcích pyšná krása.
7: Tak, tak.
3: Po špatných cestičkách chodíš.
7: Máš pravdu. Dočista jsem na nich košily potrhal a k ničemu to nebylo. Neušiješ mi novou?
0: Kdyby se vám ta moje zdála dost dobrá. Pravda je obyčejná, vržnou nitkou vyšívaná.
7: Krásnější košily jsem ještě neviděl.
3: A lepší nevěstu bys kraj světa nenašel, Mariane.
7: Radko.
0: Princi. Mariane.

Teprve teď se princezna Radka dozvěděla, jaké kouzlo jí sem doneslo a kdo je na ní nastrojil. A věřte nebo ne, ani zamák se na prince a Ondru nehněvala. Její hloupost odnesla voda a Marian si z chalupy v horách vedl nevěstu moudrou a laskavou. Byli by rádi, aby s nimi do královského města odešli i děda Hamerník s Aničkou, ale tiže prý ani za nic. A Ondra? Ten by se teprve nehnul. Kdo pak by kosil cestu k chaloupce? Lidem ze vsi šil kacabajky. A hlavně těšil se na letošní první výlí písničku.

0: oči otvírám.
1: Rosičko, vánku bílý, a teď už tě nepustím, už tady nechci být sám.
0: Ondříčku.
1: Přivolal bych si tě dávno, kdybys na sobě měla jedinou nitku z mé červené špulky. Kde pak jsi byla přes podzim a zimu?
0: S posledním kvítkem usínám. Nohy mi tuhnou a oči se mi klíží. Spím jako břízky a vřes.
1: I ty, moje chudinko. Ještě teď máš po zimě dlaně celé chladné. Pojď ke mně do chaloupky. Teplem je zadýchaná a věř mi, Rosičko, celou zimu se těšila na tvůj lehký krok.
2: Já to věděl. Za chvilku nám v lese nezbude ani jedna víla.

0: A že se ti dva v chaloupce ke strání přitulené měli moc rádi, na příští zimu kolíbali. A to ani víla nemůže od podzimku spát. To uplakánek žádné mamince nedá. A čarovná ryžná nitka?
1: Kdepak, té je konec.
0: Kdo ví, v které košilce či šátku je její poslední kousínek zašitý?
1: A vždyť taky. Nač by teď komu bylo čarování?
0: Jen Ondrův synek, když si koulí prázdnou špulkoulou, dívá v podvečer pohádku, ale to bychom vyprávěli zase od začátku.

0: To, co se stalo, bylo tak strašné, že tomu žáci Kopyto a Mňouk zprvu nemohli ani uvěřit. Stalo se to takhle.
1: Jednoho odpoledne přišel domů pan Kopyto a pravil.
2: Co bys tomu, maminko, říkala, kdybychom se přestěhovali do Pardubic?
1: Což o to, Pardubice jsou hezké město, je tam přece jenom víc možností než u nás, ale jak to vlastně s tím stěhováním myslíš?
2: Je to velmi jednoduché, maminko. Z Pardubic se má přijít nějaký inženýr, který si tu našel místo. Dojíždět takovou dálku nebude, to dá rozum. A protože má v Pardubicích domek, vyměnil by ho s někým, kdo má domek v městečku. No tak jsem si myslel...
1: To je výborný nápad, tatínku, ale bylo by potřeba se na ten jeho domek podívat, aby to pak nebyla nějaká barabizna na spadnutí. Náš domek je pěkně udržovaný. A když vyměnit, tak jedině pěkný za pěkný.
2: No to dá rozum, maminko. Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řekneš. Víš, že nerad něco sjednávám za tvými zády. V neděli pojedeme do Pardubic a příští neděli by inženýrovi přijeli k nám. Ani oni nechtějí kupovat zajíce v pytli.
1: O náš domek starosti nemám. Ten by mohl stát i v Praze na Ořechovce a ostudu by nedělal. A jaký je zvenčí, takový je i zevnitř. Čistý jako klícka.
2: Doufejme, že i ten jejich bude stát za to. A provedeme výměnu k oboustranné spokojenosti. Co mě se týká, docela se těším. V tomhle zapadlém hnízdě jsme byli dost dlouho, co, mámo?
1: Taky si myslím. V Pardubicích bude úplně jiný život. 3-4 biografy, divadlo, velké obchody, výtečné spojení s Prahou. Ani nevíš, tatínku, jak už se těším.
0: O to, zdali se také těší žák Kopyto, se rodiče nezajímali. Když začal nesměle protestovat, pravila paní Kopytová.
1: Ty mlč, protože tobě ta změna prospěje nejvíc. Tady v těch lesích si natolik zdivočil a zvlčil, že nad tebou ustavičně visí polepšovna. V městě budeš mít jiné zájmy a ušlechtilejší zábavy. No a potom přestaneš kamarádit s tím chlapcem Mňoukových, od kterého nic kloudného nepochytíš. Najdeš si kamaráda, který už má nějaký životní cíl a nemyslí pouze na skopičiny.
0: Rodiče byli zkrátka rozhodnuti a v neděli vyrazili do Pardubic.
1: Žák Kopyto se modlil, aby inženýr bydlel v nějaké chajdě na spadnutí nebo třeba v kozím chlívku, ale jeho modlitby nebyly vyslyšeny.
0: Rodiče se vrátili v růžové náladě a nad inženýrovou vilkou se doslova rozplývali.
2: Tak tomu říkám domek. Moderně řešený, vzhledný a udržovaný.
1: A je tam i ústřední topení.
2: Co pak topení, maminko? Ale všimla si z té zahrady. 39 ovocných stromů.
1: A jak je uvnitř čistěnko? Ta paní inženýrová se dovede v domácnosti točit, jen co je pravda.
2: No já si myslím, že u nás v neděli taky nebudou zklamáni. Jsem přesvědčen, že výměna proběhne hladce a nenajde se nic, co by mohlo být na překážku.
1: No doufejme, tatínku. A kdy myslíš, že bychom se mohli stěhovat?
2: Co nejdřív. Jestli to vyjde, tak za 3 neděle, nejdéle za měsíc.
0: V žáku Kopytovi, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, aby nedal nic najevo.

0: tomu neříkám katastrofa.
1: Co budeme dělat, kdyby ses alespoň taky odstěhoval do Pardubic?
0: To nepřichází v úvahu. Já jsem na kopce Alesi.
1: Já snad ne.
0: A potom co pak si myslíš, že bych mohl být bez Sázavy?
1: A já snad ano. Pamatuj si, to stěhování bude poslední den v mém životě.
0: Nesmysl, k tomu stěhování nesmí vůbec dojít.
1: Kopy to zalapal po vzduchu. Ale jak mu zabráníme? Už 3 noci nespím a nemyslím na nic jiného a ještě mě nic kloudného nenapadlo.
0: Protože se nad tím moc rozčiluješ. K takovému ožahavému případu je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Jako by se tě to vůbec netýkalo.
1: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit na toho inženýra, aby váš domek nechtěl.
1: To je nápad. Mohl bych například v neděli nenápadně zapálit kolnu, vyvrátit plot, schodit komín a povyrážet všechna okna. A ty mi v tom samozřejmě pomůžeš.
0: To mě ani nenapadne. A taky by to k ničemu nevedlo. Předně bys byl docela určitě odhalen a za druhé není vůbec jisté, jestli by takové maličkosti toho inženýra odradily. Náš úder musí být skrytý, ale o to účinnější. Inženýr s inženýrkou nesmí už na váš domek ani pomyslet.
1: To se hezky poslouchá, ale neumím si představit, jak by se to dalo uskutečnit. Inženýr je vzdělaný člověk a hned tak na něco nenaletí.
0: Ovšem, jenomže co je vzdělání proti našemu důmyslu? Já jsem si například všiml, že ve věži kostela svatého Vojtěcha je spousta netopírů. Stovky, ne-li tisíce.
1: To ví každé malé dítě, ale co mají netopíři, co dělat s naším případem?
0: Hodně. A proto se taky do věže co nejdřív vypravíme.
1: Kopy to chvíli přemítal. Už to mám. Netopíry pochytáme a já je v neděli pustím v pokoji, aby si inženýrovi mysleli, že žijí u nás v bytě.
0: Něco tak primitivního by mě v životě nenapadlo. S takovým trikem bys to mohl zkoušet u nějakého žáčka z 2. třídy, ale ne u inženýra.
1: No tak co tedy? Už mě nenapínej, nebo ti na mou duši vrazím 1 do zubu a týden si budu vyčítat, že jsem zmrzačil kamaráda.
0: Tak dávej pozor, ty pardubičáku. Vypravíme se do věže a budeme chytat netopíry. Z přírodopisného kroužku víme, že netopír trpí stejnými cizopasníky jako člověk. A to zejména kterými?
1: Štěnicemi.
0: Správně, štěnicemi. Vědci se dokonce domnívají, že člověk získal tento hmyz od netopírů, když ještě sídlil v jeskyních. Hele, ať mají pravdu nebo ne, my potřebujeme pochytat co nejvíce štěnic. Pečlivě je uzavřeme do krabice...
1: A já je rozházím po bytě.
0: A ty znamonuši ztratil rozum. Zamoříš celý domek štěnicemi a přitom není vůbec jisté, že některá vleze na inženýra nebo jeho ženu.
1: No tak jak to uděláme?
0: No, to zařídím já. Ty se budeš chovat jako vzorný synáček, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude v Pardubicích. A já zatím nasypu štěnice inženýrovům do auta.
1: Mňouku, ty jsi geniální. Až do dnešního dne jsem si to myslel o sobě, ale vidím, že jsem se mýlil.
0: No hlavně, že jsi to pochopil.
1: Žáci si přinesli z domova každý 2 prázdné krabičky od krému a vydali se na lov malých, leč krvežíznivých bestií.
0: Kostelík svatého Vojtěcha, jak známo, stál za městečkem vedle hřbitova, tedy ne právě na frekventovaném místě.
1: Hoši se nemuseli bát přehnaného zájmu veřejnosti, ale na druhé straně nebylo nijak jednoduché dostat se dovnitř.
0: Nejprve museli vylézt na hřbitovní zeď,
1: odtud na střechu bývalé fary,
0: a z ní už pro zdatné mládence nebyl problém vsoukat se vyraženým oknem na schodiště vedoucí ke zvonici.
1: Byl to mimořádný sportovní výkon, ale stál za to.
0: Mnohem těžší ovšem bylo chytat netopíry.
1: I když jich zvonice byla plná a žáci nebyli žádná motovidla, stavěly se jim do cesty různé překážky.
0: Prkna na podlaze byla spuchřelá.
1: Zábradlí nalomené a ustavičně hrozilo nebezpečí, že se při honu na kvičící a zoufale poletující netopíry zřítí dolů do chrámové lodi
0: a napíchnou se na nějaký křížek na oltáři. Ale pak si zvykli
1: a Kopyto ukořistil prvního netopíra.
0: Pečlivě prohledali jeho kožíšek
1: a našli 2 vypasené štěnice, které putovaly do krabičky od krému.
0: No výborně, jen do toho. Škoda, že si ti neinteligentní tvorové neuvědomují,

0: že ten lov pořádáme v jejich zájmu a zbavujeme je cizopasníků. Já být netopírem, tak si ti sednu přímo na rameno.
1: Žádný z netopírů to ovšem neučinil a tak lov trval téměř 3,5 hodiny.
0: Ale vyplatil se.
1: 4 krabičky byly plné a štěnice v nich byly namačkány jako sardinky.
0: Tak, a jdeme. Kořis vezmu k sobě a ty na každém kroku prohlašuj, jak se těší do Pardubic.
1: Ačkoliv byli celý zaprášení a potrhaní, loučili se s úsměvy.
0: A pak nastala neděle.
1: Kopitovi už od rána čekali vzácnou návštěvu. Maminka po generálním úklidu, který provedla v sobotu, ještě přelešťovala kliky a otec na sebe navlékl sváteční oděv. Vše zářilo čistotou.
0: Krátce před 10:30 zavrčel motor a před domem zastavilo béžové MBčko. Pan inženýr Mouchalík s manželkou si přijeli prohlédnout své budoucí sídlo.
1: Manželé Kopitovi jim okamžitě běželi naproti a také jim představili svého syna.
0: No to je roztomilý chlapeček. Zašvitořila paní inženýrová a podala mu čokoládu. Jak pak se učí?
1: Pan Kopito to honem zamluvil a prohlásil, že jeho domek má tu výhodu, že okna ložnice směřují k jihu.
0: Pan inženýr zakýval hlavou a zeptal se Kopita mladšího, jak se těší do Pardubic.
1: Těším se velmi, neboť jest tam více příležitostí ke vzdělání.
0: A co by si rád studoval? Otázala se sladce paní inženýrová.
1: Mám zájem o všechny vědy, avšak zejména o matematiku. Hodlám se stát inženýrem.
0: No skvostné, jen tak dál, hochu. Inteligence je solí národa.
1: Ale pak už začala prohlídka domu.
0: Nejprve prošli inženýrovi zahradou a uznale pokyvovali hlavou.
1: Pak vešli dovnitř a doprovázení rodinou Kopitovou procházeli celým domem od sklepa až na půdu.
0: V té chvíli se přikradl k inženýrově automobilu žák Mňouk a po otevřeným oknem cosi sypal na sedadla.
1: Po exkurzi v domě nabídla paní Kopitová malé občerstvení
0: a zdálo se, že všichni jsou spokojeni.
2: Tak plácneme si, pane inženýre,
1: zeptal se pan Kopito.
0: No já se domnívám, že naší dohodě nestojí nic v cestě. Můj domek je pěkný, váš rovněž. Oba máme zájem na přestěhování a tak nezbývá, než dojednat nezbytné formality u notáře. Ve čtvrtek bych se u vás zastavil vozem, vše potřebné zařídíme.
2: Budu se těšit, pane inženýre,
1: pravil pan Kopito a paní Kopitová zářila jak rozsvícený lustr.
0: Pak se inženýrovi rozloučili, paní pohladila Kopita po vlasech, nasedli do auta a odjeli.
2: Haha, a je to v cuchu, maminko. Za měsíc už budeme občané pardubičtí.
1: To jsem ráda, že to vyšlo, tatínku.
0: Usmála se paní Kopitová a obrátila se k synovi.
1: A tebe musím taky pochválit. Choval ses opravdu vzorně. Je vidět, že ti na tom přestěhování záleží.
0: Nálada byla opravdu slavnostní a trvala až do čtvrtka, kdy měl přijet pan inženýr. Místo něho přišel pouze listonoš Houně a přinesl následující telegram.
3: Od výměny odstupujeme. Stop. Inženýr Mouchalík. Stop.
0: O několik hodin později pravil Mňouk. Tak vidíš, Kopito, jak je důležitá znalost přírodopisu. Kdybys například uměl brilantně otrojmocňovat a nevěděl, že netopíři mají štěnice, tak už by se stěhoval do Pardubic.
1: Už jsem ti řekl, že plně uznávám tvou genialitu,
0: řekl s obdivem Kopito. Pak se zamyslel a dodal.
1: Zvítězili jsme na celé čáře, avšak za cenu neštěstí druhých. Inženýrovi mají zřejmě domek plný štěnic a vsadil bych se, že se z toho panička zhroutila. Naši chodí jako bubáci, protože už se viděli v Pardubicích. A nejhůř na tom bude pan učitel Pěnička, který včera povídal.
4: Tak prý se nám, chlapče, odstihuješ. Ještě by měli všichni čerti vzít Mňouka a dalo by se v té škole vydržet.
0: Debatu uzavřel Mňouk.
4: No Kopito, takový už je život a zákony přírody. V přírodě silnější požírá slabšího a my jsme díky své genialitě silnější. Na nás si hned tak někdo nepřijde. Na nás si hned tak někdo nepřijde.

0: jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika,
0: ožil Žblabuňka,
1: že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšli bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
0: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
1: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem

tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice, porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho, řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a od žáby začali kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva, už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na radce kechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Radcech se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Radcech.

Abys věděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Hrcek má pravdu, skokan není to pravé pro miminko. Přidala se k Rackovi Potápka i Kachna i Labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš hrači čolka? To už se chechtala i Kachna i Potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl Roháč, který připlul z Rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hracek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i Roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože Labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla Labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď, Labuť, vykřikl zase Roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k miminku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila Labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl Roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do Rákosi. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí miminka z porodnice zase sanitky.

Víte, že hory jsou plné pokladů? Každý poklad má svůj příběh. A lidé si ty příběhy často vypráví. Jestli chcete, tak vám jich několik povím. Poslechněte si dávný příběh o strašidelném mlýnu, jak se mi před časem donesl. V hustých a tmavých lesích pod horama stával na bystré pstruží vodě výstavní mlýn. Od dědiny k němu vedla kamenitá vozová cesta. Mlýn potřebuje rychlý a spádný tok, a tak mlynáři Černotové, jejichž rodu mlýn od nepaměti patřil, museli za potokem až pod horu. Že však mleli dobře a poctivě, sedláci vážili i dlouhou cestu a rádi k ním zajeli na dobré zrno. Všechno by bylo, jak má být. Jenom to posledního z Černotů rmoutilo, že starý rod nebude mít na mlýně následovníka. Neměl totiž dědice. Dcera byla pěkná, pravdaže. Ale co naplat nebyl to syn, který by mlýn podědil a udržel živé jméno mlynářského rodu. Protože se to však už nikterak změnit nedalo, museli se s tím pan táta a paní máma, jak stárli, smířit. Jejich dcera Tereska byla hodná a pracovitá a také si nemohla stěžovat na nedostatek nápadníků. Co chvíli zavítal do mlýna některý dohazovač, že měl pro Teresku vybraného ženicha. Tereska by si možná dala říct, ale pan tátovi se pořád něco nezdálo. Jednou byl ženich příliš chudý, po druhé zase nebyl od mlynářského řemesla. A tak zůstávala Tereska svobodná. Jednou přišel do mlýna nový krajánek. Pan otec, jak se mlynáři říkalo, měl zrovna hodně mletí a tak ho rád vzal do práce. Byl to chasník mladý a hezký, měl černé vlasy a oči jako noc. Na mou duši i čert by mu salutíroval. A přece pan tátovi a paní mámě připadalo, že má něco divného při sobě. Snad to bylo těma jeho temnýma očima, jak se podíval, div, že mu v nich neblízkalo. Ale pracovat uměl. Co chytil do ruky, všecko se mu dařilo a tak mu pan táta přál. Jenom jedno se mlynáři nelíbilo, že si nový krajánek předchází Teresku. A co víc, že také Tereska v něm našla zalíbení. Aby tomu zabránil, umínil si mlynář, že krajánka spravedlivě vyplatí a ať si jde o mlýn dál. Zavolal ho proto do mlýnice a zlaťáky vysázel na dřevo. Leč tu vstoupila Tereska a že krajánek ze mlýna nepůjde, nebo ona odejde s ním, protože bez něho nemůže žít. Co měl mlynář dělat? Tušil sice, že to nebude k dobrému, ale nakonec s těžkým srdcem přivolil a vystrojil dceři svatbu. Nějaký čas šlo ve mlýně všecko dobře. Mladá mlynářka Tereska však najednou začala divně churavět. Bledá byla jako stín, ztrácela se zrovna před očima a po mlýně se sotva vláčela, jako by překročila bludný kořen. Nakonec ulehla na dobro. Nebylo jí pomoci. Když poznala, že se blíží její konec, dala zavolat k loži otce. Tatíčku, řekla mu slábnoucím hlasem, vzpomínáte si, jak jste říkal, že můj ženich má něco divného při sobě? Že jsem vás tehdy neuposlechla? Měl jste pravdu. Není to s ním v dobrém. Potom mu ještě vypověděla, že mladý mlynář noc co noc čítá skoro do rána v nějaké tajemné knize a nejednou, že slyšela, když ulehla a mlynář zůstal sám, hovor mnoha hlasů a smích. Když však ze zvědavosti nahlédla s kulinou do komory, spatřila jen samotného muže, skloněného nad knihou.
jako by čekala jenom na chvíli, když si zpovědí uleví, mladá mlynářka záhy na to skonala. Mlynář a mlynářka se nad dceřinou smrtí velmi trápili. Obzvláště paní máma chřadla a chřadla, až se utrápila. Netrvalo dlouho a starý Černota pochoval vedle dcery i ženu. Zůstal ve mlýně jen s mladým a velice se proti němu zatvrdil. Mladý se však z komory nad mlýnicí ani nehnul, četl a četl. Až jednou zmizel z mlýna.

0: popravdě řečeno, starý Černota ho neželel, ani nevzpomínal. Než s tím podivným zeťáčkem to už radši zůstávat ve mlýně sám, říkal si. Ale jeho soužení nemělo tak snadno skončit. Lidé se počali mlýnu vyhýbat. A raději šrotovali zrno sami na ručním mlýnku. Jednou v noci vzbudil mlynáře klapot mlýnského kola. Uprostřed noci a mlýn mlel naplno. Z komory mladého mlynáře se ozýval veselý smích a šustot. Pan táta nelenil a šel se na nezvané hosty podívat. Avšak jak se podivil, když otevřel dveře a nikde živé duše. Komora byla prázdná. Tu si starý mlynář řekl, že toto jsou spolky s ďáblem a je jim třeba učinit přítrž. Vzpomněl si na moudrého kováře v horách a usmyslil si, že za ním půjde na radu. Ale ten kovář to bylo chlapisko. Ten, když udeřil podruhé, už nemusel, síly měl až hrůza. Chlap převeliký, ale dobrák ještě větší. Toho se děcka nemusela bát. A že dobrého na světě málo užil, byl též moudrý a lidé za ním chodili se svým trápením, protože věřili, že má víc rozumu v patě, než jiný v hlavě. Tož za tím zkušeným kovářem se vydal i mlynář Černota. Věděl, že se sluší přinést sebou cosi, a protože znal kovářovu zálibu, poscháněl něco suchého tabáku, vyšpáraného z fajfky, dal jej na okně v hromádce usušit a takovýto dárek nesl do kovárny. Věru nic jiného ani nemohl kováři přinést. Ten tak rád žvíkal tabák, že za hromádku z fajfky každou práci udělal a když opravdu nebylo, žadonil po kuřácích: aspoň na mě dýchni. S povděkem vzal od Černoty váček s tabákem a když vyslechl podivnou historku o mlynářově zeti, popřemýšlel chvilku a potom řekl: stará pravda, že klubko najdeš po niti. Bůh má rád volky, čert zase spolky. A ten tvůj zeťáček čertům oca si svazuje. Toho se jen tak nezbavíš. Čert odchodí a satanáš přijde. Když viděl, že mlynář z takové zprávy věru velikou radost nemá, přece ho potěšil. Ale nikdy není zas tak zle, aby nemohlo být horší. A není horší, jako když je zle. Potom dal mlynářovi kropíčku s vodou a poradil mu, aby se o půlnoci schoval na rozcestí, kudy vede cesta do mlýna. Jestliže se mladý mlynář opravdu čertu zaprodal, zastihne ho tam, protože z čerty pojede v kočáru. Když ho pokropí, zbaví ho prokletí a vysvobodí ho. Mlynář uposlechl rady moudrého kováře. Vzal kropičku a vodu a vydal se v noci na rozcestí nedaleko mlýna. Tam se ukryl v povyrostlém křoví a čekal. Tma byla, že by se na ní čagan udržel. Najednou slyší mlynář z dálky rachot, jako když jede povoz. Vyhlédl na cestu, ale musel dobře napínat zrak, aby spatřil kočár, tažený vzrostlými psy, a na kočáru běl čert. Když je tak viděl zaopatřené, všecky v koženicích a rozpustilé, pomyslel si, ti se musí zle nemět, však jsou to samí tlustí čerti. A ještě si trpce pomyslel, že bodejť by se neměli dobře, když si melou v jeho mlýně a z jeho zrní. Zlost ho brala, ale což to pomůže? Odvážil se a zvolal:
1: je mezi vámi mladý mlynář? Čerti odpověděli: není, jede ve druhém kočáru za námi.
0: Psi poskočili a kočár utonul ve tmě směrem ke mlýnu. A už přijížděl druhý kočár, také tažený psi, a na něm se veselili čerti. Pan táta se znovu ptal.
1: Je mladý mlynář mezi vámi?
2: Jo, je! Jakože my jsme čerti, tak i mladý mlynář je mezi námi, jo?
0: Mladý mlynář byl uprostřed. Vstyčil se na kočáru a otázal se. Kdo mě volá? Pan otec hbitě přiskočil a než se mladý mlynář nadál, třikrát máchl kropíčkou a třikrát ho pokropil. Čerty přešel smích. V ten ráz strašlivě zařvali a kočár zmizel. Mlynář se dal na útěk a v pravý čas, protože na místě, kudy jel kočár, se rozevřela v zemi díra a z ní vyšlehly vysokánské plameny. Jenom bílá holubička ještě z té díry vylétla, díra se zavřela a vše utichlo. Když se pan táta vrátil domů, zděsil se. Z krásného mlýna zbyly jen rozvaliny. Nejináč, než že se čerti z toho prvního kočáru mlynářovi pomstili, že tak naložil s jejich druhy a že jim vyrval z drápů mladého mlynáře. Černota se odstěhoval a krajina kolem mlýna zpustla. Lidé se tomu místu dlouho vyhýbali. Vypravovali se o něm všelijaké divné věci. Pravdu znal jediný, moudrý kovář z hor. Možná by mě usvědčil, že nebylo všecko tak, jak jsem vám pověděl. Ostatně nevěříte-li, co vám brání, abyste nevyšpárali stařičkou fajfku a nevypravili se s tabákem za kovářem, který tak rád žvíká.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku? A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si. Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník, pak ti dám koně krásnějšího, než si kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza, ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, ne, odvětil, s kočkami netancuj, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit, celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu.
2: Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné. Vše ze stříbra. A z toho mi postav nejprve malý domek.
1: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
2: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
1: Ano, řekl Honza.
2: Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní. Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět. Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho.
0: Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal. Honzo, kde máš svého koně? Ptali se.
1: Přijde za mnou za 3 dny?
0: Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou.
2: Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. Druhého dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout. A když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí. No, jeden byl slepý, druhý chromý. Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně. A když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla.
1: Tak to je mlýn jeho,
2: pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.

Uplynul už podzim a nastala zima a pan Blahoš marně vyhlížel ze skladu, zda už tu není ten, koho mu přislíbil černokněžník. Avšak nikdo nepřicházel.

0: Nastalo jaro a pan Blahoš ze samého čekání už byl netrpělivý. Až jednoho dne vyšel ze skladu a vidí, jak nějaký pán přichází od hlavního nástupiště a s ním malý chlapeček, který vlastně ani nejde, ale poskakuje a pobíhá a každou chvilku vběhne mezi koleje. I rozběhl se k chlapečkovi, aby mu vyčinil, když tu slyší, jak chlapeček volá na dědečka. Dědečku, proč ta mašinka leze z kůlničky? A pan Blahoš si náhle vzpomněl na slova velkého černokněžníka za baby. A tak pan Blahoš řekl, jak pak se jmenuje ten váš chlapeček. A dědeček řekl, jmenuje se Pavlíček. My mu doma říkáme Pašíček. On má strašně rád mašinky a vůbec každé nádraží. Pan Blahoš se dal do smíchu, protože ještě nikdy neslyšel, že by nějaký chlapeček měl takové směšné jméno. A zavolal, Pašíčku, pojď sem. A Pašíček přiběhl a zeptal se, pane železničáři, proč ta mašinka není celá v kůlničce? To je proto, že je tak strašně dlouhá, že se nám do žádné kůlničky nevejde. A proč je tak dlouhá? Protože je to mašinka, kterou postavil černokněžník za baba. Nemůže nikam jezdit a my se tu všichni nad tím trápíme, protože nevíme, co si máme počít. Potřebovali bychom místo ní mnoho obyčejných lokomotiv, ale nemůžeme si je koupit, protože ta černokněžnická mašinka nás stála tolik peněz, že už žádné nemáme. Pašíček chvíli přemýšlel a pak řekl, proč si tedy neuděláte mašinky z té velké? Pašičku, to by asi sotva šlo, pochyboval pan Blahoš. Avšak Pašiček se smál a řekl, to je jednoduché, vezměte pilu a mašinku rozřešte, koleček má až dost. Když to pan Blahoš uslyšel, zase si vzpomněl, co řekl černokněžník za baba, že přijde k němu někdo, kdo nemá nic společného s nádražím a ten, že je vysvobodí od kouzelnické mašinky. Ano, už je to tak. Pašíček nás vysvobodí, řekl si pan Blahoš a hned zavolal telefonem nejvyššího pana železničáře. Když přišel, tak mu pan Blahoš všechno vyprávěl a ukázal na Pašíčka. Nejvyšší pan železničář řekl smutným a unaveným hlasem, jak bychom z ní mohli udělat mnoho malých mašinek. Má sice spousty koleček, ale jen jeden komínek. A to přece víš, že každá mašinka potřebuje komínek, aby mohla kouřit a pouštět iskry. Pašíček se znovu usmál a řekl, tak si udělejte komínky z toho, co vám zbude, až mašinku rozřežete. Sotva to dořekl, začal se nejvyšší pan železničář usmívat a řekl, Pašičku, ty jsi nás všechny zachránil. A hned se otočil k telefonu a volal odtud do všech továren po celém Smíchově. A neuplynula ani čtvrt hodinka a už se začali ze všech stran zbíhat dělníci. A práce jim šla od ruky a za chvilku byla veliká mašinka na 10 kusů a každá nová mašinka měla nejméně 3 páry koleček. Ale jen u jediné byl komínek. Ty ostatní byly bez komínků. A tak pozbírali všechny kousky, které odpadly, a slévači a kováři je spojili do takové dlouhé roury. Když rozměřovali komínky, Pašíček začal počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pak se zaškobrtl, protože počítat ještě dobře neuměl, 8 vynechal a řekl hned 9. Přišli na to, až když bylo všechno hotovo. I řekli nejvyššímu panu železničáři, co se stalo, ale ten se vůbec nezlobil a řekl, co na plat? Jedna mašinka zůstane bez komínku. A víte co? Uděláme z ní elektrickou mašinku a bude vozit vlaky na hlavní nádraží. Alespoň nebude v Praze tolik kouře. Thank you. všichni se radovali, jak moudře nejvyšší pan železničář rozhodl, a pak se postavili do řady a nejvyšší pan železničář řekl: milý pašičku, děkujeme ti, zasloužíš si odměnu. A dal pašičkovi lístek, na kterém bylo napsáno, že pašiček smí jezdit všemi mašinkami, ať je to kdy chce a kam chce. Všichni zavolali sláva pašičkovi a pašiček s dědečkem odjeli k babičce do Všenor.
1: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
2: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
1: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezi tím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
2: Pust, čemu ti budu?
1: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlích pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
2: Kde je udělá pišišvor? Radím se, že se mě do nás teď dáme od okura.
1: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária, asi jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
2: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
1: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou. To krtek hravě zvládl a cesta byla volná.
2: Hurá, letíme!
1: Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho Bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: upaloval k silnici, až se za ním prášil. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde o život.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a Krtek je odvedl lesní pěšinou až k Orlovi. Ten chudák vypadal. Ještě hůř než před chvílí. Tak co pak to tu máme? No jo, pravé křídlo zlomené, otřes mozku. Taky si, kamaráde, ztratil hodně krve. No, budeš muset s námi. Zahuhlal pan doktor, když Orla vyšetřil. A dál šlo všecko jako na drátkách. Rychle na nosítka, s nosítky do sanitky, zapnuli houkačku a jeli.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. V září přišly deště, v říjnu jsou tu ještě. Brr! Honzík chodí od září do školy, ale nerad. To Andulka by tam chodila hned. Rozhodla se jít s Honzíkem, aby ji do školy vzali také.
1: Naši vašim vzkazujou, abyste přišli v neděli na posvícení. Na husu a koláče. Juchu!
0: Hrnčíř Josef se dnes chystá na posvícenský trh. Posvícení je jen jednou do roka a Josefovi hrníčky a čupánky jdou na trhu na dračku.
2: Kubo, chytil jsi rybičku?
3: To nic, Kubičku.
2: Tak já, abych radši šel.

0: Copak je to tady za Sýkorku? Tebe do školy nechtějí?
1: Tohle zpívání bych uměla taky. La la la la la la la la.
0: To se ví, něco ti poradím. Když chceš mermomocí školu, tak si ji udělej. A budeš rovnou paní učitelkou, být tebou, hned se do toho učitelování pustím.
1: Jednoho žáčka už mám a o druhým vím.
0: Tak, tak. A já musím na trh. Už tam čekají na mý krásný košíky.

0: Dobrý den. Paní mámo, já jsem paní učitelka a budu učit vašeho Kubíčka.
1: No to jdeš jako na zavolanou, Andulko. Potřebuju omalovat džbánky a při něm nemůžu.
0: Ugo,
1: to se dělá.
0: Já ho v mojí škole naučím, co se dělá a co ne.
1: Ještě tohle.
0: A nejdřív si, Kubičku, ukážeme, jak se ková koníček. Kovej, kovej, kovářičku, okovej mi mou nožičku. Dám ti za to groš. Budeš mít málo, ještě starý koš. A teď si něco uplácáme z hlíny. Táto, mámo, komoře je myš. Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. Táto, mámo, komoře je myš. Táta, mama, myš.
2: Škola je kouzelný domeček. Vejde do něj osel a vyjde mudrc. Oslíci Honzík a Martínek už chodí do školy celý měsíc a zatím z nich žádní mudrcové nejsou.
3: Podívejme, Honzík se učí jiné počty než my. My ale počítáme správně, jedna a jedna jsou.
4: Dvě.
3: Dvě a dvě jsou.
4: Čtyři.
3: Tři a dvě. No, Honzíku.
5: No přece čtyři.
3: Vážně?
5: Jedna a jedna je jedna, dvě a dvě jsou tři, tři a dvě jsou čtyři.
3: Ale, Honzíku, ty jsi to popletl. Jedna a jedna jsou dvě, dvě a dvě jsou čtyři, tři a dvě je pět prstů. Kdo to byl? To ty, Martine. Tady nejsme na pastvě, do kouta.
5: Sím, pančiteli, to já. Já tu botu Martinkovi vykop. Kdo klečí, nemusí psát.
6: Kde jste, kdo? Podívejte, co jsem vám přinesl z jarmarku. To je pro Kubíčka. A jestli pak byla maminka hodná?
1: To je krása. Ale taky něco pro Andulku. Učila našeho Kubíčka.
6: A co pak jste našeho Kubíčka naučila, paní učitelko?
0: Když on je naučený, ještě moc malej.
7: Tata, mama.
6: Malej, ale chytrej. Celý táta. A to je pro paní učitelku.
2: Konečně je tady posvícenská neděle. Koláče se smějou na míse a husa už se peče.
8: Tak, jak bylo ve škole, paní učitelko?
0: Učila jsem Kubička, ale on je prťavý.
9: Však Kuba vyroste a ty taky. A staneš se opravdickou učitelkou v opravdické škole.
7: Husa už je pečená, tak pojďte honem.
3: Kdo si chce zakopat? Tady máte, abyste nemuseli čutat s botou.
0: Promiň mi,
7: jo!
0: Jo!
3: Dobrý den, sousede. To byla trefa.
8: Ale trochu vedle, ne? Tak pojďte, vykopá listi.
2: Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli.

0: příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
1: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
0: Nevím, jak se ti zalíbí, Šašku. Je o kráse a chytrosti.
1: Tak to je příběh o mně, paní.
0: Opravdu jsi Šašek.
1: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám. A rád třeba i o kráse.
0: A naslouchat je známkou moudrosti.
1: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, jsem jedno ucho, nevidíš?
0: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka,
1: ale ne,
0: že všichni nad tím úžasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
1: To muselo být v zámku radosti.
0: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
1: Ten příběh jako bych už znal.
0: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
1: Ale ne, ne, ne, ne, už dost. Toho by se muselo polikat i zrcadlo.
0: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
1: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
0: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
1: Takových je. Sám bych si taky vzal.
0: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel, a byl proto dost smutný.
1: To se mu nedivím.
0: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
1: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
0: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako raní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala ihned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá víla. Proto má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
1: Ale to jsem měl vědět včas.
0: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
1: To si nechám líbit.
0: A jak víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhněla, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost. Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
2: Co z toho, že jsem hezká? půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
0: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet, smutná jako osamělá bříza v poli.
1: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
0: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
3: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
2: Kdo pak jste?
0: Před princeznou stál ošklivý skrček.
1: Chocholouš.
0: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
2: Já vás neznám. Co tady chcete?
3: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
2: Chocholouš?
3: Odpustíte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na zámek. Tam bych se setkal jenom s posměchem. Konečně mi přeje štěstí. Pověst nelhala. Jste mnohem krásnější, než se povídá.
2: Jak kráčíte, pane?
1: Tohle, že řekla?
0: Vždyť byla hloupá, nezapomínej.
3: Krása, to nemůže vědět nikdo líp než já, kdo jí postrádá. Krása je tak veliká přednost, že vyváží všechno ostatní. Kdo ji může ocenit lépe než ošklivec? Nevím proto, co by vás mohlo trápit.
2: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
3: Ne, ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
2: Vy? A proč?
3: Protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
2: Ale co? Nerozumím tomu.
3: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
1: A safraporte. To je ale pěkná léčka.
0: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla?
2: Vdát se. Za vás. Proč?
3: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem.
2: Vás? Proč?
3: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
2: Já

0: štěstí. A princezna si říkala.
1: Je sice ošklivý ten princ, sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. V rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
2: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku toho ošklivého brouka začínala milovat.
0: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou, jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
2: Vždyť to povídám.
0: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
1: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
0: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
1: Když já sama nevím.
0: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl, v pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtíci, číšníci a sluhové.
1: Pro koho chystáte ty hody?
0: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
2: A heleme se. A co princezna?
0: Zastydila se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak Víla tenkrát předpověděla. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá si jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
3: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
1: Já vlastně ani nevím.
3: A vaše odpověď?
1: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
3: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
1: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. Že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
3: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
1: Abych se přiznala.
3: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá Víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
1: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
0: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce. Viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víry, snad sama láska. S níž na moudrého prince pohlédla.
2: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
0: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
2: To platí dokonce i pro šišky.
0: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
1: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
3: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám

0: Jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? Král?
1: O to se ráda postarám.
2: Prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
3: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

0: Přijdete, hoši, moji milí.
1: Že to budeme, ale kam?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
2: Jdeme. Zde je, mamko, večernice.
1: Kdy?
2: Černýš? Komonice. Na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
2: Jo, jo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Je země.
0: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil. Vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: La pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No, mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš. Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím.
7: Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, můj malý. Tvej, Čerta by ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhovětí, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
5: Mm-hmm.
4: Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co neseženu, to vyčaruju.
5: Mm-hmm.
4: Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bysme, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: A teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Dudante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žatstvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá z dobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrkábr, hati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to neví ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poetovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, blídne věštěvej. Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
2: Jo, tady.
1: Copak, spolužáku Šimandle?
2: Do čeho to zrovna letíme?
1: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
2: Páni, to má jako v ranci.
3: Bratře Edudante, rychleji, proč neopak brzdíš?
4: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
3: Snad neporucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
4: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
2: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
3: Ať mi to ten kluk nedělá paseku.
1: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
3: Žuch.
1: No prosím.
4: Yeah. Hm?
1: A stojíme zas na pevné zemi.
2: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
4: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
1: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku.
5: Mhm.
1: A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Támhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
1: Skvělý postřeh.
5: Mm-hmm.
1: Hned se tam vydám a vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Děkujeme za přání.
7: Mňam, ham. Ham, mňam, ham.
8: Králové a knížata nemají nás v noci tune. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
1: Jo.
0: Zůru chaso od rány. Bum. Jde se do roboty.
2: Jen tiše.
3: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní, a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Popíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
1: Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
1: Povídám ticho, bando.
3: Jo.
4: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šermot.
1: Je.
4: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
1: Jo.
4: Ostatní si připraví bambitky. A díky.
5: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
3: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
5: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Aby jsi věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
5: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
3: Dovolte, abych vás opravil, nejsem ani nepřítel, ani špehoun, nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ní hledám přístřeší.
5: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i s večeři.
3: Oh.
5: Kokenelíni, jdi zaříznout berana.
1: Už běžím.
5: Upečeme ho školákům na rožně.
3: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
5: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
3: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
5: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
3: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
5: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
3: Aha.
5: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
3: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
5: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
1: To jo.
5: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
3: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku nevěděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
5: Cože?
3: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
5: To je rebelie.
1: Jo.
5: Počkej, kam jdeš?
3: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
5: Nikam, stůj. Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
1: Tady.
6: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
5: Pozor, ať neveme do zaječích.
6: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
5: Zhoním, kokrhlíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
7: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
5: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
8: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
9: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
10: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
9: Kde by se vzal v lese motocykl?
10: Tak se koukni, jak to štípe, jako na závodech.
9: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
11: Jo. Není čas na otázky, Edurante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj honem létací koště.
9: Nemůžu.
11: Proč?
9: Nepodařilo se mi opravit závadu.
12: Pro pána.
10: Kluci, pojďte se podívat. Šlapeme. Loupežníci se jedou na kole.
13: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíš 50. Je jich jako máku.
9: Co my si teďka počneme, Brášku?
11: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edurante, jeď.
9: Jo.
10: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
11: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
10: Povídám, že je máme hnedle v patách.
9: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
11: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
10: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
11: Co to povídá? Já špatně slyším.
9: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzelnický hodnem vykoubat. Mám to.
11: Co?
9: Šňupací tabák.
10: Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
9: Franci More, začni, já se přidám, jo?
11: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
9: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: To je co?
1: Páni, to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
2: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
3: Já už se...

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, milevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z kloubíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinšuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo, nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
2: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
2: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Francimor, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
2: No tak já ho teda vzbudím sám. Francimore! Francimore!
0: No.
2: Kam pak zalézt?
1: Že ho není vidět.
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
2: Ale ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Edudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
2: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Francimor.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co, když ten kanibal Francimora v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Francimorovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubin se tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
2: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
2: Na vysokém sloupu?
5: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
4: To je jako nějaká pevnost.
6: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
4: Což?
6: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
7: Ubohý Francimor, tak z téhle šlavastiky mu nepomůžu.
8: Já vás zapřísahám, Edu, to myslete taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
6: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý, byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
6: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i zmluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
6: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádhero, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne,
2: ano.
1: To jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
3: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
3: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
2: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
3: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, dlpasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Jo.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvor.
1: Neříkej. To je arci milé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, wiedersehen.
1: Cerdo. Chyďo.
5: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak, hošánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neuplá.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
5: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
6: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky se tu, Franci More, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? Dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
6: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Edunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
3: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima, stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
4: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl, no to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonost mnoho na taky sincerité k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
4: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů a mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenou truhličkou, co?
5: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
5: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Počkej, Šimandl, co máš za lubem?
5: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
5: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním vokem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
5: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
5: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
5: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
5: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni. Slyšíš?
5: Nemůžu, nejde to. Otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš, co jsi?
5: Ale buď slušnej.
0: No a buď, teď. Co to bylo?
5: Co pak vím? Jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vylít ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
6: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
4: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
4: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
5: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
5: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
4: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás rozstříští ho skaliska.
5: Tak napněte plachty, já ti ujedem, já se bojím.
4: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
5: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
4: Je to pravda, sire Edudante?
0: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
4: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
4: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
6: Všichni muži na svá místa!
5: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamastice kvůli tobě. Já to musím zůstat z vychřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš? Hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna z Jurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než silácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? Vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
8: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
8: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Je, já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela stvrkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě?
0: Ještě. Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trhučký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka baterek.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
9: Ty bídáku! Zlosivé, pusť mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrara.
10: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý.
11: Oh, sire Edudante, blahopřeju vám.
0: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
5: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť zlavější mandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
5: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano.
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
11: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Cerda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak na rožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalost, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou muka.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cíví sokra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnost, račte zachovat vladařskou důstojnost. Neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
2: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: Ať jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Cerda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
3: Vaše královské otylosti, jsem známý badatel doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor? To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
3: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
3: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
3: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Už mě to zase ber. Paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
3: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
3: Francimorku, slyšíš?
4: Kdo je to?
3: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
4: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
3: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
4: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
3: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
4: Pojď blíž, svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady, já tě nesním.
4: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
5: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmout.
6: Pozor na má žebra, Edudante.
5: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
5: Co? Kde pak měl princezny?
7: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
7: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
8: Proč tu ještě okouníte?
7: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
3: Než totiž prásknem do bod.
7: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
3: My vám přejeme na do smrti dobré chutnání.
7: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr
3: Edudant
7: a Francimor.
8: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
9: Francimore, počkej, já ti nestačím.
10: Co pak? Bratříčku.
9: Kolik asi může být hodin?
10: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
9: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
7: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se támhle ještě houpá.
9: Sláva.
11: Kapitáne, hej, hola hou.
9: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
11: Mrtvý byle.
12: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
9: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
7: Velice mě těší, kapitáne.
12: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
13: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, 2, 3 a vpřed.
14: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
7: A podívejme, Šemandl.
14: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
7: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
9: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
15: Befele, befele, befele.
16: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
17: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
7: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
18: Mladý pane Francimore, já vám jenom celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
9: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
18: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
19: Ahoj, Francimore, nazdar Edudante.
14: Čepic, Šimatle.
7: Buďte zdraví, milí spolužáci.
14: Kluci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chrtánu lidojedu.
19: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
7: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
17: Tedy jako, že se máte nacpat.
7: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunante, sedni za mne na tandem.
17: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
7: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
17: Aha.
7: Hoši, podržte si čepice.
11: Pofrčíme proti větru.
19: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
20: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
7: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
19: Jo.
20: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
14: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
20: Ty buď sticha, Šimandle, já Vička ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
7: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
19: Je to tak a nejinak, Francimor je vzorný žák.
20: No, tak dobrá, pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jakože se všetečka jmenuju.
9: Díky, pane inspektore.
20: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
2: Maminko, mámo.
21: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
20: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
21: Vy to víte, pane inspektor.
22: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
9: My to připomeneme.
22: Vštípili jsme si totiž veledůležité ponaučení.
21: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
22: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
23: Ano, jistě ano.
22: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž platí heslo. Škola, základ života.
24: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici. Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek a vypravil se k šípkovému keři. Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu, řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam. No jo. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam. No jo, ale než všecko

0: jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil křemílek, Bochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to Růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
1: Co si myslíte? Povídá, já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
0: chtěl říct Bochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani Růženka. Křemílek s Bochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou Růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a Růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
1: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
0: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lýtka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
2: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
0: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
1: Růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
0: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Bochomůrkou, křikl na ně,
2: jděte rychle pryč, sem se nesmí, jestli mi tu Bochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
0: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
1: Bochomůrko, Růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
0: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
2: Jestli mi tu Bochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
0: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek s Bochomůrkou zabloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
3: Hola, holala,
0: volali holalala, volali holalalala. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů,
0: povídá Křemílek.
1: Jenže, co je nám to platné, když tu není Růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice a Růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá...
1: To je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali?
0: Řekl Křemílek.
1: Kde bych byla?
0: Divila se Růženka a nalila Bochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Bochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama Růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

za starých časů žil u městečka Rukapáň v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuja. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebo zezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Lázo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach, šouk. Celý fousy mi to opálilo.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskni prásk.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzáli s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, kusetina. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubík už jde!
5: Budeme mít plátky, budeme mít plátky.
3: Kámo. Tohle ti dal krupař Bašta?
6: Dal. Topal prej může poslat havířské holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
7: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
8: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
9: Krupař Bašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: Slaďáci, páni slaďáci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: Nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbě jí odpustit z poubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes Polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Grafaldem, ať mu padem do voka.
1: Pane Sládek, prodejte nám drobec vláta.
2: Udrhu ty dobro, udělejte nám to.
3: Vezdi od dvora holotohaviska.
4: Se zalíbením basláskou hleděl pan Drhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
6: Časnej, dobrý den, pane starej.
3: Chuj to sem, Selech! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
3: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
6: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
3: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenec, na? Koukej, kde necháte saždíru?

0: další potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam pak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kapán.
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějevo bráchu.
3: A to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh. Starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo. A teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pevník. Ten musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrd.
3: Na poplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak i ti udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
7: Zase holka.
3: Zdař Bůh.
7: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho někdejše.
1: Tak vidíš, Kubo, narodilo se ti 12. Dař Bujanče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naje se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každý kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu vodhuby utrhnou.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
8: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
8: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste za dědo, že jsem tak smělej?
8: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
8: Já vím. Říkala mi to. To, jak si zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
8: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
8: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
9: myslivče. A co pak chceš, Kubo?
10: Motra potřebuju.
9: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo.
11: A proč pak ne? Tak pojďme.
9: Počkat. Co pak vy jste zač, že jsem tak smělej?
11: Trombolante mormáro.
9: Tak já ti to povím. Jsem samotnej rohatej. Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
10: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
11: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
10: Starou pelu na náno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejvostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
11: Co pak?
10: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
11: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
10: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
11: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
10: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
11: No víš, Kubo, leda jakej nejsem. Pojď. Já ti něco pokážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
11: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
10: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivej.
11: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
10: Všechno moje.
11: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
10: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad... Maruška, ne?
12: Táto, Marušku už taky máme.
10: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
12: Vendulku, to já bych rád.
10: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
11: Neblázni studenou vodou, teď bys toho mohla mít smrť. Aha.
10: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítětku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bušrňo! To pak nepůjdeš na šicht! Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte mno! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky jen nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidi špiťouka!
6: Natrasený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád na jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bele.
8: A vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, co pak to tam máme? A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
7: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
10: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Chladí to, chladí to.
11: Člověče, dítě, já jsem zdravý. Já jsem zdravý, já jsem zdravý. Teď si to vyřídím, ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna.
12: Matějičku, ty moje zlato.
11: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo.
12: Počkej, a kde pak budeš spát?
11: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš.
11: Neřeknu.
3: Tak dařbůh. A jo, upřímně. Kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
8: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře máš ani pso, víš? Mlíčňáku. Heleho.
4: Zabůh.
3: Matěj, ty kluku milionová. Tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
4: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
8: Hej, šenkíři, dali nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
13: Jo, na sekeru nemůžu.
8: Do zejtřka, škrholo. Zejtra do kurírován, bude peněz jako kvítí.
13: No tak přijďte zejtra, až budete mít.
8: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
14: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám. Půjdu na šichtu.
3: Svatá Barbora, pána poctivá, havířům pomá, domejvá chleba. Do černej žen zemskej, s nima se stupuje.
14: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
13: Jo, to bude nesnáz. Ten stříbrňák už jste dávno probendili.
14: Povídám, přines, když poroučím.
13: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
12: Pro boha, Matějíčku, já je tak dlouho skřádala.
14: Já vím, holka zlatá. Skřádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
13: Zlatej 20. 20 trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
13: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
14: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
13: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
14: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
14: Prostě panský, já tě přetrhnu vejí.
3: Já vás naučím. Ty holoto, havíska!
8: Počkejte, počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého Pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
8: Hajdy domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu, uvidím co a jak.
10: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteníkovi z Verunka už se bere k hodině, do večera nevydrží.
8: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím. Zase jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
8: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
8: A který mládenec jí v muzice nejvíc prováděl?
13: Ale ten Kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
8: Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s Kovářským, ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
8: Aha.
16: Hej, ty kudrnáči, pojďem rychle. No, chutě, oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
13: Počkej,
16: pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumím? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
13: Pátá, šestá, sedmá. Počkej, teď jsem to splet.
16: Nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
13: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost.
16: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák.
17: Pane Dafariane, prosím vás, pojďte k nám. K našemu dědečku.
16: Neblázněte, ženský. Já se nemůžu ke všem najednou.
13: Pravý Kubo, pojď
17: k nám. K nám půjdeš nejdřív. A basta. Však si nám zlužen 2 zlatý za mouku.
16: Jenom 2 zlatý, paní maminko. Ten včerejší popel, ten byl dočista zadarmo.
13: Prach sakra, to mě to mere. To je dost, že jdeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
16: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejej, to je přetěžký mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru. To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
17: Právě boží. Ne! Muži, víš, honem, všecko mý ženě, Filoméně. No, píš.
16: Neskojíkejte, pan tatínku. Však já vás z toho dostanu.
18: Myslíš? A na kerej způsob mě chceš kulírovat?
16: Na kerej? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
18: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
16: Přimalte díži, největší, co máte, a nanoste do ní vodu.
18: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský mouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Nož, se vám to nelíbí, já to můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že vše...
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Krubátko. No,
0: tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na mou duši. Přestalo to, jako když u té Filoméno. Já jsem úplně zdravý.
1: Pita, mouky je zničený. No, moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i grešli nedostaneš. Jsi mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl. Ani grešli.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4. Zabůh.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. Ha? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. Ha? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bysme na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Ter, to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
6: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
7: Anka, týž. Jí! Jí, potvora! Z mýho prasátka mi ujídá! Celý o mě ta hohota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
8: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
0: Tomáš, no, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty bambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře.
9: Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovanej. Kovaříček chytne berlík, jde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
0: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: moribundus.
1: Páni kolegové, podle mého rozumu
0: moribundus.
2: Cože?
1: Moribundus.
0: Ano, ano, zcela určitě
2: moribundus.
3: Říkají, že to je moribundus.
4: Das Bujana.

0: Tubokláme se, ženko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní starej, že by se Dařbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Co pak nám lesete?
1: Prosím vás, račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?